smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach, z dlouhých nekonečných cest, co jsem polikal. V noci čet jsem si náš osud zvěst, když z hor vítr vál. Společně na cestách

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Inský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno více jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu? A nebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba.
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě a jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam dělí ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla tam mše A v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi dva dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jsem, jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty ryskaři, někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, i na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct, ale tam se to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní a tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ta zásadní, ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly stejně jako dveře a některé se museli dělat nově.
2: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
2: No to se nedá koupit v hobby marketu.
1: To se nedá koupit, ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
2: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
2: No je to tu krásný.
1: Děkuju, díky. Zámecké léto s Františkem.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz. A vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
3: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
2: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak připsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
1: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
4: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
5: Bylo ve hře víc zámků,
3: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
4: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé věžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Oprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce před vámi muselo být.
4: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
3: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
4: Šel bych do toho hrát znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
3: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
4: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč se to kupuje, proč se to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, nebo tak. Jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
3: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
4: V 80%.
3: Tak to už se blížíte k cílové rovince.
4: Ano.
3: Jak se tu bydlí?
4: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. A zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dobrý, je to hodně dobrý.
3: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
4: Já to pravidelně teda střídám po jistých obdobích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivým místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění, takže nic tady ještě není definitivní.
3: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
4: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
3: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomínám na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
4: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, jakoby pro zasmání. Ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě měl blízko Paříže nebo Říma.
3: Takže jako Schönbrunn nebo Louvre by se vám líbil?
4: Jo, no.
1: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
4: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
3: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
4: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
3: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelánek Lazarovic.
4: Moc rád, že to zní dobře, ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přeměnuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
3: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
4: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo Zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat, tak je to tam pod výtvarníka Radouského, tak je tam nahoře napsáno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé. Tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt? Je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty vede manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách?
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestný okolo, nezazvoním.
3: Tak ho většině chá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestný ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: Opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Mluvíte? Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšeli mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: Já vás teď vezmu na balkon, pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Já říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a víš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvě tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země několik let ve vyhnanství. Tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině. Rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky. Umí rozebrat kolo. Tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Clement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Jako tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polipkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca, získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: A je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolacenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel. To jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsu Oñariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, který připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak tady jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Je velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí, tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Teď se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Je takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy těch dvou.

0: tu?
1: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
0: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
1: To ne, ale já se k tomu nedostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkové vodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty dva paláce z centra Říma.
2: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
1: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď se sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází se na tu historii podívat.
3: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
1: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
3: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace, co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
1: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je pan Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
2: Děkuji za přivítání, Pavle. Zdravím všechny dámy a pány, kteří nás poslouchají a pochopitelně svůj oblíbený klobouk před všemi hluboce smekám. A věřím, že dnešní Humoriáda spolu s Pavlem přispěje krásné, milé atmosféře.
1: Ano, každý se těší na pátek s legrací doplných obrátek.
0: Humoriáda.

0: Václav Neskář nám zaspíval o jedné krásné mademoiselle, tak spoustu takových a nejen takových i jiných krásných žen a letních mužů potkal určitě Jan Přeučil na dovolené v Řecku, je to tak?
1: Ano, přesně tak, Pavle. Před několika dny jsme se vrátili s mojí milovanou Evinkou z Řecka, konkrétně z ostrovu Tasos, kam velice rádi jezdíme. Bylo to nádherné, ohromující.
0: Takže jste odpočatý, plný energie a elánu.
1: No, teďka se těším na letní Shakespeareovské slavnosti, konkrétně na slavnou inscenaci, která už se leta hraje, a to jsou Veselé paničky Windsorské, jehož režii tenkrát Jirka Menzel uspořádal.
0: A hraje se v podstatě ve všech největších třech městech naší republiky.
1: Ano, je to tak. Ano.
0: Brno, Praha, Ostrava, tak tam můžete vidět pana Přeučila. A teď se podíváme do našeho seznamu. Koho nabídneme posluchačům jako prvního?
1: Ano, jako prvního nabízíme Lubomír Černík. Scénka se jmenuje Porodnice aneb Nestárnoucí smích.
0: Já jen dodám, že je to nahrávka Československého rozhlasu z roku 1964.
2: Dovolíte, vážení, čistě takový dotaz. Znáte onen příběh, kterak na nový rok běhne do opuštěné restaurace rozčilený občan a už z dálky vykřikuje: pánové, pánové, pánové, já mám dvojčata! Vrchní se na něho podívá a říká: proč mě říkáte pánové? Já jsem tady sám. Ten muž se zarazí a potom říká: vy jste tady sám? Ježiš, tak promiňte, já si to musím jít domů přepočítat. Pustíme, prosím, úzdu fantazii, vraťme se o několik hodin zpět do městečka X, je minuta po půlnoci a X budoucích otců očekává radostnou událost. Prvním z nich je pedant. Čože? Mně se narodila? Snad mojí paní, ne? No vidíte to, vidíte, no vidíte, jo. Co, dlouhá 40? To je ulic? Jo, centimetrů, no vidíte. Kdo je tak dlouhej? Jo, ta dcera. No jo, vidíte, dcera, no. Tak kolik, 3,60 kg? Kdo? No dcera, no samozřejmě, no. A čeho 60? Jo, dekagramu, no to pořád, říkáte holčička, jo? No, vidíte to. A jakýho pohlaví? Ženskýho, no prosím, ženskýho, no, vidíte. Cože? Že hodně bumba? No promiňte, to by se vás snad netýkalo, že konečně to nemá po mně, to je zatížení se strany matky, že jo? Děkuju, mám čta. Dívka, pohlaví ženského, počet 1. Poznámka. Pozor, pije. Tak. Kliďas. Prosím? Porodnice, vydavíte, aha. A sestra, no. A trojčata. Ale, ale. A kolikže je jich? Jo, 3, no, samozřejmě, samozřejmě, jo. A co miminka, a maminka? Šťastná, šťastná, no, to věřím, to věřím. Že Brahovce jete, no, to se má, to se má. A komu vláho přejete? Jo, mně? No děkuju, já vám taky, jo. Co máte vyřídit? No tak si to poznačte, jo. Poznačte si to, jo. Tak vyřídte, aby byla zdravá. A že jste vytočila špatný číslo, mal jste.
3: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Tolik Lubomír Černík, trošku oprášíme informace o něm. Český divadelní filmový herec, zpěvák, dramaturg, dramatik a spisovatel, zakládající a dlouholetý člen satirického divadla Večerní Brno, což byla taková protiváha pražskému Semaforu.
1: Je to tak, ano.
0: Je to tak, potvrzuje Jan Přeučil. Možná pamětníci si vzpomenou na tento hlas pana Černíka. Můžeme ho slyšet dál na téma porodnice a rození dětí, anebo si dáme anekdoty, tentokrát s Petrem Rychlým. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Právě teď pokračuje Humoriáda. Naším hostem je Jan Přeučil. Zdraví vás je Pavel Kučera a máme tady hlasování. Zdali chcete vyprávění Lubomíra Černíka na téma porodnice, které už jsme načali, anebo nastoupí anekdoty s Petrem Rychlým. A nebo B, je to jednoduché. Volte si i vy. Dobrý den.
6: Dobrý den, Standa Zemník, vás Pavle zdraví, pana Přeučila.
7: Děkuji, také pěkný den.
6: Já bych chtěl to Ačko, protože to jsme ještě nikdy neslyšeli, že ne?
5: No zdá se, že ne, anebo dlouho ne. Tak.
6: No dlouho ne, tak hele,
5: no.
6: Mějte se krásně.
5: Děkujeme.
6: A děkuju, ahoj.
5: Děkujeme,
7: taky naslyšenou. Všechno krásné vám přejeme.
5: Dobré odpoledne.
8: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Přeučile.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám hlas Brňákovi Lubomíru Černíkovi.
5: Výborně, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
9: Dobrý den, pánové, vy jste tam úplně církevní, Jan Pavel, oba vás srdečně zdravím.
5: Včera byl Petr Pavel, dneska je Jan Pavel, no. Včera byl Petr Salava.
9: Hlasovat no. Pro porodnici 64.
5: Výborně.
9: Já jsem se narodila v porodnici v roce 64.
5: Tak to sedí.
9: A zdravím taky pana Dalického, protože sotva jsem se narodila, protože bylo hodně dětí, málo postýlek. Tak mě dali do postýlky s nějakým panem Daleckým, tak kdyby se ozval pan Dalecký, který se narodil v Havlíčkově Brodě kolem 10. ledna 64, tak máte u mě oba dva něco dobrého řeckého podle výběru pana Přeučila. Tak.
7: Děkuji pěkně.
5: No, nabídka, která se neodmítá, no uvidíme, no. Mějte se hezky a děkujeme za připomínku tohoto silného ročníku, jak jsme slyšeli. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, tady Míla, ušené z Prahy 8, Málenské vozdí, ale to je detail. Já vás oba dva zdravím a
7: děkujem.
10: Pana Přeučila o něco víc, protože jsem dneska uklízel na mém kanále a tam mám záznam snů z Nového Yorku. Předevčírem se to hrál, že?
7: Aha, ano, jo, jo.
10: A já mám rád tyhle ty věci, co jsou jako dobrý a starý dobrý humor, čili je mi jasný, že asi víte, že je to porodnice, protože to je nádhera nesmírná. To je humor, který je vtipnej, že? Děkuju.
5: Děkujeme pěkně.
7: Mějte se hezky.
5: Pán je znalec, díky moc. Dobré odpoledne dalšímu. Halo.
11: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk. Zdravím vás. Chtěl jsem hlasovat pro Bčko, pro pana Rychlýho. A chtěl jsem poprosit pana Přeučila, jestli by mě mohl, nebo všem teda říct, co, jaký film nejreč hrál, jestli by to šlo poprosit, jako co ho nejvíc tak bavilo. A co má za koníčky a co rád čte. Děkuju moc, naschledanou.
5: Tak to je jak tisková konference, dobře, zkusíme odpovědět. Tak který film máte nejraději z těch, ve kterých jste hrál, nebo který je vám
7: blízký?
5: No tak
7: já velice rád vzpomínám na svůj první film Smrt v sedle v roce 59-60. A nedávno běžel v televizi, ve filmové relaci a je to velice zajímavý film s velikým krásným obsazením.
5: A ještě pokud si pamatuju, koníčky, co vás baví?
7: Koníčky baví mě divadlo.
5: No tak to je jasné, ale ve volném čase prostě pouze relaxujete, čerpáte
7: energii.
5: No
7: já velice rád plavu, jo?
5: Dobře, dobře, dobře. Tak děkujeme za rozhovor.
7: Ano, děkuji. Chvíli.
5: Já už mám sečteno, takže se vracíme do našeho archivu Československého rozhlasu do roku 1964 a je tam složka nebo nahrávka s názvem Lubomír Černík, nestárnoucí smích.
2: Profesor. Ano? U aparátu? Jak dceruška? A narodila. Rozumím, rozumím. Bohužel, moje paní, není tuším doma. Aha, no. Já si znamenám, moji paní se narodila dceruška. Vy jste Slovenka? Jo, dceruška, rozumím, rozumím. Ano. Já jí to vyřídím. Jakmile se vrátí, nazdar. Praktik. A poradnice. A sestřička. Sestřičko, a co ve... Chlapeček. No, sláva, sláva. Sestřičko, a co ve... Paní, zdráva. No, výborně. Sestřičko, a co ve... 52 cm, no, klacek. Po mně. Ja. Chlapeček. Nešel na procházku, ne? No, jo, to malej. Sestřičko, a co ve... Jo. Jo, já taky. Sestřičko, a co ve? Děkuju. A co ve? Jo, já vím. A co večer, sestřičko? Nešla byste se mnou do kina? Já jsem tak sám. Nešla, že jsem uhod. Mauc. Podnikový ředitel. Ano. Ano, jedna dcera. 49 délka, ano. 3,60 kg, souhlasí, jo. Černovlesá, v pořádku. V kolik hodin, prosím? Ano, narodila se ve 12.20. No, tak vám, sestřičko, děkuji. Pozdravujte paní, že jí děkuji za spolupráci. Já. Že by všechny ukazatele souhlasili. Bohužel ten termín. Měla se narodit ve 12.10. Bylo to tedy po termínu, takže lituji, ale prémie nebudou, poručím. Fotbalista.
12: Haló, sestřička, jo? Kluk? No to, sláva, kolik má nožiček? 10, ne, jo, jenom 2. No, co se rád dělat?
2: Ahoj. A závěrem prodavač.
13: Prosím, psali jste si, cože mám? Chlapečka. Bohužel nemám. Chlapečky došly. Jo, ale že jste to vy, paní, víte co? Zeptáte se v úterý. Mausa, služebník.
4: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Olga Lounová nás vyzvala v písni v závěru, ať si jdeme ještě užívat svět. Tak teď si ho užijeme s dalším humorem, který nám vybere náš dnešní host v Humoriádě, Jan Přeučil.
2: No tak já vybírám scénku, ve které vystupují moji kolegové, s kterými se dobře znám, a to je Jirka Lábus a Oldřich Kaiser.
1: Téma je zácpa, mimochodem to bylo i téma v pořadu Veselé a zdravě dnes po 13. hodině s Patrikem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, takže možná navážeme. Přepojujeme na pořad Ruská ruleta.
3: Přečtěte si to sami, ať vidíte, co vám píšou posluchači za...
4: Ještě silnější kalibr.
3: Ano.
5: Ježiš.
4: Zdravotní sestra, která pomáhá pacientovi při stolici. Tlač. Tady je v závoru se tlač.
3: Já tedy bych apeloval na diváky. Vidíte, kam až jsme se v ruské ruletě dostali, opravdu vašte ty náměty, protože co my s tím pak máme na jeviště dělat.
4: Tak nakonec je to lidský.
3: Lidské to je, ale nevím, jestli to bude ke koukání.
4: No právě.
3: Tak 2 minuty.
6: Haló? Wagner. Pořád stejný. No nejde to, no. Zrušte mi ten briefing, jo? Rušte mi briefing, prosím vás. A popravu se nedá nic dělat, no všecko zatím. Teoreticky do Abu Dhabi taky zrušit všecky na pozejtří, jo? Portfolio, jak to vypadá s tím portfoliem? No, tak to budu muset ještě někoho přemluvit, no dobře. Jo, prosím vás, ten banket s tím Tošovským taky rušte, já jsem zoufal, já prostě nevím, no vypadá to beznadějně. A co, akcie? Dobrý, to je dobrý, no. Tak uvidíme, jo. No, říkám, je to steku všecko takové. Tak na zdárek.
7: Na té chodbě, prosím vás, zalezte si, ano, a už nekouříme. Jo? Říkám to vám, ano, na vás mluvím.
8: Tak co, jak to vypadá?
6: Pořád nic, sestři.
8: Pořád nic?
6: Ne, pořád nic, sestři. Mám takový práce, víte, abych se steknul, jo. Teď mám, zítra mám letět do Abu Dhabi. No nic, to je,
8: co?
6: No nic, to je prostě.
8: Pojďte to zkusit, pojďte.
6: No,
8: pojďte.
6: No, tomu nevěřím. Pojďte
8: z Luška, pojďte to zkusit.
6: No, se zkusím, ale marný. Je to marný.
8: Pojďte, budete mít klid. No. To musíte zkoušet, no, to nemůžete ležet. No, to musíte zkoušet, pojďte.
6: Zkuste mi ještě dát ten preparát, jestli máte něco. Byste mi dal jenom jeden ten, lelitin.
8: Vemte si tenhle ten, ano.
6: To mám jako pod jazyk, jo?
8: Vemte pod jazyk a cumlejte 2 hodiny, ano. Tak. Tady necítíte nic?
6: Vůbec nic, vaše ruku, ne. Prosím. To marný, ne?
8: Tak.
6: Nechte mě v klidu,
8: můžeme to kličku. Jo, dobře. Tak. Já za chvilku přijdu, ano? Jo.
7: Já jsem vám něco říkala, že jo? Na té chodbě. Koukejte mazat.
6: Haló? Wagner? Já jenom volám... Jo, tak ty letenky mi přece jenom na ten pozicích mi blokujte letenky na pozici a do Abu Dhabi, ano? Vypadá to, ano, vypadá to dobře, možná, že, jo, a prosím vás taky, jo, ten banket, ten neodvolávám s tím Tošovským, to všecko platí, prosím vás, jo, a prosím vás, možná, že už budu u vás za dvě hodiny, možná budu u vás, a pak se domluví o hlavně těch akcí, ano, na tu tutovku, no, to všecko bude, vypadá to velice slibně, vypadá to... Rušte tyhle ten tyhle. Ne, to byl falešný poplach, ne, to byl... Rušte to, prosím vás, všecko rušit, banket rušit, všecko, ne, marnost, nic, ne, všecko rušit. Jak říkala cucat, a už to spolk. Maria. Mám to zapotřebí, to, zrovna, se mi tak daří, víte, když mi to všecko tak vychází, že jo, když jsem mohl být za půl roku 2 milionář. Takhle budu jenom milionář. A těch je... Steku.
8: Tak běžte, pane doktore, tady je ten pacient.
6: Ano.
7: Haló? Teď jste něco holo? Jo, možná, že by to bylo všecko zase, všecko to...
6: Ne, to je falešný poplak, ne.
4: Já myslím, že...
9: Tak co?
6: Nic. Malinčko vždycky a zase naděje spadne. Zas spadne naděje.
9: No jo, to už jste tady 3 neděle, člověče.
6: Peklo.
9: Co s váma?
6: A nevím.
9: To musí jít ven.
6: To mi říkejte.
9: No helejte, zkusíme to ještě. Já teda jsem vzal takovýhle preparát.
6: Co to je?
9: Ten si občas teda dávám pro sebe.
6: To je novinka?
9: No. Jo, to teďkon právě jsme fasovali. Jo, a to je opravdu granát. Jo, to jako když prostě spolknete granát. Jo, to prostě. To je, kdybyste byl zabetonovaný, víte. No. povolí všechno. To všecko povolí, jo. Takže prosím vás, tohle to byste si vypil, ano. Počkejte, ještě máte čas. Já musím taky rychle odejít, víte? Tak. Můžete. Sestři, vidíte, kam zmizel ten pacient?
10: Nevím, pane doktore.
9: No jo, ale podívejte na to. No jo, tak ode dneška to bude Faustův dům.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik téma zácpa i léčba radikální s Jiřím Lábusem, Oldřichem Kajzrem a také průvodcem ruskou ruletou Markem Ebenem. Tak Jiří Lábus, to je naše téma. Ano. Pane přeučile, vy jste se určitě potkali spolu?
2: No, my se známe, poznali jsme se na divadelní fakultě, on byl o dva ročníky jinde, nežli já. No a měl jsem to ohromné štěstí, já se velice vážím jako kolegu a vynikajícího herce. Když jsem hostoval v Ypsilonce, tak seděl vedle mě v herecký šatně. Mm-hmm. A vzpomínám si na takovou situaci, kdy seděl vedle mě úplně zhroucený. Jo. A já říkám, Jirko, co ti je? A on říkal, Honzo, je to na pytel. Já říkám, co ti je? Je to na pytel. A co se ti stalo? Je to úplně na pytel. A co máš, máš nějaký problém? Ne, je to na pytel. Ty nejsi zdravý, ne, je to na pytel. A co se ti stalo? Musím lakovat okapy.
1: Aha, tak. Takže se vlastně
2: získal
1: barák,
2: po táto mi nějaká musel lakovat okapy a byl úplně z toho pytli.
1: Měl řemeslnické starosti, no jo. Ale rádi ho vítáme v humoriádě stejně jako vás. A děkuji. Teď můžeme pokračovat s našimi posluchači. Pustí se do hlasování. Vybíráte Jiřího Lábuse anebo herecké historky, tentokrát třeba s Ondřejem Sokolem. Humor mezera A, humor mezera B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A jsme zpátky v Humoriádě. Aktuální výběr pro naše posluchače a posluchačky a posluchačata možná Jiří Lábus anebo herecké historky. Vyberte si sami na telefonu 731 800 900. V tuto chvíli přidáte své hlasy. Třeba vy, dobrý den.
2: Takže Pavličku, já tě zdravím, tady je Milan Kuchař, jsem Mladý Boleslavej.
1: Zdravíme.
3: Ano.
2: Prosím tě, chtěl bych pozdravit to pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: To je jasný. My se spolu známe, že jo, a chtěl bych chtěl bych teda Bčko. A zároveň, jestli můžu pozdravit Petra Štajharovýho ze Sacký.
1: Už se stalo.
2: A celou partu Sacký.
1: Tak, dobře. A Jiří Lábus nebo herecké historky s Ondřejem Sokolem? To jsem nepostřelil.
2: Pane Lábuse,
1: dobře, ano. Děkujeme, Milane.
3: Mějte se hezky.
1: Přesně tak, mějte se krásně a zveme dalšího, dobrý den.
4: Mirek, Velká Vítek, dobrý den.
1: Mirku, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Já bych volil pana Lábuse a chtěl bych se zeptat pana Přeučila, kde jsou ti dnešní herci, zábava z 60., 70., 80. let úplně vymizela. Kde jsou ti dnešní herci? No. Na ty dnešní nové filmy na většinu se nedá ani dívat.
1: Tak třeba už všechno dobré bylo natočeno, co my víme?
4: Já nevím, ale každopádně člověk se dívá půl hodiny na film, vůbec nepochopí, co chtěl básník říct a kde spát. Děkuji,
1: no, jasně.
4: Mějte si pěkně.
1: Tak se nám dorostou a narodí se noví tvůrci a noví komici a noví baviči a budeme mít co vysílat dál a dál.
3: A noví charismatičtí kolegové.
1: Jako je pan Přeučil. Dobré odpoledne.
3: Děkuji.
1: Haló?
5: Tady je Pavel Schocerát.
1: Pavle, zdravíme. No,
5: zdravím vás ze studiu. Jsem právě pro Ondřejovém, mírím z Kopečka domů a určitě bych si dal pana Lábuse.
3: Ano.
1: Děkujeme, přejeme šťastnou cestu, hezký víkend, naslyšenou.
3: Mějte se hezky.
1: Tak přátelé, máme rozhodnuto, sečteno, přičteno, odečteno ne, ale všechno v součtu znamená, že Jiří Lábus bude pokračovat. Tentokrát si dáme rozhlasové reklamy.
6: Tut, správný čas je přesně. A nyní minuty s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
7: Ano, tatínku. Dobrý den. Maminka není doma.
6: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém, že Lero a já... Ty nevěrnice, tahni ke všem čertům, už tě nechci ani vidět, ty zvíře!
7: Takže půjdu! Mám jiného přítele!
6: Koho?
7: Dobrou knihu!
6: Krát. krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10. Krásné. Ps, jau, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete, státní spořitelna splní každé vaše přání. Mámo zelená, táto červená, mámo flek, červená flek, flek, zelená flek. Barevný televizor do každé rodiny. Věruš, dělej, ten vlak nestihneme, ujede nám to. Taťko, já nemůžu tak rychle na nohy. Tak proboha, ženská, hni sebou, kdy to nestihneme. Já vážně nemůžu. Tak dělej. Pijte šratici. Zrychlí váš krok.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Po reklamě je tu další nabídka pro vás. Kdo vás zaujme teď? Stavíme proti sobě anekdoty s Petrem Rychlým anebo herecké historky s Ondřejem Sokolem. Takže Rychlý nebo Sokol u vás vyhraje. Hlasujte SMS-kou, který humorník vás může zaujmout a rozesmát v pátek. Humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04. Pošlete své hlasy nebo je zavolejte na 731 800 900. Těší se na vás i náš dnešní host Jan Přeučil.
3: Děkuji, také se těším.

0: A divadelní akademie muzických umění, je to
1: tak? No jistě, na to strašně rád vzpomínám. A zvláště na svého vynikajícího profesora Radovana Lukavského, který nás vychovával k takovému hereckému gentlemanství, kterého já jsem velikým vyznavačem.
0: Ano, a naopak zase na vás jako pedagoga vzpomíná celý ten slavný ročník, který jste měl.
1: Tak to mě těší.
0: Žilková, Asterová, Chýlková,
1: Karel Roden.
0: No jo. Tak možná nás někdo z nich poslouchá, uvidíme. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: No, dobrý den.
0: No.
2: Já jsem z Vysočiny.
0: To je dobře.
2: Teď bych nechcel, abych si sám sobě přál. Já se taky jmenuji Pavel Kučera.
0: Výborně, krásné jméno.
2: No a co tam máte pro nás?
0: Máme tady ještě Petra Rychlého nebo Ondřeje Sokola.
2: Tak mi dejte Petra Rychlého.
0: Píšeme si Ačko. Zdravíme, pane Kučero.
1: Vás také.
0: Naslyšenou. Hezký den a podobně.
1: Vám také.
0: Tak, pojďme dál. Kdo pak bude s námi teď? Dobrý den. Haló. Už vás slyšíme.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam?
3: Dobrý den. Dobrý den, Milena, od Přehrady Rozkoš.
0: Mm-hmm.
3: Já vás oba dva srdečně zdravím.
1: Děkujem.
3: A hlasuji pro anekdoty.
0: Děkujeme.
3: A chtěla bych říct panu Přeutilovi, že mě úplně úžasně dostává film Stáří není pro sraby.
1: Mm-hmm. Ano, ano.
3: Pro... Je
1: tak to mě těší.
3: Toho,
1: děkuju.
0: Tak toho těší pana Přeučela určitě a děkujeme za připomínku tohoto filmu, nedávno natočené.
1: Ano, ano.
3: Je to opravdu, je to prostě něco úžasného.
0: Dobře.
3: A moc ráda bych takovej týden prožila, ale bohužel to se mi nepovede.
0: A tak aspoň iluze z filmu máme ještě, že je tu filmové umění a jiné, i rozhlasové, ano, i náš
1: ano,
0: pořad. Mějte se krásně.
1: Děkuju.
0: Děkujeme. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Honza. Momentálně na trase Style Parkrevič, jinak přeučila.
1: Děkuji.
4: A chtěl bych volit Ačko.
0: Ačko, ano. Petr Rychlý, jeho anekdoty. Děkujeme pěkně, Honzo. Hezký víkend i vám. Naslyšenou. Děkuji. Tak přátelé, pojďme se číst a provést výběr aktuálně podle hlasování a jeho výsledků. Petr Rychlý a anekdoty ve finále Humoriády.
5: Takhle na rohu stojí kuře a vypaluje si zobákem. Jde kolem kohout, jo?
6: Co si to dovoluješ, kuře? Tady stojíš na rohu a vypaluješ si zobák.
5: A co? To ti do toho, ty frajere.
6: Jo, tak frajere, jo. Tak počkej, tohleto. To já řeknu tvé matce, že si tady vypaluješ zobák, že tady kouříš cigarety.
5: A to kuře řekne... Jo, to klidně můžeš, ty frajere. Já jsem totiž umělý líně. Potká v lese jelen Ježka. A úplně ten jelen tak jako zjíhne, říká Ježku. Ahoj. A Ježek pojde, co je, co mě tak vítáš?
7: No, protože mám pro tebe hezkou básničku.
5: Jo.
7: No jistě, poslouchej. Ježku, Ježku, máš na hlavě plešku.
5: A na to Ježek povídá, to je výborný, no, to je výborný. Já mám pro tebe taky básničku,
7: ale nepovídej, jdi ty, a jakou?
5: No, tak poslouchej, no. Jelene, Jelene, ty jsi ale debil.
0: Tak to je smích pana Přeučila. Všechno funguje, doufejme i ano. U našich posluchačů, že se pobavili s námi při pátku. Děkujeme za návštěvu, hezké léto.
1: Já také přeji všem krásné léto, krásné dny a užívejme si všichni života.
0: Říká Jan Přeučil, Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů a krásný víkend.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V Krupce začne soukromý investor bourat bývalou jídelnu po sovětské armádě. Hasiči v Jablonci nad Nisou mají nový člun. Druhý termín sčítání motýlů ve městech i volné přírodě začíná dnes a potrvá celý týden. Dnes čekáme převážně polojasno, teploty dnes do 31 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. V Krupce v místní části Bohosudov zahájil soukromý investor demolici původního objektu bývalé jídelny po sovětské armádě. Stavbu ze 70. let minulého století nahradí podle radnice v Krupce nový dvoupodlažní dům.
2: Podle povolení vydaného stavebním úřadem a odborem životního prostředí v Krupce by v nově postaveném domě měly být obchody, kavárna, wellness centrum, fresh bar a ubytovací kapacity pro krátkodobé pobyty. Součástí obnovy prostoru bude i nové parkoviště a chodníky. Jan B. než Český rozhlas.
0: Jablonečtí profesionální hasiči mají nový motorový člun, informovali o tom na síti X. Trvale bude na přehradě Mšeno u mola kanoistů. Sloužit má především při záchraně osob z vody, při evakuaci při povodních anebo pro přepravu většího počtu lidí i vybavení. Plavidlo je vybavené speciálními příďovými dveřmi. Díky nim můžou hasiči bezpečně vytáhnout člověka z vody nebo naložit zraněného přímo z hladiny.
3: Sedmimístný člun už má za sebou první zásah. Na začátku července s ním hasiči zachraňovali tonoucího loveckého psa. Ve vodě pronásledoval kachnu. Svou majitelku neposlechl, když ho volala zpět na břeh a po nějaké době plavání mu docházely síly. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Zájem o plavbu na vnitrozemských vodách v Česku roste. Podle státní plavební správy přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ti se můžou plavit třeba po řekách, kanálech, přehradách nebo nádržích, na své motorové lodi nebo plachetnici. Případně můžou zájemci využít rozšíření na dovolené u moře ve vodách u pobřeží. Například termíny teoretických státních zkoušek v létě už jsou plné, řekla to ředitelka státní plavební správy Klára Kroupa-Němcová. Začíná letní termín sčítání motýlů, které organizuje skupina Jaro. Pro týdenní akci je důležité hlavně slunečné počasí, ideálně 20 až 30 stupňů. Lidé, kteří se do sledování zapojí, by se mu měli také přizpůsobit. V horkém dni sčítat brzy ráno nebo až odpoledne a vynechat pozorování při dešti. Zapojení laiků z celého Česka je pro sběr dat klíčové, řekla to koordinátorka akce Motýlí půlhodinka Martina Skohoutilová. Zapojit se může kdokoliv až do neděle 19. července. Výsledky pozorování se zapisují do formuláře na webu motýlípůlhodinka.cz.
1: Sport.
0: Dominik Stříteský ovládl po třetí v kariéře Rally Bohemia. Upevnil tak vedení v průběžném pořadí mistrovství České republiky. Druhý byl s odstupem zhruba 2 sekund Filip Mareš, třetí dojel Jan Kopecký.
1: Počasí.
0: Čekejte po ránu jasno nebo skoro jasno, přes den převážně polojasno. Teploty vystoupí na 27 nebo i 31 stupňů Celsia. Na horách čekejte teploty do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Ve Varnsdorfu počítejte kvůli opravám inženýrských sítí s uzavírkou ulice Kubelíkova. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásný dobrý den, 4 minuty po 5. hodině, nádherné pondělí vám všem, začíná nový pracovní týden, pro někoho začíná týden, kdy má dovolenou, ať tak nebo tak, užívejte si to s námi. Samozřejmě musím říct, že je 13. července, abychom měli v hlavě i to datum, ale jaký je z hlediska kalendáře ten dnešní den, to vám neřeknu já, to vám řekneme za chvilku v kalendáriu. K tomu přidáme písničky, které nestárnou, těšte se na olympiky a právě teď na Dalibor Jandu.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Krásný den s Českým rozhlasem Sever, 11 minut po 5. hodině, jak už jsem říkal, je pondělí 13. července, svátek má Markéta. Markétka, všechno nejlepší k dnešnímu svátku a v tuto chvíli otevíráme dnešní kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. 13. července, pondělí, svátek má Perla, Markéta, tady je Petr Jungmann, hezký den. Povstání havířů v Kutné Hoře vypuklo před 530 lety. Důvodem byly mizerné platové a životní podmínky. 13 mluvčích bylo zajato a o několik týdnů později, 5. srpna 1496, bylo 10 z nich sťato pod Poděbradským dubem nedaleko Poděbrad. 3 zbylí vůdci byli k výkonu trestu dopraveni na Křivoklát. Slovenská střela před 90 lety poprvé zamířila na Prahu. V roce 1936 začaly mezi Prahou a Bratislavou jezdit legendární červené expresy z produkce Kopřivnické Tatry označené M290-0. Komfortní motoráky jezdily trasu za 4 hodiny a 51 minut. 10 milion týbů z historii značky vyrobila mladoboleslavská automobilka Škoda Auto před 20 lety v roce 2006. Tím vozem byl 101 let od vzniku firmy stříbrný kombík Octavia. Před 2 lety po senzačním tažení nejslavnějším londýnským tenisovým turnajem světa se stala Barbora Krejčíková wimbledonskou vítězkou.
3: Definitely the best day of my tennis career and also the best way of my life.
2: Po roce se tak šampionkou stala další Češka. O rok dřív zdvihla nad hlavu mísu vína s Rose Waterové Markéta Vondroušová. A to stále ještě nic nebylo. V sobotu jsme poprvé v historii byli svědky jedinečného českého finále. Karolína Muchová a Linda Nosková proměnili zbytek tenisového světa v divačky. Bravo dámy, škoda, že vyhrát mohla jen jedna, ale obrovská gratulace. Před 75 lety se narodila oběť komunistického režimu Danuše Muzikářová. Byla zastřelena během demonstrací při prvním výročí okupace v roce 1969. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
4: Český rozhlas Sever, rádio.

0: po 4:15 posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den vám všem, je pondělí 13. července. V minulém týdnu jsme pořadu Dáme řeč rozebírali plavbu na lodích. Jestli máte nějaké zkušenosti, byl jsem překvapen, kolik vás volalo, že opravdu asi ta dovolená na lodi není nic výjimečného. A tak za chvilku vás seznámíme s tím, že rekreační plavba po českých řekách nebo kanálech je u nás stále oblíbenější. Přibývá těch, kdo si vyřídí oprávnění k vedení malého plavidla. Co to obnáší? Podrobnosti pro vás máme za chvíli.
1: Počasí.
0: Aktuální informace o počasí v tuto chvíli na severu Čech. Je to bez srážek, teploty kolem 16 stupňů v Mostě, 16 stupňů máme také v Ústí nad Labem. Jaká je předpověď pro dnešní den? Tak ta je v celku jasná, dnes bude ráno dopoledne jasno, přes den většinou polojasno, odpoledne bude přibývat oblačnosti a mohou se objevit přehánky. Nejvyšší teploty budou dnes do 31 stupňů Celsia. Krásný den!
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever, krásné, dobré ráno vám všem, romantické ráno, jak jste slyšeli právě teď díky písničky od Elánu. Vůdců lodí neboli plavců u nás přibývá, ročně si řidičské oprávnění pro vnitrozemskou plavbu vyřídí kolem 3 500 uchazečů, to je neuvěřitelné číslo, celkem už jich je přes 71 000. Můžou se pak plavit po českých řekách, kanálech, přehradách, na motorové lodi nebo plachetnici, případně můžou využít rozšíření na dovolené u moře. Hlavní zájem o vyřízení takzvaného průkazu vůdce malého plavidla je před sezónou a teď v létě.
1: Jsme v přístavišti na nábřeží Edvarda Beneše v Praze a je tady se mnou uchazeč o průkaz vůdce malého plavidla Jan Kubeš a před námi stojí na hladině Vltavy 8-metrová motorová loď, ve které vy teď budete dělat svoji závěrečnou zkoušku. Všechno máme a můžeme
2: ano.
1: Do lodi.
2: Ano.
3: Odstrčíme
1: a jedeme.
2: Můžeme vyplout.
1: Teď tady míjíme loď vedle nás, což už je velká výletní loď.
2: Můžeme obeplout z jakékoliv strany, pokud máme dostatečné množství prostoru a neohrozíme plavidla, která máme na vodní dráze.
1: Samozřejmě se blížíme k jednomu z pražských mostů.
2: Ten tady musíme proplout ideálně v částech, které jsou vyznačené, což tedy je tamhle žlutý kosočtverec.
1: Na průběh zkoušky tady dohlíží lodní instruktor ze společnosti Kapitánie PES Jan Hamza.
4: Kromě obratových manévrů a přistávacích manévrů frekventanti musí proplout plavební komorou, při kterém nastává ta komunikace s tím komorníkem, s tou obsluhou té plavební komory.
1: Zkoušku jsme ukončili, jsme na břehu.
4: Úspěšně se složil tuto praktickou zkoušku.
2: Dobře, děkuji.
1: Po praktické zkoušce u komerční společnosti čeká uchazeče zkouška teoretická na státní plavební správě. Co všechno je potřeba znát, mi popisuje jedna z čerstvých absolventek, paní Bára.
5: Musela jsem se naučit pravidla provozu na vodě, musela jsem se naučit značení, což pro mě bylo asi nejtěžší. Ale třeba zajímavá část v té námořní plavbě, počasí a mraky, to bylo docela zajímavý.
1: Oprávnění vůdce malého plavidla má několik kategorií podle výkonu motoru, velikosti trupu a plachet a podle platnosti pro sladké nebo i mořské příbřežní vody. Ročně si oprávnění udělá kolem 3 500 uchazečů a podle státní plavební správy jich každoročně přibývá. Například v létě už téměř nejsou volné termíny teoretických zkoušek, říká ředitelka správy Klára Kroupa-Němcová.
6: Pak jsou zase termíny až v září. Ten zájem stále je poměrně velký.
1: K zájmu o lodní dopravu podle Němcové přispívá nová říční infrastruktura.
6: V tomto roce byla otevřena plavební komora Sudoměřice Rotahatec, která vlastně možnost plavby kolem Baťova kanálu rozšířila o 7 kilometrů, vznikají nová vývaziště, veřejné přístavy.
1: S uznáváním dokladů mezinárodně je to složité, záleží na daném státu. Kromě průkazů vydávaných státní plavební správou existují taky různá turistická i neturistická oprávnění vydávaná v jiných zemích, například v Chorvatsku nebo Řecku. Jakub Vik, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Soud v Ústí nad Labem dnes bude projednávat korupční kauzu neoprávněného vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu. I tohle se dozvíte ve zprávách v půl, které vám přinese František Janečík. Hezký den.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Odvolací soud v Ústí nad Labem se dnes bude zabývat rozsudkem v korupční kauze neoprávněného vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu. Okresní soud v Děčíně uložil zkušebnímu komisaři 7 let vězení a tlumočníkovi 4 roky za podvody. Vedení Libereckého kraje stále neví, jestli na letošní rok dostane přibližně 90 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic druhé a třetí třídy. Předchozí vláda Petra Fialy z ODS rozhodla, že kraje mají na rekonstrukci letos dostat dohromady 2 miliardy korun. Podle současné vlády ale tyto prostředky nejsou k dispozici. Vláda dnes projedná konec regulace cen pohonných hmot, nové stropy benzínu a nafty má kabinet určovat do neděle 19. července. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se jejich prodej. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO od 20. července k běžné praxi. Ve slovenském pohoří Malá Fatra zemřela česká turistka. 73letá žena uklouzla a nepřežila pád skalnatým lesním terénem. Neštěstí se stalo u vesnice Těrchová nedaleko Žiliny. Informovala o něm slovenská horská záchranná služba. Italský tenista Jannik Sinner stejně jako loni ovládl Wimbledon. Ve finále porazil šampiona Roland Garros Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety. Pro světovou jedničku Sinnera je to pátý grandslamový titul v kariéře. Dnes čekáme po ránu jasno nebo skoro jasno, přes den převážně polojasno. Teploty do 31 stupňů Celsia, na horách od 22 do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Silnice 1/13 je na Ústecku mezi Přestanovem a Chlumcem uzavřená pro těžkou nákladní dopravu nad 12 tun. Objízdná trasa vede po silnicích číslo 8 a 63 a po dálnici D8 mezi exity 64 a 80. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Máme 13. července, oficiálně začíná okurková sezóna, nikde se nic neděje, klid. Samozřejmě vyhráli jsme Wimbledon, ale to je tak asi všechno. Mimochodem okurková sezóna, tenhle pojem pochází z němčiny. V němčině to Sorgurkenzeit a dříve se tak označovala doba, kdy lidé sbírali okurky a bylo méně práce. Tak se prosím vás nedivte, až ve zprávě v celou vám František místo zpráv přinese okurkový salát. Hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Marie Rotrová a Honza Kalousek.

0: Těch kytek teď kolem nás je víc než dost. Krásné léto vám přeji, 4 minuty před 6:45. Dobré ráno na severu Čech. Dneska po 13. hodině, jelikož je pondělí, tak vás čekají osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude zlatý olympionik, akrobatický lyžař Aleš Valenta. Tady je malá ukázka.
1: A mají podle vás sportovci ve Stardance výhodu nebo spíš nevýhodu? Konkrétně pro vás?
2: Obojí. Výhoda to byla z toho hlediska, že jsem nebyl nervózní, protože jsem zvyklý nebo byl jsem zvyklý vystupovat před lidmi nebo skákat, sportovat před lidmi. Na druhou stranu používat ty jemné svalové partie, které jsou při tanci důležité, tak to byl problém. Protože přesně jak jste říkal, sportovci jsou zatuhlí z toho důvodu, že my používáme v jednu chvíli relativně hodně velkých svalových partií a potom je rozdělit, potom jako soustředit se na to, že mám použít jenom malíček anebo jenom sval někde tam a onde a ne ten velký, tak to je samozřejmě chvílí problém.
0: Tak bude to určitě zajímavé povídání, možná bude nějaký trik na snowboardu nebo na lyžích. Hezký den vám všem, hezký odpoledne vám popřeje Oskar Hess a Aleš Valenta.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: čtvrtě na šest. I vy posloucháte Český rozhlas Sever. Příjemný den. Dneska můžete jít v kratěsích, v sukínce, vyjít ven, protože dneska bude příjemné počasí.
1: Počasí.
0: Už po ránu jsou ty teploty hezké, 18 stupňů Celsia namlázíte z Dubí, stejně jako z Roudnice nad Labem. Ta předpověď je celkem jasná, dnes ráno dopoledne jasno nebo skoro jasno, přes den většinou polojasno, k večeru na horách možnost slabých přeháněk, nejvyšší teploty do 31 stupňů Celsia. Krásný den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever, 10 minut před 6. Markétkám. Všechno nejlepší k dnešnímu svátku, děvčata, užijte si dnešní den. A co vy, už po ránu museli jste si dát kafe? Někdo stále pije Turka. Ovšem je Turek a Turek. Turek rozhodně není to, že si dáte dvě lžičky kafe, které si koupíte a zalejete horkou vodou. Jak připravit pravou tureckou kávu? To nám poradí Babské rady.
1: Babské rady.
2: Turecká káva patří mezi ty nejstarší a nejpůvodnější. Bohatou historii má v arabských zemích, ale také v Řecku. Káva na turecký způsob přípravy by měla být velmi jemně namleta, konzistencí srovnatelná s hladkou moukou. Do menší džezvy nadávkujte dvě lžičky jemně namleté kávy, přidejte studenou vodu a zamíchejte. Džezvu postavte na sporák a nechte ji ohřívat. Káva začne postupně tvořit pěnu na povrchu. Ve chvíli, kdy už skoro přeteče přes okraj, džezvu na chvíli odstavte. A tento proces opakujte třikrát. Třikrát nechte kávu vzkypět. Jedině tak se z ní vylouhují všechny cenné i chutné obsahové látky. Na kávu z džezvy se nejčastěji používá směs arabiky a robusty. Do turecké kávy si s chutí můžete přidat kardamom, cukr, sirup nebo alkohol.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Dobré ráno, ne dobrou noc vám všem s Českým rozhlasem Sever. Zprávy v celou jsou před námi. Dozvíte se, že strážníci u jezera v Mostě od počátku sezony řeší neukázněné návštěvníky. Krásný den. Sáním jsou...

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Přepadení mladé dvojice a vražda majitele sběrny kovů. Je motiv vraždy ukrytý hluboko pod zemí. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Největší postrach tajných služeb je zpět. Houslista a tajný agent v jedné osobě Pierre Richard v komedii Návrat velkého blondýna. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu u Eiffelovy věže, pořádaného k oslavě státního svátku Francie. Koncert z Paříže 2026. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Premiér Andrej Babiš odmítl prezidentův návrh na obnovení schůzek ústavních činitelů. Strážníci u jezera Most od počátku sezóny řeší neukázněné návštěvníky a nehody plavidel. Na výjezdové stanice ve Frýdlantu a v Semilech nemá Liberecký kraj dotace. Dnes čekáme převážně polojasno, teploty do 31 stupňů Celsia ve stínu. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl výzvu prezidenta Petra Pavla k obnovení koordinačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů. České televizi řekl, že nevidí důvod ke schůzkách s prezidentem vzhledem k tomu, že mají na zahraniční i bezpečnostní politiku odlišné názory.
4: Už bych se měl na něčem koordinovat a my máme svoji politiku, máme program prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně.
2: Hrad na slova Babiše reagoval prohlášením, že prezident považuje koordinaci ústavních činitelů za důležitou a bude usilovat o nějakou formu spolupráce a také dohody. Strážníci městské policie v Mostě hlídkují od počátku sezóny u jezera Most, jak na březích, tak na vodní hladině. Naposledy asistovali u zranění, když z plovoucího mola skočili děti na ženu, která u mola plavala. S podezřením na poraněnou páteří odvezli do nemocnice záchranáři. Českému rozhlasu to řekl ředitel strážníků Jaroslav Hrvol. Celkem 408 milionů korun zaplatí Liberecký kraj za dvě nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu. První se na konci července otevírá v Jablonci nad Nisou, druhá v září v Turnově. Tam budou základnu kromě záchranářů využívat i hasiči a dálniční policisté. Další dvě výjezdové stanice kraj připravuje ve Frýdlantu a v Semilech. Ty už ale bude stavět kompletně z vlastních peněz, dotace na ně nejsou, řekl hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: Vlastně poslední dotace jsme použili na Jablonec a na Turnov a Frýdlant a Semily, který se připravují, tak budeme stavět z našeho rozpočtu. Jak Frýdlant, tak Semily jsou ukrytý v rozpočtovém výhledu, to znamená Frýdlant zahajeme v letošním roce a v případě Semily se čeká na nějaký stavební povolení ještě a tam předpokládám, že zahájíme nejpozději v létě příštího roku.
2: Oblastní rada ODS Prahy 1 se dnes sejde kvůli majetku svého kandidáta na starostu Filipa Dvořáka. Toho už dříve vyzvalo k odstoupení z kandidátky vedení strany. Důvodem je 230 milionů korun, které Dvořák zdědil po svém otci. Podle ODS není ale jasné, jak otec k penězům přišel a Dvořák původ majetku zatím dostatečně nevysvětlil.
3: Sport.
2: Devátou etapu cyklistické Tour de France ovládl Mathieu van der Poel. Lídrem celkového hodnocení je stále Slovinec Tadej Pogačar, stále o 2 minuty a 42 sekundy před Dánem Jonasem Vingegaardem. Dnes mají cyklisté první volný den.
3: Počasí.
2: Po ránu jasno nebo skoro jasno, přes den čekáme hlavně polojasno. Teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů Celsia ve stínu. Na horách čekejte teploty i do 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 je na Ústecku ve směru na Německo provoz v tunelech Libouchec a Panenská kvůli údržbě technologií převedený do protisměru. V opačném směru, tedy na Prahu, se tunely jezdí v režimu 1+1. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Čtvrtek.
6: 4 minuty po 6. posloucháte Český rozhlas Sever. Někomu začíná dovolená léto, určitě míříme do hotelu a nebo samozřejmě do penzionu. Mimochodem, co říkáte na to, že některé hotely, penziony či některé restaurace omezují vstup a pobyt s dětmi? Je to podle vás diskriminace? Vadí vám děti v restaurace, v hotelích? Už jste někdy museli hlučné dítě okřiknout? To dneska probereme po 9. hodině. V pořadu Dáme řeč. Tak se těším na vaše názory. Už teď můžete psát maily na dámereč@rozhlas.cz. K tomu dáme i písničky, které nestárnou. Bude tu Valdemar Matuška, teď už Karel Gott.
3: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Pěkný den, 10 minut po 6. posloucháte Český rozhlas Sever. Navštívíme teď pražský Poledník, my si o něm teď něco řekneme, o jeho významu. Možná to v učebnicích nenajdete, ale uslyšíte to od nás, konkrétně od Martina Písaříka.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že na Staroměstském náměstí se měřil čas pomocí čáry na zemi? V dlažbě ikonického pražského náměstí dnes najdete nenápadnou bronzovou lištu s nápisem, který připomíná pražský Poledník. Tato linie byla historicky spjata s Mariánským sloupem vztyčeným roku 1650. Právě stín tohoto sloupu sloužil k určování pravého poledne, což byl zásadní časový údaj pro polední modlitby i seřizování hodinek. Přestože Mariánský sloup nebyl dokonalým astronomickým přístrojem, po staletí určoval rytmus Prahy. Historie určování času je však mnohem spletitější. Skutečně vědecký pražský čas se od 18. století měřil v Klementýnu. Poledne odtud oznamovali máváním praporu a později i výstřelem z děla. Po vzniku republiky v roce 1918 byl sloup jako symbol rekatolizace stržen a polední čára ztratila svůj původní účel i kvůli tomu, že 6 let předtím byl zaveden středoevropský čas. Dnešní označení v dlažbě z roku 1987 je tak především historickou připomínkou zašlé slávy, ačkoliv moderní měření naznačují, že směr linky není z geografického hlediska úplně přesný.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: krásný den s českým rozhlasem Sever. Zveme vás na výlet do krásné přírodní rezervace, kterou možná neznáte. Najdete ji v Dolním Pohoří. Podrobnosti za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí u nás na severu Čech. V tuto chvíli radarové snímky ukazují, že je to bez deště. Teploty jsou kolem 16 stupňů, 15 stupňů v Děčíně, 12 stupňů máme v Žatci. Dnešní maximální teploty budou do 31 stupňů Celsia. Bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno. K večeru se může objevit na horách nějaká ta přehánka.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Ano, a kam teda dneska? No, jak už jsem říkal, do přírodní rezervace v Dolním pohoří, jmenuje se Pístecký les a pozve nás tam Eva Bucharová.
2: Míříme do části přírodního parku Dolní pohoří, přesněji tedy do přírodní rezervace Pístecký les, která se nachází mezi obcí Hoštěnice a Břežany nad Ohří. Turisté tudy můžou procházet po červeně značené turistické trase podél levého břehu řeky Ohře. Abychom okolí Písteckého lesa prozkoumali trochu blíže, vydáme se na 8-kilometrovou trasu z Brozan. Jede tam autobus z Bohušovic, kolem přírodní rezervace Loužek. Je to příjemná procházka kombinovaným terénem bez výraznějšího převýšení. Po deštích je ale potřeba počítat s tím, že lesní stezky budou poněkud blátivé. Přestože celá rezervace má rozlohu jenom necelé 2 čtvereční kilometry, nacházejí se tu nejrozsáhlejší a nejzachovalejší lužní lesy na dolním toku řeky Ohře, převážně listnaté. Lužní les je tvořen smíšeným porostem dubů, javorů, jasanů, topolů, olší a vrb, tedy stromy, kterým vyhovuje terén s vysokou hladinou spodních vod. Pístecký les je také využíván k intenzivnímu chovu bažantů. Hojně se tady vyskytují vzácné rostlinné druhy, jako ladoňka vídeňská nebo bledule jarní, i běžnější rostliny, jako je medvědí česnek a podobné. Milovníci hmyzu tady můžou objevit zvláštního sploštělého brouka lesáka rumělkového. Tento živočich je ve střední Evropě ohrožený, protože ubývá míst, kde má vhodné podmínky pro život. Tak příjemnou procházku Písteckým lesem v přírodním parku Dolní Poohří.
1: Ano, hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever a teď už Iveta Bartošová.
0: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Ne, ne, dneska začínáme. Dobré ráno na severu Čech s Českým rozhlasem Sever. Před námi zprávy v půl s Františkem Janačíkem. V nich se dozvíte, že plavecká hala Klíše v Ústí nad Labem se uzavírá kvůli pravidelné letní odstávce. Příjemný den.

0: Bylo půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Plavecká hala Klíše v Ústí nad Labem se ode dneška uzavírá kvůli pravidelné letní odstávce. Do 9. srpna podle webu Munipolis nebude v provozu krytý plavecký bazén, dětský bazén a parní komory. Letní koupaliště, fitness a solárium zůstávají otevřené. Liberecké dopravní hřiště bude od 20. července uzavřené zhruba na 3 měsíce. Důvodem je jeho rekonstrukce. Město opravu za zhruba 3,5 milionu korun záměrně naplánovalo na letní prázdniny. Krajský a finanční úřad ve Zlíně se ode dneška vrací do běžného provozu. Na Facebooku o tom informoval hejtman Radim Holiš z Hnutí ANO. Zavřené byly od čtvrtka kvůli ničivému požáru výškové budovy, která se stejně jako úřady nachází v někdejším Baťově areálu v centru města. Z pražského mostu v Karlových Varech v sobotu padaly do řeky Ohře kusy vozovky. Všimli si toho vodáci, kteří tam projížděli. Padající kusy materiálu natočili a video předali policii a také redakci zpravodajského serveru iRozhlas.cz. Most je od března v opravě. Hasiči v Chorvatsku dostali pod kontrolu lesní požár na ostrově Korčula na jihu země. Při zásahu se lehce zranili dva hasiči, informovala o tom chorvatská televize HRT. Požár na ostrově spálil už přibližně 550 hektarů v obtížně přístupném terénu. V Ústeckém kraji po ránu jasno nebo skoro jasno, přes den bude převážně polojasno, teploty do 31 stupňů Celsia. Na horách čekejte teploty do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Litoměřicích je do srpna kvůli opravám uzavřená ulice Mostecká, a to včetně křižovatky s nájezdem na Tyršův most ve směru od města. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever, tak tento týden se rozhodne, kdo bude mistrem světa ve fotbale. Ano, koukám na to, Francie, Španělsko, Anglie, Argentina. Raději ani nebudu říkat, komu fandím, protože vždycky, komu jsem fandil, tak ten vypadnul. Ale Španělsko, no, tak to je, jako, to je, dá se říct, že by mohli mít našlápnuto. Hezký den vám všem s Českým rozhlasem Severy s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Jaroslav Uhlíř, teď Helena Vondráčková. Šala!

0: 9 minut po půl sedmé, posloucháte Český rozhlas Sever, tak co nás dnes čeká, je pondělí 13. července, dnes nás určitě čeká další příjemný večer, alespoň podle předpovědi počasí, tak nás to může nalákat do letního kina na náměstí v Žadci. Teď najdete kinematograf Bratří Čadíků, od 21.30 se bude promítat film Boží úlet. Na příjemný letní koncert dnes můžete zajít do Bistro Parku v Ústí nad Labem, od 17.30 tady bude hrát a zpívat Monika Bublíková. Ústecká písničkářka představí nejen svoji tvorbu, ale i písně italské nebo španělské. A v oblasti muzeu v Litoměřicích dnes začíná letní týdenní muzejní dílna. Prostřednictvím letošní muzejní dílny se naše děti přinesou do doby počínajícího vrcholného středověku na přelomu 13. a 14. století. Při tvořivých aktivitách i objevných úkolech prozkoumají dobu panování posledního přemyslovského krále Václava III. Od jehož úmrtí v tomto roce uplyne 720 let. Tak užívejte dnešní den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Krásný den, minutu před 6:45. Víte, ve kterém městě můžete najít hvězdárnu, kterou postavil lékárník? Není to úplně velké město, je to příjemné město, které se jmenuje Mikulášovice a my se tam vydáme za chvíli.
1: Počasí.
0: Ale teď se vydáme vstříc dnešnímu počasí. Na telefonu Jana Hertová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké je to teď po ránu u nás na severu?
2: Tak na severu máme jasno a teploty aktuálně nejčastěji od 14 do 18 stupňů Celsia. Nejteplejší jsou stanice Kopisty, kde máme aktuálně 18,3 stupně Celsia.
0: A aby bylo jasno, bude jasno i přes den?
2: Bude v podstatě slunečno, i když zkrátka přes ten den nám naskáče taková ta kupovitější oblačnost, takže očekáváme, že bude převážně polojasno. Potom někdy později odpoledne od západu nám bude přibývat oblačnost takových těch vysokých pater. Dneska beze srážek, maximálně na horách se může objevit nějaká ojedinělá přehánka, a to zejména v západních Krušných horách. A teploty dneska očekáváme 28 až 31 stupně Celsia. Na severovýchodě, tak tam jenom do 29 stupňů Celsia.
0: Já vám děkuji za informace a mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Vám všem krásný letní den.
1: Český rozhlas Sever.

0: 12 minut, 7 hodina, vy jste s Českým rozhlasem Sever, hezký den a teď ten výlet do Mikulášovic. Jsou tady příběhy měst a obcí s Alenou Škraňkovou.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Málo které město se může pochlubit hvězdárnou, kterou nechal postavit lékárník. Mikulášovice na Děčínsku leží na Šluknovské pahorkatině. Jejich dějiny se píší od 12. století, tehdy se tam lidé zabývali pálením uhlí. Později tam byla založena vesnice s kapličkou zasvěcenou svatému Mikuláši. V roce 1916 byly Mikulášovice povýšeny na město. Městský znak je rozdělený na dvě barevná pole. Vpravo na modrém poli najdete stříbrný tovární komín a dva zlaté obilné klasy. Vlevo na zlatém poli je vztyčený meč ozdobený vavřínovým věncem a datum 1916. Na město je nádherný výhled z vrchu Tanečnice. Rozhledna Tanečnice je nejsevernější rozhlednou u nás. První dřevěná věž stála na místě už v roce 1887. Po 16 letech ji ale zničila vichřice. Nová rozhledna byla veřejnosti představena v roce 1905. A jak to bylo s tou hvězdárnou? Na městských stránkách se uvádí, že v roce 1913 se místní lékárník Adolf Krause oženil a pro své amatérské pozorování si nechal doma postavit i hvězdárnu. Úmrtím pana lékárníka v roce 1939 skončila i činnost jeho hvězdárny. Moderní metody pozorování a vyhodnocování později ukázaly, že amatérská činnost mikulášovického astronoma nesla už ve své době mimořádné výsledky.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ústecký krajský soud dnes bude v odvolacím řízení projednávat korupční kauzu s řidičskými průkazy ve Varnsdorfu. Vláda projedná ukončení regulace cen pohonných hmot. Pes nebo kočka musí být v autě připoutaní, upozorňují na to policisté. Dnes čekáme převážně polojasno, teploty do 31 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také pondělní ráno přeje František Janačík. Odvolací soud v Ústí nad Labem se dnes bude zabývat rozsudkem v korupční kauze neoprávněného vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu. Okresní soud v Děčíně uložil zkušebnímu komisaři 7 let vězení a tlumočníkovi 4 roky za podvody. V jedné z nejrozsáhlejších korupčních kauz získalo podle žalobce neoprávněně řidičský průkaz nejméně 722 lidí. Další obžalované už soud potrestal dřív. Podle žalobce podvodné jednání, včetně napovídání při testech a předávání úplatků, zachytili kamery během 7 měsíců ve zkušební místnosti. Vláda dnes projedná konec regulace cen pohonných hmot. Cenové stropy benzínu a nafty má kabinet určovat do neděle 19. července. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se jejich prodej podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO od 20. července k běžné praxi. Ministerstvo financí bude ale dál podle Schillerové marže a ceny kontrolovat.
4: Ministerstvo financí bude situaci intenzivně sledovat i po zrušení regulace. Nakonec náš monitoring cen ten bude dále přetrvávat a pokud by to bylo potřeba, jsme připraveni tento mix osvědčených opatření operativně obnovit.
2: Regulaci cen pohonných hmot vláda zavedla kvůli konfliktu na Blízkém východě v dubnu. Dosud platné opatření počítalo s ukončením na konci června. Psi, kočky nebo jiná zvířata musí být při cestování autem bezpečně připoutaná. Před letními dovolenými to připomínají policisté. Důvodem není jen hrozící pokuta až 2000 korun, ale hlavně bezpečnost zvířete, posádky a dalších účastníků provozu. I při malé dopravní nehodě se nepřipoutané zvíře může vážně zranit. Ve stresu také může reagovat jinak než obvykle. Proto by v žádném případě nemělo dosáhnout na řidiče nebo řízení. Letní festivaly v Česku výrazně zdražují ubytování v okolí. Například v Ostravě stál v červnu dvoulůžkový pokoj na platformě Airbnb běžně okolo 1600 korun za noc. Během červencového hudebního festivalu Beats for Love ale cena vystoupala i na hodnoty přes 6000. Vyplývá to z analýzy datového týmu Českého rozhlasu. Ceny výrazně rostou třeba v Brně během Anime Festu nebo v Karlových Varech při filmovém festivalu. Prezident asociace hotelů a restaurací Václav Stárek radí ubytování si zajistit dostatečně v předstihu anebo srovnat více nabídek.
5: Dívat se na to onlineové prostředí a hledat ubytování, které jim bude vyhovovat jak polohou, tak třeba i cenově. Pokud se jedná o hotely, penziony, pak je rozhodně nejlepší cestou obrátit se přímo na ten hotel, rezervovat napřímo, protože tam vlastně vypadává jakákoliv zprostředkovatelská případná provize.
2: Detaily jsou na serveru irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Po ránu jasno nebo skoro jasno, přes den bude převážně polojasno. Teploty dnes čekejte od 27 do 31 stupňů Celsia ve stínu, na horách dnes do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D7 je po nehodě nákladního auta u zóny Triangle na 61. kilometru ve směru na Chomutov průjezdní jenom jeden jízdní pruh. S problémy počítejte na silnici 568 u Nechranické přehrady. Provoz tam omezuje dokumentace srážky osobního auta se srnkou. jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Je pondělí, chce to nějakou dobrou zprávu. Jednu jsem našel, ale musím říct, jako všechno je na začátku. Je to otázka celkem vzdálené budoucnosti. V Americe lékaři testují nový lék. Přišli na to, jak zvrátit artrózu a obnovit zničené chrupavky a klouby, což je zatím nemožné. První testy ukazují, že chrupavka opravdu masivně dorostla, což by znamenalo konec výměn kočky čelních a kolenních kloubů. Ale opravdu všechno je na začátku testování. Jestli to půjde dobře, tak lék se začne vyrábět tak za 10 let. Zatím si teda doma budeme vařit sulc, abychom tělu dodali kolagen. Hezké ráno a posílám písničky, které nestárnou. Budou tu Petr Novák a teď MIG 21.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.
7: Cestou

0: Pěkný den vám všem, 11 minut po 7 hodině, pondělí 13. července, Markéta má svátek a to ostatní v kalendáři v tuto chvíli našel a řekne vám to Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: 13. července, pondělí. Svátek má Perla, Markéta. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Povstání havířů v Kutné Hoře vypuklo před 530 lety. Důvodem byly mizerné platové a životní podmínky. 13 mluvčích bylo zajato a o několik týdnů později, 5. srpna 1496, bylo 10 z nich sťato pod Poděbradským dubem nedaleko Poděbrad. 3 zbylí vůdci byli k výkonu trestu dopraveni na Křivoklát. Slovenská strela před 90 lety poprvé zamířila na Prahu. V roce 1936 začaly mezi Prahou a Bratislavou jezdit legendární červené expresy z produkce Kopřivnické Tatry označené M290-0. Komfortní motoráky jezdily trasu za 4 hodiny a 51 minut. 10 milionů vůz v historii značky vyrobila mladoboleslavská automobilka Škoda Auto před 20 lety v roce 2006. Tím vozem byl 101 let od vzniku firmy stříbrný kombík Octavia. Před 2 lety po senzačním tažení nejslavnějším londýnským tenisovým turnajem světa se stala Barbora Krejčíková wimbledonskou vítězkou.
4: Definitely the best day of my tennis career and also the best day of my life.
3: Po roce se tak šampionkou stala další Češka. O rok dřív zdvihla nad hlavu mísu vína s Rosewaterové Markéta Vondroušová. A to stále ještě nic nebylo. V sobotu jsme poprvé v historii byli svědky jedinečného českého finále. Karolína Muchová a Linda Nosková proměnili zbytek tenisového světa v divačky. Bravo dámy, škoda, že vyhrát mohla jen jedna, ale obrovská gratulace. Před 75 lety se narodila oběť komunistického režimu Danuše Muzikářová. Byla zastřelena během demonstrací při prvním výročí okupace v roce 1969. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: minutu po čtvrt na 8 posloucháte Český rozhlas Sever. Prožíváme svůj wimbledonský český sen. I sbíraním železa si musel vypomáhat otec wimbledonské šampionky Lindy Noskové, aby se talent nadějné dívky od malička rozvíjel. Podrobnosti o jejím příběhu už za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď v tuto chvíli jasno u nás na severu Čech. Teploty jsou kolem 16 stupňů v Chomutově, 15 stupňů v Rumburku. Jinak dnešní maximální teploty 31, bude jasno nebo polojasno. Krásný den.
1: Český rozhlas Sever,

0: Ano, možná teď míříte koupit si 20 deka vašáků se sekanou k snídaní, tak dobrou chuť jste s Českým rozhlasem Sever 10 minut po půl, před půl osmou. Tenistka Linda Nosková si v Londýně užívá báječné chvíle po grandslamovém titulu. S úspěchu své dcery ve Wimbledonu se v dějišti turnaje radoval také otec české hráčky. Drahoš Nosek, bývalý výpravčí a v těchto dnech zřejmě jeden z nejšťastnějších penzistů na světě.
1: Myslel jsem si, že něco takového vůbec v životě nezažiju, ale prostě někdo řekl, je to v ní, no.
2: Vypráví Drahoš Nosek po báječném finále, před kterým byla ale také spousta let nejistoty a těžkého boje kvůli podpoře výjimečného talentu dcery.
1: Manželka neměla nic, já jsem dělal výpravčího a jsem musel sbírat železo starý, abychom přežili. A pak mi jeden kamarád půjčil peníze, abych splatil dluh a já jsem mu to pak splatil, když jsem prodal baráček, až zemřeli rodiče. A už jsme mohli aspoň koupit auto a nějak jezdit a nějak prostě fungovat.
2: Popisuje Drahoš Nosek příběhy mnoha rodičů, kteří vsadí na jednu kartu i svědomím, že zřejmě jen miliprocenta z nich se dočkají podobně báječných okamžiků.
1: Je to strašná klika, je prostě, ona životně neřekla, že nechce trénovat. A to jsme vymýšleli hrozný věc, my jsme hráli po všech vesnicích, já jsem viděl někde kurt, nějaký beton, tak jsme tam šli, hráli zadarmo samozřejmě. Starý Pavelka, který trénoval a který strašně pomohl, tak říkal, že takovou holku nikdy neměl, že vždycky řekl, co má dělat, a nemusel to říkat po druhé.
2: Starý Pavelka, jak se jmenoval, jak se s ním prosím, abychom mu mohli zmínit?
1: Jarda, myslím, já bych teďka nechtěl kecat, jo. Pan Pavelka je to a ten jí vlastně udělal. Jezdil a hledal kurty a prostě, když měla 11, 12, 13, tak prostě se jí obětoval. Nikdo o něm neví, je to starý pán, už má 80, ale když si hrál tenis a horník. A...
2: Vzpomíná otec Lindy Noskové Drahoš na trenérského nadšence a taky na Melanii Molitorovou, maminku slavné tenistky Martiny Hingisové, za kterou jeho dcera občas jezdívala do Švýcarska trénovat.
1: Melanie Molitor nám dala jednu strašně důležitou věc a to byla profesionalita, ten přístup. A manželka přišla jednou s Lindou o 3 minuty později na trénink. 3 dny jim to vykládala, že jestli to udělá ještě jednou, už tam nemusí jezdit. Linda jí měla ráda, ona byla tvrdá, tím nám pomohla nejvíc. Ukázala, že prostě to je těžká práce, těžká robota, nemůže si z toho dělat srandu.
2: Každý z trenérů něčím přispěl, i otec Drahoš Nosek do jistého okamžiku.
1: No, takže do těch 10-11 jsem jí mohl nahrávat z koše a jedeme a pojďme. No. A jak měla 12-13, nebo jak měla 13, tak přišla a hrála levou a dala mě 6-0. Tak jsem rozstřískal raketu, říkal, miláčku, s tebou jsem skončil.
2: A to jenom levou pro ten účel s vámi?
1: Aby si zahrál.
2: Usmívá se Drahoš Nosek, který teď viděl, jak jeho dcera v Londýně postupně poráží 7 tenistek a získá wimbledonský titul. Bohužel už se toho nedožila maminka hráčky, které teď Linda Nosková děkovala při závěrečném ceremoniálu.
3: There's also one more person I would like to thank, which is my mom.
4: Tak to bylo těžký, samozřejmě já jsem ji chtěla zmínit, protože tahle výhra opravdu šla pro mě. Celá ta moje nějaká cesta, která vedla až sem, byla, řekněme, že jiná než ostatní. Nikdy jsem, jak vždycky říkám, nikdy jsem tady úplně neměla sedět nebo neměla být. Nikdy ten můj život nebyl nastavený tak, že je to jistý, že někdy v budoucnu tohle z toho vyhraju. Je to všechno takovej prostě malej šok, cokoliv, jakákoliv výhra se povede, tak ji beru strašně vážně. Neberu ji určitě zadarmo, protože ta cesta byla takový jako last minute vlak trochu.
2: Vzpomínala Linda Nosková na své začátky, už jako nová grandslamová šampionka. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Krásný den s Českým rozhlasem Sever, hodně sluníčka i dnes vám popřejeme. Ano, dobré ráno, k tomu přidáme i zprávy v půl s Františkem Janačíkem. Dozvíte se, kdy bude hotový pavilon žiraf v liberecké zoologické zahradě. Příjemné vstávání.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Návštěvníci Teplice mohou o prázdninách seznámit se zákulisím Krušnohorského divadla. Průvodci jim představí nejzajímavější z celkem 8000 uskladněných kostýmů, také jevištní techniku nebo nákladní výtah, který uveze i vozidlo Trabant. Více uslyšíte v pokračujícím ranním vysílání. Koncem letošního roku by měla být hotová rekonstrukce pavilonu žiraf v liberecké zoologické zahradě. Jeho přestavba za více než 114 milionů korun začala loni na podzim. Stavba z roku 1986 už byla v havarijním stavu. V Čelákovicích u Prahy hoří sklad elektrokoloběžek o rozměrech 100x50 metrů. Hala se kvůli požáru už zbortila. Českému rozhlasu to potvrdil starosta v Čelákovicích Josef Pátek z ODS. Podle něj se hasičům daří požár postupně dostat pod kontrolu. V Moravskoslezském kraji odhadují nižší úrodu obilí než minulý rok, v některých oblastech i o více než 30%. Růst plodin ovlivnilo počasí. Podle ministerstva zemědělství v Česku spadlo v prvním pololetí nejméně srážek za posledních 64 let. Požár lesa u Fontainebleau nedaleko Paříže už zničil na 800 hektarů porostu, informovala o tom agentura AFP s odkazem na hasiče. Les hoří od neděle a stále se ho nedaří uhasit. Dnes čekáme po ránu jasno nebo skoro jasno, přes den bude převládat polojasno. Teploty od 27 do 31 stupňů Celsia, na horách do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici od takzvaného Starého mostu do centra města Most na přemostnění silnice 1/13 pod čerpací stanicí Shell se srazila dvě osobní auta. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Pozor na silnicích, tento týden bude na silnicích o něco víc jelenů, protože jelen, skupina jelen vyjíždí na své turné, na své letní jelenfesty, začínají v Jihlavě tento týden, ale přesunou se i k nám na severu Čech. V srpnu budou třeba v Liberci nebo v Mostě, tak si je užijte a určitě od jelenu uslyšíte i tu písničku, která nás právě teď čeká. Co bylo dál? A hned potom písničky, které nestárnou, těšte se na Rangers. Dobré ráno.

0: Krásný den s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno na severu Čech. Lodě jsme probírali v pátek v pořadu Dáme řeč. Ptal jsem se vás, jestli jste někdy pluli na lodi, bydleli jste někdy na houseboatu, nebo jste prožili dovolenou na jachtě. Měli jste spoustu zkušeností a dovolala se i paní Jarka z Děčína.
1: No dobrý den, já se podělím o svůj zážitek. Je to už tedy velice dávno, je to v roce 81.
0: Ano,
1: celý život miluju Skandinávii a tenkrát se naskytla možnost parníkem, byl to největší parník Ruska, Michal Lermontov. Manžel mě přihlásil, já jsem to nedoufala, přihlásil mě v Čedoku Ústí nebo Teplice, to už nevím, a my jsme skutečně na tom parníku strávili nezapomenutelný 2 týdny dovolené. Naložili jsme se ve Warneminde a v noci jsme pluli a ve dne jsme objevovali Švédsko, Dánsko, Norsko, ostrovy Gotland a Bornholm. Byli jsme i v západoněmeckém Kielu, v hanzovním městě Líbeku. Prostě loď 9 poschodí, bylo nás 600 pasažérů, obrovsky nádherná organizace. Na lodi nádherné jídlo, ubytování, zábava. S manželem nás to stálo tenkrát asi 30 tisíc. Nebylo to málo na tu dobu, ale prostě to za to opravdu stálo.
0: A jsem zvědavý na dnešní téma, jak to rozproudíte. Objevují se hotely, penziony, kde omezují pobyt a vstup s dětmi i restaurace. Je to podle vás diskriminace? Vadí vám děti v restauraci? Vyhledáváte podniky bez dětí? Volejte po 9. hodině nebo už teď napište mail na damereč@rozhlas.cz. Dáme i písničky, které nestárnou, tohle jsou Ultravox a za chvíli aktuální informace o počasí.

0: minutu před 7:45, posloucháte Český rozhlas Sever, dobré ráno. My se za chvilku podíváme do budovy Krušnohorského divadla v Teplicích trošku jinak. Skrývá tato budova spoustu zajímavých věcí, třeba 8000 kostýmů, jevištní techniku poháněnou lidskou silou nebo výtah, kam se vejde i trabant. Vy si samozřejmě tuto budovu můžete také prošmejdit, každou prázdninovou neděli si ji můžete projít s průvodcem. Podrobnosti pro vás máme za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí. Aktuálně, když se na to dívám, teploty kolem 20 stupňů, 23 stupňů už teď je v Mostě, 28 stupňů máme v Litoměřicích. Dnešní maxima 31, bude jasno nebo skoro jasno.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 12 minut do 8 hodiny zbývá jste s Českým rozhlasem Sever. Mnoho budov, divadelních budov je přes prázdniny zavřených, kromě budovy Krušnohorského divadla v Teplicích, která ožívá v létě každou neděli. Procházejí se jí skupiny návštěvníků, kteří se chtějí o historii i současnosti divadla dozvědět něco víc a zároveň nahlédnout i tam, kam se běžně nedostanou, třeba na jeviště.
1: Je tady někdo, kdo by si chtěl zkusit, poněvadž technika tady není nástroj, ale je to všechno ruční, kdo by si chtěl vytáhnout oponu.
2: Chcete vytáhnout?
1: Je to trošku náročnější, ale těch 200 kilo tam necítíte naštěstí.
3: Umí,
1: tak pojďte.
2: Tady jsou
1: a buď nohou nebo dolů, teď si myslím, jestli musíte zkusit, kam to půjde. Jo. A on tam potom sjede závaží, tak se toho neděje. Já myslím, že dobrý.
3: Mohla bych to vzít, jo?
1: Jo, mohla byste, určitě.
4: Uškade to.
1: No.
4: Jste si trochu zaposilovala.
5: No, ale krásný ještě. To je, říká Pipi, dlouhá punčocha, to jsem ještě nedělala, to mi půjde. Takže bych to brala. Lenka Němečková. A jsem z Prahy.
6: 12 mužů, když si pohánělo vlastními silami, propadlo s kulisami. To už teď nefunguje. Opatro níž si lidé mohli ale prohlédnout původní stroj. Kulisy se nyní k jevišti dopravují výtahem, řekl průvodce Lukáš Sedlecký.
1: Od počátku vlastně zde fungoval výtah. Je to rok 1924, takže ty technické záležitosti jsou poněkud lepšího charakteru než u těch starších divadel. Je to poměrně výtah velké kapacity. Říká se, že se tím převážel trabant.
6: Po vyhoření původní budovy se na stavbu té současné kvůli překročení rozpočtu lidé skládali ve sbírce, jako na Národní divadlo. A s ním má to teplické společné i sedačky pro diváky.
1: V roce 86 to byla velká rekonstrukce Národního divadla, oni si dali nové. A tady se rovněž dělala rekonstrukce, takže v rámci úspornosti jsme dostali použitá sedadla z Národního divadla.
6: Návštěvníci nahlédli i do šatny, kterých jsou tady 3 patra, nebo viděli malou ukázku z 8000 kostýmů.
7: My jsme od Mácháče staré splavy. Já jsem jmenuji Miroslav Denk. Ten manželka tady vlázní, tak jsme byli minulý týden na tom základním okruhu a dneska jsme chtěli udělat tu druhou polovičku, takže jsme zvládli celý divadlo.
6: Aha, co mu říkáte?
7: No, nádhera, líbí se nám to.
6: Je něco, co vás zaujalo, překvapilo?
7: Je nám spíš líto, že to nefunguje stála scéna, ale ten suterén a to přízemí je to nádherně opravený v tom 130. let, takže je úplně úžasný.
6: O nedělní prohlídky Krušnohorského divadla je velký zájem. Je proto dobré si včas místo na webu zarezervovat. Z Teplic Gabriela Hauptvoglová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Krásný den, dobrý den, dobré ráno všem, za 7 minut 8 hodina, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Ve zprávách v celou se dozvíte, že vláda bude projednávat výstavbu malého modulárního reaktoru. I nadále krásné dobré ráno.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Plavecká hala Klíše v Ústí nad Labem je ode dneška uzavřená. Vláda bude projednávat výstavbu malého modulárního jaderného reaktoru v Moravskoslezském kraji. Vláda projedná také regulace cen pohonných hmot. Dnes čekáme převážně polojasno, teploty do 31 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Plavecká hala Klíše v Ústí nad Labem se ode dneška uzavírá kvůli pravidelné letní odstávce. Do 9. srpna podle webu Munipolis nebude v provozu krytý plavecký ani dětský bazén a také parní komory. Letní koupaliště, solárium nebo fitness zůstanou otevřené. Krytá hala se pro návštěvníky znovu otevře 10. srpna.
2: Mimo provoz bude do 20. července také skokanský bazén. Saunový svět se uzavře jen od 20. do 26. července. Městské služby předplacená členství automaticky prodlouží o dobu odstávky. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: V Dětmarovicích v Moravskoslezském kraji by mohl stát nový malý jaderný reaktor. Jeho výstavbu dnes projedná vláda. Jde o další krok k posilování jaderné energetiky v Česku. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by se mohl začít stavět pravděpodobně v roce 2035.
3: Vláda musí odsouhlasit záměr budování malého jaderného modulárního zdroje bloku v regionu Dětmarovice. Pokud vláda odsouhlasí, tak budu v příštích dnech podepisovat smlouvu se společností Rolls-Royce přímo v Londýně, podobně jako jsme už podepsali v rámci Temelínu.
0: Vláda dnes projedná také konec regulace cen pohonných hmot. Cenové stropy benzínu a nafty stanovuje ministerstvo financí od dubna kvůli konfliktu na Blízkém východě podražila ropa. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude ministerstvo sledovat ceny i nadále a v případě potřeby opatření operativně obnoví. Ve Francii se dnes setká koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu proti ruské invazi. Na schůzku dorazí nejméně 25 světových lídrů. Budou jednat o další podpoře Ukrajiny i tlaku na Rusko. Rozhovory se budou týkat také bezpečnostních záruk pro Ukrajinu nebo nových protiruských sankcí. Schůzky se zúčastní mimo jiné ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, generální tajemník NATO Mark Rutte nebo český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Sport. Šampionem dvouhry mužů ve Wimbledonu je po roce znovu tenista Jannik Sinner. Italská světová jednička přehrála ve finále Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety. Počasí. Dnes čekejte po ránu jasno nebo skoro jasno. Přes den převážně polojasno, k večeru čekejte i přibývání vysoké oblačnosti. Teploty dnes ve stínu od 27 do 31 stupňů, na horách do 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D7 je po nehodě nákladního auta u zóny Triangle na 61. kilometru ve stěnu na Chomutov stále průjezdní jenom jeden jízdní pruh. Problémy čekejte po nehodě 4 osobních aut u Jítravy na Liberecku na silnici 1/13. Místem projíždíte pomalu v koloně.
4: Z jedné strany jsou policajti, z druhé hasiči, ale je to normálně v obou směrně průjezdní. Tam jsou 3 pruhy. Ono to je uprostřed tom pruhu, takže z jedné strany to jede a z druhé strany taky.
0: Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Krásné ráno, tak už jste letos někde na výletě zabloudili? Nezabloudili? Tak to chce potlesk pro naše dokonalé turistické značení. Já na tuře zabloudil párkrát a vždycky v zahraničí. U nás nikdy, jsme prostě v tomto nejlepší. A tak dnes po 11. dopolední přivítáme skvělého hosta. Do studia přijde Václav Nič, značení turistických tras se věnuje od roku 76. Za tu dobu vyznačil přes 500 kilometrů cest u nás i v zahraničí. A tak s ním půjdeme po červené, modré, žluté či zelené. Hezký den. A teď již jsou tu písničky, které nestárnou. Budou tu Marie Rotrová s Jiřím Bartoškou a teď již Václav Neckář.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: 12 minut po 8 hodině, hezký den, navštívíme historický pražský poledník. Že ho neznáte? Teď ho poznáte díky Martinu Písaříkovi.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na Staroměstském náměstí se měřil čas pomocí čáry na zemi? V dlažbě ikonického pražského náměstí dnes najdete nenápadnou bronzovou lištu s nápisem, který připomíná pražský poledník. Tato linie byla historicky spjata s Mariánským sloupem, vztyčeným roku 1650. Právě stín tohoto sloupu sloužil k určování pravého poledne, což byl zásadní časový údaj pro polední modlitby i seřizování hodinek. Přestože Mariánský sloup nebyl dokonalým astronomickým přístrojem, po staletí určoval rytmus Prahy. Historie určování času je však mnohem spletitější. Skutečně vědecký pražský čas se od 18. století měřil v Klementýnu. Poledne odtud oznamovali máváním praporu a později i výstřelem z děla. Po vzniku republiky v roce 1918 byl sloup jako symbol rekatolizace stržen a polední čára ztratila svůj původní účel i kvůli tomu, že 6 let předtím byl zaveden středoevropský čas. Dnešní označení v dlažbě z roku 1987 je tak především historickou připomínkou zašlé slávy, ačkoliv moderní měření naznačují, že směr linky není z geografického hlediska úplně přesný.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Dvě minuty po čtvrt na devět posloucháte Český rozhlas Sever. Možná to nevíte, ale v Děčínském Sněžníku je systém jeskyní, kam se můžeme podívat jen několikrát do roka. A my vás tam vezmeme za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď aktuální informace o počasí. Venku svítí sluníčko, teploty jsou kolem 15 stupňů Celsia. V tuto chvíli například v Teplicích, ale už 19 stupňů hlásíte Zloun. Dnešní maxima budou do 31 stupňů, bude jasno nebo skoro jasno.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 9 minut před půl devátou posloucháte Český rozhlas Sever. Ani já jsem to nevěděl, možná to nevíte ani vy, ale pod horou Děčínský Sněžník se nachází evropsky významný systém podzemních přírodních pseudokrasových jeskyní. Objevili je horníci při těžbě fluoritu, která skončila před více než 30 lety. Několikrát do roka se do podzemí můžete podívat také vy. Kolega Jan Pácha si povídal s jeskyňářem Tomášem Vinčem, který v bývalém fluoritovém dole pod Sněžníkem zájemce provází.
1: Začalo to vloni malýma skupinkama, bylo to pomálu a ten rok se to trošku jako víc rozjelo a příští rok bychom v tom chtěli pokračovat, jako v těch prohlídkových okruzích nebo v tom okruhu. Mají o to hodně zájem tady ty místní, co tady bydlí v okolí, tak ty nejvíc.
2: A to znamená, letos by se ještě měli možnost lidi dostat sem do jeskyní, nebo co byste jim doporučil těm, co se třeba už teďka nedostanou?
1: Bohužel tento rok už jsou kapacity prohlídek naplněný a musí sledovat prostě naše internetové stránky caves.cz a hlídat si příští rok. Se tam dávají snad každý měsíc, na začátku měsíce se tam dávají ty dny, kdy se budou provádět ty prohlídky.
2: Jak to tady vzniklo? Jaká je historie fluoritových dolů pod Sněžníkem? Nebo respektive, co se tady dělo předtím, než tady byly prohlídkové okruhy?
1: Hlavně se tady těžil fluorit. A při té těžbě toho fluoritu narazili na jeskyně. Nejsou to klasické jeskyně, jako znáte ve Vápencích nebo Dolomitech, ale jsou to v Pískovci a jsou to pseudokrasové jeskyně. Tyhle ty dutiny prostě vznikly na základě toho, že byly nějaký tlaky v horninách, poprasklo to a vznikly tam výdutě, které se samozřejmě nezaplnily žádnýma písečnýma výplněnýma, protože ty písky, co tady jsou, nebo ty pískovce jsou hodně prokřemenělý.
2: A proč ta těžba tady toho fluoritu skončila?
1: Údajně tady těžba skončila na základě toho, že se už nevyplatila, že bylo levnější dovážet fluorit z Číny.
2: Co návštěvníky tady čeká? Co to je za okruh?
1: Tak návštěvníky tady čeká přibližně nějakých 1300 metrů, ale je to tam a zpátky. Čeká je tady několik jeskyní, ať bez fluoritový výzdoby nebo s fluoritovou výzdobou. A samozřejmě tady uvidí i nějakou skamenilinu.
2: Jak by se měli připravit, nebo jak by měli být vybaveni, když sem přijdou?
1: Vhodnou obuv, to je základ. Jo. A potom nějaké teplé oblečení. A zbytek dostanou od nás helmu, jim to půjčíme se světlem samozřejmě.
0: Tak jste to slyšeli, zájemci se doštěli, můžou podívat jen několikrát v roce. Letos už jsou podle průvodce všechny prohlídky plně obsazené, proto je potřeba se pravidelně dívat na webové stránky Správy jeskyní České republiky a včas si zařídit rezervaci.
3: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

krásný den s Českým rozhlasem Sever, 2 minuty před 9:30. František Janečík se blíží a zprávy v 5:30 taky. Včera večer hořelo v Radovesicích. Co tam hořelo, to se dozvíte ve zprávách v 5:30 už za okamžik. Krásný den.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Odvolací soud v Ústí nad Labem se dnes bude zabývat rozsudkem v korupční kauze neoprávněného vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu. Okresní soud v Děčíně uložil zkušebnímu komisaři 7 let vězení, tlumočníkovi pak 4 roky za podvody. V areálu bioplynové stanice v Radovisicích na Litoměřicku v neděli večer hořelo kabelové vedení. Hasiči podle oznámení na síti X oheň do necelé hodiny zlikvidovali. Předběžnou škodu odhadli na 2 miliony korun. Více ve zprávách v 9 hodin. Vedení Libereckého kraje stále neví, jestli na letošní rok dostane přibližně 90 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy krajských silnic. Předchozí vláda Petra Fialy z ODS rozhodla, že kraje mají na rekonstrukce celkem dostat dohromady 2 miliardy korun. Podle současné vlády ale nejsou tyto prostředky k dispozici. Česko čeká nadprůměrně teplý týden. Na většině území budou nejvyšší teploty přesahovat 25 stupňů. Na jižní Moravě a také v Polabí se ale mohou dostat i nad tropických 30. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Hlavně zítra a také ve středu se k vysokým teplotám mohou přidat také bouřky. Americká armáda oznámila další vlnu úderů proti Íránu. Informovalo o tom ústřední velení ozbrojených sil Spojených států na platformě X. Útoky zdůvodnilo cílem dál oslabovat íránskou schopnost napadat civilní námořníky a obchodní lodě, které volně proplouvají Hormuzským průlivem. Stále převládá jasno nebo skoro jasno, přes den bude převážně polojasno. K večeru čekejte i vysokou oblačnost. Teploty dnes vystoupí k 31 stupňům. Na horách počítejte s teplotami do 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Litvínovské ulici Ruská, pozor na řešení nehody, srazila se tam dvě osobní auta. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 8:58, posloucháte Český rozhlas Sever. Jestli jedete do zahraničí na dovolenou, zjistěte si místní předpisy a zákony, abyste neplatili pokutu, protože naši sousedé jsou ve vymáhání pokut nekompromisní a nejde jen o překročení povolené rychlosti. Třeba v Polsku můžou dostat pokutu i chodci, a to dost masnou, pokud přecházíte silnici a koukáte se do mobilu, nevěnujete se provozu, tak vám napálí docela vysokou pokutu. No, dávejte na sebe pozor i u nás. Hezký den vám všem i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Petra Černocká, teď už Xindl X.

0: Krásné pondělí 13. července. Co přinese dnešní den? I dneska jsme něco našli. Čeká nás příjemný letní večer, alespoň podle předpovědi počasí, tak nás to může nalákat do letního kina. Na náměstí v Žatci teď najdete Kinematograf Bratří Čadíků. Od 21.30 promítají film Boží úlet. Na příjemný letní koncert dnes můžete zajít do Bystroparku v Ústí nad Labem. Od 17.30 tady bude hrát a zpívat Monika Bublíková. Je to ústecká písničkářka, která představí nejen svoji tvorbu, ale i písně italské nebo španělské. A v oblasti muzeu v Litoměřicích dnes začíná letní týdenní muzejní dílna. Prostřednictvím ní se naše děti přenesou do doby počínajícího vrcholného středověku na přelomu 13. a 14. století. Při tvořivých aktivitách i objevných úkolech prozkoumají dobu panování posledního přemyslovského krále Václava III. Od jehož úmrtí v tomto roce uplyne 720 let. Tak užívejte dnešní den.
1: Český rozhlas Sever.

0: 9:15, posloucháte Český rozhlas Sever, hezké pondělí 13. července. Bohužel další podvodné SMS zprávy, tak to je další téma pro rubriku Ověřovna. Tentokrát kolegové ze serveru iRozhlas.cz varují před podvodníky, kteří se vydávají za dopravní policii a lákají z lidí peníze za platbu údajných pokut. O tématu budeme detailně mluvit už za chvíli.
1: Počasí.
0: Venku svítí sluníčko, v tuto chvíli už nám teploty lezou nahoru, 22 stupňů máme aktuálně v Žatci, 20 stupňů v Ústí nad Labem. Dnešní maxima budou do 31 stupňů, bude jasno nebo skoro jasno, během odpoledne bude přibývat oblačnosti. Krásný den!
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Krásný den, za 11 minut 9 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Možná i vám nedávno přišla SMS zpráva od dopravní policie s tím, že máte urgentně zaplatit pokutu za překročení rychlosti. Jde ale o podvod, který z vás má vylákat peníze nebo osobní údaje. Tématu se věnují redaktoři našeho zpravodajského serveru iRozhlas v pravidelné rubrice Ověřovna. A detaily má pro nás redaktorka Gabriela Hautvoglová. Hezké ráno. Haló, slyšíme se?
1: Haló?
0: Ano, slyšíme se.
1: Halo?
0: Tak, Gabino.
1: Ano, slyšíme se, dobré ráno, omlouvám se.
0: Tyto podvodné zprávy v posledních týdnech v několika vlnách přišly mnoha Čechům. Jak vypadají?
1: Oni vlastně tam píšou, že jde o to poslední napomenutí, jak jsi říkal, za to, že někdo překročil rychlost. A ta zpráva, ta SMSka odkazuje na webovou stránku, kde je údajné číslo případu a typ toho přestupku. Mají tedy o překročení rychlosti zaznamenané na automatickém nějakém zařízení, na automatickém radaru. No a vyhrožuje se tam vlastně, že když někdo nezaplatí, tak podle té zprávy hrozí až zákaz řízení, soud, vymáhání částky, anebo úhrada nákladů na to vymáhání. Policie ale upozorňuje, že jde o podvod.
0: Jak to můžeme poznat?
1: Tak tyhle zprávy přicházejí z telefonního čísla s předvolbou plus 63 a to je předvolba Filipín. Varováním je i zmíněný apel na tu rychlou platbu nebo třeba i nabízená sleva 50%, pokud pokutu zaplatíte rychle. Mluvčí policejního prezídia Jakub Vinčálek vysvětluje, že takhle policie rozhodně nekomunikuje.
2: Nikdy nikoho přes SMSky nevyzývá. Stejně tak nebude nutit adresáta nebo toho, komu má být ta zpráva doručena, aby vyplňoval nějaké online údaje nebo platil jakýkoliv finanční obnos přes různé platební brány.
1: Takové zprávy proto doporučuje smazat a vůbec na ně nereagovat. No a pokud by lidé na odkaz přece jenom klikli, tak by neměli zadávat žádné osobní údaje. Ještě doplním, že překročení rychlosti policisté navíc řeší jenom tehdy, když toho dotyčného řidiče přistihnou na místě. V opačném případě takový případ předávají obci s rozšířenou působností.
0: Kolegové z iRozhlasu zjistili, že podvodné SMSky přišly i lidem, kteří nemají auto a dokonce ani řidičský průkaz. Jak je to možné?
1: Tak podvodníci ke kontaktování svých potenciálních obětí často používají databáze uniklých osobních údajů, které si mohli koupit nebo stáhnout. Data můžou ale taky sami krást. Takovéhle podvody zároveň většinou nepáchají jednotlivci, ale organizované skupiny z ciziny. I když je takové pachatele obecně dost těžké vypátrat, v poslední době zaznamenala policie podle Vinčálka několik úspěchů.
2: Naposledy jsme zveřejňovali informaci, že jsme my jako česká policie ve spolupráci s tureckými kolegy zastavili činnost jednoho call centra, kde se podvodníci vydávali za falešné bankéře a policisty.
1: Ovšem ani v takových případech podle něj není jisté, že poškození peníze dostanou zpátky.
0: Tolik Gabina Gauptvoglová, díky moc, měj se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A podrobnosti a taky další díly rubriky Ověřovna najdete na serveru iRozhlas.cz. I nadále krásný den vám všem.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

4 minuty, 9. hodina, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Co říkáte na to, že některé hotely a restaurace omezují pobyt a vstup s dětmi? Je to podle vás diskriminace? Vadí vám děti v restauraci? Vyhledáváte podniky bez dětí? Už teď můžete psát maily na damereč@rozhlas.cz a budu moc rád, když po 9. hodině zavoláte. Ale nejdřív tady budou zprávy v celou a v nich se dozvíte, že bychom ze zahraničí si neměli vozit suvenýry jako písek, mušle a další přírodniny, protože nás mohou čekat velké problémy. Hezký den vám všem.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Požár kabelů u bioplynové stanice v Radovesicích na Litoměřicku způsobil předběžnou škodu 2 miliony korun. Strážníci u jezera Most od počátku sezóny řeší neukázněné návštěvníky a také nehody plavidel. Lidé by si ze zahraničí neměli vozit suvenýry, třeba písek, mušle nebo přírodniny. Dnes čekáme převážně polojasno, teploty do 31 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. V areálu bioplynové stanice v Radovesicích na Litoměřicku v neděli večer hořelo kabelové vedení. Hasiči podle oznámení na síti X oheň do necelé hodiny zlikvidovali. Škodu předběžně odhadli na 2 miliony korun. Příčinou požáru byla zřejmě technická závada na elektroinstalaci. Odvolací soud v Ústí nad Labem se bude případem rozsáhlých podvodů při vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu zabývat v úterý. Původně to mělo být dnes. O přeložení jednání na zítřek informovala ČTK mluvčí soudu Gabriela Nedělková-Pařízková. Strážníci městské policie v Mostě hlídkují od počátku sezóny u jezera Most, jak na březích, tak na vodní hladině. Naposledy asistovali u zranění, když z plovoucího mola skočili děti na ženu, která u mola plavala. S podezřením na poraněnou páteř ji odvezli do nemocnice záchranáři, doplňuje ředitel strážníků Jaroslav Hrvol.
3: Měli jsme tam nezletilé, kteří požívali alkohol, řešíme neustále psy na volno, nějaké třeba i spory, nějaké hádky drobné, ale nic zásadního. A neustále samozřejmě vykazujeme lidi z nápisu Most a ve dvou případech se tam teďko stalo to, že se tam převrátil katamarán, ale bez zranění nikomu se nic nestalo.
2: Celníci varují před dovozem zakázaných suvenýrů ze zahraničí. Jen za první letošní pololetí evidují celníci 68 případů dovozu zakázaných předmětů, jako jsou korály a další přírodniny. Za celý loňský rok jich bylo 690. Jde přitom o exempláře chráněné mezinárodní úmluvou CITES. Existují ale výjimky, říká Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
4: Tyto výjimky jsou například u výrobků z krokodýlů. Do 4 exemplářů si je člověk může dovést. Poté jsou výjimky u mořských koníků a u takzvaných dešťových holí, které jsou vyrobeny z kaktusů. Pozor ovšem, tyto výjimky se nevztahují na poštovní balíčky, takže můžete si to přivést sebou z dovolené v letadle, nesmíte si to poslat poštou.
2: Chmelař dodává, že u jakéhokoliv exempláře podléhajícího úmluvě CITES je ale na výzvu celního úřadu nebo inspekce životního prostředí potřeba prokázat jeho původ. Stále platí nejvyšší povolené ceny pohonných hmot stanovené vládou v pátek. Benzín mohou čerpací stanice dnes prodávat nejvýš za 1,40 korun a 680 haléřů za litr. Litr nafty dnes může stát maximálně 8,30 korun a 79 haléřů. Cena oproti konci týdne stoupla o více než 50. Pohonné hmoty zdražují od předminulého týdne. Vláda má dnes také projednat, jestli regulaci cen od 20. července ukončí.
1: Sport.
2: Devátou etapu cyklistické Tour de France ovládl Mathieu van der Poel. Lídrem celkového hodnocení je stále Slovinec Tadej Pogačar. Vede o 2 minuty a 42 sekundy před Dánem Jonasem Vingegaardem. Dnes mají cyklisté na Tour volný den.
1: Počasí.
2: Přes den převážně polojasno, k večeru přibývání vysoké oblačnosti, teploty do 31 stupňů Celsia, ve stínu na horách dnes od 22 do 25 stupňů. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem 7 hodin ráno 116 cm, průtok 68 metrů krychlových za sekundu, předpověď je 115 cm, tendence setrvalý stav, zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešek je 115 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Pozor v Žadci v ulici Zahrádkách na havárii nákladního auta. Na dálnici D8 je na Ústecku ve směru na Německo provoz tunele Chliboucheca a Panenská kvůli údržbě převedený do protisměru. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: 4 minuty po 9. hodině posloucháte Český rozhlas Sever. Je do dovolených, prázdnin, léta, cestujeme a možná, že už jste navštívili i hotel, kde nebylo ani jedno dítě. Ano, některé hotely, penziony, restaurace omezují vstup a pobyt s dětmi. Je to podle vás diskriminace? Vadí vám děti v hotelích, v restauracích? Tak Fando, co ty na to?
2: No, to je taková všeobjímající otázka. Jak dlouho máš čas teď tady?
0: Teď mám čas 3/4 hodiny.
2: Jo, tak takhle dlouho nám to snad ani nezabere. Ne, já to zkusím stručně. Názor na to Zdenku nemám, jsem ale rád, když prostě si lidi řeknou pravidla dopředu. Hmm. Takže někde, kde ty hotely dopředu řeknou, nepřejeme si tady pejsky, nepřejeme si tady rodiny s nemluvňaty nebo s malými dětmi, tak by to lidi měli respektovat. Jasně. A zase na druhou stranu lidé, kteří prostě děti nemají, tak by do takových hotelů asi jezdit neměli, protože tam určitě nečeká ten klid, který tam hledají.
0: Ano, ano.
2: Takže je to asi nějak seznámit s tím, kam jedu, proč tam jedu a co mě tam čeká. No.
0: A s tvojí malou dcerkou už chodíte do těch luxusních restaurací?
2: No ano, samozřejmě že ne. To bychom si dali.
0: Tak volejte 475 212 212 dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz a dáme i písničky, které nestárnou. Za chvíli Zahrada ticha, teď Anna K.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Zahrada tichá, zahrada, třeba zahrádka, restaurace, hezky v tichu, v klidu, takhle dopoledne určitě ano. A naše telefonní číslo je teď volné, takže můžete hned teď třeba zavolat, jestli vám vadí, že některé restaurace a hotely omezují vstup a pobyt s dětmi, jestli je to podle vás diskriminace, vadí vám děti v restauracích, tak hned teď zavolejte, máme toto půl hodinky, abychom to společně vyřešili, naše telefonní číslo znáte, jinak samozřejmě, co se týká dětí, čím jsem starší, tím víc a víc souhlasím s tím, že se chci v klidu třeba na večeře v nějaké restauraci, tak hledám místa, kde nejsou malé děti. Samozřejmě nevadíme malé děti, pokud se chovají slušně, pokud občas vykřiknou v pohodě, ale pokud vás fakt jako ruší, obtěžují, to už je moc. Musím teda přiznat, my jsme naše dcery vodili do restaurací fakt od malička, když byly malinké, už s námi seděli v restauraci, ale nikdy s nimi nebyl žádný problém. Nikdy nekřičeli, nebrečeli, nic. Tak jak jste na tom vy? Co na to říkáte? Vy jste nám docela napsali dost zpráv na náš profil na Facebook, kde jsme jako Český rozhlas Sever. Píše Karel, je to naprosto v pořádku, tedy to, že některé restaurace omezují pobyt a vstup s dětmi. Píše nám Ma, tady má přízvisko. Vzhledem k nevýchově dětí se těmto podnikům s dětmi vyhýbáme. Spoustu podniků ruší dětské koutky a podobně. Rodičům je lhostejné, jak se jich děti chovají. Diskriminace to není. V zahraničí jsem takové omezení, například pro děti do 10 let viděla v Irsku i v Británii. Tak pojďme na první telefonát. Hezký den, kdo je na telefonu? Dobrý den.
1: Dobrý den, u telefonu Pavla Neratovice. Pane Zeničku, já teda souhlasím s vámi, že večeře v klidu s rodinou, s většíma dětma je super, ale já jsem původně porodní bába a jsem taky matka. A já si myslím, že by ty malé děti opravdu jako do té restaurace by se brát asi neměly. A nebo teda pokud jsou jako od malička vedené k tomu, aby byly prostě v klidu. Já jsem si na vychovala tak, že ve 3 letech seděla v restauraci úplně perfektní, nezlobil nic. Ale myslím si, že dneska ty děti mají úplně jinou výchovu, mají víc volnosti. A já si myslím, že ty hotely, anebo ty restaurace v zahraničí i u nás, ty by měly mít třeba takovou jako jídelnu, kde jsou ty děti s těma rodičema. Kdyby to bylo třeba, více, že by to jako bylo udělané, než tam měl i takový koutek, protože opravdu, když vám běhá po té restauraci třetí dítě a řve a vejská a nenechá se chytnout ani od rodičů, nebo jsou ve finále ty rodiče vůbec nevšimnou, no tak to je teda obtěžující, to jako vám řeknu, to jako bych nesnesla. Já teda osobně bych to nesnesla. No. Já jsem byla jako teda maminka, která řekla, to nesmíš. Musíš také papat a bylo vymalováno, jo, to se nedá nic dělat. No.
0: No, ano, ano, to máte naprostou pravdu. Takže taky vyhledáváte už třeba hotely a restaurace?
1: Určitě, když jsem někam jela, tak jsem byla ráda, že tam jako nebyly mrňavý děti, protože třeba se mi stalo, že mi i plácou rukou do polívky.
0: No,
1: jsem...
0: ano.
1: Mějte se hezké léto.
0: Taky, mějte se hezky. Naschledanou. Tak jaký na to máte názor? Vy volejte 475 212 212. Dáme řeč.
2: Český rozhlas Sever. Dáme řeč se

0: Český rozhlas Sever s vámi. Některé hotely, restaurace omezují vstup nebo pobyt s dětmi. Je to podle vás diskriminace? Samozřejmě chápu, že máte třeba vychované dítě a taky chápu, když začne brečet. Ale někteří rodiče ho nechají brečet. My jsme to třeba řešili tak, že buď to já nebo manželka jsme se zvedli a šli s dcerami ven. Nepřipadá mi to jako diskriminace. Když se podnikatel rozhodne, že bude ubytovávat jen dospělé, jenom seniory, je to jenom jeho volba. Pojďme na další telefonát. Paní Anna Stuřan je na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak jak se na tento problém dívat?
1: Já teda miluju děti. Je teda pravda, že asi rodiče, kteří vědí, že jejich dítě je nezvladatelné, tak by asi s nimi neměli chodit do restaurace. Ale děti jsou naše budoucnost, takže si myslím, že patří do společnosti a aby se naučili to vlastně to chování, to napodobování, protože děti nás napodobují, tak aby viděli, jak se mají chovat, jak se to dělá a tady to všechno, tak si myslím, že by neměli být vyřazeny úplně jako, že prostě vy tady nesmíte jít, protože my tady nemáme rádi děti.
0: Jasně.
1: To mi nelíbí teda.
0: A stalo se vám někdy, že vás třeba některé děcko...
1: Já jako, my jsme děti měli vychovaný i vnoučata, takže ty už teď máme velký, takže já miluji ten pohyb těch dětí, ne, že aby říkali po restauraci, to je samozřejmě, jakože, ale děti žalíte, oni měli telefon a děti jsou v klidu, takže jako, jo, víte co, i když ten telefon já taky nesnáším, když vidím vždycky u maminky, že prostě dvouletému dítěti vrazí do ruky telefon z krámu ve frontě, aby bylo sticha a neumí ho jinak zabavit.
0: Jasně.
1: Tak to mi přijde smutný. Jo, ale myslím si, že už takový nějaký velký restaurace nebo ty hotely by měly mít zařízený takový ty tety.
0: Jo.
1: Takový ty tety, které by jako ty děti ohlídaly po dobu, kdy ty rodiče teda večeří, aby se potom mohli věnovat dětem. A to by se mi tak jako líbilo, jako jo, kdyby prostě byla v každém hotelu taková ta teta,
0: ano.
1: která by pohlídala prostě ty děti. A oni, když jsou ve skupině, tak až zas tak nezlobí.
0: Jasně. Dobře, já vám děkuji za váš názor. Díky moc a mějte
1: Nemáte
0: se hezky.
1: Nemáte zač, mějte se hezky a krásný den.
0: Naschledanou. Koukám, co nám všechno píšete na náš profil na Facebook. Helena, dřív nám děti nevadily, ale v poslední době jsou nevychované, běhají po restauraci, křičí a ruší, tak si vybíráme, kde nejsou, anebo alespoň minimálně. Marta píše, byli jsme s kamarádkou v restauraci, asi 3-4leté dítě běhalo po židlích, bralo slánky, pepřenky asi poloje na stůl. Rodiče nic, až když jsem řekla nahlas kamarádce, aby se podívala, tak matka vstala, vzala dítě, zaplatili a odešli. Martin, taky to správné, hotely, restaurace, ale například i prohlídky na zámcích by měly být rozděleny pro děti, rodiny s dětmi a jen dospělé. Na dovolenou si jezdí lidé odpočinout, ne poslouchat řev a případné řeči typu vždyť je to dítě. Tak zavolejte i vy 475 212 212. Dáme řeč nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Krásný den s Českým rozhlasem Sever. Některé restaurace a hotely omezily vstup a pobyt s dětmi. Vadí vám to? Je to podle vás diskriminace? To jsem zvědavý, co nám řekne tatínek malého děvčátka, Petr Liftner. Já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj Zdeňku, hezkým všem posluchačům.
0: Tak prosím tě, chodíte s dcerou do těch restaurací a do hotelů a nutíte ji, aby tam křičela a běhala?
1: Přesně, aby házela jídlem u oběda, jo, co nejdál.
0: Ano.
1: A třeba v těch tichých prostorách, jako jsou sauny, aby pořádně ječela.
0: Ano.
1: Ne, tak jasně, že s dětma to asi jako občas není sranda. Já jsem zrovna včera vzpomínal, že jsme byli na obědě v Hejnicích v klášteře a už to bylo takový jako poklidný. Říkám, ještě před rokem, když jsme byli v Polsku v hotelu třeba, tak lítalo jídlo všude, příbory, lítali plešáci, takže jako už je to lepší, ale samozřejmě jako vždycky nad tím omezováním, jak jsem to slyšel, tak jako přemýšlím dvousečně. No, tak jestli je někdo podnikatel, tak by si asi mohl určovat svoje vlastní pravidla.
0: Ano.
1: Ale zároveň si nedovedu představit, že jako člověk bude mít hlad, najde jedinou restauraci široko daleko a oni řeknou, ale stop, tady děti jako ne.
0: A takhle.
1: To si jako nedovedu představit. No.
0: A to by třeba někdy jako hostovi, jo, vadilo třeba nějaké dítě, které ti běhlo vyloženě třeba i po hlavě?
1: Ano, tak po hlavě ne, ale nemám rád takový ty, hele, ty si pamatuješ u těch anglických dětí, třeba už to tak jako není typicky rozmazlený, prostě ty mě vadili, ty tam ječeli, házeli, bordel dělali, rodiče mlátili, říkám, tyjo, zlatá česká výchova.
0: Jasně.
1: takže asi tak, jako když je to samozřejmě v nějakých pravidlech a nějaký řád tam panuje, tak je to vždycky korigovatelný, než když je to neřízená střela. No.
0: Tomu rozumím. Takže kam se s dcerkou chystáte na dovolenou?
1: No já jsem říkal, že my tak jako projíždíme všechny možné místa, kde hrajou a tam spíme.
0: Jo,
1: takže
0: jo.
1: My už jsme byli na 6 dovolených, dvoudenních. A teď máme pauzu a další bude Lučná pod Klínovcem.
0: Všude se dcerka chovala slušně.
1: Tam, jo, to víš, jo, všude. Ano. Občas se tak, jak samozřejmě třeba vzbudí, tak po probuzení nemá dobrou náladu, ale tomu já plně rozumím, protože to má po mně.
0: Ano, mají mít tlustý stěny, že jo, v těch hotelích, nic jiného.
1: Tak,
0: dobře. Tak díky za telefonát a měj se hezky, ahoj.
1: Taky hezký den všem.
0: Tolik Petr Liftner na Českém rozhlasu Sever, i vy zavolejte. Je to podle vás diskriminace, když hotel nebo restaurace si určí, že tam nesmíte s dětmi? Volejte nebo napište mail na dáme reč@rozhlas.cz.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Některé restaurace a hotely omezují vstup a pobyt s dětmi. Vadí vám to? Je to podle vás diskriminace? Naše telefonní číslo je teď volné, tak můžete ještě teď přispět. Ještě zvládneme 1-2 telefonáty, pokud zavoláte na 475-212-212. Co si o tom myslíte? Jestli třeba takové to hotely či restaurace vyhledáváte. Mně se párkrát stalo, že sedíme v restauraci, dítě u sousedního stolu fakt řádí, křičí, hází kolem sebe jídlo. Nemám tu odvahu okřiknout, prostě to přetrpím, ale když se vám stane, že k vám přijde dítě od sousedního stolu si popovídat, tak to je v pohodě, to mi nevadí. To je naopak, si myslím, roztomilý. Co nám píšete a co nám voláte? Tak mám tady další telefonát. Hezký den, kdo je na telefonu? Dobrý den.
1: Dobrý den, na telefonu řidič Martin.
0: Dobrý den, Martine. Tak co si o tom myslíte vy s těmi dětmi v hotelích, restauracích?
1: Byli jsme s manželkou, samozřejmě holky už máme velký, ale s holkou jsme taky byli v Dubaji.
0: Ano.
1: A v Dubaji v hotelu měli restauraci nebo jídelnu pro dospělí, jenom pro dospělí, druhou jídelnu pro seniory a třetí jídelnu pro děti, pro rodiny s dětma. To samé bylo i s bazénem, bazén jenom pro dospělí, bazén pro děti a bazén pro seniory. Luxus, bylo to vyřešený a žádný nervy nebyly s dětma.
0: Takže pohoda, takhle to tam mají takhle řešený.
1: Ano, takhle to tam mají zařízený.
0: A když hodně jste říkal, že jste řidič, hodně cestujete a přijedete do české restaurace, tam vám vadí ty děti třeba někdy?
1: No, je pravda, že dneska ty děti, jako ty rodiny, ty rodiče to moc neberou s tou výchovou, jsou opravdu nevychovaný ty děti. Ty malinkatý do té první třídy jsou docela nevychovaný. Takže většinou, když se takhle povede, že tam ty děti šílej, tak když to ještě jde, tak prostě z té restaurace s manželkou odejdeme.
0: Jo, radši. Dobře. Já vám děkuju za telefonát a šťastnou cestu. Mějte se hezky.
1: Já taky děkuju. Přeji krásný den.
0: Taky. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tolik řidič Martin. Napsal nám ještě jeden Martin. Ono tady nadáváte a svalujete vinu na děti, což neděláme. Ale v první řadě to jsou rodiče, kdo nese zodpovědnost. Takže rodiče, ať si sáhnou do svědomí nejdříve. Eva, vždycky záleží na tom, zda ty děti jsou pro pobyt v restauraci připravené po výchovné stránce. Kdybych měla rozjívené a neukočírovatelné dítě, do restaurace bych s ním nešla kvůli ostatním hostům. Jarka, není to jen v restauracích, v obchodech děti běhají, berou věci z regálu, pak to odloží nám, než to donesou rodičům do košíku a rodič to vyndá a odloží kamkoliv. Richard píše, že to je naprosto v pořádku. Tak, ještě jeden telefonát stihneme, tak zavolejte 475 212 212, dáme řeč.
2: Český rozhlas Sever.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever, děti v restauracích, hotelích, vadí vám to? Samozřejmě já ještě nikdy nebyl v restauraci nebo v hotelu, který byl určen jen pro dospělé. Řidič Martin před chvilkou volal, to jsem si vzpomněl, vadí mi, že třeba když je bazén, děti tam řádí, skáčou, proč by to nedělali, ale rád mám taky už svůj klid. Samozřejmě s údivem se dívám na to, když jsme v restauraci po 8. večer, že tam ještě nějaké dítě je, co tam dělá, ale když pojedete do Španělska nebo do Itálie, tak je normálně, že děti lítají až do půlnoci někdy. Pojďme na poslední telefonát. Petr z Ústí nad Labem je na telefonu. Hezký den, já vás zdravím.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak jaký vy máte názor na tento problém?
1: No, prosím vás, problém je akorát v tom, že jsou nevychovaný. A jak jsou rodiče nevychovaný, tak jsou děti nevychovaný. A když se neumějí chovat, tak tam nemají co dělat.
0: Ano. A vy jste to řešili jak, když jste měli malé děti?
1: My jsme to řešili tak, že děti byly vychovaný.
0: Vychovaný?
1: Ale vychovaný.
0: Ano, ano.
1: Ano. Ano, museli být v klidu, museli být sedět, poslouchat prostě a nevyrušovat.
0: Jasně. A když teď jezdíte třeba na dovolenou, jdete do restaurace, vyhledáváte spíš ten větší klíder, kde je to třeba kde?
1: No určitě.
0: Jo, je to tak.
1: A to myslím každej i vy, protože přeci když někam jedu, tak tam jedu za tím, abych si to užil a ne abych se nervoval.
0: Dobře, já vám děkuji za váš názor, za váš čas a telefonát. Díky moc a mějte se hezky. Naschledanou.
1: Vy taky, hezký den, nasáno.
0: Naschledanou. Irena píše, stačí ječení dětí v marketech. Píše i Andrea, proč diskriminace? Jsou přece hotely zaměřené na rodiny s dětmi, tak proč by nemohly být hotely pouze pro dospělé? Spousta starších lidí na dovolené preferuje klid. No, já vám tedy moc děkuji za dnešní příspěvky do pořadu Dáme řeč, za vaše telefonáty, za vaše vzkazy, bylo toho opravdu dneska hodně a doufám, že i zítra toho hodně probereme, protože zítřejší téma pořadu Dáme řeč jsou porady. Pracovní porady, jak vzpomínáte na porady v práci, máte nějaké příhody, jakou nejdelší pracovní poradu jste zažili a co děláte nebo co jste dělali na poradě, když se nudíte. Tak už zítra tohle všechno probereme v pořadu Dáme řeč. Za chviličku už začíná tady pro vás zámecké léto.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Hezký den, příjemné pondělí vám všem přeje Pavel Kudrna. Vstupujeme do dalšího prázdninového dovolenkového týdne a také do dalšího týdne zámeckého léta. No, utíká to rychle, vlastně vstupujeme do druhé půlky prvního prázdninového měsíce, ale to jak s tou sklenicí, ještě je hodně naplněná, takže máme ještě hodně šanci vám zámky představovat a soutěžit. No, pro vás nové letem světem tedy ještě jednou představujeme vám zámky, jejich majitele a tak dále, no a soutěžíme. Ta soutěžní otázka vždycky vychází z toho příspěvku, který slyšíte, takže nebudu zdržovat, zbytek dopovím po příspěvku, o co se hraje. František Kinský je průvodcem naším zámeckým letem a představuje vám ony objekty. Tak kam to bude dnes?
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se do východních Čech na zámek Náchod. Ten je dominantou celého kraje díky nápadné vysoké věži. Jde o sídlo významných rodů Pikolominy nebo Kuronských a také o dějiště mnoha literárních děl. To nám potvrdí i Vlaďka Vildová.
3: Na nádvoří Náchodského zámku jsem se sešla s Petrem Těžkým.
4: Tomuto nádvoří se říká podle čísel třetí nádvoří. Na Náchodském zámku máme přímo pět nádvoří. Nádvoří se čísují podle stavebního vývoje Náchodského zámku.
3: Zurčí voda, tady je kašna, je to původní dobová?
4: Jedná se o kašnu z 18. století, tudíž byla vystavěna italským rodem Pikolomíny, který Náchodské panství vlastnil od roku 1634 až do druhé poloviny 18. století.
3: Na jakou část toho zámku se díváme?
4: Na tu prostřední část, takzvaný Pikolomínský trakt, prioritně, který je v této části a byl přistavěný Otáviem Pikolomínem v 17. století.
3: Dominantní je ta věž.
4: Velká věž, občas se jí říká Bergfried. Na Náchodském zámku máme pro věž takzvaný exteriérový okruh. Ten kromě věže zahrnuje ještě gotické sklepení a terasy, kdy návštěvníci sami si můžou za poplatek tedy projít všechny tyto tři prostory.
3: Proč stojí za to si Náchodský zámek vršku kulatýho prohlédnout?
4: Náchodský zámek je určitě dominantou celého města. Za návštěvu stojí především jeho prohlídkové trasy, které sobě ukrývají nesmírné bohatství, jako jsou třeba bruselské tapisérie.
3: Teď je to tady ten reprezentativní prostor se vším všudy.
4: Nacházíme se v hlavním prostoře Náchodského zámku, je to takzvaný španělský sál. Byla to za Pikolomínu reprezentační jídelna a sem tedy, když byli pozváni hosté, tak toto bylo to první místo, kam se měli vydat, protože tady měla být ukázána ta honosnost, ušlechtilost a možná bylo záměrem třeba ukázat i to, že Pikolomínové mají peníze, že opravdu je to honosný rod s bohatou historií. Když bychom se zaměřili na ty velké obrazy, tak první obraz, který musíme zmínit, tak je právě portrét knížete Otávia Pikolomínho, generála 30leté války. Byť ten sál i ten obraz vznikly až 100 let po jeho smrti, tak ale nám to zde ukazuje, že pro ty Pikolomíny to byla tak významná postava, tak významný člen toho rodu, že ho prezentovali ještě i 100 let po jeho smrti.
3: Jedna z kapitol Náchodského zámku, kromě květinových aranžmá výjevů na obrazech, tak tady máte gobelíny.
4: Těch původních je 9 a k tomu ještě máme další 3, které jeden je zapůjčený, 2 byly pak zakoupené ministerstvem kultury, to jsou další 3, to je 12.
3: A ta témata na nich?
4: Tenhle první soubor, u kterého se nacházíme v takzvané pracovně Otávia Pikolomínyho, tak jsou to krajinářské motivy, takzvané pastýřské scény, proto se tomuto souboru říká také pastorálie. Co je zajímavé, tak tento soubor nebyl utkaný podle žádných předloh z katalogu, jak to bývalo, ale byl utkaný pravděpodobně opravdu na požadavek původních majitelů, protože když se podíváme dolů, tak v dolních rozích jsou vetkány pikolomínské erby.
3: Ano. Vám samozřejmě se tady budou otevírat všechny dveře podle toho, jaký okruh zvolíte a bude se pro vás také otevírat zdejší věž, která je vysoká, Petře Těžký?
4: Asi 50 metrů.
3: Asi 50 metrů.
4: Když je dobrá viditelnost, tak je vidět i na Krkonoše.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Náchod si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Kolikrát tam padlo jméno rodu Piccolomini, tak v překladu malí lidé nebo drobní muži, rozhodně ne významem, o čemž, myslím, jsme se vás teď snažili přesvědčit. Čeká na soutěž, říkal jsem, že podrobnosti po příspěvku, takže vždycky soutěžní otázka vychází z toho příspěvku, je tedy dobré poslouchat, no a hrajeme o cestovatelský zámecký balíček. V něm je pikniková deka, jsou tam sluneční brýle, termoska, letní ponožky a batoh. To je denní výhra, výherce získá třeba dnes právě tuhletu výhru, vždycky od pondělí do pátku. No a v pátek pak losujeme z těch 5 výherců jednoho, který získá soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámek najdeme v Kostelci nad Orlicí, to je pro 2 osoby. No a na konci prázdnin pak vylosujeme 3 naše soutěžící z těch výherců, z těch všech týdnů, a 3 získají víkendovou prohlídku a pobyt, tedy zámecký pobyt. Tak pěkně postupně, teď tedy ta malá, v úvozovkách malá soutěž. Beatles jsou připraveni, písnička má 2 minuty, já vás poprosím, teď zapnu telefony, letem, světem, bleskově, prosím, ať pokud jedete autem, zastavte, nemůžeme brát do vysílání nekvalitní hovor, no a připravte si rovnou adresu, kam vám případnou výhru pošleme. Tak, jdeme na to.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

teď mi to přišlo jako v pohádce Hroňa dcera loupežníka. Nekřič ve vlčí soutěžce, ona tam pak huláká jako blázen. Já jsem rovnou vzal 3 telefony. Tam nikdo nebyl, tam prostě bylo takové to patrně čekání, jestli to vyjde. Slyšel jsem tam nějaké hlasy ze zadu, tak to šlo jak na běžícím pásu. Paní Vladimíra ovšem měla štěstí, z Rajce Jestřebí byla třetí, která řádně telefonovala.

0: Je to tak, cestovatelský zámecký balíček je váš, rovnou samozřejmě připisuji první jméno výherce, máte jedničku, tedy do pátečního losování. No a můžeme samozřejmě se rozloučit s tím, že třeba vám to vyjde v pátek a třeba vám to vyjde ještě na konci prázdnin. Paní Vladimíro, do Rajce ano, Jestřebí, zdravím, já vám děkuju, mějte se moc pěkně.
1: Hezký den.
0: I vám. No a já pochopitelně přeji hezký den vám všem, kteří posloucháte na libovolné regionální stanici naše zámecké léto ve všední den soutěžní, dopolední, o víkendu pak samozřejmě rozšířené informace o našich krásných zámcích. Zítra se vydáme do Rajce nad Svitavou, zve vás Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Budoucí trojrozměrný model města Mostu bude pomůckou pro architekty nebo urbanisty. Hasiči lokalizovali požár haly v Čelákovicích u Prahy. V 78 letech zemřel novozélandský herec Sam Neill, známý jako hlavně paleontolog z Jurského parku. Po celý den převážně polojasno, k večeru čekejte kupovitou oblačnost, teploty do 31 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Vzniká trojrozměrný model města Mostu, vytváří ho Štěpán Málek, student Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Model by měl sloužit hlavně architektům a urbanistům při plánování rozvoje města. Hotový by měl být v příštím roce, říká jeho autor.
3: Se na to město budete koukat ze vzduchu, uvidíte jednotlivé budovy, typy střech, aby už v té mapě nebyly jenom nějaké 3D kvádry, ale nějaké budovy právě ze střechou, odpovídající realitě. Mým cílem je to dotáhnout, aby to bylo co nejvěrnější realitě digitální dvojče celého města.
2: Požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy mají hasiči pod kontrolou. Informovali o tom dopoledne na síti X. Oheň se podle hasičů dál nešíří, snížili proto poplachový stupeň na druhý. Na místo vyjelo zhruba 25 jednotek. Podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkory Flígrové hasičům pomůžou taky malé jeřáby a rypadla. Lidé v okolí by neměli větrat a nevycházet ven, pokud to není nutné. Ráno se hala o rozměrech 100x50 metrů kvůli požáru zbortila. 400 hasičů bojuje s velkým požárem blízko Paříže. Plameny už spálily skoro 1000 hektarů lesa u zámku Fontainebleau. Hasiči evakuovali stovky obyvatel.
4: Požár takových rozměrů jsme takhle blízko Paříže ještě neviděli. Před pár lety jsme si mysleli, že něco takového není možné. Hoří všude ve Francii.
5: Popsal televizi BFM hasič Frank Majára. Hasiči evakuovali několik obyvatel z městečka Acher-la-Forêt. Starostka Vanessa Pělová potvrdila, že si lidé vzájemně pomáhají. Někteří ubytovali evakuované obyvatele. Zemědělci zase poskytli hasičům vodu v hůře dostupných oblastech. Na místo míří několik hasicích letadel. Francouzské dráhy potvrdily, že požár poškodil signalizační kabely. Některé vlaky do Lyonu, Marseille nebo do Ženevy proto mají výrazné zpoždění. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Ve věku 78 let zemřel novozélandský herec a se severoirskými kořeny Sam Neill. Rodina oznámila, že zemřel v australském Sydney náhle a nečekaně, obklopený svými nejbližšími. Ještě letos na jaře přitom oznamoval, že po léčbě rakoviny krve je bez nádorových buněk. Českým divákům se Neill nejvíce zapsal do paměti jako paleontolog Alan Grant ze série Jurský park. Objevil se v mnoha filmech, třeba Hon na ponorku, Piano, Merlin, Posedlost nebo v seriálu Tudorovci a gengy z Birminghamu. Během více než 50leté kariéry stvárnil Sam Neill desítky filmových i televizních rolí a získal kromě jiných 3 nominace na Zlatý glóbus. V roce 1991 obdržel Řád britského impéria za zásluhy o herectví.
1: Počasí.
2: Přes den převážně polojasno, k večeru čekáme přibývání vysoké oblačnosti. Teploty dnes od 27 do 31 stupňů Celsia. Na horách čekejte teploty i do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nehoda v Ústí nad Labem v ulici Nový Svět se srazilo osobní auto s nákladním. V Litoměřicích je do srpna kvůli opravám uzavřená ulice Mostecká, včetně křižovatky s nájezdem na Tyršův most. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné pondělní dopoledne jste s Českým rozhlasem Sever a teď už i s jeho dopoledním expresem. Dnes si společně připravíme tureckou kávu, ale pozor, nebude to ten klasický český Turek, tak si na recept určitě počkejte. Také se podíváme, jaké zakázané suvenýry jsme schopni si přivést z dovolené. Projdeme se Písteckým lesem a zavzpomínáme na doby, kdy bývaly severní Čechy mekou textilního průmyslu. Písničky, které nestárnou, zaspívají Karel Gott, skupina Olympic a na začátku téhle hodiny taky Helena Vondráčková a Jiří Korn. Dobrý poslech a pěkné pondělí s námi.
1: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Zatím mi nikdo nedokázal vysvětlit, proč olympici z Rosomáka udělali ptáka, ale to je asi jedno. 12 minut po 10. jsme si poslechli tenhle klasický český hit a teď se vydáme za slavným Severočechem. Tentokrát to bude významný představitel textilního průmyslu na severu Čech.
1: Slavní Severočeši.
2: Mezi významné představitele textilního průmyslu v severních Čechách patřil ve druhé polovině 19. století Anton Fridrich. Narodil se v roce 1820 v Krásné Lípě. Po vyučení zde založil mechanickou přádelnu Příze. Podnik se neustále rozrůstal a vyráběl především bavlněnou přízy, přízy pro tkalcovny a polotovary pro textilní výrobu. Fridrich sem zavedl parní pohon, což bylo v té době velmi pokrokovým počinem. Rozvoj závodu podpořilo také otevření železnice do Krásné Lípy, která výrazně usnadnila dovoz bavlny i vývoz výrobků. Fridrich byl také úspěšným politikem. Desítky let zasedal v Českém zemském sněmu. Mandát měl rovněž v Říšské radě. Stejně jako další průmyslníci zde zastupoval zájmy měst, podnikatelů a obchodu. Po jeho smrti v roce 1891 Krásnolipská přádelna nezanikla. Odkoupila ji společnost Hýle Vinče. Po roce 1945 byla stejně jako ostatní textilní podniky znárodněna. Anton Fridrich nebyl největším textilním magnátem Šluknovska, ale můžeme ho směle označit za jednoho z průkopníků industrializace tohoto regionu.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: S naším turistickým seriálem tentokrát navštívíme Dolní Poohří. Právě tam se nachází rezervace Pístecký les a na procházku tímhle místem nás láká Eva Bucharová.
2: Míříme do části přírodního parku Dolní Poohří, přesněji tedy do přírodní rezervace Pístecký les, která se nachází mezi obcí Hoštěnice a Břežany nad Ohří. Turisté tudy můžou procházet po červeně značené turistické trase podél levého břehu řeky Ohře. Abychom okolí Písteckého lesa prozkoumali trochu blíže, vydáme se na 8-kilometrovou trasu z Brozan. Jede tam autobus z Bohušovic, kolem přírodní rezervace Loužek. Je to příjemná procházka kombinovaným terénem bez výraznějšího převýšení. Po deštích je ale potřeba počítat s tím, že lesní stezky budou poněkud blátivé. Přestože celá rezervace má rozlohu jenom necelé 2 čtvereční kilometry, nacházejí se tu nejrozsáhlejší a nejzachovalejší lužní lesy na dolním toku řeky Ohře, převážně listnaté. Lužní les je tvořen smíšeným porostem dubů, javorů, jasanů, topolů, olší a vrb, tedy stromy, kterým vyhovuje terén s vysokou hladinou spodních vod. Pístecký les je také využíván k intenzivnímu chovu bažantů. Hojně se tady vyskytují vzácné rostlinné druhy, jako ladoňka vídeňská nebo bledule jarní, i běžnější rostliny, jako je medvědí česnek a podobné. Milovníci hmyzu tady můžou objevit zvláštního sploštělého brouka lesáka rumělkového. Tento živočich je ve střední Evropě ohrožený, protože ubývá míst, kde má vhodné podmínky pro život. Tak příjemnou procházku Písteckým lesem v přírodním parku Dolní Poohří.
0: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Krásné pondělní dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Jestli už jste byli letos na nějaké pěkné dovolené, pravděpodobně jste si přivezli něco na památku. Vozit si suvenýry, to je takový oblíbený zvyk a lidé si z dovolené vozí různé věci. Kufr s živými hady, krokodýlí hlavu nebo lampičku slepenou z chráněných mušlí. To je jen malý výběr ze suvenýrů, které v posledních letech zabavili celníci v Česku. Dovoz přírodnin chráněných mezinárodní úmluvou CITES, která zahrnuje přes 40 000 druhů živočichů a rostlin, je totiž zpravidla zakázaný. A porušení tohoto zákazu se může pěkně prodražit.
1: Jsme na celním úřadu v Praze 1, tady na stole přede mnou leží kabelka z krokodýlí kůže, světle hnědá. Potom tady máme i bundu z hadí kůže, taková barevná. Na stole taky leží hlava z krokodýla. Se mnou je tady Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
2: Všechny druhy krokodýlů jsou na přílohách úmluvy CITES. Obchod s nimi a exempláři vyrobenými z nich je tedy regulován. Týká se to například i toho saka z krajtí kůže. Všechny krajty jsou rovněž na přílohách úmluvy CITES.
1: Na stole máme i lampičku z mušlí, dokonce je v ní i žárovka. Vede od ní kabel, ta lampička opravdu svítí. Tenhle exemplář se někdo pokoušel převést?
2: Ano, tento exemplář je zajímavý v tom, že obsahuje hned dva druhy chráněné úmluvou CITES. Podstavec je vyroben z korálu a oblepen nějakými běžnými mušličkami. Jejich dovoz by nám v principu nevadil. A vršek lampičky je vyroben ze zévy, což je také měkýš, který je chráněn úmluvou CITES.
1: Zadržených zakázaných suvenýrů ze zahraničí dlouhodobě přibývá, a to hlavně těch, které cestují mezinárodní poštou, potvrzuje Zuzana Machalová z celního úřadu v Praze.
3: Loni celní správa zadržela 96 případů CITES a v první polovině letošního roku 2026 máme už 68 zadržených předmětů. Můžeme zmínit Sardinii, což je oblíbenou destinací, tak ta zákonem zakazuje vývoz jakýkoliv součástí živé nebo neživé přírody. Jsou třeba známy případy, kdy za 2-litrovou PET láhev s růžovým pískem byla udělena pokuta 1 000 eur.
1: Existují ale i výjimky, kdy si turista ze zahraničí může přivést třeba krokodýlí boty, vysvětluje Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
2: Kdy není vyžadováno dovozní a vývozní povolení, tyto výjimky jsou například u výrobků z krokodýlů, do 4 exemplářů si je člověk může dovést. Poté jsou výjimky u mořských koníků a u takzvaných dešťových holí, které jsou vyrobeny z kaktusů. Všechny kaktusy jsou rovněž v přílohách úmluvy CITES. Pozor ovšem, tyto výjimky jsou vždy limitovány počtem, dopředu si to ověřte. A druhá věc, na kterou je potřeba si dát pozor, tyto výjimky se nevztahují na poštovní balíčky. Takže můžete si to přivést sebou z dovolené v letadle, nesmíte si to poslat poštou. U jakéhokoliv exempláře podléhajícího úmluvě CITES je však na výzvu celního úřadu či inspekce životního prostředí potřeba prokázat jeho zákonný původ.
1: Celníci i inspektoři proto doporučují nevozit ze zahraničí žádné přírodniny. Místo problémů je lepší si přivést domů fotky a videa. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
5: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Je 10 hodin a 41 minut a to naprosto přesně. Pěkné pondělní dopoledne s Českým rozhlasem Sever vám přeje Lenka Šobová a vybízí vás k tomu, abyste si dali šálek kávy, té, kterou máte rádi, třeba Turka. Ale pozor, my si dnes připravíme tureckou kávu spolu s Jarkou Vykoupilovou, ovšem nebude to ten klasický český Turek. Přesto věřím, že vám bude chutnat.
1: Babské rady.
2: Turecká káva patří mezi ty nejstarší a nejpůvodnější. Bohatou historii má v arabských zemích, ale také v Řecku. Káva na turecký způsob přípravy by měla být velmi jemně namleta, konzistencí srovnatelná s hladkou moukou. Do menší džezvy nadávkujte 2 lžičky jemně namleté kávy, přidejte studenou vodu a zamíchejte. Džezvu postavte na sporák a nechte ji ohřívat. Káva začne postupně tvořit pěnu na povrchu. Ve chvíli, kdy už skoro přeteče přes okraj, džezvu na chvíli odstavte. A tento proces opakujte 3x. 3x nechte kávu vzkypět. Jedině tak se z ní vylouhují všechny cenné i chutné obsahové látky. Na kávu z džezvy se nejčastěji používá směs arabiky a robusty. Do turecké kávy si s chutí můžete přidat kardamom, cukr, sirup nebo alkohol.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
3: A breathless drive on a downtown street,

0: Janecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Já doufám, že vy nechcete být sami, že vám příjemnou společnost dělá Český rozhlas Sever a tím pádem i tu případnou samotu trochu vyplňuje. Pojďte se podívat na akce, které dnes můžete navštívit, nejen, že na nich potkáte další lidi, ale hlavně se příjemně pobavíte. Tak třeba už o 16:30 v Zahradním domě v Teplicích proběhne letní odpolední koncert Severočeské filharmonie Teplice. Charles Olivier Munro jakožto dirigent a na programu třeba skladby Johanna Strause nebo France Lehára. To je tedy pozvánka do Teplic na 16:30. Pokud byste o 16:30 ještě neměli čas a přesto byste v Teplicích chtěli navštívit nějaký pěkný koncert, tak v 7 můžete vyrazit do kostela svaté Alžběty v teplickém Šanově. Tady se odehraje další z koncertů chrámové hudby na programu Stabat Mater. Další muzika, ale úplně jiná, bude znít v Ústeckém parku, kde je takové to půvabné bistro, které pořádá pravidelně hudební akce a dnes vás zve na 17:30 na vystoupení ústecké písničkářky Moniky Bublíkové. No a chybět nebude ani pozvánka do kina. Kinematograf Bratří Čadíků přejel z Kadaně do Žat a na náměstí Svobody bude dnes od 17:30 promítat film Boží úlet. Tak se dobře bavte.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Přepadení mladé dvojice a vražda majitele sběrny kovů. Je motiv vraždy ukrytý hluboko pod zemí. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Největší postrach tajných služeb je zpět. Houslista a tajný agent v jedné osobě Pierre Richard v komedii Návrat velkého blondýna. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu u Eiffelovy věže, pořádaného k oslavě státního svátku Francie. Koncert z Paříže 2026. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Premiér odmítl prezidentův návrh na obnovení schůzek ústavních činitelů. Hasiči zlikvidovali požár kabelů u bioplynové stanice v Radovesicích na Litoměřicích.

0: Bangkoku. Nejméně 27 lidí zemřelo při požáru v thajském Bangkoku, Češi mezi nimi nejsou. Po celý den převážně polojasno, k večeru čekejte i kupovitou oblačnost, teploty do 31 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl výzvu prezidenta Petra Pavla k obnovení koordinačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů. České televizi řekl, že nevidí ke schůzkám s prezidentem důvod, vzhledem k tomu, že mají na zahraniční i bezpečnostní politiku odlišné názory.
1: Už bych se měl na něčem koordinovat a my máme svoji politiku, máme program prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně.
0: Hrad na slova Andreje Babiše reagoval prohlášením, že prezident považuje koordinaci ústavních činitelů za velmi důležitou a bude usilovat o nějakou formu spolupráce a také dohody. V areálu bioplynové stanice v Radovesicích na Litoměřicku včera večer hořelo kabelové vedení. Hasiči podle oznámení na síti X oheň do necelé hodiny zlikvidovali. Předběžnou škodu odhadli na 2 miliony korun, uchráněné hodnoty pak na 10 milionů. Příčinou požáru byla zřejmě technická závada na elektroinstalaci. Koncem letošního roku by měla být hotová rekonstrukce pavilonu žiraf v liberecké zoologické zahradě. Jeho přestavba za více než 114 milionů korun začala loni na podzim. Stavba z roku 1986 byla v havarijním stavu. Žirafy museli chovatelé převést do zahrad v Ostravě, Jihlavě a Dvoře Králové nad Labem. Po znovu otevření už pavilon nebude sloužit jenom jim, říká mluvčí zahrady Barbara Tesařová.
2: Bude to africký pavilon a nebude sloužit jenom žirafám a zebrám, ale uvnitř návštěvnické části vzniknou nové expozice, které budou věnované fauně východní Afriky, takže se návštěvníci mohou těšit například na obří akvárium s cichlidami anebo třeba rypoše.
0: Nejméně 27 lidí zemřelo při požáru v baru v thajském Bangkoku. Dalších více než 60 je zraněných, třetina z nich velmi vážně. Češi podle ministerstva zahraničí mezi oběťmi nejsou. Záchranáři uvedli, že začalo hořet kolem půlnoci tamního času. Hasiči dostávali plameny pod kontrolu přibližně půl hodiny. Podle předběžného šetření požár zavinila špatná elektroinstalace od klimatizace. Počtem obětí se incident celosvětově řadí k 5 nejtragičtějším požárům nočních klubů za posledních 10 let. Sport. Nejlepší české tenistky současnosti si výrazně vylepšily pozice ve světových žebříčcích. Poražená finalistka Wimbledonu Karolína Muchová je nově šestá v celkovém pořadí, šampionka Linda Nosková pak sedmá. V sezónním hodnocení pro účast na turnaji mistryň je Muchová čtvrtá a Nosková sedmá. Karolína Muchová teď vstřebává zklamání z posledního zápasu v Londýně.
3: Když se zpracuju, tak tu chuť furt mám na to se vrátit a zabojovat o ten titul. Budu potřebovat teď pár dní odpočinout, fakt jsem měla ty týdny teďka, hlavně na té trávě, to bylo náročné. Se potřebuji chvilinku odpočinout a potom se budu připravovat na ty betony a cíl tam bude určitě US Open.
0: Počasí. Přes den převážně polojasno, k večeru čekáme přibývání vysoké kupovité oblačnosti. Teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů Celsia ve stínu, na horách čekejte teploty do 25 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: A dálnici D8 je na Ústecku ve směru na Německo, provoz v tunelech Libouchec a Panenská kvůli údržbě technologií převedený do protisměru. V opačném směru, tedy na Prahu, se tunely projíždí v režimu 1+1. Jeďte opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Léto je v plném proudu a k pěkným letním dnům patří mimo jiné určitě i turistika. Kolem nás je spousta krásných míst, která můžeme objevovat i díky precizně značené síti turistických stezek. Právě o nich si budeme povídat s mužem, který je už 50 let pomáhá značit. Václav Nič bude hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever už po písničce.
4: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Na české turistické značení můžeme být hrdi. Tak ucelený a propracovaný systém značek a tras nemá obdoby. A jedním z těch, kdo ho vytvářejí, je už 50 let pan Václav Nič, dnešní host dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Značení turistických tras se, jak už jsem řekla, věnujete 50 let. Když se ohlédnete, změnilo se na té práci něco? A nebo to naopak zůstává stejné a v tom je ta kvalita?
2: Právě, že ta tradice je zachována vlastně z období těch poválečných, tak vlastně se na tom turistickém značení v terénu se to až tak moc nezměnilo. Změnily se trasy, to ano, ale ty značky na těch stromech nebo na těch objektech prostě zůstávají pořád stejné, ale vylepšila se o hodně ta metodika toho umisťování značek, umisťování směrovek, cíle na směrovkách, to se změnilo.
1: Říkal jste, že se změnily trasy. Co tak nejčastěji vede ke změně turistické trasy?
2: No tak buď ta trasa vede někudy, kudy nás už nechtějí pustit, potom ji musíme přeložit. Nejčastěji se to týká pastvin, kde se pase dobytek. A ono to by to šlo, jenomže dnešní populace prostě má velmi často psy, nebo dítě hodí na tu krávu prostě pasoucí se nějaký kámen a pak je tam problém. A to si ten farmář samozřejmě nechce připustit. A pokud to jde, tak se těmto místům vyhýbáme. A pokud to nejde, tak máme na těch nejbližších křižovatkách, kde je možné z té trasy uhnout, výstražnou cedulku, pozor, nebo tabulku, pozor, trasa prochází pastvinou a ten turista má možnost si zvolit jinou trasu.
1: Zrovna nedávno jsem absolvovala jednu takovou procházku, kde jsem musela manipulovat s ohradníkem, protože ta trasa prostě vstupovala na území pastviny. Naštěstí dobytek byl dost daleko, takže jsme to přežili všichni bez úhony. Kromě pastvin, co třeba výstavba nebo jiné věci, které se v té krajině dějí, to není pro turistické trasy problém?
2: No, výstavba ani tak moc ne, protože to jsou buď kraje měst, kde potom se to stejně dá jako projít i ta výstavba. Ale zase na druhou stranu otevíráme nové trasy. Já se vždycky chlubím za Ústecký kraj, že tady máme jedinou trasu v republice, kterou nemůže mít nikdo jiný. A je to velmi kvalitní trasa. Je to trasa přes Radovesickou výsypku. Tam se 40 let navážel prostě z toho lomu, myslím, Československé mládeže, teď si nejsem přesně jistý, 40 let se tam navážel ten materiál, ta skrývka toho povrchového lomu a dnes je to krásně zrekultivované díky prostě tam těm rekultivačním zásahům ze strany těch severočeských hnědouhelných dolů a jsou tam rybničky, je tam nádherný výhled na Bořeň, který stojí proti vám jako král a je to prostě baráda a to nemůže mít nikdo jiný v republice, takovou trasu. Tak.
1: Zní to zvláštně vychloubat se vlastně výsypkovou procházkou. Opravdu je ta krajina dneska už tak pěkná v těch místech, že stojí za výlet?
2: Určitě. Třeba jezero Most, když tam prostě vzniklo nový jezero a plánujeme i, protože tam bude nějaký kempy kolem toho jezera, tak samozřejmě tam plánujeme i trasy, aby tam vznikly turistické pro ty návštěvníky pak toho jezera. A to nese vývoj a prostě i na Chomutovsku, kde byly doly, tak plánujeme naučnou stezku, tak uvidíme, jak to všechno bude.
1: Říká Václav Nič, který je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnešním hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever je Václav Nič, člověk, který podstatnou část svého života spojil s malováním turistických značek v severočeské a nejen severočeské krajině. Vybavíte si nějakou trasu, která pro vás má mimořádný význam, ať už proto, že je extrémně náročná, nebo protože jste na ní něco speciálního zažil? Máte něco jako opravdu srdečního?
2: Tak moje, když bych to takhle specifikoval, tak jedna trasa, kterou mám velice rád, je červená turistická trasa z Děčína do Hřenska přes Belvedér, které jsou nádherné výhledy na Labské údolí, na kanion Labe. A tam právě byly ty moje první začátky, kdy mě tam zaučoval starý pan Kratina, se jmenoval značkář. A vím, že jsem si tam s ním užil svý, ale naučil mě velmi dobře, prostě jak se to dělá.
1: Co tak složitého na tom bylo, na tom zaučování?
2: No, například, když si na to vzpomenu, lesáci mají bílé pruhy, kde si označují lesní oddělení. A on mi říkal, tak to namaluj mezi ty pruhy. Já říkám, ale to nejde přeci, to jsou jiný značky. Takže pak říkal, jo, máš pravdu, já jsem tě jenom zkoušel.
1: Jo. Takže takhle probíhalo to zaškolování. Kolik kandrdasů jste zaškolil vy? Kolik značkařů vzpomíná na vás jako na svého učitele?
2: No, kolikrát se setkám s lidma, kteří jsou z celé republiky, protože my jsme dělali v Horní Vysoké pod Sedlem školení řadu let s mým kolegou a tam jsme školili značkaře z celé republiky, takže kolikrát se na mě obrátí někdo a říká, vy jste mě školil Horní Vysoký. No, to se samozřejmě nepamatuju, protože po asi 10 let tam bylo po 30 lidech a to je jako hodně a byli z celé republiky. Ty, co jsou tady Ústečáci, tak s těma se samozřejmě znám.
1: Jaká byla vaše nejtěžší značka? Jaký největší problém jste musel vyřešit při malování značky v krajině?
2: No, tak jsou kolikrát úseky, které jsou špatně označitelné. Buď je to cesta, která je zarostlá křovým náletovým, a pak teda se to nedá, ten značkař to nemůže, jak se řekne, z fleku označit, ale musí se tam dojít potom, vyřezat ty křoviny, aby byly vidět ty krajní stromy,
1: jasně,
2: na které se umístí značka, zvláště když je tam pak křižovatka nebo nějaké odbočení. Takže...
1: A není to náhodou složitější v místě, kde není žádný strom ani náletová dřevina? Takové ty pastviny, o kterých už jsme mluvili, kde široko daleko nic a směrů, kudy se člověk může vydat hned několik.
2: Takže tam, když takové to místo v krajině je, tak to se snažíme zajistit, buď se tomu říká značkařský kolík, je to nainstalovaná trubka, na které je ta značka, případně i se šipkou, anebo druhá věc je, že na kraji tohoto úseku, na poslední možný strom, se dá směrovka, takzvaná pomocná, jděte rovně přes louku 300 metrů, případně jděte na rozcestí, tam odbočte vpravo na polním rozcestí a dojdete zase na to místo, kam ta trasa pokračuje.
1: Říká Václav Nič, který je dnes naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever a se kterým si o značkách a značkaření budeme povídat, až dospívá Eros Ramazzotti.
3: Český rozhlas Sever

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnes je naším hostem v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever dlouholetý značkař a velký turista Václav Nyč. A propo, musí být značkař automaticky náruživým turistou?
2: Ono to tak nemusí až být, protože samozřejmě ty vedoucí, tak ty jsou organizovaný v klubu českých turistů a zúčastňují se těch turistických akcí určitě, ale pak máme značkaře. A řekl bych, že jsou to především takové mladé dvojice, které nechtějí být organizováni nikde a chodí si turisticky, jak oni uznají, ale velice rádi a dobře to turistické značení dělají.
1: Ta moje otázka ani tak nemířila k organizovanosti, jako k tomu, že ten člověk prostě musí milovat tu chůzi přírodou a krajinou, protože jinak by to asi nedávalo smysl.
2: Ano, ten vztah tam určitě musí být a většinou to tak je. Neznám značkaře, který by jako seděl doma, když přestane značit, ale určitě se toulají po republice nebo i po světě.
1: Vy se po těch turistických stezkách touláte už 50 let. Změnili se nějak zásadně čeští turisté za tu dobu? Jsou ukázněnější, disciplinovanější nebo naopak? Jak se to vyvinulo?
2: Já když to vemu až vlastně v poslední době, tak to změnil hodně covid, protože mi připadá, že ty lidé nebo občani nebo turisti, kteří teď přijíždějí, tak předtím do té přírody vůbec jako nešli. A kolikrát k tomu ten vztah úplně nemají. Snaží se s autem zajet. Já jsem se setkal s tím, že chtěli jet až k Pravčický bráně jako autem. Já říkám, no ale tam nedojedete, musíte parkovat na vyhrazených parkovištích. A oni to nemohli pochopit prostě. A byli to Češi, jo? Takže o to je to horší. Kolikrát cizinci někam zajedou, myslejí si, že to tak je v pořádku. Ale potkáváme potom i teď, hlavně to udělala Stezka Českem a Hřebenovka, kde opravdu chodí, jsou to ku podivu většinou ženy, jdou třeba bez těch chlapů, dej 4-5 a jdou celou tu trasu 100 kilometrů nebo prostě i víc, přespějí v lese nebo přespějí na tom nocovišti. A takže tam je zase ten plus, že oni získávají k té přírodě vztah a jdou opravdu tyhle dálkové trasy.
1: Když už probíráme ty aktuální změny v české turistice, tak jak zásadně se do nich propsaly ty mobilní technologie? Protože ono to skoro vypadá, že bychom dneska už ty značky na stromech nepotřebovali. Protože když máme mobil, tak ten nám přesně ukáže, kde jsme a kudy máme jít a bez těch vašich barevných malůvek bychom se možná i obešli, nebo ne?
2: Já myslím, že to úplně tak není. Samozřejmě toto se na radě značení, což je ústřední orgán při klubu českých turistů, velmi mnoho diskutovalo a dospělo se k tomu, že prostě ty čeští turisté jdou stále podle toho značení, protože jsou na to zvyklí, ví, že to provede tou krajinou, ví, že je to provede přírodní rezervací, národní přírodní rezervací, kde je mimo ty cesty třeba vstup zakázán, nebo ve skalách, tady kde máme Labský pískovce, tak neskončíte na skále, vědí, že to, a to často ta mobilní aplikace ani ukázat neumí, že tam skončíte někde v Rokli nebo na hřebenu skály. Takže opravdu to značení význam má. Horší je to trošku, jak jsem zaznamenal v terénu, s německou aplikací. My to máme mapy.com, tam to má v telefonu, pokud to má aktualizovaný. Ono se to aktualizuje jednou za 3 měsíce, myslím, v mobilu, takže nemusí to být úplně někdy 100% přesný, ale Němci to tam mají, nemají to barevně jako my. A to je mátné a kolikrát nevědí vlastně, kudy mají správně jít.
1: My máme naše barevné značky rádi, já jsem nechtěla, aby to vyznělo tak, jakože proti ním snad něco mám. Navíc je to oblíbená zábava i pro děti, najít další značku, můžete je vysílat dopředu a doufat, že se unaví víc než vy, i když to moc nefunguje. Václav Nič je dnes naším hostem v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever a spolu s ním vás po písničce budeme zvát na zajímavé turistické akce.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnešní čas vyhrazený hostovi dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever patří turistice, protože tím hostem je dlouholetý značkař pan Václav Nič a právě on nás chce pozvat na zajímavé turistické akce, které jsou v plánu. Tak jaké to jsou?
2: Já bych začal trošku akcí, která už byla, to bylo 23. května, Turfest.
1: To už nestihneme.
2: Ale
1: my jsme u toho byli.
2: Ale chci právě vyzvihnout Rádio Sever, že nám takhle i při těch akcích pomáhá a bude pomáhat určitě i při těch ostatních, o kterých se zmíním. A to je Eurorando, je to evropská záležitost, kde se setkají evropští turisté. Jsou tam ale přihlášení už i turisté z Austrálie a z Jižní Ameriky, takže to bude veliký. A je to 20 až 27. září. Zahájení je na Božím daru a 27. září ukončení je v Oberwiesenthalu. Připravujeme to spolu s německými turisty a v tu neděli při tom zakončení v Oberwiesenthalu se tam setkají značkaři, jak čeští, tak němečtí v tom Oberwiesenthalu, takže na to se těšíme. A potom tady máme ještě Za posledním puchýřem, to je naše akce jako česká, kde je zakončení té turistické sezony a to je 12. až 15. listopadu 26. A jestli ještě můžu doplnit, máme rozhledny, tady jich máme v Ústeckém kraji docela dost,
1: ano.
2: Ale oni mají i výročí. Takže proběhlo výročí rozhledny v loni na Sněžníku a na Tanečnici u Mikulášovic a letos to je rozhledna 130 let rozhledny Dymní Krumburka a to bude 19. září tam prostě oslava a 12. září má 20 let rozhledna na Strážném vrchu, to je u Merboltic a to bude při akci Benešovská rokle, kde se oslaví toto 20. výročí této rozhledny a úplně rarita je 0. ročník a to je rozhledna Jitrovník, která je postavená letos na jaře, už stojí, ale bohužel ještě není skolaudovaná, takže ještě tam prosím vás nechoďte. A tam máme s německou stranou, bude propojená trasa Karlovou dolí, ta rozhledna Jitrovník a směrem do Německa na Neusalzu Spremberg. Takže tam vás určitě jaký zvu. Ten termín bude ještě upřesněn, bude to někdy koncem září.
1: Říká Václav Nič, který byl dnes naším hostem v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Děkujeme a přejeme hodně šťastných kilometrů bez puchýřů i bez těch posledních.
2: A já přidám ještě bez bloudění po turistických značkách, tak děkuju vám za to, že jste mě poslouchali a nashledanou.

a cudný, mná se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, do nás trachtí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: Valdemar Matuška nás v téhleté písničce ve 11:45 vzal do Madridu. My se vydáme na cestu mnohem kratší, ale přesto ve srovnání s tím, jak krátká byla kdysi dlouhou, vysvětlím. Dokážete si představit, že byste se dostali z Bratislavy přes Brno do Prahy za 4 hodiny a 18 minut. Před 90 lety to možné bylo. A to díky červenému luxusnímu vozu zvanému Slovenská Strela. Měl luxusní interiéry a inovativní pohon. Dnes už nejezdí a lidé si Strelu chodí prohlížet do depa v Kopřivnici, odkud zatím naposledy vyjela před 2 lety. A právě tehdy se s ní svezla i redaktorka Michaela Vetešková.
1: Tak je to absolutně nejlepší dílo, co bylo za první republiku u nás vyrobený, jako jo.
2: Jak se vám sedí v tom čalounění tady?
3: Je to komfortní, já jsem velký chlap a sedím tady úplně pohodlně. Líp jak v dnešních vlacích.
0: Strela svištěla po koleji. Půlkruhovým čumákem si razila cestu svižným tempem a cestující se pohupovali do jejího rytmu. I když vedla z Kopřivnice do Vsetína kratší trasa skrz úzká údolí mezi zalesněnými kopci, strojvůdce ji vedl jinou, delší trasou. Seděl ve dřevem obložené jednoduché kabině a odmítal se mnou mluvit. Věnoval se řízení. Jeho kolegové mi důvod této trasy vysvětlili.
1: Protože je hrozně dlouhá, má dlouhý rozchod, jo, a to by vykolilo.
2: Dokázal byste mi ten vagón nebo ten vůz popsat, jako ten interiér?
3: Tak já si myslím, že tady nějaký sametový potah, takový béžovo-hnědý, taková bílá káva. Jsou tady červeno-bílé kombinace, asi nějaké linoleum na podlaze.
0: Potahy na sedačkách byly z pliše, upřesnil záhy kurátor Radim Zátopek. A pak mi hrdě ukazoval zařízení kuchyně s vařičem, lednicí a ohřívacími boxy na párky, protože během 4hodinové jízdy si cestující mohli číst třeba nejenom noviny, ale i popíjet kávu z bílých hrnečků. A tak důležitá byla i toaleta s teplou a studenou vodou.
4: Vůz Slovenská Strela, nebo přesně řečeno M290002, má supermoderní interiér, ale i tak se tady střetávají dva světy, protože tady jsou normální lítinová kamna, ve kterých se topí.
0: Vedoucí konstruktér Hans Ledvinka k výrobě vozů přizval mistry ve svém oboru. Designéři přišli s nápadem, že vozy budou mít višňově červený nátěr se střechou v barvě starého zlata. A architekt Vladimír Gregor navrhl aerodynamický tvar skříně, takže vůz při rychlé jízdě skutečně připomíná Střelu, která takřka letí vzduchem.
2: Tady opatrně se dotýkám sedadel, protože opravdu ten vůz houpe. V jedné té sedačce sedí Tomáš, sousedík.
5: Tak je to velice příjemný pocit, protože vlastně Strela se poprvé dostává do Vsetína v této podobě.
0: Josef Sousedík navrhl pro Slovenskou Strelu unikátní kombinovaný pohon. Přišel s geniálním nápadem, jak přenést výkon ze spalovacího motoru na hnací nápravu.
5: Byl navrhnut a vyzkoušen a vyroben Josefem Sousedíkem, mým otcem v jeho továrně ve Vsetíně.
0: A právě tam jsme 3. května roku 2024 zamířili. Bylo to snad jen po třetí, co nově opravená Slovenská Strela vyjela ze svého prosklaného depa v blízkosti muzea Tatra Kopřivnice. Michaela Vetišková, Český rozhlas.

0: Petra Reska vystřídá Bonnie Tyler v písni Mike'a Oldfielda a pak už bude 12. Ještě mezi muziku, ale vklíníme dnešní recept Slávky Brádlové. A když řeknu, že je to recept na olomouckou pomazánku, tak je jasné, jakou zásadní surovinu budeme potřebovat.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Tento týden zahájíme olomouckou pomazánkou. No a já si myslím, že už při názvu víte, odkud vítr věje a jakou to vůni přináší. Základní poměr surovin je následující. 200 gramů olomouckých tvarůžků, 200 gramů měkkého tučného tvarohu, jedna malá červená cibule. Pokud nemáte červenou nebo tu fialovou, tak samozřejmě můžete klidně použít i bílou. Potřebovat budeme také trošku soli a ještě rukolu na ozdobu. Cibuli nakrájíme na droboučko, smícháme tvaroh a nakrájené tvarůžky, přidáme nakrájenou cibuli a podle chuti dosolíme. Je lepší nechat pomazánku přes noc odležet, tvaroh z tvarůžky se lépe prolne. Mažeme na krajíčky chleba a zdobíme.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Do Česka zítra dorazí velmi silné bouřky. Ústecký krajský soud bude zítra řešit kauzu podvodů s řidičskými průkazy ve Varnsdorfu. Firma Zetor po 80 letech ukončuje výrobu traktorů v Brně, přesouvá ji do Indie. Dnes čekejte skoro jasno až polojasno a teploty mezi 28 až 31 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Hezké poledne. Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami. Do Česka by měly dorazit během zítřka. Výstraha platí pro celé území republiky až do 22 hodin večer. Bouřky doprovodí přívalový déšť a kroupy. Objeví se taky silný vítr s nárazy o rychlosti až 90 km za hodinu. Hlavně na jižní Moravě ale pořád hrozí sucho a teploty přes 30 stupňů Celsia, dodává meteorolog Pavel Borovička.
4: V úterý odpoledne očekáváme na jižní a jihovýchodní Moravě a v nížinách středních a východních Čech silnou zátěž teplem. Vzhledem

0: Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí na Moravě přetrvává riziko vzniku a šíření požárů. Výstraha zůstává v platnosti do odvolání.
1: Lidé by kvůli vysokým teplotám měli dávat pozor na riziko přehřátí a dehydratace. U bouřek pak hrozí pád stromů nebo taky zatopení sklepu. Odvolací soud v Ústí nad Labem se bude případem rozsáhlých podvodů při vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu zabývat v úterý. Původně to mělo být už dnes. O přeložení jednání na úterý dnes informovala mluvčí soudu Gabriela Nedělková-Pařízková. Prvoinstanční soud v Děčíně za podvody při vydávání řidičských průkazů vyměřil zkušebnímu komisaři trest vězení na 7 let a tlumočníkovi na 4 roky. V jedné z nejrozsáhlejších korupčních kauz získalo podle žalobce oprávněně řidičský průkaz nejméně 722 lidí. Další obžalované už soud potrestal dřív. Vrchol Bořeň na Teplicku mohou nově virtuálně navštívit i lidé, kteří už do výšky více než 530 metrů nad mořem nevýjdou, například seniori nebo zdravotně postižení. Student Fakulty životního prostředí Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně Štěpán Málek vytvořil trojrozměrný záznam výstupu jako svou bakalářskou práci pomocí speciální kamery.
2: Bylo to jedna z nejlevnějších jako alternativ, co byla. 360-ková kamera se dá pořídit v rámci třeba 10 000 korun, poskytne nám záběr do všech stran a de facto může si pak uživatel prohlídnout cokoliv chce z toho záběru.
1: Digitální mapa Bořně je dostupná na webu Fakulty životního prostředí Univerzity v Ústí nad Labem. Brněnský výrobce traktorů Zetor Traktors ukončuje po 80 letech výrobu v Česku. Produkci přesouvá do Indie, informoval o tom výkonný ředitel firmy Robert Harman. Podle něj je výroba v Evropě neefektivní, mimo jiné kvůli vysokým nákladům na materiál nebo cenám energií. V Brně zůstane centrála společnosti nebo nový obchod s náhradními díly. Ukončení výroby se dotkne 33 lidí. Firma už v roce 2024 propustila přibližně 200 zaměstnanců a začala montovat jen ze skladových dílů.
3: Počasí.
1: Dnes čekejte skoro jasno až polojasno, později odpoledne od západu kraje přibývání oblačnosti, na horách výjimečně přehánky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na Teplicku na silnici 3. třídy mezi Jeníkovem a Hájem u Duchcova bouralo osobní auto s nákladním. A na Ústecku na dálnici D8 jsou v obou směrech uzavřeny tunely Panenská a Libouchec.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

písnička, která nestárne, tak to byl František Nedvěd a 19. Posloucháte Český rozhlas Sever a polední písničky na přání. Od mikrofonu vás zdraví Miroslav Tartárek, dobrý den. A hned tady máme pro vás nachystané kontakty do studia, sem k nám, sem ke mně. Tak telefon, který můžete vytáčet a tak si o písničku zavolat, a ten má číslo 475 212 212 a jak je zvykem, o písničku si také můžete napsat buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04 ve tvaru první slovo zahrajte, mezera na jeden znak a potom text vašeho vzkazu. A nebo si o písničku napište na e-mail, ta adresa sem k nám, sem ke mně je zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty a já tady hned mám nachystaný první e-mail a jak se dívám, tak ještě dodatečně přejeme panu Ladislavu Skácelovi k jeho 83. narozeninám všechno nejlepší a posíláme písničku od Karla Gotta Být stále mlád. Přání všeho nejlepšího a hlavně dobré zdraví přejí Robert a Ivana a my se přidáváme.

0: Karel Gott a Být stále mlád. Jsou tady písničky na přání, to je i telefon sem ke mně do studia, které můžete využívat 475 212 212 a ten první telefonát už je tady nachystaný. Jak jsem se dozvěděl, tak i na chatě nás posloucháte. Konkrétně nás tam poslouchá paní Jarmila, kterou srdečně vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás taky srdečně vítám.
0: Děkuju.
1: A mám přání.
0: Povídejte.
1: Skupinu Dire Straits a Ticket to Heaven.
0: Ano, ano. A někomu,
1: moc vám
0: děkuji. Nebo jen tak vám tam na chatu, abyste měli ještě lepší den.
1: Pro mě, pro manžela, jsme tady jenom dva.
0: Tak zdravím a ať si tam to léto užíváte. Tak mějte se krásně a zase někdy
1: děkuji
0: u nás.
1: Moc.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Pro pěkné pondělí a pomalu už popoledne skupina Dire Straits a písnička Ticket to Heaven. Před chvíličkou jsme tady měli na telefonu paní Jarmilu i ta další, i ten další telefonát je od posluchačky, volá nám paní Eliška z Lovosic. Já vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás a všichni posluchače.
0: Děkuji, děkujeme. Tak vy jste tady u mě objednala písničku od Milana Chladila, Krásné je žít, ta je také krásná. No a komu ji pošlem, komu ji věnujeme?
1: No já bych to chtěla poslat mý kamarádce Markétě, ta má dneska svátek.
0: Ano.
1: Takže přeju všechno nejlepší a hodně zdraví a to všechno si nějak zažijete.
0: Dobře.
1: Život.
0: Dobře, tak všechno nejlepší hodně zdraví i od nás a ode mě. Vy nic neslavíte, ale i tak vám to také přeju, samozřejmě.
1: Ano.
0: A ta písnička i vám se hezky poslouchá. Za malý okamžik tady bude a zase někdy zkuste zavolat. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Milan Chladil a taková více letitá hudební vzpomínka nám dohrála písnička Krásné je žít. Za námi první telefonáty a vy si také o písničky, jak se dívám, hodně píšete. Tak pojďme se teď podívat na další z vašich e-mailů. Hezké pondělí. Dnes písničku vybrala moje maminka Jaroslava. Prosí od Marie Rotrové písničku Markétka. Markétkám k svátku. Moje maminka Jarka zdraví paní doktorku z lékárny v Pražských Nových Budovicích. Také by to bylo všem dnešním narozeninovým oslavencům. Vám do rádia děkujeme a všem posluchačům Silvie a Jaroslava z Prahy. A tady je Marie Rotrová a Markétka.

0: Tak ještě jednou všem Markétkám všechno nejlepší k svátku, tolik tedy písnička od Marie Rotrové a já už tady mám nachystaný zase pro změnu další z vašich telefonátů a volá nám paní Jarka z České Kamenice. Já vás vítám, dobrý den.
1: Já taky a chtěla bych si chat na písničku, nad které jsme se domluvili. Bylo by to pro všech lidičky, který poslouchají k vám do rádia.
0: Děkuju.
1: A pro paní Mirku Barvinskou do Huntízova.
0: Že tady dlouho nebyla také, ano, to je pravda. No. Tak, že jí držíme palce, jak jí to vyjde, to telefonování, písnička i pro vás. A vybrala jste moc hezkou, se kterou teď budeme všem děkovat, protože se jmenuje Děkuju ti, od Lucie Bílé. Tak mějte
1: a taky
0: se...
1: Taky děkuji a příjemný den.
0: Vám také, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Děkuju ti.
1: Lucka Bílá nám děkovala, tolik tedy písnička s názvem Děkuju ti, ale pojďme se věnovat hned dalšímu z vašich telefonátů v písničkách na přání a ve vysílání už také srdečně vítám posluchačku z Mostu, paní Hanu, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, tak my teď zrychlíme trochu, si myslím, s tou další písničkou, tak jakou jste vybrala a hlavně komu ji budeme posílat za chviličku?
2: Tak já jsem ji poslala mý dceři, ta jsem dávala v sobotu, měli veselko, manžela má teda Ukrajince z Ukrajiny, jmenuje se Nazar, takže jim obou přeju hodně, hodně štěstíčka. Chtěla jsem to do éteru, aby to slyšelo více lidí.
1: Dobře.
2: Divetelka byla krásná, bylo nás tam hodně, ale bylo to překrásné. A přeju jim hodně, hodně, hodně štěstíčka. A všem děkuju, kdo se zúčastnil naší veselky, že moc děkuju, bylo to krásné. A jim přeju hodně, hodně štěstíčka.
1: Tak už jenom chyběla písnička od nás, tak to napravíme. Tady je Iveta Bartošová a písnička Víš, lásko. A ať i vám se hezky poslouchá. Naslyšenou.
2: No, děkuju moc a mějte se všichni hezky. Naschledanou.

together jsme a musí být multimilionář. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří.

písnička, která nestárne, Václav Neckář z roku 1973, písnička Kdo chází do tvých snů, má lásko, to je hezký název. Ovšem, stále jsou tady také písničky na přání, tak pojďme se teď také podívat na další váš e-mail. Srdečně vás zdravím, pane Míro. Touto cestou bych vás chtěl požádat o zahrání písničky Sedm žlutých kamínků. Je to na zahradu do Železného Brodu, kde jsme se sešli. Také pro paní Alenku Matějkovou, která nám připravila dobré pohoštění. Za zahrání děkuje posluchač František Matějka ze Železného Brodu.

0: Sešlo se C Praha, 7 žlutých kamínků, 7 svítání a nás čeká hned další telefonát v písničkách na přání. Jestli se nepletu, je Steplic a volá nám paní Iveta. Já vás vítám. Dobrý den.
1: Zdravím vás, pane Míro, i posluchače.
0: Děkuju, děkujem.
1: Vybral jsem písničku od Ivana Mátka, Prachovské skály.
0: Ano,
1: bylo by to pro moje bratrance s jeho ženou, kteří jsou právě na túře v Českém Švýcarsku.
0: To se hodí,
1: takže
0: ano.
1: Tam mají takovou akci, no.
0: Dobře. Tak hlavně, jestli si dobře pamatuju ten text té písničky na konci, tak aby nic takového se jim tam nestalo. Tak,
1: no,
0: tak jdeme poslouchat ten text, snad jsem se nespletl.
1: Ano, děkuji.
0: Vy se mějte krásně také a naslyšenou.

0: No vidíš a je po mně.
1: Tolik tedy Ivan Mládek, Benjamin Ivana Mládka a písnička Prachovské skály. No ale já tady mám další také písemné vzkazy nachystané, tak pojďme přečíst další z vašich e-mailů. Hned tady vidíme milá Mary Mňová, vše nej k dnešním narozkám a dík za vše, co pro mne děláš na zahradě. Vašek z královského města Kadaň. Tak také zdravíme, no a písničku tady vybírám já, určitě se bude líbit. Tady je Miraj a chci tančit.
2: Život plyne dál,

0: starostí celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Pro dnešní polední písničky na přání tady mám ještě alespoň jeden z vašich e-mailů. Zahrajte prosím paní Evě Palonkové, dříve bydlela v Žandově, něco od Karola Zicha, že jí to posílá Jirka. Děkuji. Ještě PS. Evo, psal se rok 1970. Pamatuješ? Další písničky na přání tady budou po 18. hodině. Za chviličku pro vás chystáme zprávy. A hned potom začíná pořad Osobnosti Česka a hostem Oskara Hesse bude dnes po 13. hodině zlatý olympionik, akrobatický lyžař Aleš Valenta. Tak ať se vám hezky poslouchá a po 18. hodině se těším opět naslyšenou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami. Strážníci u jezera Most od počátku sezóny řeší neukázněné návštěvníky i nehody plavidel. Likvidace požáru budovy ve Zlíně nejspíš potrvá ještě několik dní. Počasí na dnešek. Skoro jasno až polojasno a teploty mezi 28 až 31 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Pěkné odpoledne. Do Česka zítra dorazí velmi silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Na celém území republiky je může už od 11 hodin dopoledne doprovázet i přívalový déšť a kroupy o průměru kolem 2 cm. Foukat bude taky silný vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti až 90 km za hodinu. Meteorologové lidem doporučují, aby se před bouřkami ukryli v budově opatřené hromosvodem nebo se schovali v hustém lese. Kvůli pokračujícím suchem a teplému počasí mimo jiné dál platí vyšší riziko vzniku a šíření požáru, a to hlavně na Moravě. Strážníci městské policie v Mostě hlídkují od počátku sezony u jezera Most, jak na březích, tak na vodní hladině. Naposledy asistovali u zranění, když z plovoucího mola skočili děti na ženu, která u mola plavala. S podezřením na poraněnou páteř ji odvezli do nemocnice záchranáři, doplňuje ředitel strážníků Jaroslav Hrvol.
3: Měli jsme tam nezletilé, kteří požívali alkohol, řešíme neustále psy na volno, nějaké třeba i spory, nějaké hádky drobné, ale nic zásadního, a neustále samozřejmě vykazujeme lidi z nápisu Most a

0: dvou případech se tam teďko stalo to, že se tam převrátil katamarán, ale bez zranění nikomu se nic nestalo.
1: Hasiči pokračují v likvidaci požáru výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Zásah podle mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříkové potrvá ještě několik dní. Dodala, že uvnitř požářiště je stále vysoká teplota a na místě zasahuje 6 hasičských jednotek. Budovu proto zatím není možné předat majiteli, jak bylo dnes původně v plánu. Hasiči na místě zasahují od čtvrtka. Některé okolní ulice, které byly kvůli požáru uzavřené, se dnes znovu otevřely. Soud uložil dvouletou podmínku dvěma bývalým příslušníkům státní bezpečnosti. Karel Jonáš a Jaromír Miltner dostali trest za to, že v 70. a 80. letech podle vyšetřovatelů systematicky pronásledovali herce Tomáše Tepfra a snažili se ho přesvědčit ke spolupráci s STB. Důvodem byl Tepfrův protikomunistický postoj a židovská víra. Podle rozsudku se tím oba muži dopustili trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby. Oba bývalí členové STB se k činům přiznali, v květnu se dohodli na vině a trestu, což soud dnes potvrdil a proto uložil nejnižší možný trest. Obžalobě v případě čelí ještě jeden bývalý příslušník státní bezpečnosti, ten ale dnes k soudu nepřišel.
2: Počasí.
1: Dnes čekejte skoro jasno až polojasno, později odpoledne od západu kraje přibývání oblačnosti, na horách výjimečně přehánky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 28 až 31, na severovýchodě kraje na 26 až 28, na horách na 22 až 25 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 na Ústecku už se tunelem Panenská projíždí jednou troubou. Kolony se začínají pomalu rozjíždět. A v Litoměřicích je kvůli pracím na silnici uzavřena Mostecká ulice.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Je tady pořad regionálních stanic Českého rozhlasu Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jmenuji se Oskar Hess a mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Aleš Valenta je bývalý akrobatický lyžař, olympijský vítěz z roku 2002, kdy jako první člověk na planetě skočil trojité salto z pěti vruty. Po velkolepé sportovní kariéře se věnoval budování akrobat parku ve Štítech a moderování pořadů, jako bylo Automotore, Výjel, Výčata nebo Sportbar. V roce 2007 se zúčastnil taneční soutěže Stardance, Když hvězdy tančí, kterou se svou taneční partnerkou Ivou Langerovou vyhrál. Na čem pracuje Aleš Valenta v posledních pár měsících, týdnech a dnech, Aleši?
2: Na tomhle všem, co jste zmiňoval, kromě tady Stardance, to už netančím.
1: Už netančíte?
2: Ne, to už netančím. A k tomu jsem ještě přidal trénování a budování týmu Aerials skokanů, to znamená v tom freestylovém lyžování, to, co jsem dělal já, tak teď mládež, junioři i seniori.
1: Já když se vrátím k tomu vašemu skoku, já jsem si ho nedávno pouštěl ze záznamu na YouTube a já jsem měl podobný pocit, jak když jsem koukal na záznam z Nagana. Mě tak jako přejela úplně mráz po zádech, taková jako jsem se tak nadmul, taková pícha, koukali jsme na to s maminkou. Vy jste to trénoval 4 roky, ten skok. Dokážete se ještě zpětně jako vybavit si ten pocit, jaký to bylo, když jste dopadl a řekl si, uvědomil si, tak já jsem teďkon dopad, já to skočil. Jaký to bylo tenkrát?
2: Já ještě jenom trošku s oblibou říkám, že jsem to netrénoval 4 roky, ale celý život, než jsem to skočil. Protože samozřejmě ten skok je nejtěžší, no byl v té době, nebo stále je nejtěžší na světě, tak to není jenom o tom, že by člověk si řekl, že teď se rozhodl a potom jako 4 roky. Ty roky předtím gymnastiky, anebo vlastně jako toho, co jsem dělal, tak ty nějak vyústily vlastně jako v ten skok, který se potom povedl. Ale je pravda, že to rozhodnutí ze 3 salt a 3 vrutů na 3 salta a 4 a 5 vrutů, tak to bylo vlastně v období 4 let. A ten pocit, ten pocit samozřejmě byl krásný, ale já si mnohem víc pamatuju ten pocit, a nebo možná tomu i míříte, ten pocit vlastně poprvé, když jsem to skočil. Poprvé jsem to skočil napřed do vody, logicky, protože trénujeme s dopadem do vody na můstcích, tak ten pocit byl krásný, protože já jsem to neřekl ani trenérovi. Já jsem byl nahoře na můstku a říkal jsem si, no tak když mi dobře dopadne to první salto z těch 3, dám tam dobře ty 2 vruty v tom prvním saltě, tak zabalím další 2 vruty ještě v tom druhém a potom ve třetím už jenom 1 vrut. A vlastně se mi to povedlo, skočil jsem to a teď ten trenér na mě koukal a říkal, počkej, co to bylo? To bylo 5 vrutů? Já mu říkám, jo, to bylo 5 vrutů. Takže sám byl jako překvapený. Takže to bylo super pocit, ale mnohonásobně lepší pocit ve smyslu toho nalítí adrenalinu do těla bylo, když jsem skočil poprvé v Lillehammeru v prosinci 2001 na sněhu. A to se jako těžce dá popsat, no, protože to je opravdu okamžik, který člověk je naplněn vlastně jako radostí tím, že se mu povedlo něco, co ještě nikomu na světě ne, ale zároveň jako tam člověk vnímá tu dřinu a všechno to, co bylo vlastně ty roky předtím. Takže ten pocit byl krásný.
1: Bylo to zadosti učinění?
2: No, jako svým způsobem zadosti učinění taky, ale vy do toho skoku v té zimě už jdete s tím, že už ho umíte v létě. Takže ono to není jako překvapení, že se povedlo. Překvapení je, že člověk přežije. Ale ne, bylo to fajn, bylo to super.
1: A když takhle se chystáte na ten skok, pracujete třeba s vizualizací, stejně jako piloti Formule 1, že se to představujete v té hlavě několikrát, 10x, 100x, že jo? Pracujete s tím takhle i?
2: Vizualizace a vůbec taková jako obecná motorika před tím skokem samotným je nedílnou součástí té disciplíny a člověk to skočí v hlavě milionkrát před tím, než to poprvé skočí v reálu. Takže v tomhle směru ta vizualizace je velmi důležitá. Častokrát lidi vidí, jdeme tomu v televizi během olympiády, jak tam na tom nájezdu ti sportovci různě mávají rukama a dělají různě jakoby pohyby, tak to je to memorování toho pohybu. Ale není to memorování v tom, že by šli něco novýho, je to jenom dopadně jako spíš taková rutina, kterou si každý dělá a potom ve vzduchu to vlastně už potom dělá automaticky.
1: Čím to, že se Češi při výrazných sportovních událostech, jako byla vaše zlatá medaile v Salt Lake City nebo třeba to Nagano, dokáží tak jako semknout, cítí tu celonárodní jako hrdost, píchu a po pár dnech to zas tak jako ustoupí. proč to nemáme celoročně, si říkám to nadšení, nebo proč z toho zážitku nedokážem žít celý rok? Přemýšlel jste nad tím někde takhle?
2: Takhle jsem nad tím úplně nikdy nepřemýšlel, ale zase jako když o tom přemýšlím z normální pozice člověka, tak podle mě, i když se nám osobně podaří něco skvělého, tak z toho taky nevydržíme, a to se bavíme sám o sobě, nevydržíme žít celý rok. Většinou po nějaké chvíli ta euforie hold opadne. A myslím si, že v tomhle směru jsme normální. To není podle mě jako česká vlastnost. Já mám pocit, že to takhle je na světě jako všude. Nehledě na to, že ve sportu dvojnásob, my máme velké štěstí, že byť jsme malá republika, tak máme relativně hodně úspěšných sportovců. A ty sportovní úspěchy stále přichází. Takže my chvíli oslavujeme jednoho sportovce, kterému se něco podaří, za měsíc se podaří jinému sportovci něco, tak to zase s ním oslavujeme. Takže to je takové kontinuální oslavování těch výkonů našich sportovců a to je vlastně super. A to, že se neradujeme rok z někoho štěstí, tak to je asi normální.
1: Když jste se vrátil potom do Čech, po tom výkonu, tak vy jste tam odjel jako sportovec a zpátky jste se vrátil jako celebrita, sportovní, dalo by se říct sportovní legenda. Pamatujete si na to mediální kolečko, jak jste to tenkrát prožíval, jaký to pro vás bylo?
2: Bylo to překvapivé. Myslím si, že se na to jako žádný sportovec není schopen úplně moc připravit, pokud ta jeho kariéra je takhle dramaticky zlomová. Někteří sportovci mají to štěstí, že vlastně ten jejich výkon roste v čase a zároveň jsou třeba i ve sportu, který je mediálně na očích. To znamená, že fotbal, hokej, kdy ti sportovci jak rostou, tak je i ta média vlastně jako sledují a tím pádem se jim víc a víc věnují. U sportu, jako je ten náš pořád, freestyle lyžování, tak v té dané chvíli, kdy dopravili jste se, nebo já jsem se stal známým ze dne na den. Sportovní scéna mě samozřejmě znala roky, ale takový to širší povědomí bylo náhlý. Ale na druhou stranu já měl velkou výhodu, že jsem vyhrál olympiádu v 29 letech, takže už jsem byl relativně jako dospělý člověk, už jsem nebyl teenager, který ho by to semlelo, a byl jsem a viděl jsem, co chci, co nechci, uměl jsem si uspořádat harmonogram, ale je pravda, že ty první měsíce byly velmi náročné.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Aleš Valenta. Po ukončení sportovní kariéry jste začal pracovat jako moderátor. Napadlo vás někdy předtím, že byste to chtěl dělat? Měl jste tu ambici nebo cítil jste ty předpoklady k tomu, že byste to chtěl?
2: Vůbec.
1: Vůbec.
2: Ne, vůbec. My jsme kolem sebe měli spousty skokanů, se kterými jsme dělali exibice různě po světě. A většinou to poznáte na tom, že ten skokan, když má nějakou takovouhle dispozici, že by chtěl mluvit do mikrofonu, tak vždycky šáhne po mikrofonu. Častokrát jsme skákali, že jsme měli headsety a na tom nájezdu, nebo nějakým způsobem jsme moderovali ty svoje výkony, ale měli jsme tam jiné experty, kteří doopravdy kdykoliv mohli mluvit na mikrofon, tak mluvili. Mě to nikdy nedělalo v zásadě problém, takže jsem nebyl takový ten mikrofon shy, ale na druhou stranu nebyl jsem ten, který by to vyhledával nebo který by si natahoval ruku pro to, aby mi někdo ten mikrofon dal. O to větší překvapení samozřejmě přišlo, když jsem dostal nabídku z rádia, ale musím přiznat, že to bylo krásné období 6-7 leté, které jsem zažil v rádiu, kdy to mluvené slovo, aniž byste měli před sebou někoho na druhé straně, tak je velmi specifické, ale vlastně jako strašně hezký. Dobrý, jako na to strašně rád vzpomínám. A všechny ty moderátorské práce, které přichází s tím, tak to je samozřejmě všechno jako super, ale v tom rádiu to bylo jako extra super.
1: Vím, že vrcholoví sportovci, kteří jsou zvyklí hrát před plnýma stadionama, 10 000, 100 000 lidí v televizi, milionech diváků, se po té kariéře dostanou do jakéhosi úpadku. Začne jim něco tak nějak jako chybět, ten adrenalin. Já mám pocit, že o tom mluvil třeba David Beckham v dokumentu na Netflixu docela dobře, že pak jak kdyby cítil takovýto prázdno, ale vy jste teda to zaplnil hned nějakou jako další činností. Tady ve vašem případě tím rozhlasem, měl jste tady ten pocit nějakého jako úpadku toho, že teda kariéra skončila, teď to tělo přestalo sloužit a co teď jako jak já se s tím vypořádám vlastně?
2: Měl jsem velkou výhodu v tom, že jsem vybudoval Acrobat Park, takže já jsem měl zázemí, měl jsem činnosti, viděl jsem, co chci, co nechci dělat. A potom přicházely nabídky z různých míst, které ne vždy byly očekávatelné, ale vlastně o to větší to byly pro mě výzvy a ty já jsem vyhledával víceméně taky. Takže v tomhle směru já jsem nezažil vnitřně, že bych najednou po té, co jsem skončil se sportovní kariérou, měl pocit nějaké prázdnosti. To vůbec ne. Já jsem pořád měl co dělat. V jednu chvíli jsem měl pocit takové ne prázdnosti, ale nenaplnění v rámci sportovního výkonu nebo sportovního zatížení, spíš bych řekl. A v té dané chvíli, a pamatuju si to jak teď, jsem ležel doma na pohovce a říkal jsem tak jako Ellen přes místnost, a co já teď budu dělat? Tak půjdu do posilovny, ale proč bych chodil do posilovny? A v tu chvíli zavzvonil telefon a Martin Dejdar, že rozjíždí hokejový tým a jestli nechci s nima začít hrát hokej. A já jsem se do toho pustil a hraju hokej doteď. Takže to, v tomhle směru to byla taková jako sportovní záchrana, že jsem začal být vlastně jako zase aktivní v něčem, co jsem předtím ale nikdy v životě nedělal. Takže to byla opět nová výzva. Ale v rámci takového toho prázdna vnitřního, jestli budu mít, co budu vlastně dělat zítra nebo pozítří v rámci jako nějaký náplně pracovní, tak to jsem nikdy neměl.
1: Tak to je skvělý, protože spousta těch sportovců vlastně potom končí i někdy ne úplně dobře, že oni potom hledají ten adrenalin někde jinde a nekončívá to vždycky úplně dobře.
2: Ono je potřeba říct, že u těch sportovců je to fakt přísný, protože sportovec celý život dělá jednu věc, snaží se dostat na absolutní světový vrchol, že on nemyslí na to, že by vyhrál mistrovství kraje, ale myslí na to, že jednou bude mistr světa, aspoň tak ty ambice většinou ti sportovci mají. A ve chvíli, kdy se jim to třeba i podaří, tak přesně přijde velká tlustá linie, to znamená konec kariéry. V lepším případě je to proto, že už ho to nebaví, v horším případě je, že má třeba bolení celého těla. A v té chvíli je najednou postaven do situace, že co teď? A jak jste říkal, jako spousta těch sportovců nemají ten plán B. Neví vlastně, jako co budou, co nebudou. A oproti třeba jako jiným pracím je to strašně přísný v tom, že normální člověk jde do školy, tam studuje, potom jde na nějakou další školu, anebo učiliště, to je jedno, vystuduje něco, čím se vlastně chce a bude živit. A potom ta jeho kariéra neustále vlastně stoupá a neustále se učí až do věku důchodového. A ve chvíli, kdy už je v důchodu, tak potom je jasný, už si chce odpočívat, jo. Ale u toho sportovce tam přijde fakt jako linie, kdy si musí najednou ten sportovec říct, ok, tak já všechno, co jsem dělal, všechno, kam jsem směřoval ten svůj čas a a energii, tak teď můžu zahodit. A musím začít dělat úplně něco jiného. Jo. A to si myslím, že pro spousty sportovců může být takový jako breaking point, kdy si řeknou, tak co teď, to teď jako fakt nevím.
1: A doporučil byste si dělat ty zadní vrátka, ten plán B, jako všem těm sportovcům? Protože jinak mě nenapadá vlastně, jak, co jiného proti tomu, jak proti tomu vlastně jako bojovat, proti tomu. Protože i u tanečníků vrcholových ta kariéra končí brzo, že jo, ty kyčle a to tělo prostě odchází, jo, takže.
2: Já bych doporučoval každému sportovci, ale nejen sportovci, studovat. Studovat. Chytrý sportovec je dobrý sportovec a chytrý sportovec si vždycky poradí. Takže v tomhle směru studia jsou základem. Nevykašlat se na studia jenom proto, že si řeknu v 18, 19, já budu profesionální sportovec a vydělám tolik prachů, že si všechny koupím. Jo, takhle to většinou potom bohužel nefunguje, anebo možná spíš bohudík. Takže já doporučuji studovat a potom věnovat se i jiným věcem nežli sportu. Jo, ve chvíli, když budu mít nějakou zálibu, tak, a to se nebavím o hraní her u televize, ale když mě něco jako baví a můžu tomu dát trochu času i během toho studia nebo během toho sportu, tak tomu by se věnoval.
1: Dá se to skloubit, když chce být člověk jako na vrcholu?
2: Dá se to skloubit. Dá, jako nebavíme se. Jo, jako u sportu, jako je možná Formule 1, tak tam to asi jako je hodně náročný, když potom člověk je na úplný špici. Ale u sportu, jako je hokej, fotbal, no, tak jako kolik hodin denně fotbalisti, hokejisti trénují a kolik hodin denně potom odpočívají. A i v tom odpočinku můžou samozřejmě dělat různé aktivity, anebo minimálně samostudium.
1: Ano, knížku si člověk může vzít přece kdykoliv, to je pravda. Já se musím zeptat na Stardance, protože jste mým dalším hostem, který ve Stardance byl, dokonce ho vyhrál. Jak na tu dobu vzpomínáte? Co vám to dalo?
2: Stardance byla krásná zkušenost. A málo kdy se podle mě člověk dostane do podobného nebo k podobnému projektu, který funguje jako dobře namazané soustrojí. Málo kdy člověk potká spousty nových lidí, kteří se během relativně krátkého období stanou životními kamarády. Takže v tomhle směru Stardance skvělý zážitek.
1: A mají podle vás sportovci ve Stardance výhodu nebo spíš nevýhodu? Protože u toho tance člověk se musí umět tak jako izolovat, musí umět celým tím tělem tak jako se vlnit, že jo? A sportovci, co vím, tak většinou bývají takový jako
2: pevnější.
1: Zatuhlí, že jo? Ano, to je to slovo, zatuhlí, že jo? Takže myslíte, že to, nebo konkrétně pro vás, to byla spíš výhoda nebo spíš nevýhoda?
2: Obojí. Výhoda to byla z toho hlediska, že jsem nebyl nervózní, protože jsem zvyklý, nebo byl jsem zvyklý vystupovat před lidmi, nebo skákat, sportovat před lidmi, takže v tomhle směru a podávat výkon, takže to mi bylo vlastní. Na druhou stranu používat ty jemné svalové partie, které jsou při tanci důležité, tak to byl problém, protože přesně jak jste říkal, sportovci jsou zatuhlí z toho důvodu, že my používáme v jednu chvíli relativně hodně velkých svalových partií a potom je rozdělit, potom jako soustředí se na to, že mám použít jenom malíček, anebo jenom sval někde tam a onde a ne ten velký, tak to je samozřejmě chvíli problém. Ale zase sportovci mají výhodu v tom, že jsou trpěliví, většinou teda. Takže nám nevadí se dlouze věnovat základům, aniž bychom de facto tančili. Já jsem první dva měsíce jsem s Ivou v podstatě jenom chodil. My jsme dělali jenom pořád kroky a netančili jsme. Až teprve potom jsme začali nějakým způsobem tančit. Ale podle mě to, že jsme se věnovali tolik těm základům, nám potom pomohlo, že některé ty tance vypadaly i k světu.
1: No a co po tom vítězství? Byl to ještě další krok k té slávě, protože vy jste se vrátil jako sportovní legenda a teď jste byl ještě jako taneční vítěz prostě Stardance. To byl jako další velký krok k té popularitě, ne?
2: Já jsem na to nikdy takhle nepohlížel. Já nedělám ty věci, protože bych zatím hledal tu slávu a popularitu. Takže já vlastně na to, jo, když se na to i takhle zpětně, já nevím. Já vlastně jako na to neumím úplně odpovědět. To, že tam byl potom jako zase další zájem, další vlna zájmu, to, že vás lidi poznávali zase znovu a znovu, ano, ale nějak jsem to neřešil.
1: Rozumím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Já se teď posunu dál. Máte dvě děti. Sportovce. Vedete je ke sportu? K jakému sportu?
2: Vedli jsme je ke sportu, vedli. Oni jsou dospělí.
1: Ano, takže 22, už se vedou 23, sami.
2: 23 a 20 let, to už musí dopady fungovat sami. A jsou sportovci, mají to rádi, oba dva studují, oba dva k tomu dělají sporty.
1: Tak já si nedokážu představit, že mým otcem je Aleš Valenta, prostě legendární sportovec. Je to, myslíte, že to je pro ně jako výzva, když mají takhle jako známýho tátu, který v tom sportu dokázal takhle velký věci, mají jako ambice vás třeba napodobit, syn třeba?
2: Je to otázka na ně?
1: Jo, nebo takhle.
2: Takže já jsem se jich nikdy neptal, takže nevím. To, že v určitých chvílích třeba měli ten život jednodušší, ale i složitější, protože mají tátu Valentu, tak to bezesporu. Ale já vlastně jako nevím, jestli mají v sobě nějakou takovou tuhle jako tíhu z té povinnosti, že by měli dostát toho jména. To, ale myslím si, že ne. Jako my jsme je k tomu nikdy nevedli. Pro nás by vždycky bylo důležitý, aby především vystudovali nebo dostudovali, aby byli dobrými studenty. A k tomu jsme jim dávali všechny možné podmínky k tomu, aby mohli zároveň sportovat. A u toho sportu to procento úspěšných na té světové scéně je relativně malé, takže jsme nikdy jako neměli tu ambici k tomu, aby jsme z nich vychovávali mistry světa. My jsme dopravy chtěli, aby hlavně byli dobří lidé.
1: A váš syn se věnuje přímo tomu stejnému, co jste dělal vy?
2: Ne. Denis, ten hraje hokej.
1: Aha.
2: Studuje na univerzitě v Americe a Aminka, tak ta si prošla krasobruslením, potom musela skončit, že pořád jí bolely kolena, potom se k tomu zase vrátila, ale teď zase se víc věnuje studiu a trénování, takže ona se jako, pořád se oba dva točí kolem sportu, ale myslím si, že na té vrcholové úrovni to nikdy nebude. A ten můj sport, to si jenom vyzkoušeli, vždycky v létě v Akrobat parku, bavilo je to, ale tím, že my jsme jako nějak tomu nevedli, tak tam ani nezůstali.
1: Já se ještě vrátím k tomu studiu v té Americe, k tomu vašemu synovi. Poznal jste díky němu tamní kulturu? Je to tam jako hodně jiný? Hlavně v tom studiu. V čem je to jako jiný než tady v Čechách? Proč jste vlastně se rozhodli, že ho pošlete do té Ameriky?
2: Denis tam je od 15 let. On tam šel vlastně už na střední školu, kde zároveň hrál hokej. A od té doby tam je. A s tím, že já jsem, nebo mám spousty kamarádů v Americe. Mám spousty zážitků z cest po Americe a ze závodění. A vždycky jsem si říkal, že je zajímavý, jak jsou ti Američani namachrovaní. Mm-hmm. Až příliš sebevědomí. Ale teprve až v té době, kdy Denis začal studovat, tak jsem pochopil, že oni nejsou namachrovaní. Oni nejsou ani přes příliš sebevědomí, ale oni mají úplně jinak nastavenou výchovu v rámci udržování normálního sebevědomí. To znamená, že zatímco u nás velmi často ta výchova, nejenom ve škole, nejenom v rodinách, ale třeba i ve sportu je, že vás ti trenéři, učitelé, častokrát rodiče, trochu pořád vám snižují, hezky řečeno snižují sebevědomí, tak v té Americe to je naopak. V té Americe vám pořád říkají, i když uděláte chybu, tak vám říkají, nevadí, zkoušej to dál, jednou se to povede. Tady, když uděláte chybu, tak velmi často vám někdo řekne, hele, to neskoušej, neumíš to, dělej tu svoji jistotu, jo, tohle umíš, věci po své línii, která je jistota. Ale v té Americe, tak tam jsem zjistil, že tam dopravdy oni ty děti motivují k tomu, aby zkoušeli nové věci, aby se nebáli padnout na kolena a znovu se zvednout. A v rámci toho školství, tak tam se mi líbí, že vlastně je zase nechávají o těch věcech, všechno je forma, nebo většina věcí je formou esejí, slohových prací. To znamená, že vy tu slohovou práci uděláte, vytvoříte, ale potom ji musíte umět obhájit před tou třídou. Takže oni ve vás vychovávají nejenom nějakou vlastní reflexi a umění se obhájit, ale zároveň i umění vystupovat. Protože častokrát vás nechají si stoupnout před svou třídu a vy před tou třídou musíte dobrady obhájit tu svoji práci a svůj pohled na to dané téma. Takže to je jiné než u nás.
1: A cítíte, že vás to, nebo toho vašeho syna určitě to ovlivnilo a že i vás ta natura, tady ten způsob jako ovlivnil silně?
2: Mně ne, protože já už jsem stará generace, mě už jen tak něco neovlivní, ale starého psa novým se naučíš, ale člověk pochopí spousty věcí.
1: A vy sám jste, teda se věnujete i coachingu, jste trenér, máte nějakou svoji speciální metodu, ultimátní a potom teda i radu, kterou byste dal vašim odchovancům?
2: Kdybych jí řekl, tak už zase nebude, to jenom má ultimátní a vlastní, ale nemám. Jako pro mě je důležitý, aby když ten sportovec dělá ten trénink nebo závod, nebo dělá ten sport, tak aby ten sport miloval. Musí ho milovat, musí ho mít rád, musí se těšit na tréninky. Když to v sobě nemá, tak z něj těžko uděláte šampiona. Jo, nejde podle mě nikoho přesvědčit k něčemu, anebo aby něco nebo někoho miloval. Vy ho můžete tím směrem možná jako popostrčit nebo mu ukázat ten směr, ale potom vlastně tu lásku k tomu sportu a k té aktivitě si musí ten sportovec najít sám. A mým úkolem jako trenéra není děti vychovávat mistry světa, ale vychovávat dospělé jedince, kteří budou milovat sport po zbytek svého života. To znamená, že i ve chvíli, kdy odejdou z toho sportu, ať je to v jakémkoliv věku, jestli to bude v 15, 16 s pubertou, anebo jestli to bude v 25 poté, co se stanou mistry světa, tak pro mě je důležité, aby odcházeli z toho sportu s pocitem, že neodchází od sportu. Že třeba odchází k jinému sportu klidně, ale že zůstanou pořád milovníky sportu, že i ve 25, ve 30 letech, ve 40 se svýma dětma budou chtít jít na kolo, budou chtít jít na procházky, budou chtít jet na jachtu, to je jedno, ale budou chtít sportovat.
1: Co Aleš Valenta plánuje stihnout v roce 2026? Co vás teď čeká, Aleši?
2: Dlouhý seznam. Dlouhý seznam věcí. Od rekonstrukce, anebo pokračující stále rekonstrukce sportovního centra Acrobat Park, kde neustále věci zdokonalujeme ke spokojenosti všech těch sportovců, kteří tam jezdí, až po zlepšování jak sama sebe v trénování, tak i pomoci jakoby těm sportovcům. Samozřejmě děláme už dlouhý roky, teď jsme podle mě ve 13. sezóně dětského sportovního magazínu Lvíčata v České televizi, takže tam samozřejmě se neustále snažíme zlepšovat a posouvat nejenom ten magazín, ale i ten náš přístup dál. A je tady další spousta projektů, které dělám a jsem součástí, takže můj harmonogram je docela naplněn a asi bude naplněn i dál tento celý rok.
1: Aleš, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas, že jste nám přinesl tady tu úžasnou zlatou medaili ukázat a přeju vám krásný zbytek dne a ještě jednou díky, že jste si udělal čas a dorazil do studia.
2: Děkuju. Díky za pozvání taky.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Na sever Čech mají zítra dorazit silné bouřky. Plavecká hala Klíše v Ústí nad Labem je ode dneška uzavřená. Vláda od příštího týdne nebude regulovat maximální ceny pohonných hmot. Zítra čekejte od dopoledne přibývání oblačnosti, postupně přehánky nebo bouřky a teploty mezi 27 až 30 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobré odpoledne. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly na sever Čech dorazit už během zítřejšího dopoledne. Nejprve nahoře a během odpoledne i do nížin. Podle Jany Ehrtové z Českého hydrometeorologického ústavu platí výstraha od zítřejších 11 hodin dopoledne do 10. večer.
2: Očekáváme výskyt velmi silných bouřek, které mohou být doprovázené přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a můžou se vyskytnout i nárazy větru až 90 km za hodinu. Hrozí lokální škody na majetku a komplikace zejména v energetice, dopravě a zemědělství.
0: Plavecká hala Klíše v Ústí nad Labem se ode dneška uzavírá kvůli pravidelné letní odstávce. Do 9. srpna bude podle webu Munipolis nebude v provozu krytý plavecký ani dětský bazén a parní komory. Letní koupaliště, fitness i solarium zůstává otevřené. Krytá hala se pro návštěvníky znovu otevře 10. srpna.
3: Mimo provoz bude do 20. července také skokanský bazén. Saunový svět se uzavře jen od 20. do 26. července. Městské služby předplacená členství automaticky prodlouží o dobu odstávky. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Tunely Panenská a Libouchec na dálnici D8 u Ústí nad Labem ve směru na Německo i na Prahu byly dnes kvůli technickému problému skoro hodinu a půl uzavřené. Bez omezení jsou v provozu přibližně od 1 hodiny. Informovalo o tom ředitelství silnic a dálnic v hlášení o situaci na dálnici. Před uzavřenými tunely se tvořily z obou stran kolony. Od příštího týdne přestane stát regulovat maximální povolené ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Podle ní už pominula mimořádná situace na trhu spojená s konfliktem na Blízkém východě. Zároveň ale zdůraznila, že ministerstvo financí bude ceny paliv i marže prodejců dál pozorně sledovat.

0: Rusko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno. Nejnižší noční teploty klesnou na 18 až 15, na horách na 15 až 12 stupňů Celsia. Zítra bude zpočátku zmenšená oblačnost, během dopoledne bude oblačnosti přibývat a postupně se začnou rozšiřovat přehánky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 27 až 30, na severovýchodě kraje na 25 až 27, na horách na 21 až 24 stupňů Celsia. Výstraha meteorologů před silnými bouřkami zítra platí mezi 11 a 22 hodinou.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 u státní hranice ve směru na Prahu se srazily dva kamiony. Na místě zasahují záchranáři.
2: To je nehoda dvou kamionů, takže to bude určitě chvilku stát. Je to 2 kilometry zhruba za německou hranicí, za tunelem. Jsou tam hasiči, záchranka, kabina jednoho z kamionů je úplně zdemolovaná.
0: V Lounech ve Štefánikově ulici bourala 2 osobní auta a na Chomutovsku u přehrady Přísečnice havarovalo osobní auto. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zámecké léto, klášterecké prameny nebo vrch Bořeň převedený do webové aplikace. To vše se objeví v právě začínajícím pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever. Přeji dobrý den a přidávám informace o tom, co nás čeká v hudebním programu. Písničky, které nestárnou, zaspívají Marta Kubišová a Meky Žbírka, nejdřív ale skupina Buty a jejich František.
1: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: Máme 10,5 minutky po druhé hodině odpolední a společně vyrazíme na nějakou tu českou pamětihodnost. Po loňském velkém úspěchu vám i letos totiž nabízíme zámecké léto. Celé léto vás zveme na naše památky a také letos je naším průvodcem František Kinský. Jeho dnešním cílem je zámek Náchod.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se do východních Čech na zámek Náchod. Ten je dominantou celého kraje díky nápadné vysoké věži. Jde o sídlo významných rodů Pikolominy nebo Kuronských a také o dějiště mnoha literárních děl. To nám potvrdí i Vlaďka Vildová.
3: Na nádvoří Náchodského zámku jsem se sešla s Petrem Těžkým.
4: Tomuto nádvoří se říká podle čísel třetí nádvoří. Na Náchodském zámku máme přímo 5 nádvoří. Nádvoří se čísují podle stavebního vývoje Náchodského zámku.
3: Zurčí voda, tady je kašna, je to původní dobová?
4: Jedná se o kašnu z 18. století, tudíž byla vystavěna italským rodem Pikolomíny, který Náchodské panství vlastnil od roku 1634 až do druhé poloviny 18. století.
3: Na jakou část toho zámku se díváme?
4: Na tu prostřední část, takzvaný Pikolomínský trakt, prioritně, který je v této části a byl přistavěný Otáviem Pikolomínem v 17. století.
3: Dominantní je ta věž.
4: Velká věž, občas se jí říká Bergfried. Na Náchodském zámku máme pro věž takzvaný exteriérový okruh. Ten kromě věže zahrnuje ještě gotické sklepení a terasy, kdy návštěvníci sami si můžou za poplatek tedy projít všechny tyto tři prostory.
3: Proč stojí za to si Náchodský zámek vršku kulatýho prohlédnout?
4: Náchodský zámek je určitě dominantou celého města. Za návštěvu stojí především jeho prohlídkové trasy, které sobě ukrývají nesmírné bohatství, jako jsou třeba bruselské tapisérie.
3: Teď je to tady ten reprezentativní prostor se vším všudy.
4: Nacházíme se v hlavním prostoře Náchodského zámku, je to takzvaný španělský sál. Byla to za Pikolomínu reprezentační jídelna a sem tedy, když byli pozváni hosté, tak toto bylo to první místo, kam se měli vydat, protože tady měla být ukázána ta honosnost, ušlechtilost a možná bylo záměrem třeba ukázat i to, že Pikolomínové mají peníze, že opravdu je to honosný rod s bohatou historií. Když bychom se zaměřili na ty velké obrazy, tak první obraz, který musíme zmínit, tak je právě portrét knížete Otávia Pikolomínho generála 30. války. Byť ten sál i ten obraz vznikly až 100 let po jeho smrti, tak ale nám to zde ukazuje, že pro ty Pikolomíny to byla tak významná postava, tak významný člen toho rodu, že ho prezentovali ještě i 100 let po jeho smrti.
3: Jedna z kapitol Náchodského zámku, kromě květinových aranžmá výjevů na obrazech, tak tady máte gobelíny.
4: Těch původních je 9 a k tomu ještě máme další 3, které jeden je zapůjčený, 2 byly pak zakoupené ministerstvem kultury, to jsou další 3, to je 12.
3: A ta témata na nich?
4: Tenhle první soubor, u kterého se nacházíme v takzvané pracovně Otávia Pikolomínyho, tak jsou to krajinářské motivy, takzvané pastýřské scény, proto se tomuto souboru říká také pastorálie. Co je zajímavé, tak tento soubor nebyl utkaný podle žádných předloh z katalogu, jak to bývalo, ale byl utkaný pravděpodobně opravdu na požadavek původních majitelů, protože když se podíváme dolů, tak v dolních rozích jsou vetkány pikolomínské erby.
3: Ano. Vám samozřejmě se tady budou otevírat všechny dveře podle toho, jaký okruh zvolíte a bude se pro vás také otevírat zdejší věž, která je vysoká, Petře Těžký.
4: Asi 50 metrů.
3: Asi 50 metrů.
4: Když je dobrá viditelnost, tak je vidět i na Krkonoše.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Náchod si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Město Žatec bude mít od příštího roku nový způsob určování koeficientu daně z nemovitosti u vybraných budov v městské památkové rezervaci. Původní způsob hodnocení napadl u krajského soudu v Ústí nad Labem jeden z vlastníků nemovitosti a uspěl. Nové opatření proto přesně stanovuje, podle jakých kritérií bude město technický stav budov posuzovat. S hodnocením mu pomůže i nová aplikace. Podrobnosti pro nás teď má reportérka Kateřina Kučerová. Kateřino, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Z jakého důvodu město nechalo tu speciální aplikaci vytvořit?
1: Tak především proto, aby sjednotilo systém hodnocení budov v městské památkové rezervaci, ochranném pásmu i památkové zóně. Pro ty v zuboženém stavu platí koeficient 5, tedy ten nejvyšší. Město chce tímto způsobem motivovat vlastníky k opravám jejich nemovitostí a právě při posuzování jejich stavu nově úředníkům pomůže webová aplikace, říká místostarostka Jaroslava Veselá z ANO.
2: Koeficient, který my dáváme, tak musí být na základě nějakých podkladů. Tudíž jsme si nechali udělat takovou aplikaci, kde budeme mít ohodnoceny vnější rysy té budovy, takže střecha, jestli je rozbitá, okna, dveře, fasáda. A podle toho my dáváme body a na základě těch bodů můžeme potom dát ten koeficient.
1: Město tak mění způsob hodnocení stavu budov. Jeden z vlastníků domu, kterého se týkal nejvyšší koeficient, dříve obrátil na soud a uspěl. Krajský soud v Ústí nad Labem městu vytkl především to, že dostatečně nevymezilo kritéria pro hodnocení technického stavu objektů. Proti rozsudku město podalo kasační stížnost. O té zatím nejvyšší správní soud nerozhodl.
0: Jak bude ta aplikace při hodnocení přesně fungovat?
1: Jelikož jsem měla tu možnost do nové aplikace sama nahlédnout, můžu potvrdit, že její ovládání není nějak složité. Jak bude fungovat v praxi, popisuje její autor Jan Sladký.
3: Uživatel vidí na té mapové aplikaci vlastně barevně zbarvené budovy dle jejich hodnocení, které vlastně vyplňuje u každé zvlášť. Uživatel toho si přehledně klikne na jakoukoliv budovu a může k tomu hodnocení donahrát fotky, dokumentaci.
1: Komisi pro samotné hodnocení město sestaví z minimálně 3 odborně způsobilých osob. Posuzovat bude zhruba 30 nemovitostí a k jejich hodnocení se bude vracet přibližně jednou za 2 roky. Město za vývoj aplikace zaplatilo podle místostarostky Veselé zhruba 100 000 korun.
0: Bude mít vlastník některé z těchto nemovitostí možnost onen koeficient snížit?
1: Ano. Pokud se majitel bude snažit budovu opravit, může si sám požádat o nové posouzení a koeficient může jít dolů. Týká se to například výměny oken, dveří, opravy střech nebo fasády. Město také vlastníky v opravách historických budov podporuje. Můžou požádat o dotaci z fondu regenerace, ve kterém jsou letos téměř 3 miliony korun. Zatím o tyto peníze podle místostarostky Veselé majitelé nemají zájem.
0: Říká Kateřina Kučerová a my jí děkujeme za aktuální informace. Hezký den a naslyšenou.
1: Hezký den.
4: Jsme s vámi i na Žatecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V následujících 5 dnech ožije Klášterec nad Ohří tradiční kulturní událostí. Od zítřka se tam koná už 22. ročník hudebního festivalu Klášterecké hudební prameny. Letošní nabídku koncertů nám teď přiblíží náš severočeský stopař Robin Rerich. Robine, pěkné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Organizátoři slibují 5 nezapomenutelných večerů v jedinečných kulisách zámeckého nádvoří. Koncerty se konají pod širým nebem, ale pro případ nepříznivého počasí jsou připravené prostory pod střechou nedalekého kulturního centra. O zážitek tak návštěvníci nepřijdou. Tváří i pravidelným hostem je zakladatel a umělecký ředitel festivalu Houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Pro letošek znovu připravil jedinečný průřezový program. Měl by posluchačům nabídnout temperamentní spojení klasiky, world a ethnomusic i virtuózní improvizace. Vše v podání prvotřídních hudebníků a aranžích pro náročné publikum, za kterými se do Klášterce umělci velmi rádi vrací.
1: Tak jsme naznačili a teď pojďme konkrétněji. Jaký je ten letošní program?
2: Mluvil jsem o vracení, tak po páté už se do Klášterce vrací slovenské uskupení Cigánský Diabli, které vlastně i před těmi 13 lety pomáhal Jaroslav Svěcený dát dohromady. Představí se na závěr festivalu v sobotu a se smyčci a cymbálem zahrají třeba židovskou hudbu, písně z filmu Cikáni jdou do nebe a zazní také například Brahmsovy nebo Haydnovy melodie. Speciální program připravený pro náročné posluchače má i zpěvačka Leny. Ta vystoupí ve středu. Čtvrteční zámecká filmová noc se ponese na melodiích z filmů a pohádek, a to včetně hereckých ukázek. A páteční večer je pak věnovaný operetě, muzikálovým skladbám a melodiím vídeňských valčíků.
1: Prozrať ještě na závěr, kdy přesně se festival koná, jaké jsou časy začátku jednotlivých vystoupení?
2: Koncerty, které jsem zmínil od středy do soboty, tedy začínají vždycky v 7 hodin večer na nádvoří zámku v Klášterci nad Ohří. Festival začíná ale už zítra prologem s názvem Zářivé hvězdy klasiky. Ten se koná od 7 hodin večer v renesančním sále zámku a publikum se může těšit na vystoupení jedné z nejvýraznějších evropských klarinetistek, laureátky mnoha mezinárodních soutěží Anny Paulové, renomovaného klavíristy Jaromíra Klepáče a také houslisty, virtuóza houslového Jaroslava Svěceného. Zazní skladby klasiku 19. a 20. století.
1: Na letošní Klášterecké hudební prameny nás pozval Robin Rerich. Děkujeme.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Tahle píseň Marty Kubišové se jmenuje Magdalena. Dneska by se spíš ale hodilo, kdyby se jmenovala Margareta nebo Markéta. No uvidíme, jestli náhodou na tahle jména v našich písničkách ještě nedojde, protože tyhle dvě dámy dnes slaví svůj svátek, tak by se hodilo jim něco zahrát. A jak říkám, uvidíme, co hudební program Českého rozhlasu Sever v pondělním pohodovém odpolední má ještě přichystáno. Já teď mám přichystaného slavného Severočecha. Tentokrát to bude muž, který se výrazně zapsal do bohatých dějin severočeského textilního průmyslu.
1: Slavní Severočeši.
2: Mezi významné představitele textilního průmyslu v severních Čechách patřil ve druhé polovině 19. století Anton Fridrich. Narodil se v roce 1820 v Krásné Lípě. Po vyučení zde založil mechanickou přádelnu Příze. Podnik se neustále rozrůstal a vyráběl především bavlněnou přízi, přízi pro tkalcovny a polotovary pro textilní výrobu. Fridrich sem zavedl parní pohon, což bylo v té době velmi pokrokovým počinem. Rozvoj závodu podpořilo také otevření železnice do Krásné Lípy, která výrazně usnadnila dovoz bavlny i vývoz výrobků. Fridrich byl také úspěšným politikem. Desítky let zasedal v Českém zemském sněmu. Mandát měl rovněž v Říšské radě. Stejně jako další průmyslníci zde zastupoval zájmy měst, podnikatelů a obchodu. Po jeho smrti v roce 1891 Krásnolipská přádelna nezanikla. Odkoupila ji společnost Hýle Vinše. Po roce 1945 byla stejně jako ostatní textilní podniky znárodněna. Anton Fridrich nebyl největším textilním magnátem Šluknovska, ale můžeme ho směle označit za jednoho z průkopníků industrializace tohoto regionu.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: čas. 12 minut před 15:00 odpolední dospívala Marie Rotrová. Pěkné a pohodové pondělní odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Teď vás pozvu na Výšlap. Ta naše krajina tady na severu Čech nabízí spoustu možností, pokud jde o kopce, na které lze vystoupat. Ale je to fyzicky poněkud náročné. Mám teď dobrou zprávu pro všechny, kdo se na to úplně necítí. I když už to fyzicky nedáte, nebo třeba jenom pořád nemáte dost času, můžete se v klidu rozhlédnout z vrcholu Bořně na Teplicku. Díky webové aplikaci můžete vyjít do výšky 539 metrů nad mořem a rozhlížet se kolem dokola, a to v každé fázi výstupu. Nabízí vám to aplikace a aplikaci nabízí na svém webu Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Právě tuhle aplikaci totiž jako svou bakalářskou práci vytvořil student Štěpán Málek a vysloužil si tím i stipendium od města Teplice.
1: Bylo to jedna z nejlevnějších jako alternativ, co byla. 360-ková kamera se dá pořídit v rámci třeba 10 000 korun, poskytne nám záběr do všech stran a de facto může si pak uživatel prohlídnout cokoliv chce z toho záběru.
2: Říká student a autor projektu Štěpán Málek. Na Bořeň při natáčení vyšel celkem 10krát během téměř 2 měsíců. Výstup na Znělcový masiv zachytil na kameru vždy po několika desítkách metrů. Zajímalo mě, podle čeho záchytné body vybíral.
1: Vzdálenost byla určená většinou podle nějakých lomových bodů, co tam byly. Takže to bylo jako individuálně volený, nebylo to například jako Google Street View, kde to máte po nějaké sekvenci. Takže tohle to bylo většinou na nějakých zatáčkách, lomových bodech, odpočívky a podobně, co tam bylo. Bylo to de facto určený celý z videa, takže jsme měli jakýkoliv záběr, jakýkoliv místo a postupně jsme si z toho mohli vybrat, jakoukoliv tu lokalitu chceme.
2: Kromě samotné vycházky na vrchol Bořně nabízí web také texty o historii masivu, mapový podklad a trojrozměrný pohled na Bořeň a okolí. Štěpán Málek teď chystá v rámci studia na Fakultě životního prostředí další projekt. Tentokrát půjde o trojrozměrný model mostu z ptačí perspektivy.
1: Se na to město budete koukat ze vzduchu, uvidíte jednotlivé budovy, typy střech, aby už v té mapě nebyly jenom nějaké 3D kvádry, ale nějaké budovy právě ze střechou odpovídající realitě. Mým cílem je to dotáhnout, aby to bylo co nejvěrnější realitě digitální dvojče celého města.
2: Model pomůže urbanistům nebo architektům při plánování rozvoje města.
1: Architektury může to pomoct v nějakých koncepčních záměrech, kde můžete si do toho modelu zasadit výšku právě plánované budovy a usoudit, že asi to je vhodný, pro toto území není to vhodný a de facto i s fasádou a podobně.
2: Říká Štěpán Málek, trojrozměrný model mostu by měl začít sloužit nejpozději v příštím roce. Jan Beneš, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Litoměřičtí kriminalisté vyšetřují investiční podvod, škoda dosáhla skoro 1,5 milionu. Poslanec Filip Turek měl v Praze dopravní nehodu, druhé auto skončilo na střeše. Cenový strop na paliva zítra znovu vzroste. Počasí na zítřek. Od dopoledne přibývání oblačnosti, postupně přehánky nebo bouřky a teploty mezi 27 až 30 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, pěkné odpoledne. Kriminalisté v Litoměřicích se zabývají případem investičního podvodu. Podle policejního mluvčího Davida Nováka podvodníci muže z Roudnice nad Labem nalákali k registraci na investiční platformě, kde se měl řídit pokyny údajného makléře a odesílat peníze na různé bankovní účty. Dalších několik stovek tisíc korun měl předávat v hotovosti kurýrovi v Roudnici nad Labem a v Praze.
4: Podvodníci měli například tvrdit, že peníze potřebují k ověření schopnosti splácet a k následnému vyplacení zisku. Když požadovali dalších 700 tisíc korun, poškozený se obrátil na policii. Celková škoda během necelých 2 měsíců dosáhla téměř 1 milionu a 400 tisíc korun. Případ teď kriminalisté vyšetřují jako podvod. Pokud se podaří pachatele dopadnout, hrozí mu až 8 let vězení. Z Litoměřic Jáchym Zvoníček, Český rozhlas.
3: Lidé v Liberci dnes můžou navštívit běžně nepřístupný kostel svatého Vincence z Pauli v části Perštín. Informovalo o tom městské informační centrum. Do červeného kostela si lidé dostanou v rámci komentované procházky čtvrtí. Jmenuje se Perštínem po stopách Líbigů. Komentovaná procházka začíná v 16 hodin na parkovišti pod Perštínským kopcem. Vstupenky je třeba pořídit předem. Poslanec Filip Turek za motoristy měl v centru Prahy popolední dopravní nehodu. Na křižovatce ulic Ječná a Sokolská se srazil s autem označeným nápisem Převoz krve. To skončilo na střeše. Českému rozhlasu to potvrdil přímo Filip Turek. Na místě zasahuje policie a další složky. Druhý muž podle Turka skončil v nemocnici. Poslanci se nic nestalo.
5: Hele, je to úplně jednoduchý. Jel jsem na zelenou a bohužel jsem se střetnul s autem, který jel asi ze zhora, no a prostě tím, že mám velký auto a on menší, tak bohužel se tamto menší auto převrátilo a pán má odřenou ruku, ale vypadal, že je v pořádku, takže doufám, že bude v pohodě a že to nebude nic vážného. Mrzí mě to, no.
2: Počasí.
3: Zítra bude zpočátku zmenšená oblačnost, během dopoledne bude oblačnosti přibývat a postupně se začnou rozšiřovat přehánky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia. Výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami zítra platí mezi 11 a 22 hodinou.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na silnici

0: Číslo 62 ve Hřensku u státní hranice s Německem se stala dopravní nehoda. Silnice je neprůjezdná, na místě zasahují záchranáři.
1: Tak je to mezi Hřenskem a Báčandou na hranicích. Dva vrtulníky záchranka jsou uzavřený s obou stran.
0: Tunely na dálnici D8 Liboučec a Panenská na Ústecku jsou už průjezdné. Na dálnici ale stále očekávejte komplikace. Úsek se dá objet přes Liboučec a Varvažov.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Po zprávách pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever a vás v něm čekají zakázané suvenýry z prázdninových cest, problémy, které má nová silnice z Trutnova na Úbice, rozhovor s vítězem Rally Bohemia, ale i hvězdárna, která za svůj vznik vděčí jednomu lékárníkovi. Tuhle spoustu zajímavostí proložíme písničkami, které nestárnou třeba v podání Žalmana Lohonky nebo Petra Nováka. Nejdřív ale Darina Rolincová.
2: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: Přeji pěkné a pohodové pondělní odpoledne s Českým rozhlasem Sever a teď se pojďme společně podívat na to, co všechno jsme schopni si přivést z dovolené. A těch věcí je velká spousta a jsou velmi, ale velmi rozmanité. Třeba kufr se živými hady, krokodýlí hlava nebo lampička slepená schráněných mušlí. To je jen malý výběr ze suvenýrů, které v posledních letech zabavili celníci v Česku. Dovoz přírodnin chráněných mezinárodní úmluvou CITES, která zahrnuje víc než 40 000 druhů živočichů a rostlin, je totiž zakázaný. A porušení tohohle zákazu se může pěkně prodražit.
1: Jsme na celním úřadu v Praze 1, tady na stole přede mnou leží kabelka z krokodýlí kůže, světle hnědá. Potom tady máme i bundu z hadí kůže, taková barevná. Na stole je taky leží hlava z krokodýla. Se mnou je tady Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
2: Všechny druhy krokodýlů jsou na přílohách úmluvy CITES. Obchod s nimi a exempláři vyrobenými z nich je tedy regulován. Týká se to například i toho saka z krajtí kůže. Všechny krajty jsou rovněž na přílohách úmluvy CITES.
1: Na stole máme i lampičku z mušlí, dokonce je v ní i žárovka. Vede od ní kabel, ta lampička opravdu svítí. Tenhle exemplář se někdo pokoušel převést?
2: Ano, tento exemplář je zajímavý v tom, že obsahuje hned dva druhy chráněné úmluvou CITES. Podstavec je vyroben z korálu a oblepen nějakými běžnými mušličkami. Jejich dovoz by nám v principu nevadil. A vršek lampičky je vyroben ze zévy, což je také měkýš, který je chráněn úmluvou CITES.
1: Zadržených zakázaných suvenýrů ze zahraničí dlouhodobě přibývá, a to hlavně těch, které cestují mezinárodní poštou, potvrzuje Zuzana Machalová z celního úřadu v Praze.
3: Loni celní správa zadržela 96 případů CITES a v první polovině letošního roku 2026 máme už 68 zadržených předmětů. Můžeme zmínit Sardinii, což je oblíbenou destinací, tak ta zákonem zakazuje vývoz jakýkoliv součástí živé nebo neživé přírody. Jsou třeba známy případy, kdy za 2-litrovou PET láhev s růžovým pískem byla udělena pokuta 1 000 eur.
1: Existují ale i výjimky, kdy si turista ze zahraničí může přivést třeba krokodýlí boty, vysvětluje Jan Chmelař z České inspekce životního prostředí.
2: Kdy není vyžadováno dovozní a vývozní povolení, tyto výjimky jsou například u výrobků z krokodýlů, do 4 exemplářů si je člověk může dovést, poté jsou výjimky u mořských koníků a u takzvaných dešťových holí, které jsou vyrobeny z kaktusů. Všechny kaktusy jsou rovněž v přílohách úmluvy CITES. Pozor ovšem, tyto výjimky jsou vždy limitovány počtem, dopředu si to ověřte. A druhá věc, na kterou je potřeba si dát pozor, tyto výjimky se nevztahují na poštovní balíčky. Takže můžete si to přivést sebou z dovolené v letadle, nesmíte si to poslat poštou. U jakéhokoliv exempláře podléhajícího úmluvě CITES je však na výzvu celního úřadu či inspekce životního prostředí potřeba prokázat jeho zákonný původ.
1: Celníci i inspektoři proto doporučují nevozit ze zahraničí žádné přírodniny. Místo problémů je lepší si přivést domů fotky a videa. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: stejné přání jako Marek Ztracený mám. Ať vám nedojde dech, ať už děláte cokoliv. 15 hodin a téměř 22 minut. Pěkné pondělní odpoledne s Českým rozhlasem Sever, s rozhlasem, který tu s vámi žije a tudíž vás zná a zná i místa, ve kterých žijete. A moc dobře ví, že každé město nebo obec v kraji se může pochlubit něčím výjimečným. Příběhy měst a obcí vám vypráví Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Málo které město se může pochlubit hvězdárnou, kterou nechal postavit lékárník. Mikulášovice na Děčínsku leží na Šluknovské pahorkatině. Její dějiny se píší od 12. století, tehdy se tam lidé zabývali pálením uhlí. Později tam byla založena vesnice s kapličkou zasvěcenou svatému Mikuláši. V roce 1916 byly Mikulášovice povýšeny na město. Městský znak je rozdělený na dvě barevná pole. Vpravo na modrém poli najdete stříbrný tovární komín a dva zlaté obilné klasy. Vlevo na zlatém poli je vztyčený meč ozdobený vavřínovým věncem a datum 1916. Na město je nádherný výhled z vrchu Tanečnice. Rozhledna Tanečnice je nejsevernější rozhlednou u nás. První dřevěná věž stála na místě už v roce 1887. Po 16 letech ji ale zničila vichřice. Nová rozhledna byla veřejnosti představena v roce 1905. A jak to bylo s tou hvězdárnou? Na městských stránkách se uvádí, že v roce 1913 se místní lékárník Adolf Krause oženil a pro své amatérské pozorování si nechal doma postavit i hvězdárnu. Úmrtím pana lékárníka v roce 1939 skončila i činnost jeho hvězdárny. Moderní metody pozorování a vyhodnocování později ukázaly, že amatérská činnost mikulášovického astronoma nesla už ve své době mimořádné výsledky.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Andrea Bocelli a jeho Canto della Terra. Posloucháte pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Za malou chvíli tu budeme mít něco pro náruživé motoristické fanoušky. Pokud právě teď sedíte za volantem, tak prosím nebuďte příliš náruživí, dodržujte předpisy, jeďte opatrně. Zdá se mi, že dneska je těch nepříjemných událostí na severočeských silnicích velká spousta. Něco o těch, kteří si mohou dovolit šlápnout na plyn, protože se nepohybují v provozu, ale na závodním okruhu, tak právě takové povídání nás čeká už po písničce Vabyho Daňka.

0: smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Dominik Stříteský s Fábií ovládl automobilovou rally Bohemia se startem a cílem v Mladé Boleslavi. Druhý skončil Filip Mareš v kokpitu Toyoty, a to s odstupem 2 sekund a 3 desetin. Třetí z další Fábií byl Jan Kopecký a ten ztrácel na vítěze 25 sekund. Dvě etapy přitom tradičně nabídly boj doslova o každou vteřinu. Stříteský přitom ovládl soutěž po třetí v kariéře. Přiznává ale, že cesta k prvenství byla po každé nesmírně náročná.
2: Byl to krásný souboj, ten rozdíl nebyl nikdy větší než jedna vteřina, a naopak spíš to byly nízké desetiny a člověk nemohl vypustit ani jednu zatáčku, jak Filip, tak my. Takže my jsme rádi, že jsme teď šťastnější a mu patří velké díky za celý ten souboj.
3: Zmínil dnes už trojnásobný vítěz soutěže Dominik Stříteský. Ten souboj byl dramatický až do cíle poslední rychlostní zkoušky a nabídl otázku, jestli se dá jet na rally Bohemia ještě rychleji.
2: Já si myslím, že si za rok řekneme, protože vždycky si povídáme o tom, že se jelo rychle, že už to rychleji nejde, přijedeme za rok a ještě jsme schopni to posunout.
3: Rád by svůj výkon ještě posunul druhý v cíli Filip Mareš. Na domácí soutěži bydlí v Mladé Boleslavi, zatím na triumf čeká, už letos pomýšlel na prvenství. Klamaný ale ze svého výkonu nebyl.
4: Bylo to rozhodně na hraně, já si myslím v tuhle chvíli nejvíc, co s tím autem dokážem předvíst. Pocit to byl můj nejlepší den závodního pilota v kariéře, takže já nemůžu být nespokojený s tím výkonem a bohužel to nestačilo na vítězství, ale stávají se v životě horší věci.
3: Těžko přitom hledal, kde by ještě z náskoku Dominika Stříteského mohl nějakou tu desetinu sekundy umazat.
4: Vždycky ty desetinky tam samozřejmě jdou najít, ale dá se říct, že jsme celý závod tahali za ten delší konec provazu a že to bylo úplně pod naší kontrolou a není to jenom o rukách, je to i o technice a my víme, že jsme zvlášť na některých kopcovitých tratích ztráceli i na té technice, ale na to se v žádném případě nechci vymlouvat.
3: Třetí skončil desetinásobný vítěz rally Bohemia Jan Kopecký. Na lídra ztratil 25 sekund. S pořadím nastupních vítězů byl po defektu v závěrečné RZ spokojený.
5: Mně bylo jasný po té první sekci, že pokud kluci neudělají chybu, tak to asi těžko můžeme nějakým způsobem zlámat. Já jsem tady zlomil kolo a to akorát. Byli jsme do cíle, ztratili jsme 9 vteřin na prvního tady na ty super speciálce a zaplať pánbůh jsme udrželi to třetí místo.
3: Dodal k 53. ročníku rally Bohemia Jan Kopecký. Z Mladé Boleslavy s přispěním Pavla Petra, Jakub Kantar, Český rozhlas.

0: Žalman a spol, to je umělecká formace podepsaná pod touhle písničkou. Posloucháte Český rozhlas Sever, je 15 hodin a 42 minut a my se teď společně ohlédneme za naším ranním vysíláním. Vždycky na začátku dopoledne vám nabízíme pořad Dáme řeč. No a dneska si s vámi Zdeněk Lukesle v něm povídal na téma hotely a restaurace bez dětí. Co říkáte na to, že některé hotely a restaurace omezují pobyt a vstup s dětmi? Přímo z auta se do studia a do vysílání Českého rozhlasu Sever dovolal i posluchač Martin.
1: Byli jsme s manželkou z Dubaji.
2: Ano.
1: A v Dubaji v hotelu měli jídelnu pro dospělí, jenom pro dospělí, druhou jídelnu pro seniory a třetí jídelnu pro děti, pro rodiny s dětma. To samé bylo i s bazénem. Bazén jenom pro dospělí, bazén pro děti a bazén pro seniory. Luxus, bylo to vyřešený a žádný nervy nebyly s dětma.
2: Takže pohoda.
1: Ano. A takhle to tam je zařízený.
2: Jste říkal, že jste řidič, hodně cestujete a přijedete do české restaurace. Tam vám vadí ty děti třeba někdy?
1: No, je pravda, že dneska ty rodiče to moc neberou s tou výchovou. Jsou opravdu nevychovaný ty děti. Hmm. Ty malinkatý do té první třídy jsou docela nevychovaný. Takže většinou, když se takhle povede, že tam ty děti šílej, tak když to ještě jde, tak prostě z té restaurace s manželkou odejdeme.
2: Já vám děkuju za telefonát a šťastnou cestu, mějte se hezky.
1: Já taky děkuju, přeji krásný den.
2: Taky, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: No a zítra po 9. hodině si se Zdeňkem můžete popovídat na téma pracovní porady. Jak vzpomínáte na porady v práci? Máte nějaké veselé příhody? Třeba jakou nejdelší poradu jste museli absolvovat? A co děláte, když se na takové poradě nudíte? Já si čmáram na papírky, ale nikomu to neříkejte. Zítra zavolejte po 9. hodině do vysílání na číslo 475 212 212, nebo pište na náš rozhlasový Facebook. Už teď se těšíme na vaše příběhy.

písničku už stokrát přes.

0: dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou, já jedu dál. S Bohem láskou, já jedu dál.
1: Písnička Josefa Laufra nás 10 minut před čtvrtou zavedla na silnici, tak na ní chvíli zůstaneme. Ředitelství silnic a dálnic neuspělo s kasační stížností ohledně nové silnice 1/35 z Turnova do Úlibice v Královéhradeckém kraji. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu musí udělat novou studii vlivu na životní prostředí. Proč? Tak to už ví redaktorka Jana Pavlíčková. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Tak tu původní studii, ač platnou, zrušil bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL v loni v prosinci, a to vlastně úplně v ten poslední den ve své funkci. Ředitelství silnic a dálnic pak vlastně tohle rozhodnutí napadlo, nejdřív tedy u Městského soudu v Praze, potom u Nejvyššího správního soudu, ovšem bezúspěšně. Soudy konstatovaly, že vlastně to zrušení původní EIA neznamená, že tu novou silnici u Studnova na Úlibice nejde povolit, jenom se tedy musí znovu projednat. To přivítal teď například spolek SOS Český ráj, který poukazoval na nezákonnost původní studie, jak mi řekl jeho mluvčí Jan Piňos.
3: Se ty podklady projednávaly za vrcholného covidu bez veřejnosti a dokonce i bez řady státních orgánů. To znamená, že se vrací ten proces EIA vlastně na počátek. Všichni získali prostor a čas na řádné posouzení celé situace a na nalezení nejlepšího řešení jak pro místní, tak transitní dopravu.
2: No a za to nejlepší řešení považuje spolek takzvanou jižní variantu, která je podle něj levnější a šetrnější k přírodě.
1: Kudy by tedy měla ta silnice vést?
2: No tak to, co spolek navrhuje, je, že by místo z Hradce Králové na Turnov měla ta silnice už v Jičíně se odklonit na Sobotku a přes Dolní Bousov pak na Mnichovo Hradiště. Tím by se tedy vyhnula té nejproblematičtější části Českého ráje. Nicméně podle starosty Turnova Tomáše Hokeho ze starostů pro Liberecký kraj se má ta nová EIA držet už toho schváleného koridoru, to znamená z Jičína přes Úlibice právě na Turnov.
4: Jižní varianta, která by vedla úplně mimo vymezené koridory, to je téměř science fiction. Neříkám, že se to nemůže stát, protože má dojít ke změně stavebního zákona, který má zjednodušit území jako plánování, ale vnímám všechny ty procesy, které tady jsou, a domnívám se, že nejdou úplně přenastavit. Nejenom kvůli legislativě České republiky, ale i kvůli legislativě Evropské unie.
2: No ani vlastně samo ředitelství silnic a dálnic s tou jižní variantou nepočítá, stejně tak Liberecký kraj.
1: Co tedy bude nová studie vlivu na životní prostředí vlastně řešit?
2: No tak v té původní je řada sporných míst, například kolem Žernova v Českém ráji nebo sídliště Přeperská v Turnově. Problém je sesuvné území kolem Mašova nebo také navrhovaný dálniční most nebo takové přemostění pod hradem Valdštejn. Město Turnov pak chce prosadit, aby ta nová 35 vedla co nejvíc v tunelech, jak mi řekl starosta Hoke.
4: Když se ta EIA bude předělávat, tak my nechceme bojovat s tím koridorem, my chceme bojovat s tím stvárněním silnice a jejím integrováním do krajiny a krajinného rázu. Zvedneme vlajku těch tunelů v různých variantách. Chceme stavbu, která má procházet v těsné blízkosti obyvatel města Turnova. My nechceme, aby tou stavbou byli postiženi.
1: Jak teď bude v celé věci pokračovat ředitelství silnic a dálnic?
2: No tak podle generálního ředitele Radka Mátla samozřejmě teď začnou práce na té nové dokumentaci. Až budou hotové, tak se musí znovu projednat s veřejností a vlastně také se všemi obcemi na trase mezi Turnovem a Úlibicemi, což znamená, že tu přípravu stavby silnice to zdrží zhruba o 3 roky. To znamená, že stavět se nezačne dřív než v roce 2033.
1: Vysvětluje redaktorka Jana Pavlíčková. Děkujeme za informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou, pěkný den.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Česko příští týden uzavře smlouvu s britskou společností Rolls-Royce o přípravě malých modulárních reaktorů v Dětmarovicích a Tušimicích. Litvínovská rafinerie připomíná omezení civilních letů dronů nad oblastí Chemičky. Ústecký krajský soud bude odvolání v kauze podvodů s řidičskými průkazy ve Varnsdorfu řešit zítra. Zítra čekejte od dopoledne přibývání oblačnosti, postupně přehánky nebo bouřky a teploty mezi 27 až 30 stupni. Zprávy Majerka Zeman, pěkné odpoledne. Česko začne s přípravou malých modulárních reaktorů v Dětmarovicích na Karvinsku a v Tušimicích na Chomutovsku. Smlouvu v příštím týdnu uzavře s britskou společností Rolls-Royce SMR. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO, kterého kabinet podpisem smlouvy pověřil. Česko tak podle Havlíčka naváže na už zahájené přípravy prvního takového reaktoru v Temelíně.
3: Česká republika se stává skutečně jedním z nejvýznamnějších aktérů na světě v oblasti přípravy malých modulárních reaktorů. Připravujeme již 3 lokality, které jsou dnes pod kontrolou společností ČES. Taky ČES by byla ta společnost, která by investovala.
2: První český reaktor by měl podle ČESu vzniknout v areálu Temelína v první polovině 30. let. Česká firma ve společnosti Rolls-Royce SMR drží zhruba pětinový podíl. V okolí litvínovské rafinerie se opakovaně objevují drony bez potřebného povolení. Podle Petra Krčmáře z úseku bezpečnosti a kontroly firmy Orlen Unipetrol je rafinerie součástí kritické infrastruktury státu a v jejím okolí platí přísná pravidla pro letový provoz. Bezpečnostní služba pohyb dronů sleduje a neohlášené lety může řešit také policie.
4: Každý pilot dronu si musí před startem ověřit, jestli je možné v dané lokalitě létat a za jakých podmínek. K tomu slouží veřejně přístupná oficiální mapa s názvem Drone Map, ve které lze najít aktuální omezení, zakázané zóny a další informace. Jinak může pilotům hrozit postih podle zákona o civilním letectví. Z Litvínova Jáchym Zvoníček, Český rozhlas.
2: Odvolací soud v Ústí nad Labem se bude případem rozsáhlých podvodů při vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu zabývat v úterý. Původně to mělo být už dnes. O přeložení jednání na úterý dnes informovala mluvčí soudu Gabriela Nedělková-Pařízková. Pohonné hmoty za posledních 10 týdnů v Česku zlevnily. Vyplývá to z dat společnosti CCS. Ceny benzínu klesly přibližně o 3 koruny za litr. Včera ho lidé natankovali průměrně za 39 korun a 89 haléřů. Nafta za posledních 10 týdnů zlevnila o přibližně 6 korun za litr na průměrných 630 korun a 75 haléřů.
1: Počasí.
2: Zítra bude zpočátku zmenšená oblačnost, během dopoledne bude oblačnosti přibývat a postupně se začnou rozšiřovat přehánky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia. Výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami platí zítra mezi 11 a 22 hodinou.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici číslo 13 na trase Most Bílina u Obrnic stojí v pravém jízdním pruhu porouchané auto a na dálnici D7 na Lounsku u exitu Bytozeves ve směru na Chomutov havarovalo nákladní auto. Na místě je policie a silnice je uzavřená. Počítejte se zdržením a jeďte opět.

0: opatrně. Hezký poslech Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Humor jáda.
3: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Knop. Dobrý den, vítejte.
4: Dobrý den v tomto teplém dni.
3: Máme 13., takže bude i možná šťastný pro někoho.
4: Dneska je 13.
3: No. Humorná inspirace pro všechny generace právě začíná.
1: Humor jáda.

0: Petra Janů zaspívala Ještě se mi směj, zněl text písně. Ještě se možná budete smát, uvidíme, co vám nabídneme z archivu, jak vás to chytne. A teď se ptám Václava Knopa, našeho dnešního hosta, jak prožívá toto léto.
1: No, samozřejmě, protože jsem už jaksi důchodce déle sloužící, tak mě ty vedra trápějí. Já mám radši, když je to tak akorát, protože jsem se narodil v mírném podnebí, tak já bych to mírné podnebí vyžadoval.
0: Já bych se taky přimlouval.
1: Ale již 11. 12. rok hraju na Karlštejně, noc na Karlštejně, vždycky čtvrtek, pátek, sobota, takže já celkem nemám žádnou velkou dovolenou, ale víte co, jestli můžu, já když jsem byl někde, bylo asi 25, tak jsem byl na nějakým zákroku na noze, mi něco operovali a v plzeňský nemocnici, protože jsem byl v Karlových Varech v divadle. A tam jsem se bavil s panem docentem Šikem, který mi to dělal, a já jsem se ho takhle ptal, pač to bylo samozřejmě na začátku prázdnin, tak jsem se ho ptal, kam pojede na dovolenou, a on říkal, nikam, já budu doma, napustím si vanu, zatáhnu záclony, manželka odjede na dovolenou a já budu jenom doma, budu si číst.
0: To je relax.
1: Ale no, já jsem tenkrát kroutil hlavou.
0: A říkal, že to není žádná exotika.
1: To se zbláznil pan docent. No a dneska už mu rozumím.
0: Já možná už taky. Tak, takže noc na Karlštejně probíhá.
1: Ano.
0: Vy jste to taky režíroval.
1: No ano, ano, tak ano.
0: Režíroval. Jaké to je hrát ve své vlastní režii?
1: V podstatě, víte, ono to bylo velice zajímavé, ta režie byla režie, protože Karel IV. Tam postavil ty kulisy, takže já jsem si, když jsem byl vyzván, jestli bych to nedal dohromady nějak, tak jsem si tam dal židli doprostřed nádvoří, vzal jsem si text a seděl jsem a říkal jsem, aha, tak tyhle budou mluvit odsaď, tyhle budou tady, tyhle přijdou sem, takhle to bude. A vlastně jsem si to poskládal tak, aby se hrálo po celým tom nádvoří, z oken, z cimbuří, z hodinový věže, příchody, odchody mezi lidma, aby to bylo takový hodně jako pestrý. A ono si to vlastně řeklo úplně samo, kde to, co chce.
0: Tak mě napadá, že jedno, kterou řadu si koupíme, protože budeme kroutit hlavou, koukat nahoru, dolů, do různých stran.
1: No ne, tak musím, samozřejmě je to dělaný tak, aby se to potom odehrávalo před tou branou, ale ty příchody takhle jsou.
0: Dobře, tak Václav Knop na Karlštejně, teď v našem studiu a vybírá první výstup. Kdo to bude?
1: Tak já mám tady k dispozici na výběr, což je výborný, Milana Lasicu. A je to v Silvestru na přání 1977, já si na to pamatuju, to byly strašně bezvadný Silvestry. Opakovali to, pořád to opakují dokonale. A i to se Sibon, jak oni zpívají se Satinským, tak to si myslím velmi dobře pamatuju.
0: A jenom upozorním na takový dobrý detail v rozhlase. Jana Kociánová, s nimi tam bude v tom výstupu, a ona tehdy měla strašně odvážné šaty, které byly vzadu a odhalené až dolů, tam, kde končí záda. A samozřejmě zřejmě si to získalo velký obdiv Milana Lasici i Julia Satinského.
1: Já mám pocit, že oni jak tam šahali nějak.
2: Já mám pro vás smutnou zprávu. My teraz budeme zpívat. Ale neodcházejte, to bude len chvílku trvat.
3: Nebojte se. My jako zpěváci nepodléháme žádným módním vlnám. My nespíváme všelijaké ty amore, no. Alebo susedové čerešně. Víte, my aj tou pesničkou chceme dát divákovi v sále aj v televizi čosi nového. Zo světa vedy, techniky, metalurgie, medicíny. Psychiatrie, že? Veď, zoberme si například také bacily. V této sále musí být miliony bacilů.
2: Samozřejmě, aha. A toho to poznám osobně.
3: Alebo například také cudzie slova. Každý ten bacil se volá na nějaké cudzie slovo. A vůbec my tou pesničkou chceme vysvětlit divákom cudzie slova.
2: Ano.
3: Ozrejmit jich.
2: Ano.
3: Například, čo já vím, Hemendex.
2: Ano.
3: Eo ipso. Postmodestam juden tutem, myslím. Funikula.
2: Inteligent.
3: Sesibon. Moment, čo je to?
2: Ježíš Mária. Veď ona nemá na chrbte šaty.
3: To nemůže být košenka toto.
2: Ještě. Kdeže? To je pravá koža. Na toto hovorili starí Rimania, že sex a sex je 12.
4: Bonsoir, mademoiselle Jeannette.
5: Bonsoir.
4: Comment ça va?
5: C'est.
4: C'est, qu'est-ce que c'est que ça, c'est? On ira, alors.
5: Si.
4: Si, oh, ma belle, Jeannette, si. Tutta la vita è un'avventura colorata, ma perché? Ah, perché, chiarete, perché?
2: Dovrei, cioè, ne rozumiem ani slovo.
5: Bon.
4: Ah, c'est si bon, oui, oui.
5: C'est si bon.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: Tri slova záhadné.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: Koho z vás napadne?
2: To se nedá vydržat.
5: Co značí c'est si bon?
2: To je lepší jako televizia.
5: C'est si bon.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: Nerobím paniku.
2: Kam se hrabe večerníček?
5: Listujem slovníku.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: A hledám c'est si bon.

0: valise.
1: C'est si bon, c'est si bon.
0: A já už musím jít.
1: Ještě nie.
0: Sporom, c'est si bon.
1: Si bon, si bon, si bon. I love you.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak, to byl rok 1977. Kam půjdeme dál, to je ve hvězdách, nebo spíš na našich posluchačích, kteří si budou vybírat dále Milana Lasicu s Juliem Satinským a tentokrát s Milanem Kňažkem, anebo dvojici Josef Větrovec a Lena Vránová. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Tak Václav Knop, náš dnešní host, má samozřejmě v oblibě ten svůj, v úvozovkách svůj hrad Karlštejn, ale je nějaký zámek, který se vám líbí?
3: Určitě Sichrov, protože já pocházím tam z toho kraje, z Turnova, takže Sichrov mám k tomu i vzpomínky jako dětské, protože můj tatínek byl členem pěveckého spolku Antonín Dvořák, který každý prázdniny tam provozovali opery Dvořákovi. Takže já jsem tam velmi často jezdil, tom opravdu miluju. No a samozřejmě u toho Turnova Hrubý rohozec, Valštejn a tyhle ty Hrubá skála,
2: Český raj, to na pole,
3: tak to jsou To jsou pro mě srdeční záležitosti.
2: No a navíc ten Sichrov, známý to novogotický zámek, který si zahrál i ve Zlatovlásce filmové, můžeme připomenout, aby si to posluchači hned vybavili.
3: A nebo hrad Kost, kterou taky jsem poznal velmi blízce, protože můj bratr tam 30 let působil nejdřív jako takový pomocník a pak skončil dokonce za pana Kinského jako ředitel a pak šel do penze.
2: A Kost se nám zahrála v Čerty nejsou žerty.
3: Ano. A my jsme tam taky jednou natáčeli jakousi televizní záležitost. Paní režisérka byla rozčílená, že chtěla Kost a oni ji tam nepustějí a že řekli, že ne. Já jsem říkal, kam chcete? Na Kost a on nás tam nechce pustit. Tak jsem řekl, moment, dejte mi na telefon. Tak jsem říkal, hele Karle, prosím tě, my bychom tam potřebovali točit. A on říkal, no jo, tak přijeďte. Oni čuměli všichni.
2: No,
3: jak si je možný,
2: krásně
3: že
2: jste
3: to
2: domluvil.
3: Ano, to bylo rychlý.
2: Hezký, kdo umí, umí. Tak jo, počkáme si na posluchače, koho nám vyberou dál v Humoriádě. Přátelé Milan Lasica a spol, anebo Josef Větrovec a Alenou Vránovou. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jirka z Čerčan. Zdravím vás do studia, oba dva.
2: Zdravíme vás oba.
4: Zdraví. A chtěl bych Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas. Mějte se, naslyšenou.
4: Vy taky, nashledanou.
3: Nashledanou.
2: Dobré odpoledne. Haló, haló. My vás slyšíme.
5: Krásné odpoledne. Robert Pral 7. Zdravím všechny posluchače. Vás, Pavle, pana Václava.
3: Děkuji.
2: A
5: chtěl bych Ačko pokračování.
2: Máme zapsáno. Děkujeme taky. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, pánové. Standa Zemník zdraví, dva řídící Humoriády.
2: Děkujeme. Díky moc a mějte se hezky. Naslyšenou. Naschledanou. Kdo dál je s námi na telefonu? 731 800 900.
7: Dobrý den, tady je Petr Zezdolnek, skoro kolega. Herecký.
3: Aha.
7: A já bych si přál pokračování, já chci vědět, jak to dál dopadlo.
2: No, děkujeme pěkně, i když možná nebudeme pokračovat v oné scénce, ale s Milanem Lasicou a Juliem Satimským, ano. Tak uvidíme, ještě přidáváme další hlasy, kdo pak je s námi. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, moc vás oba pozdravuji a chtěla bych to, co vítězí teďko, já jsem to přeslechla.
3: Přidáváte se na stranu silnější.
8: Ačko, ne, protože dcera na mě tady povídala, víte?
3: No jo,
8: a já jsem nerozuměla.
3: Ano.
2: Dcera to narušila, to hlasování skoro.
3: Zdravíme do Roudnice. Roudnice je známé město kruhových objezdů.
2: Ano, mají jich tam nejvíc, nebo
3: ano,
2: nejkrásnější?
3: Ano, vypadá to tak, že ano.
2: Dobře. Tak jo, jdeme se číst, už jsme to naznačili. Čili lehce Milan Lasica, Julius Svetinský a Milan Kňažko. A pořad Kto si je za dverami? A téma Kňažko si namlouvá děvčata.
9: A mohli byste nám teraz predviesť, mal by som takú prozbičku, keby ste nám predviedli takú ukážku, ako sa zvyknete zoznamovať so ženou, ako zvyknete nadviazať známosť so ženami. Či tým starým Spôsobom, dobrý deň, slečna, nemáte špagát, rád by som nadriadal rozhovor. Alebo, či máte niečo nového?
10: No, ja neviem, mohol by som sa o to pokúsiť.
9: No, buďte taký dobrý.
10: Máte tu nejaké dievčatá?
11: No čo, no varím, my, nie sme vám dobré? Ešte budeme za drahé peniaze najímať nejaké ženštiny? Veď vy ste herec, tak sa vžite do toho, že my dvaja sme dve chutné malé žabky. A zbalte nás.
10: No, ale tak to teda... No, dobre, no. Tak mimochodom, koľko máte rokov?
9: Uhádnite. Ja mám 40. No.
11: Ja len 39.
10: No. No, tak to pôjde ťažko. Toto.
9: Ale prečo? My sme radodajné.
10: Už tak v tom prípade... Dovolíte, slečna? Dovolíte, aby som si prisadol?
9: Nevídali.
10: Prosím, vy ste niečo hovorili?
9: Nemám rada dotieravcov.
10: Dovolte, ja som sa slušne opýtal, či dovolíte, aby som si k vám prisadol. To je všetko.
9: Dôležité je, čo ste si mysleli.
10: Počkajte, odkiaľ viete, na čo som myslel?
9: Všetci herci myslia na to isté.
10: Prepáčte, ale ja vám vôbec nerozumiem.
9: Toto ja vám rozumiem až pri dobre, ale so mnou to nebudete mať ľahké.
10: Ale ja som vôbec nič také nemal v úmysle, dokonca... No tak, keď sa tak na vás pozerám, to by ma v živote nenapadlo toto.
9: Chrapúň.
10: Čo si to povedala?
9: Nehnevajte sa, takých môže mať na každý prst 10.
10: Počúva, ja ti takú tresnem, že ti dolámem hnáty, chápeš to ty?
9: Nedotýkajte sa ma, ja som šťastne vydatá.
10: No tak to, ľutujem toho chudáka, čo si ťa zobral, ty pixla.
9: Už je na meko.
10: Ty, počúvaj, zmizni odtiaľ to, lebo ti dolámem hnáty. Ty jedna obyčajná pubertáčka, 40-ročná, ty. Pozeráš sa ty niekedy aspoň na monoskop, ty.
9: Darmo sa namáhaš. Minulo tu bol kňažko a ani ten ma nedostal.
10: Dovolíte, slečna?
11: Prosím.
9: Jej, knáško!
10: No, vidíš ty.
11: A však kto se vás videla v televízore na prvým kanáli? A už ste tu pri mne na druhém kanáli. Kde sa tu berete?
10: Ale tak išiel som okolo, tak som si zaskočil na kávičku.
11: A nechcete ísť na kávičku ke mne?
10: Nie, radšej nie. Som ja dosť unavený, ale...
11: Ja vám navarím takú, že vás hned prebere. A? Víte, čo tým myslím, ne, knáško?
10: Nie. Ja, radšej inokedy, fakt, teraz nie.
11: A však sa neondy, knáško, potýkajme si. Ja som Gizi.
10: Ja som Milan.
11: No, a Pusa, no. A čo sem, od macochy, no, poďme.
10: Ja radšej pôjdem.
11: Poď si sadnú.
10: Naozaj, ja radšej pôjdem. Nie,
11: a kam by si chodzi?
10: Ja mám...
11: Teraz, keď sa to tak slubne medzi nama vyvíja, sadni si.
10: Ale ja mám povinnosti, naozaj.
11: A však a ja, ne, to odpodil.
10: Ale ja mám neodkladné,
11: no. Ale no, tak prosím ťa, poď ke mne. No, neondy sa. Mám novú plotnu. Zašpásujeme si. Poď!
10: No, s Bohom. Poď. Tak s Bohem, poď. S Bohem.
9: No teda, títo herci. Koľko je okolo toho kriku a keď príde nalamaný chleba, tak pustá do galot.
2: Humoriáda. Tak tolik Milan Kňažko ve společnosti Milana Lesici a hlavně Julia Setinského. A s panem Kňažkem má pan Knop zde přítomný něco společného?
3: Ano, ano, vydáme se nejméně jednou za rok na takové slavnosti tady v Praze, kam vždycky on přijede. Tykáme si samozřejmě, protože on byl, já jsem točil asi 2 nebo 3 filmy na Slovensku a protože Slováci si na tom zakládají, aby ta slovenština byla dobrá, tak mě vždycky přemluvil Milan kňažko.
2: Aha, a na oplátku
3: ne,
2: zase?
3: To
2: ne, to nepomazujete takhle.
3: Ne, on hovoří tak dobře česky, že to nikdo nedělá.
2: Že to nie je potřeba. Nie,
3: nie
2: je,
3: treba, je potřeba.
2: Nie je treba.
3: Je treba.
2: Po slovensky povedané. Tak teď česky budou zpívat hráči Nasky svoji báseň a pak se těšíme na další výběr z našeho archivu, který provede náš dnešní host Václav Knop.
12: Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje s dnešní posádkou Václavem Knopem a Pavlem Kučerou a Václav se teď dopustí v dobrém slova smyslu dalšího výběru. Prosím.
2: Ano, mám tady možnost požádat o Zdeňka Izera. To já ho miluju, protože on je perfektní vypravěč vtipů a ještě to podá vždycky takovým způsobem, že mě pokaždý dostane, já jsem odběratel jeho vtipů, koukám na YouTube a v podstatě je všecky znám, ty vtipy, ale... Takže jsem šťastný, že je tady a myslím si, že bychom mu měli dát prostor.
1: Já si tak myslím, člověk se musí smát jeho výstupům, i když nechce kolikrát, že? Hasič se to jmenuje. Sisa Sklovská by měla se s Deňkem Izerem vystupovat přesně tak, jak to bylo v pořadu Kinobazár.
3: Haló! Haló!
4: Ježiši! Nehoří.
3: Právě, že hoří.
4: Co se stalo?
3: No vy to tady máte dobrý ještě.
4: Co se stalo?
3: Hoří barák. Ty pod váma ty už jsou jak důlní kanáři.
4: A co mám dělat?
3: No nic, no, co se dá dělat, no. Oni ještě se hejbou teda, ale nevím jak dlouho. A ty v přízemí, ty jsou rádi, že mají balkon teda. Ježišmarja.
4: A jak jste se sem dostal vy?
3: Já jsem přišel po schodišti. Ovšem, teď už tam nikdo neprojde, já jsem byl poslední, to schodiště spadlo. A mi 30 metrů díra, jak kráva. Můžu si dát cigáro, já když vidím voň, já jsem hrozně nervózní. Já vím, co to umí ten prvý. Nemáte něco k pití, je? A když kouřím, tak mám rád něco k pití.
4: Ježišmarja.
3: To je den.
4: Voda.
3: To je jo. Den. Voda, skvělý. Pivo nemůžu, jsem ve službě.
4: Ani ho nemám.
3: Nemáte pivo. No jo, i to tady máte skvělý ještě. Vezva. Děkuju moc, díky. Spáklou caze trošku. Ten oheň, to je pěkná svině, víte, já vím, co to umí. Láďa třeba, ten si koupil od nás, jo. Ten si koupil 100 dolů. Normálně z čistého nebe, zomb bleskne, všechny krávy mrtví. Jenom vylez kouk a říká, no toto. A jenom žamb, druhej blesk, celý barák v plamenech, kouka, no toto. Vylezla stará se podívat, žamb, mrtvá kouka, no proto.
4: Vy jste cynik. A zkoušel jste to třeba, já nevím, hasit?
3: Já sám, já to jenom udržu, aby to hořelo. Musíme počkat, až přijedou kluci. A já si zmůžu sám pendrek.
4: Co budu dělat?
3: Co budu dělat, co já vím? Já bych viděl, co dělat teda. Byste vzplanula ein zwei.
4: No dovolte v takové situaci.
3: No, my jsme stihli, než to sem doleze.
4: Radši vymyslete, jak se odsud dostaneme. A nemáte takovej, já nevím, žebřík nebo nějakou tu plošinu?
3: Přás, my jsme dobrovolní hasiči, my nemáme nic. Akorát jednu spuchřelou tu plachtu, že jo? Kterou používáme jako ubrus na zábavách. Třeba Venca, jo? Ten měl problémy dlouho toho, s tím?
4: No?
3: S erekcí. No a stará furt mu říkala, jakože takhle to dál nejde a tohle to on říká, víš co, to je problém, na mě to vždycky přijde v lese, když dělám, rozumíš? Takže hele, až to na mě vletí v lese a uvidíš mě, jak běžím domů a takhle mávám rukama, tak se rovnou slíkni, lehni si, jo, no jen blbni. Hele, a najednou ona koukne z okna, frér letí, takhle mává rukama, jo, tak se slíkla, lehla si, on rozkop dveře a říká, jestli tady válíš jak prcha, máme oheň na střeše.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím, hasič Zdeněk Izer, když už jsme u těch legendárních televizních výstupů a tak dále. Znovu se nám objevila hospoda,
2: ano.
1: Pane Knope, a to je ano. I vaše dílo.
2: Tak trošku jsem se tam přifařil. Ne, tak tam je samozřejmě všecko na těch štamgastech, já jsem je chodil jenom provokovat, a což jsem dělal velmi rád.
1: Máme nějakou historku z natáčení hospody v letech 96-97, to běželo, jenom připomeneme.
2: Historka, ono tam moc historek nebylo, protože my jsme to zkoušeli a při té příležitosti se samozřejmě tam různě hejbalo s tím textem, pan režisér to doplňoval a tak dále, ale pak trval na tom, aby to bylo tak, jak jsme to naskoušeli. A jednou jsem měl takovou scénu, můžu to možná říct, asi jo, kdy jsem se měl zastavit u pana doktora Práška, to byl Jirka Menzel, a Jirka Menzel měl trošku potíže s učením toho textu, ale bál se pana režiséra, takže tohle to. No a já jsem s ním začal ten dialog, a protože jsem ho uměl, no, tak jsem povídal a vidím na těch jeho očích takovou prázdnotu, tak jsem začal si odpovídat sám taky a něco jsem řekl za něj, něco on přidal, a když to skončilo, tak pan režisér říkal, tak to vezmeme ještě jednou, vidíte Jiří, budeme to, ano, ano, a on za mnou přišel, Jirka Menzel, říkal, děkuju ti za pomoc, prosím tě, až budu dělat nějaký film, já tě obsadím. A opravdu, jo, obsluhoval jsem krále, tak tam jsem taky potom hrál.
1: No prosím, co všechno nevzniklé v hospodě.
2: Byl mi vděčný, že jsem mu pomohl.
1: 52 dílů se natočilo a Milé děti, to bylo v době, kdy ještě neběžela ulice a ta už běží několik desetiletí. takže hezká vzpomínka, nakonec reprízy probíhají.
2: Já už na to samozřejmě nekoukám, jenom občas mi na Facebooku naskočí nějaká připomínka, že to tam lidi vystřihnou a dají to tam, tak se na to mrknu a velmi, velmi příjemně, protože je to krátký. Ale ten seriál měl velkou výhodu tu, že byl 20-minutový, to znamená, tam nebyl čas na žádný blbosti, tam se to prostě muselo rychle odehrát a tím pádem do dneška to má nožičky, jde to kupředu, je to zábavný, jsou tam fóry a tak dále a tak dále.
1: A navíc ještě, aby se tolik herců, tady vidím ten seznam, to je snad stovka herců, vešli do těch 20 minut nebo 25, aby si všichni kousek zahráli.
2: Ne, to samozřejmě v každém díle byl někdo jiný vedle těch štamgastů, ale no.
1: No a první seriál má i svůj fanklub,
2: ano,
1: který
2: ano.
1: Vymýšlí různé věci.
2: Ano, jsou to, je na Facebooku, jmenuje se to Hospoda a nevím, kolik je tam členů, myslím, že přes 40 tisíc. A dávají různé jaksi kousky z toho, vystříhávají nebo ukazují, připomínají. Teď byl nedávno výročí, že zemřel Láďa Potněšil, tak to tam samozřejmě bylo všechno jako připomínky. A je to docela zábavný to občas vidět, jak lidi se dívají vlastně na ten seriál.
1: No oni by chtěli pokračování totiž.
2: Oni by chtěli pokračování, ale to, já si myslím, zaplať pánbůh už nikdy nebude. Mluvilo se o tom, to je pravda, ale nedopadlo to, protože myslím si, že největší kámen úrazu byl ten, že žádný režisér, kterým to nabízeli, tak nechtěl do toho jít, protože srovnávat se s panem Dudkem se jim prostě nechtělo. A druhá věc byla ta, že herci někteří řekli, že už po druhé do stejné řeky vstupovat nebudou. A myslím si, že to bylo fajn.
1: Takže pokračování je ve všech místních hospůdkách. Posluchači si to zařídí sami, fanklubáci taky. Tak přátelé, s kým budeme pokračovat my? Se Zdeňkem Izerem anebo Josefem Bekem? Vyberte si svého baviče, v úvozovkách řečeno komika, humoristu, kterého chcete. SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda pokračuje, aktuální hlasovací kolo nabízí Zdeňka Izera nebo Josefa Beka. Koho z nich si vyberete, ptáme se právě teď i vás. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlokavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Knopa.
5: Díky.
3: Dobrý den.
4: A chlapi, já bych si docela poslech pana Beka.
3: To máme zapsáno.
5: To je dobrá volba.
3: Bčko jako Bek, Ačko jako Izer. Dobře, děkujeme pěkně. Další bude kdo s námi? Haló? Jste tam? Tak někdo tam je, ale mlčí, tak to se nedozvíme nic. Dáme dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, já jsem vaše věrná posluchačka a chtěla bych pozdravit vašeho hosta. Chtěla bych pana Beka a ještě, jestli můžu dodat, teď, když tam hrál pan Satinský, teď byla Marta Vašáriová, Magda Vašáriová na tom karlovarském festivalu a s ní tam byla její dcera Satinská. Ten by koukal, kdyby viděl, jakou má překrásnou.
3: A já myslím, že tam byly i vnoučata v té řadě, seděli hned vedle. Krásná rodinka, že ano?
6: No, ano. My máme rádi přece Magdu Vašáriovou tady u nás.
3: Bez vás, my vás taky. Ačko nebo Bčko, pana Beka jste chtěla. Pana Beka. Už to mám tam. Dobře, naschledanou a vítejte další.
7: Dobrý den, Míla, ale ne, tady 8 let přehovozní změna. A no. Já bych byl, pan Knop bude asi souhlasit, že byly Pepíčkové přece krásný, co se týče historie a kultury. Pepíček Říma.
5: Ano.
7: Chce Pepíček Beck.
5: Ano.
7: Takže myslím si, že to je jasný, že
5: ano.
7: Pán je fantastický.
3: Míla volí pana Beka. Dobře.
5: Děkuji.
3: Mějte se hezky. Dobré odpoledne. Haló?
8: Dobrý den.
3: Kdo pak volá? Odkud?
8: Ester z Amalina.
3: Zdravíme. A koho jste si vybrala, Ester?
8: Pana Beka.
3: Dobře, děkujeme pěkně a mějte se hezky o tomto létě. A kdo je s námi tady?
9: Tady je posluchačka Anna ze Sopotnice a já se přidávám taky k Pepíčkovi.
5: No, panečku.
3: No prosím, tak to nás překvapuje.
9: No prosím, a jinak
3: docela.
9: Vás moc zdravím.
3: Dobrá, děkujeme pěkně. Takže myslím si, že pan Knop se dočkal. Říkal, že má rád divadelní historky.
5: Ano.
3: Takže a jdeme na ně.
5: A ještě než to pustíte, existovalo takhle, protože on byl z městských divadel pražských, tak se říkalo, že tam je taková ta rytmická skupina. Nidrle, hevrle, homola, hemala, pig back.
3: No výborně, tak to je doslova skoro rozmlouvadlo, jak mi říkáme tady v rádiu, možná i vy na divadle. Takže divadelní historky, Josef Beck, Miroslav Horníček z pořadu Než se zvedne opona.
10: Vyzerá to je velice milý a sympatický. Já nevím, ale myslím si, ano. Že někdy to naopak dodává určitě takový závažnost jeho projevům a tak, ano. Že je to, někdy je to velice milý.
11: Vy tady mluvíte o režisérech, my máme u nás v městských divadlech režiséra Karla Svobodu a jednou jsme vyrazili s většiným amfitrionem do terénu. Myslím, že jsme byli v Sušici a on si zakládal na tom, pač ta scéna byla celá bílá. Byli tam takový tři veliký bílí krychle, my s kačírkou taky byli celý v bílým, takže tam chodili jenom hlavy. A on si zakládal na tom, že jako lidi musí dostat šok hned na začátku. Tak se domlouval s tím osvětlovačem a říkal, hejte, jak já uhodím na gong, tak musíte udělat tmu, ale tedy tmu egyptskou. Musíte zhasnout i nouzáky, aby byla tma a pak se to rozsvítí a lidi prostě dostanou šlupku tím, jak je všecko bílý. No tak mu to vysvětlil tomu osvětlovači a teď asi bylo za 10 minut půl osmi měl být začátek a ten Karel Svoboda nes ten gong takhle přes jeviště a upad. Takže ten slyšel gong, tak zhas, lidi padali na hubu přes jídle. Prostě ten začátek se nevydařil. A jednou jsem s ním měl taky takový
12: zas... To šok. No,
11: to, z toho se už ale nedostali ani do konce ty lidi. A jednou to jsem tady, taky když přijde třeba živý zvíře na divadle, tak je to šílený. Jednou jsme hráli v Komorním, Stromy umírají v stoji a já tam hrál tu malou roličku toho lovce a oni mě tam dali takovýho křepeláka nádherného a já jsem si ho podplácel, nosil jsem mu furt cukr a tak, aby byl hodný. A já tam přijdu a mám zpívat tu arii z Tosky, začíná to tím odolčí bačího langvide, karece, mentrio, a já se to tady naštudu. No a ten pes, jak šel k těm generálkám, no tak ty, to, jak jsem hrál, to bylo pro něj tedy šíleně dlouhý a došlo k té premiéře, on už čekal, kdy mu dám ten cukr potom vyšlapu a teď začala ta premiéra v tom komorním, víte, že lidi jsou skoro u jevišti a on si takhle ten křepelák, že já začal zpívat a on tím ocasem takhle přesně mlátil do toho portálu a teď ještě k tomu začal dělat packou takhle, jako abych už toho nechal, že to lidi zvali, já to nedospíval, vypadli jsme ven, ten mě hned čel do kapsy a takhle to skončilo fiaskem, tak pak tu roli alternoval se mnou Cmíral.
10: Tam se jiný pes.
11: Ten to vydržel.
10: To máš pravdu, pes na jeviště je jiný důležitý. My jsme hráli v 45. roce ve Větrníku Švejka a já tam hrál kromě jiných rolí, tady Palivce a tak dále, tak jsem hrál taky toho zloděje psů ze Švejky. Víš? A tam chodila jedna paní, která vodila psa asi za 200 korun večer, měla honorář za psa, že jo. A jednou nepřišla a ten výstup už se blížil a jsem si říkal, co teď bude, co teď bude. A už jsme byli na jevišti, už jsme jako mluvili, jak jsem si říkal, budeme to hrát jako, že pes je v zákulisí a v tom tady pes. Chlupatoj, velký, černý, Miloš Kopecký v kožichu. Přišel po čtyřech, fantasticky zahrál, psa zvedal nožičku. Nádherný. A už my jsme nepromluvili. Milda Kopecký v kožichu.
3: Václav Knop potěšen i touto ukázkou?
5: No samozřejmě, protože to je to koření toho divadla, že se tam odehrávají, takže to živý organismus, tak se odehrávají právě takové nečekané věci a na ty se potom stále vzpomíná, jako teď vzpomínali ty kluci.
3: A přesně to mají rádi i naši posluchači, tyhle ty špičky a lahůdky ze zákulisí. Tak děkujeme za připomenutí a za návštěvu v Humoriádě.
5: Jo, děkuju za pozvání, zase já zas přijdu třeba někdy.
3: Přijďte, budeme rádi. Díky za vaše poslouchání a za věrnost. Těší se na vás příště i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů. A mějte se hezky.
5: Naslyšenou.

0: příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Cenový strop na paliva zítra znovu vzroste. Strážníci u jezera Most od počátku sezóny řeší neukázněné návštěvníky i nehody plavidel. Požár skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy způsobil škodu asi za 80 milionů korun. Počasí na zítřek: od dopoledne přibývání oblačnosti, postupně přehánky nebo bouřky a teploty mezi 27 až 30 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Hezké odpoledne. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín budou moc čerpací stanice prodávat na nejvýš za 1,40 korun a 8,80 haléřů za litr. To je o 2 haléře víc než dnes. Litr nafty může zdražit až o 40 haléřů na 39 korun a 19 haléřů. Ceny paliv bude stát regulovat už jen do neděle. Dnes o tom rozhodla vláda. Strážníci městské policie v Mostě hlídkují od počátku sezóny u jezera Most jak na březích, tak na vodní hladině. Naposledy asistovali u zranění, když z plovoucího mola skočili děti na ženu, která u mola plavala. S podezřením na poraněnou páteř ji odvezli do nemocnice záchranáři, doplňuje ředitel strážníků Jaroslav Hrvol.
3: Měli jsme tam nezletilé, kteří požívali alkohol, se řešíme neustále psy na volno, nějaké třeba i spory, nějaké hádky drobné, ale nic zásadního. A neustále samozřejmě vykazujeme lidi z nápisu Most a ve dvou případech se tam teďko stalo to, že se tam převrátil katamarán, ale bez zranění nikomu se nic nestalo.
2: Vrchol boření na Teplicku mohou nově virtuálně navštívit i lidé, kteří už do výšky více než 530 metrů nad mořem nevyjdou, například seniori nebo zdravotně postižení. Student Fakulty životního prostředí Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně Štěpán Málek vytvořil trojrozměrný záznam výstupu jako svou bakalářskou práci pomocí speciální kamery.
4: Bylo to jedna z nejlevnějších jako alternativ, co byla. 360ková kamera se dá pořídit v rámci třeba 10 000 korun, poskytne nám záběr do všech stran a de facto může si pak uživatel prohlídnout cokoliv chce z toho záběru.
2: Digitální mapa bořně je dostupná z webu na Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Stovka hasičů dnes zasahovala u požáru skladu elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Hala se zbortila a na místo musela přijet těžká technika. Bourání bude pokračovat zřejmě do noci. Příčina požáru se vyšetřuje. Škodu hasiči předběžně odhadují na 80 milionů korun.
0: Počasí.
2: V noci bude polojasno až oblačno. Nejnižší noční teploty klesnou na 18 až 15, na horách na 15 až 12 stupňů Celsia. Zítra bude zpočátku zmenšená oblačnost, během dopoledne bude oblačnosti přibývat a postupně se začnou rozšiřovat přehánky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 27 až 30, na severovýchodě kraje na 25 až 27, na horách na 21 až 24 stupňů Celsia. Výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami zítra platí mezi 11 a 22 hodinou.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici číslo 62 v Ústí nad Labem v přístavní ulici u autobazaru došlo k dopravní nehodě. V Mostě na sjezdu ze silnice číslo 13 do Chánova bourala dvě osobní auta, na místě je policie. A na Českolipsku na silnici 3. třídy mezi Svitavou a Svojkovem naboural traktor do sloupu elektrického vedení. Počítejte se zdržením a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Dobré odpoledne, krátce po 17. hodině zprávy jste slyšeli a jak už jste také slyšeli, čeká nás den v kraji, takže v našem kraji určitě zůstaneme. Podíváme se třeba do Žatce, kde mají zajímavou novou aplikaci, která jim pomáhá spočítat daň z nemovitosti. A podíváme se i do Klášterce nad Ohří, tam je taková klasika, hudební událost, klášterecké hudební

0: prameny. Ovšem ještě více ze dne v kraji uslyšíte už za chvíli ve zpravodajském souhrnu.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Nosím černý brýle.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Ano, máme tu krátký zpravodajský souhrn, kterým vás provede Jiří Zeman.
2: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly na sever Čech dorazit už během zítřejšího dopoledne. Nejprve na hory a během odpoledne i do nížin. Podle Jany Ehrtové z Českého hydrometeorologického ústavu platí výstraha od zítřejších 11 hodin dopoledne do 10. večer.
3: Očekáváme výskyt velmi silných bouřek, které mohou být doprovázené přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a můžou se vyskytnout i nárazy větru až 90 km za hodinu.
2: Tunely Panenská a Libouchec na D8 u Ústí nad Labem ve směru na Německo i na Prahu byly dnes kvůli technickému problému skoro hodinu a půl uzavřené. Bez omezení jsou v provozu přibližně od 1 hodiny. Informovalo o tom ředitelství silnic a dálnic v hlášení o situaci na dálnici. Před uzavřenými tunely se tvořily z obou stran kolony. Plavecká hala Klíše v Ústí nad Labem se ode dneška uzavírá kvůli pravidelné letní odstávce. Do 9. srpna podle webu Munipolis nebude v provozu krytý plavecký ani dětský bazén a parní komory. Letní koupaliště, fitness i solárium zůstávají otevřené. Krytá hala se pro návštěvníky znovu otevře 10. srpna. Podrobnosti má redaktorka Kateřina Kučerová.
4: Mimo provoz bude do 20. července také skokanský bazén. Saunový svět se uzavře jen od 20. do 26. července.
2: Odvolací soud v Ústí nad Labem se bude případem rozsáhlých podvodů při vydávání řidičských průkazů ve Varnsdorfu zabývat v úterý. Původně to mělo být už dnes. O přeložení jednání na úterý dnes informovala mluvčí soudu Gabriela Nedělková-Vařísková. Kriminalisté v Litoměřicích se zabývají případem investičního podvodu. Podle policejního mluvčího Davida Nováka podvodníci muže z Roudnice nad Labem nalákali k registraci na investiční platformě a vylákali z něj téměř 1 400 000 korun. Pokud se podaří pachatele dopadnout, hrozí mu až 8 let vězení.
1: Tak to byl zpravodajský souhrn od Jiřího Zemana, s vámi Český rozhlas Sever, pokračuje Den v kraji a jak jsme slíbili, za chvilku se společně podíváme do Žatce na jejich novou aplikaci.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji pokračuje a my teď s Českým rozhlasem Sever míříme do Žatce. Tam totiž budou mít od příštího roku úplně nový způsob, jak určit koeficient daně z nemovitosti, tedy u vybraných budov v městské památkové rezervaci. Ten původní způsob hodnocení napadl u krajského soudu v Ústí nad Labem jeden z vlastníků a uspěl. Nové opatření tak přesně stanovuje, podle jakých kritérií bude město technických stav budov posuzovat. A s hodnocením pomůže právě i ta zmíněná nová aplikace. Z jakého důvodu jí město nechalo vytvořit, na to se Lenka Šobová ptala reportérky Kateřiny Kučerové.
1: Především proto, aby sjednotilo systém hodnocení budov v městské památkové rezervaci, ochranném pásmu i památkové zóně. Pro ty v zuboženém stavu platí koeficient 5, tedy ten nejvyšší. Město chce tímto způsobem motivovat vlastníky k opravám jejich nemovitostí a právě při posuzování jejich stavu nově úředníkům pomůže webová aplikace, říká místostarostka Jaroslava Veselá z ANO.
2: Koeficient, který my dáváme, tak musí být na základě nějakých podkladů. Tudíž jsme si nechali udělat takovou aplikaci, kde budeme mít ohodnoceny vnější rysy té budovy, takže střecha, jestli je rozbitá, okna, dveře, fasáda. A podle toho my dáváme body a na základě těch bodů můžeme potom dát ten koeficient.
1: Město tak mění způsob hodnocení stavu budov. Jeden z vlastníků domu, kterého se týkal nejvyšší koeficient, dříve obrátil na soud a uspěl. Krajský soud v Ústí nad Labem městu vytkl především to, že dostatečně nevymezilo kritéria pro hodnocení technického stavu objektů. Proti rozsudku město podalo kasační stížnost. O té zatím nejvyšší správní soud nerozhodl.
3: Jak bude ta aplikace při hodnocení přesně fungovat?
1: Jelikož jsem měla tu možnost do nové aplikace sama nahlédnout, můžu potvrdit, že její ovládání není nijak složité. Jak bude fungovat v praxi, popisuje její autor Jan Sladký.
4: Uživatel vidí na té mapové aplikaci vlastně barevně zbarvené budovy dle jejich hodnocení, které vlastně vyplňuje u každé zvlášť. Uživatel toho si přehledně klikne na jakoukoliv budovu a může k tomu hodnocení donahrát fotky, dokumentaci.
1: Komisi pro samotné hodnocení město sestaví z minimálně 3 odborně způsobilých osob. Posuzovat bude zhruba 30 nemovitostí a k jejich hodnocení se bude vracet přibližně 1 za 2 roky. Město za vývoj aplikace zaplatilo podle místostarostky Veselé zhruba 100 000 korun.
3: Bude mít vlastník některé z těchto nemovitostí možnost onen koeficient snížit?
1: Ano. Pokud se majitel bude snažit budovu opravit, může si sám požádat o nové posouzení a koeficient může jít dolů. Týká se to například výměny oken, dveří, opravy střech nebo fasády. Město také vlastníky v opravách historických budov podporuje. Můžou požádat o dotaci z fondu regenerace, ve kterém jsou letos téměř 3 miliony korun. Zatím o tyto peníze podle místostarostky Veselé majitelé nemají zájem.
5: Český rozhlas Sever, den v kraji.
6: She's crazy like a fool.

0: Tak to byla Tereza Mašková a Marek Lambora. Tak 17 hodin 24 minut je také čas na počasí.
1: Počasí.
0: A vezmeme to tedy podrobněji, protože na telefonu je Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: My už jsme to říkali ve zprávách i ve zpravodajském souhrnu, vy nás varujete před bouřkami, je to tak?
2: Je to tak, bouřky nás budou doprovázet během zítřejšího dne. V podstatě už během dopoledních hodin se nám budou vytvářet na horách nebo kolem kopců a někdy v poledne nebo v brzkém odpoledni by se měl dostat i do nížin. Takže zítra pozor na bouřky a máme varování před velmi silnými bouřkami, kde se můžou vyskytnout i přívalové srážky kolem 50 mm, můžou se vyskytnout i kropy nad 2 cm a taky se můžou vyskytnout nárazy větru až 90 km za hodinu, takže zítra oranžová barva a druhý stupeň nebezpečí.
0: No pane jo, ale zřejmě to tedy vzniká z tepla. Jak to teď tedy aktuálně vypadá? Pojďme ještě k té aktuální situaci zpětně.
2: Aktuálně dneska jsme měli řadu míst, kde jsme měřili tropické hodnoty, nejvíce jsme naměřili zase opět na stanici Doksany 32,1 stupně Celsia, ale například Ústecký, Vaňov, Teplice, Žatec, tak tam měli přes 30 stupňů Celsia. Během noci čeká nás celkem teplá noc 18 až 15, vítr se nám uklidní a během zítřejšího dne i přesto, že budeme mít více oblačnosti spojené s bouřkami nebo s přeháňkami, tak i zítra očekáváme, že ta teplota vystoupí k 30 stupňům Celsia. Pouze na severu, tam by mělo být o něco chladněji, tam kolem 25-26 stupňů Celsia.
0: Dobře, a co takhle nějaké ochlazení, že byste nám slíbila?
2: No, vypadá to, že na středeční den by se mohlo, modely se tváří, že by se mohlo ochladit, ale každopádně u nás zřejmě bude svítit sluníčko a zataženo s nějakým deštěm bude pouze někde na severu a Bůh ví, jestli to bude v České republice, jestli se to nebude odehrávat jenom na polské nebo německé straně, takže když by nám tady opravdu svítilo sluníčko, tak těm modelům úplně tak nevěřím, takže stále bych tvrdila, že ty teploty se budou pohybovat někde kolem 27, 28, možná až 30 opět stupňů Celsia, takže nějaké extra ochlazení nás určitě teďkon nečeká.
0: Tak jsme dali dobrou zprávu aspoň těm, kteří mají rádi teplo, obzvlášť v Doksanech tedy samozřejmě. Tak děkuji za informace a přeju hezký den na Kočkov. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Regionální stopař. V následujících 5 dnech ožije Klášterec nad Ohří. Kdo to zná v Klášterci, ví, že je to tradice, kulturní událost. Od zítřka se tam koná už 22. ročník hudebního festivalu, který se jmenuje Klášterecké hudební prameny. Tu letošní nabídku koncertů přiblížil v rozhovoru s Lenkou Šobovou náš severočeský stopař Robin Rerich.
1: Organizátoři slibují 5 nezapomenutelných večerů v jedinečných kulisách zámeckého nádvoří. Koncerty se konají pod širým nebem, ale pro případ příznivého počasí jsou připravené prostory pod střechou nedalekého kulturního centra. O zážitek tak návštěvníci nepřijdou. Tváří i pravidelným hostem je zakladatel a umělecký ředitel festivalu Houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Pro letošek znovu připravil jedinečný průřezový program. Měl by posluchačům nabídnout temperamentní spojení klasiky, world a ethnomusic i virtuózní improvizace. Vše v podání prvotřídních hudebníků a aranžích pro náročné publikum, za kterými se do Klášterce umělci velmi rádi vrací.
2: Tak jsme naznačili a teď pojďme konkrétněji. Jaký je ten letošní program?
1: Mluvil jsem o vracení, tak po páté už se do Klášterce vrací slovenské uskupení Cigánsky Diabli, které vlastně i před těmi 13 lety pomáhal Jaroslav Svěcený dát dohromady. Představí se na závěr festivalu v sobotu a se smyčci a cymbálem zahrají třeba židovskou hudbu, písně z filmu Cikáni jdou do nebe a zazní také například Brahmsovy nebo Haydnovy melodie. Speciální program připravený pro náročné posluchače má i zpěvačka Leny. Ta vystoupí ve středu. Čtvrteční zámecká filmová noc se ponese na melodiích z filmů a pohádek, a to včetně hereckých ukázek. A páteční večer je pak věnovaný operetě, muzikálovým skladbám a melodiím vídeňských valčíků.
2: Prozrať ještě na závěr, kdy přesně se festival koná, jaké jsou časy začátku jednotlivých vystoupení?
1: Koncerty, které jsem zmínil od středy do soboty, tedy začínají vždycky v 7 hodin večer na nádvoří zámku v Klášterci nad Ohří. Festival začíná ale už zítra prologem s názvem Zářivé hvězdy klasiky. Ten se koná od 7 hodin večer v renesančním sále zámku a publikum se může těšit na vystoupení jedné z nejvýraznějších evropských klarinetistek, laureátky mnoha mezinárodních soutěží Anny Paulové, renomovaného klavíristy Jaromíra Klepáče a také houslisty, virtuóza houslového Jaroslava Svěceného. Zazní skladby klasiku 19. a 20. století.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Den v kraji.

0: Na Českém rozhlasu Sever dospíval Jakub Smolík a já pro vás mám docela zajímavý tip. Možná to netušíte, ona je to novinka, ale v létě každou neděli ožívá budova Krušnohorského divadla v Teplicích. Procházejí si skupiny návštěvníků, kteří se o tom divadle, jako historii, tak současnosti, chtějí dozvědět něco víc a taky nahlédnou i tam, kam se běžně návštěvníci nedostanou. Třeba na jeviště, vy tam můžete s námi.
1: Je tady někdo, kdo by si chtěl zkusit, poněvadž technika tady není nástroj, ale je to všechno ruční, kdo by si chtěl vytáhnout oponu?
2: Chcete vytáhnout?
1: Je to trošku náročnější, ale těch 200 kg tam necítíte naštěstí. Tak pojďte.
2: Tady jsou ta.
1: A buď nohou nebo dolů, musíte zkusit, kam to půjde. Jo. A on tam potom sejde závaží, tak se toho neděje. Já myslím, že dobrý.
3: Mohla bych to vzít, jo?
1: Jo, mohla byste, určitě.
4: Uškadé to.
1: No.
4: Jste si trochu zaposilovala.
5: No, ale krásný ještě. Tady říká Pipi dlouhá punčocha, to jsem ještě nedělala, to mi půjde. Takže bych to brala.
6: Lenka Němečková. A jsem z Prahy.
7: 12 mužů, když si pohánělo vlastními silami, propadlo s kulisami. To už teď nefunguje. O patro níž si lidé mohli ale prohlédnout původní stroj. Kulisy se nyní k jevišti dopravují výtahem, řekl průvodce Lukáš Sedlecký.
1: Od počátku vlastně zde fungoval výtah, je to rok 1924, takže ty technické záležitosti jsou poněkud lepšího charakteru než u těch starších divadel. Je to poměrně výtah velké kapacity. Říká se, že se tím převážel trabant.
7: Po vyhoření původní budovy se na stavbu té současné kvůli překročení rozpočtu lidé skládali ve sbírce, jako na Národní divadlo. A s ním má to teplické společné i sedačky pro diváky.
1: V roce 86 to byla velká rekonstrukce Národního divadla, oni si dali nové. A tady se rovněž dělala rekonstrukce, takže v rámci úspornosti jsme dostali použitá sedadla z Národního divadla.
7: Návštěvníci nahlédli i do šatny, kterých jsou tady 3 patra, nebo viděli malou ukázku z 8000 kostýmů.
8: My jsme od Mácháče staré splavy. Já jsem jmenuji Miroslav Denk. Ten manželka tady vlázní, tak jsme byli minulý týden na tom základním okruhu a dneska jsme chtěli udělat tu druhou polovičku, takže jsme vzládli celý divadlo.
7: Aha, co mu říkáte?
8: No, nádhera, líbí se nám to.
7: Je něco, co vás zaujalo, překvapilo?
8: Je nám spíš líto, že to nefunguje stála scéna, ale ten suterén a to přízemí je to nádherně opravený v tom 130. let, takže je úplně úžasný.
7: O nedělní prohlídky Krušnohorského divadla je velký zájem. Je proto dobré si včas místo na webu zarezervovat. Z Teplic Gabriela Hauptvoglová, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi. Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji na Českém rozhlasu Sever. No a teď oslavíme jedny moc zajímavé narozeniny. 90. narozeniny. Představte si, že byste sedli v Bratislavě na vlak, zamířili přes Brno do Prahy. Dneska by vám to trvalo opravdu pěknou chvilku, ale před 90 lety to bylo možné za 4 hodiny a 18 minut. Díky červenému luxusnímu vozu, asi tušíte, slovenská Strela. Byl to inovativní pohon, luxusní interiéry, bohužel už dneska nejezdí, ale lidé si pořád chodí prohlížet do depa v Kopřivnici, odkud zatím naposledy vyjela před 2 lety. No a tehdy se s ní svezla i naše redaktorka Michaela Vetešková.
1: Tak je to absolutně nejlepší dílo, co bylo za první republiku u nás vyrobený, jako jo.
2: Jak se vám sedí v tom čalounění tady?
3: Je to komfortní, já jsem velký chlap a sedím tady úplně pohodlně. Líp jak v dnešních vlacích.
2: Strela svištěla po koleji. Půlkruhovým čumákem si razila cestu svižným tempem a cestující se poupovali do jejího rytmu. I když vedla z Kopřivnice do Vsetína kratší trasa skrz úzká údolí mezi zalesněnými kopci, strojvůdce ji vedl jinou, delší trasou. Seděl ve dřevem obložené jednoduché kabině a odmítal se mnou mluvit. Věnoval se řízení. Jeho kolegové mi důvod této trasy vysvětlili.
1: Protože je hrozně dlouhá, má dlouhý rozchod, jo, a to by vykolilo.
2: Dokázal byste mi ten vagón nebo ten vůz popsat jako ten interiér?
3: Tak já si myslím, že tady nějaký sametový potah, takový béžovo-hnědý, taková bílá káva. Jsou tady červeno-bílé kombinace, asi nějaké linoleum na podlaze.
2: Potahy na sedačkách byly z pliše, upřesnil záhy kurátor Radim Zátopek. A pak mi hrdě ukazoval zařízení kuchyně s vařičem, lednicí a ohřívacími boxy na párky, protože během 4hodinové jízdy si cestující mohli číst třeba nejenom noviny, ale i popíjet kávu z bílých hrnečků. A tak důležitá byla i toaleta s teplou a studenou vodou.
4: Vůz slovenská Strela, nebo přesně řečeno M290002, má supermoderní interiér, ale i tak se tady střetávají dva světy, protože tady jsou normální litinová kamna, ve kterých se topí.
2: Vedoucí konstruktér Hans Ledvinka k výrobě vozů přizval mistry ve svém oboru. Designéři přišli s nápadem, že vozy budou mít višňově červený nátěr se střechou v barvě starého zlata. A architekt Vladimír Gréger navrhl aerodynamický tvar skříně, takže vůz při rychlé jízdě skutečně připomíná Střelu, která takřka letí vzduchem. Tady opatrně se dotýkám sedadel, protože opravdu ten vůz houpe. V jedné té sedačce sedí Tomáš, sousedí.
5: Tak je to velice příjemný pocit, protože vlastně Strela se poprvé dostává do Vsetína v této podobě.
2: Josef Sousedík navrhl pro slovenskou Strelu unikátní kombinovaný pohon. Přišel s geniálním nápadem, jak přenést výkon ze spalovacího motoru na hnací nápravu.
5: Byl navrhnut a vyzkoušen a vyroben Josefem Sousedíkem, mým otcem v jeho továrně ve Vsetíně.
2: A právě tam jsme 3. května roku 2024 zamířili. Bylo to snad jen po třetí, co nově opravená slovenská Strela vyjela ze svého proskleného depa v blízkosti muzea Tatra Kopřivnice. Michaela Vetišková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
7: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

Vzkaz já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat,

0: Mám vanu plnou fialek. Fialový fialek.
1: Dospívala Hana Hegerová, my jsme shrnuli to nejzajímavější, co se dělo dnes v kraji, ale nebojte se, o informace nepřijdete, protože se blíží 18. hodina a Jiří Zeman pro vás má připraveny další zprávy, tentokrát třeba i o případu investičního podvodu, který vyšetřují litoměřičtí kriminalisté. Počkejte si tedy na 6. příjemný poslech, přeje Petr Beran.
2: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Litoměřičtí kriminalisté vyšetřují investiční podvod, škoda dosáhla skoro 1,5 milionu korun. Budoucí trojrozměrný model města Mostu bude pomůckou pro architekty a urbanisty. Česko uzavře smlouvu o přípravě modulárních reaktorů s britskou Rolls-Royce SMR. Zítra čekejte od dopoledne přibývání oblačnosti, postupně přehánky nebo bouřky a teploty mezi 27 až 30 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobrý den. Kriminalisté v Litoměřicích se zabývají případem investičního podvodu. Podle policejního mluvčího Davida Nováka podvodníci muže z Roudnice nad Labem nalákali k registraci na investiční platformě, kde se měl řídit pokyny údajného makléře a odesílat peníze na různé bankovní účty. Dalších několik stovek tisíc korun měl předávat v hotovosti kurýrovi v Roudnici nad Labem a v Praze.
1: Podvodníci měli například tvrdit, že peníze potřebují k ověření schopnosti splácet a k následnému vyplacení zisku. Když požadovali dalších 700 tisíc korun, poškozený se obrátil na policii. Celková škoda během necelých 2 měsíců dosáhla téměř 1 milionu a 400 tisíc korun. Případ teď kriminalisté vyšetřují jako podvod. Pokud se podaří pachatele dopadnout, hrozí mu až 8 let vězení. Z Litoměřic Jáchym Zvoníček, Český rozhlas.
0: Vzniká trojrozměrný model města Mostu. Vytváří ho Štěpán Málek, student Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Model by měl sloužit hlavně architektům a urbanistům při plánování rozvoje města. Hotový by měl být v příštím roce, říká jeho autor.
2: Se na to město budete koukat ze vzduchu, uvidíte jednotlivé budovy, typy střech, aby už v té mapě nebyly jenom nějaké 3D kvádry, ale nějaké budovy právě se střechou odpovídající realitě. Mým cílem je to dotáhnout, aby to bylo co nejvěrnější realitě digitální dvojče celého města.
0: Česko uzavře smlouvu o přípravě malých modulárních reaktorů na Karvinsku a Chomutovsku. Kontrakt má v příštím týdnu podepsat s britskou společností Rolls-Royce SMR. Informoval o tom ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Podle něj tím Česko naváže na už zahájené přípravy stejného zařízení v Temelíně. To by mělo vzniknout v první polovině 30. let. Sklizeň obilovin je oproti loňsku letos rychlejší. Zemědělci už sklidili přes 15% ploch. Loni touto dobou to bylo přes 5%. Vyplývá to z dat ministerstva zemědělství. Nejrychleji zatím sklízejí v Jihomoravském kraji. Tam už na polích zbývá méně než polovina obilí. Sklizeň ale můžou zpomalit silné bouřky, které meteorologové očekávají zítra. Český statistický úřad zatím odhaduje, že celková produkce obilovin bude letos oproti loňsku skoro o 16% nižší.
3: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku zmenšená oblačnost, během dopoledne bude oblačnosti přibývat a postupně se začnou rozšiřovat přehánky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia. Výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami zítra platí mezi 11. a 22. hodinou.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Ústí nad Labem v přístavní ulici u autobazaru bourala 3 osobní auta. Na místě zasahují záchranáři a policisté. Na dálnici D7 na Lounsku u exitu Bytozeves ve směru na Chomutov havarovalo nákladní auto. Na místě je policie a pravý jízdní pruh je neprůjezdný.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Určitě mi dáte za pravdu, že i tahle písnička je jednou z těch, které nestárnou. To byla Věra Martinová a Až na vrcholky hor. Posloucháte Český rozhlas Sever, jsou tady večerní písničky na přání. A tak vás od mikrofonu zdraví Miroslav Tartárek a hned tady máme pro vás kontakty do studia. Tak o písničku si můžete zavolat, jak je zvykem. Číslo to je 475 212 212 a také si o písničku můžete napsat. SMS-ka ty můžete posílat na 90 011 04 ve tvaru první slovo zahrajte, mezera na jeden znak a potom text vašeho vzkazu. Nebo pište na e-mail to na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Toli tedy kontakty do písniček na přání a než tady budou první telefonáty, mám tady hned nachystaný další dnešní e-mail. Dobrý den, zahrajte prosím všem babičkám a dědečkům v domovech důchodců písničku od Milana Chladila a Ivety Simonové O nás dvou. Děkuji, Petra z Kralup. Tady je písnička.

0: Tolik tedy Iveta Simonová, Milan Chladila, písnička O nás dvou. No a teď už se také věnujeme vašim telefonátům. Jak jsem říkal, linka je 475 212 212 a první je na telefonu Honza z Vlkavy. Honzo, zdravím, dobrý večer, nebo podvečer, jak chcete.
1: Krásný letní podvečer, pondělní, přátelé a kamarádi, zdravím vás všechny. Děkuju. I vás, Míro, samozřejmě.
0: Děkuju. Tak my jsme tam už spolu nachystali písničku.
1: Poslat písničku Stříbro ve vlasech od Evy a Vaška.
0: Ano.
1: Karlovi a Milence do Prahy na Jižní město.
0: Také zdravím.
1: Kterým mnohokrát děkuji za velmi příjemný, skoro hodinový odpolední telefonát. A potom zdravím samozřejmě všechny ostatní věrné přátelé a kamarády, nebudu jmenovat, aby to nebylo furt do kolečka. A moji mamku, tak teďka sedíme na zahradě. Začínáme v obejka štekáčky, takže...
0: Dobrota bude. Tak dobrou chuť dopředu.
1: To budem papat, no.
0: No a k tomu hezké písničky napřádí a teď jedna určitě. Podle vašeho výběru. Také zdravím vaši maminku a pojďme určitě. Si tedy zahrát tu dvojici Eva tak Vašek a písničku Stříbro ve vlasech. Tak hezké grilování a zase někdy naslyšenou.
1: Díky, Míro, hezký večer, naschle.

0: Pro pěkný večer nebo podvečer, jak chcete, to byly Eva Vašek a Stříbro ve vlasech. Já už tady mám na telefonu nachystaného dalšího posluchače. Tentokrát je to posluchač ze Štětí a je to Pepa. Pepo, zdravím, dobrý večer nebo podvečer.
1: Dobrý večer, Miro, no podvečer to je jedno, ale je krásné, sluníčko svítí, že jo, tak je to paráda. No, takže takhle, no, tak samozřejmě na písničce, na které jsme se dohodli, jako obvykle oznámíš ty.
0: Ano, ano.
1: A já jenom teda upřesním, pro koho bude. Samozřejmě je pro vás, pro celý ansábl Rádia Sever, toho nejlepšího rádia Féteru.
0: Děkujeme.
1: Potom pro všechny posluchače, ale samozřejmě přednostně pro paní Andělku, pro dvě Haničky do Kralup nad Vltavou, pro kámoše Bradleyho domšeného Lázní a pro Pepu ze Štětí dvě. A dá to nebudu zdržovat.
0: A pro Pepu jedničku taky ode mě.
1: Taky tak trošku pro mě, no, jasně, no.
0: Tak budeme vzpomínat na hezké písničky od Pavla Bobka a konkrétně si od Pavla Bobka pustíme Dálniční hlídku. Tak hezký večer a naslyšenou.
1: Tobě taky, ahoj.
0: Děkuju.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je zvajec, je vokál.

noc jako každá jiná. To jenom muž tváří k zemi pat. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam je.

0: Pavel Bobek a dálněšní hlídka, písnička dáme dohrála. Pojďme se věnovat hned dalšímu z telefonátů. Zatím jsme tady na telefonu měli posluchače. Teď první posluchačka se také dotelefonovala. Alenka ze Stehlčev, se možná uslyšíme i Petra v dáli. Zdravím, Alenko.
1: Ano, Věrečko, zdravím.
0: Dobrý večer. Zdravím oba.
1: Dobrý večer a dneska je to takový smutný, no, protože můj bratr mladší o 2 roky než já by se v pátek dožil 70 let, tak na jeho památku
0: ano,
1: chci
0: dobře.
1: Dát od Petra Muka Stín katedrál.
0: Mám to
1: a bude to pro Marcelku s Radkem, Jarmilku, Tuřany, Janičku a Haničku z Úvala, pro všechny, co si dáváme hrát, a ještě pásničku.
0: Dobře, taky pro Petra a Alenku, až se hezky vzpomínám.
1: Ano.
0: A tady je Petr Muk. A naslyšenou.
1: Ano, děkuji, Věrečku. Ahoj, naslyšenou.

0: Petr Mouka, Stín na katedrál, posloucháte Český rozhlas Sever. Zhruba ještě půl hodinku také tady budou písničky na přání. To znamená, že hrajeme dla vašich prozeb a přáníček a další, kdo je na telefonu a také po nějaké době. A já by tedy ve vysílání vítám a pana Františka z Kralup nad Vltavou. Srdečně vítám. Dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům Radia Sever.
0: I za ně moc děkuju. Tak my jsme vybrali jednu tematickou a platnou podle názvu, tak co to bude pěkného?
1: Přesně, Pavlínka Filipovská včera neděle byla.
0: Přesně tak. No a komu zahrajeme?
1: No všem posluchačům Radia Sever a hlavně Zenice do Kralup a paní Božence Švadlence do Žadce. A všem přeji hezký zbytek. Dne a mějte se hezky a hlavně buďte zdraví všichni.
0: Mám také hodně zdravíčka, teď jdeme tedy hrát Pavlínku Filipovskou. Zase někdy, naslyšenou.
1: Naslyšenou, díky.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Je to tak, včera neděle byla, teď jsou tady písničky na přání večerní, pondělní a já tady mám teď na telefonu také dalšího posluchače, také po nějaké době. Ze Žatce se k nám dotelefonoval Honza. Honzo, zdravím, dobrý večer.
1: Ahoj, Miro.
0: A nebo tak, ahoj, ahoj. Tak dáme si Big Beat také teď, jeden vzpomínkový, ano. Co to bude pěkného?
1: Karel Kahovec s paní Černém.
0: A kapela Flamengo tady ještě čtu, aby jsme to doplnili, ano. Když už můžu. No a komu zahrajeme tuhle tu skvělou muziku?
1: Bude to pro vás do rádia.
0: Děkujeme.
1: Sever, pro všechny posluchače rádia Sever, do Spůdky u Standy v Žatci.
0: Ano.
1: A pro kamarádku Janu.
0: Dobře. A pro Honzu, jo? Tak já se hezky poslouchám. Paní Černová zase někdy naslyšenou, ahoj.
1: Ano, ahoj.

0: písnička, která nestárne, s výletem do roku 1976. To byl Petr Rezek a písnička Ty. No a pokračujeme dál. Za chviličku v písničkách na přání zkusím další vaše telefonáty a teď hned si také přečteme další z vašich e-mailů. Dobrý den, zahrajte prosím písničku Mikulecká dědina od Jošky Černého. Písničku posíláme pro všechny přátele, to je Boženka, Andělka, Jarmelka, Honzík s jeho maminkou, Pavlík z Kostelce, František z Kralup nad Vltavou a všem posluchačům, kteří mají také rádi tyto písničky. Přeji všem hezký týden a děkuji za zahrání. Božena ze Žatce, Joška Černý a Mikulecká dědina.
1: Mikulecká.

0: Jožka Černý a Mikulecká dědina, jsou tady písničky na přání, pojďme se znovu věnovat telefonní lince, ten další telefonát je z Ústí nad Labem Neštěmic a na telefonu čeká posluchač Láďa také po nějaké době. Láďo, zdravím, dobrý večer, nebo podvečer, jak chcete.
1: No, dobrý podvečer.
0: Jak jsme si povídali.
1: A já bych teda poprosil ty Deep Purple. Fortuny, jsi štěstěný.
0: Ano.
1: A bylo by to pro mýho tátu, kterému by bylo bývalo včera 104.
0: Aha.
1: No a tak mu to posílám nahoru.
0: Ano.
1: No a je to i pro lidi.
0: Dobře, a pro Láďu také od nás a ode mě. Tak,
1: děkuju.
0: Už jsme dlouho nehráli, tady jsou Deep Purple, Soldier of Fortune a zase někdy tady u nás, ať vyberem nějakou další skvělou muziku. Naslyšenou.
1: Paráda, děkuju moc.

Soldier of Fortune a Deep Purple v písničkách na přání. Já tady mám zase pro změnu nachystané další čtení, další z vašich e-mailů. Dobrý den, nejprve mě dovolte, abych vás co nejsrdečněji pozdravil z našeho města, toho města Železného Brodu, také zdravíme. Touto cestou vás chci požádat o zahrání ve vašem rádiu v Českém rozhlasu Sever a to prosím o písničku od Evy a Vaška Karkonoše, Karkonoše. Je to Na zahradu pro sešlost, která k nám zavítala v tomto počasí a užili jsme si to a užíváme. Za zahrání děkuje František, Matějka, zdravíme a tady těch už je dvojice, Eva a Vašek.

0: Pomalu se nám blíží 19 hodin a to znamená, za chviličku tady budou další aktuální zprávy a potom už pokračujeme s dalšími pořady, tak určitě mějte i dál hezký večer a zítra se také po 12. hodině těším u písniček na přání opět naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: hodin dopoledne do 10. večer.
1: Očekáváme výskyt velmi silných bouřek, které mohou být doprovázené přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami o průměru kolem 2 cm a můžou se vyskytnout i nárazy větru až 90 km za hodinu. Hrozí lokální škody na majetku a komplikace zejména v energetice, dopravě a zemědělství.
0: Žatecká radnice začne od příštího roku využívat novou webovou aplikaci při určování koeficientu daně z nemovitosti u vybraných budov. Nechala ji vytvořit poté, co Krajský soud v Ústí nad Labem zpochybnil dosavadní způsob hodnocení technického stavu některých nemovitostí. Město chce totiž nejvyšším koeficientem 5 motivovat majitele k opravám historických domů. Nová aplikace má sjednotit pravidla pro jejich posuzování, říká místostarostka Jaroslava Veselá z ANO.
2: Koeficient, který my dáváme, tak musí být na základě nějakých podkladů. Tudíž jsme si nechali udělat takovou aplikaci, kde budeme mít ohodnoceny vnější rysy té budovy, takže střecha, jestli je rozbitá, okna, dveře, fasáda. A podle toho my dáváme body.
0: Výsledky budou podkladem pro určení koeficientu. Hodnocení se bude týkat zhruba 30 budov v městské památkové rezervaci, ochranném pásmu a památkové zóně. 22 českých hasičů zítra ráno odjede do Řecka. Zhruba měsíc tam budou držet pohotovost v okolí města Patra na Peloponéském poloostrově, kde je vysoké riziko požárů. Tým bude mít podle Českého hasičského záchranného sboru sebou i 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček. Česko už 2 vrtulníky pomáhá taky s hašením požárů na jihu Francie. Evropská komise předběžně schválila dalších 25 miliard korun pro Česko na plnění národního plánu obnovy. Oznámilo to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jedná se už o 6. platbu. Předtím komise proplatila Česku přes 163 miliard korun. Evropské prostředky směřují například do digitální transformace, zdravotnictví, výzkumu, vzdělávání a rozvoje infrastruktury.
3: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku zmenšená oblačnost, během dopoledne bude oblačnosti přibývat, postupně se začnou rozšiřovat přehánky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia. Výstraha meteorologů před velmi silnými bouřkami zítra platí mezi 11. a 22. hodinou.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D7 na Lounsku u exitu Bitoze Ves ve směru na Chomutov havarovalo nákladní auto. Na místě je policie a pravý jízdní pruh je uzavřený. V Mostě na sjezdu ze silnice číslo 13 do Chánova bourala 2 osobní auta. Na místě je policie. Počítejte se zdržením a jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Prostě napsal nám posluchač Jaroslav. No prostě vlastně je to asi dobře.
2: Jak se říká, je to fajn.
1: Na každý pád, každopádně. Proč se smějeme? No, protože pan Jaroslav nám napsal, můžete nám říci něco o nadměrném používání takzvaných plevelných slov, jako třeba prostě, vlastně a tak podobně. Tak jak to je s těmi slovy? Vytahala byste za ně za uši? Co by člověk, který má na univerzitě češtinu na starost a vyučuje ji?
2: Používání takzvaných plevelných, nebo také retardačních, nebo parazitních slov, nebo také se jim říká výplňková slova, patří k typickým projevům mluveného textu.
1: Nejen našich politiků, ale tam především. Ti si hodně dávají záležet, aby je používali, protože nevědí, co mají říct, jiné.
2: Tak teď jste to v podstatě postihl. U nich by se to příliš omlouvat nemělo, protože ta výplňková nebo plevelná slova jsou způsobena tím, že v mluveném projevu nejsme zpravidla zcela připraveni. Mluvený projev je typický bezprostředností a nemáme při něm dostatek výpovědní perspektivy a často improvizujeme, což děláme při běžné komunikaci. Pokud komunikujeme veřejně, měli bychom ten odstup mít a taky bychom měli být připraveni řádně na tu improvizaci. Ale zpátky k tomu problému, právě ta improvizovanost způsobuje to, že někdy nemůžeme najít vhodné plnovýznamové slovo, nebo potřebujeme zkrátka zvolnit tempo, abychom si sformulovali tu myšlenku, kterou chceme vyjádřit, a ty pauzy, odmlky jsou nám zpravidla nepříjemné při té komunikaci, takže je prostě vyplňujeme nějakým slovem. Důležité na tom je, že tahle ta výplňová slova nijak nepřispívají k vyjádření obsahu toho, co bychom chtěli snad říct, a stávají se potom jistým návykem až zlozvykem. A problém je, že svou stereotypností a nápadností ruší vnímání obsahu toho, co chceme sdělit. Takže když skutečně zbytní jejich užívání, tak ten, kdo poslouchá takovou výpověď, se už soustředí pouze na ten balast slovní.
1: To je
2: řekněme.
1: Pravda, říkám si pak vždycky tak, kolikrát to ještě řekne to prostě vlastně, a zjišťuji, že to říká 10krát za minutu. My v médiích, novináři, bychom se toho asi měli vyvarovat, i když zase si říkám, že je lepší poslouchat trošku víc toho prostě vlastně, než takového toho...
2: Tomu se říká zase parazitní zvuky nebo výplňové zvuky.
1: To je lepší. Co je menší zlo? Parazitní zvuk nebo parazitní slovo?
2: Slovo je méně nápadné svou formou v té výpovědi.
1: Ale zase ten parazitní zvuk my krásně vidíme při stříhání na takové té zvukové křivce. To člověk ani nemusí slyšet a už vidí, že to je to E, a vystřihne to pryč a udělá z toho respondenta člověka, který mluví plyně, krásně, bez parazitů.
2: No, takže ta spontánnost tam pak trochu chybí.
1: Děláme respondenty lepšími. Dagmar Magincová, děkuji vám za návštěvu. Naslyšenou.
2: Taky děkuji.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Medicine man.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Staroměstském náměstí se měřil čas pomocí čáry na zemi? V dlažbě ikonického pražského náměstí dnes najdete nenápadnou bronzovou lištu s nápisem, který připomíná pražský poledník. Tato linie byla historicky spjata s Mariánským sloupem vztyčeným roku 1650. Právě stín tohoto sloupu sloužil k určování pravého poledne, což byl zásadní časový údaj pro polední modlitby i seřizování hodinek. Přestože Mariánský sloup nebyl dokonalým astronomickým přístrojem, po staletí určoval rytmus Prahy. Historie určování času je však mnohem spletitější. Skutečně vědecký pražský čas se od 18. století měřil v Klementýnu. Poledne odtud oznamovali máváním praporu a později i výstřelem z děla. Po vzniku republiky v roce 1918 byl sloup jako symbol rekatolizace stržen a polední čára ztratila svůj původní účel i kvůli tomu, že 6 let předtím byl zaveden středoevropský čas. Dnešní označení v dlažbě z roku 1987 je tak především historickou připomínkou zašlé slávy, ačkoliv moderní měření naznačují, že směr linky není z geografického hlediska úplně přesný.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Platit bude do této neděle 19. července. Kvůli poklesu kyslíku v Dyji dnes ráno v Břeclavi uhynuly desítky ryb. Zítra bude převažovat velká oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda přestane regulovat ceny pohonných hmot. Cenové stropy budou platit naposledy v neděli. Od příštího pondělí tak budou moct prodejci opět ceny stanovovat podle svého uvážení.
2: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO už mimořádná tržní situace na Blízkém východě

0: a Čermáková, Český rozhlas.
1: V řece Dyji v Břeclavi dnes ráno uhynulo několik desítek ryb kvůli nízké hladině kyslíku. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. Pokles koncentrace kyslíku způsobily v noci přemnožené sinice. Povodí Moravy muselo zvýšit průtok v řece, aby zabránilo dalším úhynům, vysvětlila mluvčí.
2: V brzkých ranních hodinách klesla koncentrace rozpuštěného kyslíku v řece Dyji v úseku mezi jezem Bulhary a Břeclavi na nulovou hodnotu. Díky manipulaci na jezech Břeclavi a v Poštorné se podařilo tuto hodnotu zvýšit na 2,2 mg na litr, což už je hodnota, která nepředstavuje bezprostřední riziko pro ryby.
1: Dárci poslali ve veřejné sbírce už kolem 500 000 korun nadaci Tomáše Bati. Nedávný požár ve Zlíně zničil její sklad s přibližně 30 tisíci knihami. Vedoucí nadace Gabriela Končitíková ve vysílání Českého rozhlasu řekla, že takovou vlnu solidarity nečekala a dodala, že dotisk knih by mohl být hotový okolo 3 týdnů.
3: Rozhodli jsme se, že každá ta kniha, která bude v této speciální edici, bude mít vlastní nové ISBN a bude vydána jako speciální edice, ve které bude poděkování konkrétním firmám a i všem dárcům, kteří se na tady té obnově podílejí, protože ta podpora je opravdu enormní. Počasí.
1: Zítra čekáme přes den velkou oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojedinělé i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D3 z Budějovic do Prahy je za Soběslaví stále neprůjezdná. Na 91. kilometru odklízejí následky polední havárie kamionu. Provoz je odkloněný exitem 95 a jede se po staré silnici 3. Provoz už ale zeslábl a kolony se netvoří. A na dálnici D7 z Prahy na Chomutov hned za exitem 60 Bytozeves se projíždí jen levým pruhem. Odpoledne tam havaroval kamion. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem.

0: Osobnosti Česka.
1: Je tady pořad regionálních stanic Českého rozhlasu Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jmenuji se Oskar Hess a mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Aleš Valenta je bývalý akrobatický lyžař, olympijský vítěz z roku 2002, kde jako první člověk na planetě skočil trojité salto z pěti vruty. Po velkolepé sportovní kariéře se věnoval budování akrobat parku ve Štítech a moderování pořadů, jako bylo Automotore, Výjel Výčata nebo Sportbar. V roce 2007 se zúčastnil taneční soutěže Stardance, Když hvězdy tančí, kterou se svou taneční partnerkou Ivou Langerovou vyhrál. Na čem pracuje Aleš Valenta v posledních pár měsících, týdnech a dnech, Aleši?
2: Na tomhle všem, co jste zmiňoval, kromě tedy Stardance, to už netančím.
1: Už netančíte?
2: Ne, to už netančím. A k tomu jsem ještě přidal trénování a budování týmu Aerials skokanů, to znamená v tom freestyleovém lyžování, to, co jsem dělal já, tak teď mládež, junioři i seniori.
1: Já když se vrátím k tomu vašemu skoku, já jsem si ho nedávno pouštěl ze záznamu na YouTube a já jsem měl podobný pocit, jak když jsem koukal na záznam z Nagana. Mě tak jako přejela úplně mráz po zádech, taková jako jsem se tak nadmul, taková pícha, koukali jsme na to s maminkou. Vy jste to trénoval 4 roky, ten skok. Dokážete se ještě zpětně jako vybavit si ten pocit, jaký to bylo, když jste dopadl a uvědomil si, tak já jsem teďkon dopad, já to skočil. Jaký to bylo tenkrát?
2: Já ještě jenom trošku s oblibou říkám, že jsem to netrénoval 4 roky, ale celý život, než jsem to skočil. Protože samozřejmě ten skok je nejtěžší, no byl v té době, nebo stále je nejtěžší na světě, tak to není jenom o tom, že by člověk si řekl, že teď se rozhodl a potom jako 4 roky. Ty roky předtím gymnastiky, anebo vlastně jako toho, co jsem dělal, tak ty nějak vyústily vlastně jako v ten skok, který se potom povedl. Ale je pravda, že to rozhodnutí ze 3 salt a 3 vrutů na 3 salta a 4 a 5 vrutů, tak to bylo vlastně v období 4 let. A ten pocit samozřejmě byl krásný, ale já si mnohem víc pamatuju ten pocit, a nebo možná k tomu i míříte, ten pocit vlastně poprvé, když jsem to skočil. Poprvé jsem to skočil napřed do vody, logicky, protože trénujeme s dopadem do vody na můstcích, tak ten pocit byl krásný, protože já jsem to neřekl ani trenérovi. Já jsem byl nahoře na můstku a říkal jsem si, no tak když mi dobře dopadne to první salto z těch 3, dám tam dobře ty 2 vruty v tom prvním saltě, tak zabalím další 2 vruty ještě v tom druhém a potom ve třetím už jenom 1 vrut. A vlastně se mi to povedlo, skočil jsem to a teď ten trenér na mě koukal a říkal, počkej, co to bylo? To bylo 5 vrutů? Já mu říkám, jo, to bylo 5 vrutů. Takže sám byl jako překvapený. Takže to bylo super pocit, ale mnohonásobně lepší pocit ve smyslu toho nalití adrenalinu do těla bylo, když jsem skočil poprvé v Lillehammeru v prosinci 2001 na sněhu. A to se jako těžce dá popsat, no, protože to je opravdu okamžik, který člověk je naplněn vlastně jako radostí tím, že se mu povedlo něco, co ještě nikomu na světě ne, ale zároveň jako tam člověk vnímá tu dřinu a všechno to, co bylo vlastně ty roky předtím. Takže ten pocit byl krásný.
1: Bylo to zadosti učinění?
2: No, jako svým způsobem zadosti učinění taky, ale vy do toho skoku v té zimě už jdete s tím, že už ho umíte v létě. Takže ono to není jako překvapení, že se povedlo. Překvapení je, že člověk přežije. Ale ne, bylo to fajn, bylo to super.
1: A když takhle se chystáte na ten skok, pracujete třeba s vizualizací, stejně jako piloti Formule 1, že si to představujete v té hlavě několikrát, 10x, 100x, že jo? Pracujete s tím takhle i?
2: Vizualizace a vůbec taková jako obecná motorika před tím skokem samotným je nedílnou součástí té disciplíny a člověk to skočí v hlavě 1000000krát před tím, než to poprvé skočí v reálu. Takže v tomhle směru ta vizualizace je velmi důležitá. Častokrát lidi vidí, jdeme tomu v televizi během olympiády, jak tam na tom nájezdu ti sportovci různě mávají rukama a dělají různě jakoby pohyby, tak to je to memorování toho pohybu. Ale není to memorování v tom, že by šli něco novýho, je to jenom opravdu jako spíš taková rutina, kterou si každý dělá a potom ve vzduchu to vlastně už potom dělá automaticky.
1: Čím to, že se Češi při výrazných sportovních událostech, jako byla vaše zlatá medaile v Salt Lake City nebo třeba to Nagano, dokáží tak jako semknout, cítí tu celonárodní jako hrdost, píchu a po pár dnech to zas tak jako ustoupí. proč to nemáme celoročně? Si říkám to nadšení, nebo proč z toho zážitku nedokážeme žít celý rok? Přemýšlel jste nad tím někde takhle?
2: Takhle jsem nad tím úplně nikdy nepřemýšlel, ale zase jako když o tom přemýšlím z normální pozice člověka, tak podle mě, i když se nám osobně podaří něco skvělého, tak z toho taky nevydržíme, a to se bavíme sám o sobě, nevydržíme žít celý rok. Většinou po nějaké chvíli ta euforie hold opadne. A myslím si, že v tomhle směru jsme normální. To není podle mě jako česká vlastnost. Já mám pocit, že to takhle je na světě jako všude. Nehledě na to, že ve sportu dvojnásob, my máme velké štěstí, že byť jsme malá republika, tak máme relativně hodně úspěšných sportovců. A ty sportovní úspěchy stále přichází. Takže my chvíli oslavujeme jednoho sportovce, kterému se něco podaří, za měsíc se podaří jinému sportovci něco, tak to zase s ním oslavujeme. Takže to je takové kontinuální oslavování těch výkonů našich sportovců a to je vlastně super. A to, že se neradujeme rok z někoho štěstí, ok, tak to je asi normální.
1: Když jste se vrátil potom do Čech, po tom výkonu, tak vy jste tam odjel jako sportovec a zpátky jste se vrátil jako celebrita, sportovní, dalo by se říct sportovní legenda. Pamatujete si na to mediální kolečko, jak jste to tenkrát prožíval, jaký to pro vás bylo?
2: Bylo to překvapivé. Myslím si, že se na to jako žádný sportovec není schopen úplně moc připravit, pokud ta jeho kariéra je takhle dramaticky zlomová. Někteří sportovci mají to štěstí, že vlastně ten jejich výkon roste v čase a zároveň jsou třeba i ve sportu, který je mediálně na očích. To znamená, že fotbal, hokej, kdy ti sportovci jak rostou, tak je i ta média vlastně jako sledují a tím pádem se jim víc a víc věnují. U sportu, jako je ten náš pořád, když jste lyžování, tak v té dané chvíli, kdy dopravili jste se, nebo já jsem se stal známým ze dne na den. Sportovní scéna mě samozřejmě znala roky, ale takový to širší povědomí bylo náhlý. Ale na druhou stranu já měl velkou výhodu, že jsem vyhrál olympiádu v 29 letech, takže už jsem byl relativně jako dospělý člověk, už jsem nebyl teenager, kterýho by to semlelo a viděl jsem, co chci, co nechci, uměl jsem si uspořádat harmonogram, ale je pravda, že ty první měsíce byly velmi náročné.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Aleš Valenta. Po ukončení sportovní kariéry jste začal pracovat jako moderátor. Napadlo vás někdy předtím, že byste to chtěl dělat? Měl jste tu ambici nebo cítil jste ty předpoklady k tomu, že byste to chtěl?
2: Vůbec.
1: Vůbec?
2: Ne, vůbec. My jsme kolem sebe měli spousty skokanů, se kterými jsme dělali exibice různě po světě. A většinou to poznáte na tom, že ten skokan, když má nějakou takovou dispozici, že by chtěl mluvit do mikrofonu, tak vždycky šáhne po mikrofonu. Častokrát jsme skákali, že jsme měli headsety a na tom nájezdu, nebo nějakým způsobem jsme moderovali ty svoje výkony, ale měli jsme tam jiné experty, kteří doopravdy kdykoliv mohli mluvit na mikrofon, tak mluvili. Mě to nikdy nedělalo v zásadě problém, takže jsem nebyl takový ten mikrofon shy, ale na druhou stranu nebyl jsem ten, který by to vyhledával nebo který by si natahoval ruku pro to, aby mi někdo ten mikrofon dal. O to větší překvapení samozřejmě přišlo, když jsem dostal nabídku z rádia, ale musím přiznat, že to bylo krásné období 6-7 leté, které jsem zažil v rádiu, kdy to mluvené slovo, aniž byste měli před sebou někoho na druhé straně, tak je velmi specifické, ale vlastně jako strašně hezký. Dobrý, jako na to strašně rád vzpomínám. A všechny ty moderátorské práce, které přichází s tím, tak to je samozřejmě všechno jako super, ale v tom rádiu to bylo jako extra super.
1: Vím, že vrcholoví sportovci, kteří jsou zvyklí hrát před plnýma stadionama, 10 000, 100 000 lidí v televizi, milionech diváků, se po té kariéře dostanou do jakéhosi úpadku. Začne jim něco tak nějak jako chybět, ten adrenalin. Já mám pocit, že o tom mluvil třeba David Beckham v dokumentu na Netflixu docela dobře, že pak jak kdyby cítil takový to prázdno, ale vy jste teda to zaplnil hned nějakou jako další činností. Tady ve vašem případě tím rozhlasem, měl jste tady ten pocit nějakého jako úpadku toho, že teda kariéra skončila, teď to tělo přestalo sloužit a co teď jako jak já se s tím vypořádám vlastně?
2: Měl jsem velkou výhodu v tom, že jsem vybudoval Acrobat Park, takže já jsem měl zázemí, měl jsem činnosti, viděl jsem, co chci, co nechci dělat. A potom přicházely nabídky z různých míst, které ne vždy byly očekávatelné, ale vlastně o to větší to byly pro mě výzvy a ty já jsem vyhledával víceméně taky. Takže v tomhle směru já jsem nezažil vnitřně, že bych najednou po té, co jsem skončil se sportovní kariérou, měl pocit nějaké prázdnosti. To vůbec ne. Já jsem pořád měl co dělat. V jednu chvíli jsem měl pocit takové ne prázdnosti, ale nenaplnění v rámci sportovního výkonu nebo sportovního zatížení, spíš bych řekl. A v té dané chvíli, a pamatuju si to jak teď, jsem ležel doma na pohovce a říkal jsem tak jako Ellen přes místnost, a co já teď budu dělat? Tak budu do posilovny, ale proč bych chodil do posilovny? A v tu chvíli zavzvonil telefon a Martin Dejdar, že rozjíždí hokejový tým a jestli nechci s nima začít hrát hokej. A já jsem se do toho pustil a hraju hokej doteď. Takže to, v tomhle směru to byla taková jako sportovní záchrana, že jsem začal být vlastně jako zase aktivní v něčem, co jsem předtím ale nikdy v životě nedělal. Takže to byla opět nová výzva. Ale v rámci takového toho prázdna vnitřního, jestli budu mít, co budu vlastně dělat zítra nebo pozítří v rámci jako nějaký náplně pracovní, tak to jsem nikdy neměl.
1: Tak to je skvělý, protože spousta těch sportovců vlastně potom končí i někdy ne úplně dobře, že oni potom hledají ten adrenalin někde jinde a nekončívá to vždycky úplně dobře.
2: Ono je potřeba říct, že u těch sportovců je to fakt přísný, protože sportovec celý život dělá jednu věc, snaží se dostat na absolutní světový vrchol, že on nemyslí na to, že by vyhrál mistrovství kraje, ale myslí na to, že jednou bude mistr světa. Aspoň tak ty ambice většinou ti sportovci mají. A ve chvíli, kdy se jim to třeba i podaří, tak přesně přijde velká tlustá linie, to znamená konec kariéry. V lepším případě je to proto, že už ho to nebaví, v horším případě je, že má třeba bolení celého těla. A v té chvíli je najednou postaven do situace, že co teď? A jak jste říkal, jako spousta těch sportovců nemají ten plán B, neví vlastně, jako co budou, co nebudou. A oproti třeba jako jiným pracím je to strašně přísný v tom, že normální člověk jde do školy, tam studuje, potom jde na nějakou další školu, anebo učiliště, to je jedno, vystuduje něco, čím se vlastně chce a bude živit. A potom ta jeho kariéra neustále vlastně stoupá a neustále se učí až do věku důchodového. A ve chvíli, kdy už je v důchodu, tak potom je jasný, už si chce odpočívat, jo. Ale u toho sportovce tam přijde fakt jako linie, kdy si musí najednou ten sportovec říct, OK, tak já všechno, co jsem dělal, všechno, kam jsem směřoval ten svůj čas a a energii, tak teď můžu zahodit. A musím začít dělat úplně něco jiného. Jo. A to si myslím, že pro spousty sportovců může být takový jako breaking point, kdy si řeknou, tak co teď, to teď jako fakt nevím.
1: A doporučil byste si dělat ty zadní vrátka, ten plán B, jako všem těm sportovcům? Protože jinak mě nenapadá vlastně, jak, co jiného proti tomu, jak proti tomu vlastně jako bojovat, proti tomu. Protože i u tanečníků vrcholových ta kariéra končí brzo, že jo, ty kyčle a to tělo prostě odchází, jo, takže.
2: Já bych doporučoval každému sportovci, ale nejen sportovci, studovat. Studovat. Chytrý sportovec je dobrý sportovec a chytrý sportovec si vždycky poradí. Takže v tomhle směru studia jsou základem. Nevykašlat se na studia jenom proto, že si řeknu v 18, 19 já budu profesionální sportovec a vydělám tolik prachu, že si všechny koupím. Jo, takhle to většinou potom bohužel nefunguje, anebo možná spíš bohudík. Takže já doporučuji studovat a potom věnovat se i jiným věcem nežli sportu. Jo, ve chvíli, když budu mít nějakou zálibu, tak, a to se nebavím o hraní her u televize, ale když mě něco jako baví a můžu tomu dát trochu času i během toho studia nebo během toho sportu, tak tomu bych se věnoval.
1: Dá se to skloubit, když chce být člověk jako na vrcholu?
2: Dá se to skloubit. Dá. Jako nebavíme se, jo, jako u sportu, jako je možná Formule 1, tak tam to asi jako je hodně náročný, když potom člověk je na úplný špici. Ale u sportu, jako je hokej, fotbal, no, tak jako kolik hodin denně fotbalisti, hokejisti trénují a kolik hodin denně potom odpočívají. A i v tom odpočinku můžou samozřejmě dělat různé aktivity, anebo minimálně samostudium.
1: Ano, knížku si člověk může vzít přece kdykoliv, to je pravda. Já se musím zeptat na Stardance, protože jste mým dalším hostem, který ve Stardance byl, dokonce ho vyhrál. Jak na tu dobu vzpomínáte? Co vám to dalo?
2: Stardance byla krásná zkušenost. Málo kdy se podle mě člověk dostane do podobného nebo k podobnému projektu, který funguje jako dobře namazané soustrojí. Málo kdy člověk potká spousty nových lidí, kteří se během relativně krátkého období stanou životními kamarády. Takže v tomhle směru Stardance skvělý zážitek.
1: A mají podle vás sportovci ve Stardance výhodu nebo spíš nevýhodu? Protože u toho tance člověk se musí umět tak jako izolovat, musí umět celým tím tělem tak jako se vlnit, že jo? A sportovci, co vím, tak většinou bývají takový jako
2: zatuhlí.
1: Zatuhlí, že jo? Ano, to je to slovo, zatuhlí, že jo? Takže myslíte, že to, nebo konkrétně pro vás, to byla spíš výhoda nebo spíš nevýhoda?
2: Obojí. Výhoda to byla z toho hlediska, že jsem nebyl nervózní, protože jsem zvyklý nebo byl jsem zvyklý vystupovat před lidmi nebo skákat, sportovat před lidmi. Takže v tomhle směru a podávat výkon, takže to mi bylo vlastní. Na druhou stranu používat ty jemné svalové partie, které jsou při tanci důležité, tak to byl problém. Protože přesně jak jste říkal, sportovci jsou zatuhlí z toho důvodu, že my používáme v jednu chvíli relativně hodně velkých svalových partií a potom je rozdělit, potom jako soustředit se na to, že mám použít jenom malíček, anebo jenom sval někde tam a onde a ne ten velký, tak to je samozřejmě chvílí problém. Ale zase sportovci mají výhodu v tom, že jsou trpěliví, většinou teda. Takže nám nevadí se dlouze věnovat základům, aniž bychom de facto tančili. Já jsem první dva měsíce, jsem s Ivou v podstatě jenom chodil. My jsme dělali jenom pořád kroky a netančili jsme. Až teprve potom jsme začali nějakým způsobem tančit. Ale podle mě to, že jsme se věnovali tolik těm základům, nám potom pomohlo, že některé ty tance vypadaly i k světu.
1: No a co po tom vítězství? Byl to ještě další krok k té slávě, protože jste se vrátili jako sportovní legenda a teď jste byl ještě jako taneční vítěz prostě Stardance. To byl jako další velký krok k té popularitě, ne?
2: Já jsem na to nikdy takhle nepohlížel. Já nedělám ty věci, protože bych zatím hledal tu slávu a popularitu. Takže já vlastně na to, jo, když se na to i takhle zpětně, já nevím. Já vlastně jako na to neumím úplně odpovědět. To, že tam byl potom jako zase další zájem, další vlna zájmu, to, že vás lidi poznávali zase znovu a znovu, ano, ale nějak jsem to neřešil.
1: Rozumím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Já se teď posunu dál. Máte dvě děti. Uh-huh. Sportovce. Vedete je ke sportu? K jakému sportu?
2: Vedli jsme je ke sportu, vedli. Oni jsou dospělí.
1: Ano, takže 22, už se vedou 23, sami.
2: 23 a 20 let, to už musí dopadit fungovat sami. A jsou sportovci, mají to rádi, oba dva studují, oba dva k tomu dělají sporty.
1: Tak já si nedokážu představit, že mým otcem je Aleš Valenta, prostě legendární sportovec. Je to, myslíte, že to je pro ně jako výzva, když mají takhle jako známýho tátu, který v tom sportu dokázal takhle velký věci, mají jako ambice vás třeba napodobit, syn třeba?
2: Je to otázka na ně.
1: Jo, nebo takhle.
2: Takže já jsem se jich nikdy neptal, takže nevím. To, že v určitých chvílích třeba měli ten život jednodušší, ale i složitější, protože mají tátu Valentu, tak to bez zesporu. Ale já vlastně jako nevím, jestli mají v sobě nějakou takovou tuhle jako tíhu z té povinnosti, že by měli dostat toho jména. To, ale myslím si, že ne. Jako my jsme je k tomu nikdy nevedli. Pro nás by vždycky bylo důležitý, aby především vystudovali nebo dostudovali, aby byli dobrými studenty. A k tomu jsme jim dávali všechny možné podmínky k tomu, aby mohli zároveň sportovat. A u toho sportu to procento úspěšných na té světové scéně je relativně malé, takže jsme nikdy jako neměli tu ambici k tomu, aby jsme z nich vychovávali mistry světa. My jsme opravdu chtěli, aby hlavně byli dobří lidé.
1: A váš syn se věnuje přímo tomu stejnému, co jste dělal vy?
2: Ne. Denis, ten hraje hokej.
1: Aha.
2: Studuje na univerzitě v Americe a Aminka, tak ta si prošla krasobruslením, potom musela skončit, že pořád bolely kolena, potom se k tomu zase vrátila, ale teď zase se víc věnuje studiu a trénování, takže ona se jako, pořád se oba dva točí kolem sportu, ale myslím si, že na té vrcholové úrovni to nikdy nebude. A ten můj sport, to si jenom vyzkoušeli, vždycky v létě v Akrobat parku, bavilo je to, ale tím, že my jsme jako nějak tomu nevedli, tak tam ani nezůstali.
1: Já se ještě vrátím k tomu studiu v té Americe, k tomu vašemu synovi. Poznal jste díky němu tamní kulturu? Je to tam jako hodně jiný? Hlavně v tom studiu. V čem je to jako jiný než tady v Čechách? Proč jste vlastně se rozhodli, že ho pošlete do té Ameriky?
2: Denis tam je od 15 let, on tam šel vlastně už na střední školu, kde zároveň hrál hokej a od té doby tam je. A s tím, že já jsem, nebo mám spousty kamarádů v Americe, mám spousty zážitků z cest po Americe a ze závodění. A vždycky jsem si říkal, že je zajímavý, jak jsou ti Američani namachrovaní. Mm-hmm. Až příliš sebevědomí. Ale teprve až v té době, kdy Denis začal studovat, tak jsem pochopil, že oni nejsou namachrovaní. Oni nejsou ani přes příliš sebevědomí, ale oni mají úplně jinak nastavenou výchovu v rámci udržování normálního sebevědomí. To znamená, že zatímco u nás velmi často ta výchova, nejenom ve škole, nejenom v rodinách, ale třeba i ve sportu je, že vás ti trenéři, učitelé, častokrát rodiče, trochu pořád vám snižují, hezky řečeno, snižují sebevědomí, tak v té Americe to je naopak. V té Americe vám pořád říkají, i když uděláte chybu, tak vám říkají, nevadí, zkoušej to dál, jednou se to povede. Tady, když uděláte chybu, tak velmi často vám někdo řekne, hele, to neskoušej, neumíš to, dělej tu svoji jistotu, jo, tohle umíš, věci po své línii, která je jistota. Ale v té Americe, tak tam jsem zjistil, že tam dopravdy oni ty děti motivují k tomu, aby zkoušeli nové věci. Aby se nebáli padnout na kolena a znovu se zvednout. A v rámci toho školství, tak tam se mi líbí, že vlastně je zase nechávají o těch věcech. Všechno je forma, nebo většina věcí je formou esejí, slohových prací. To znamená, že vy tu slohovou práci uděláte, vytvoříte, ale potom ji musíte umět obhájit před tou třídou. Takže oni ve vás vychovávají nejenom nějakou vlastní reflexy a umění se obhájit, ale zároveň i umění vystupovat. Protože častokrát vás nechají si stoupnout před svou třídu a vy před tou třídou musíte dobrady obhájit tu svoji práci a svůj pohled na to dané téma. Takže to je jiné než u nás.
1: A cítíte, že vás to, nebo toho vašeho syna určitě to ovlivnilo a že i vás ta natura, tady ten způsob jako ovlivnil silně?
2: Mně ne, protože já už jsem stará generace, mě už jen tak něco neovlivní, ale starého psa novým se naučíš, ale člověk pochopí spousty věcí.
1: A vy sám jste, teda se věnujete i coachingu, jste trenér, máte nějakou svoji speciální metodu, ultimátní, a potom teda i radu, kterou byste dal vašim odchovancům?
2: Kdybych jej řekl, tak už zase nebude, to jenom má ultimátní a vlastní, ale nemám. Jako pro mě je důležitý, aby když ten sportovec dělá ten trénink nebo závod, nebo dělá ten sport, tak aby ten sport miloval. Musí ho milovat, musí ho mít rád, musí se těšit na tréninky. Když to v sobě nemá, tak z něj těžko uděláte šampiona. Jo, nejde podle mě nikoho přesvědčit k něčemu, anebo aby něco nebo někoho miloval. Vy ho můžete tím směrem možná jako popostrčit nebo mu ukázat ten směr, ale potom vlastně tu lásku k tomu sportu a k té aktivitě si musí ten sportovec najít sám. A mým úkolem jako trenéra není děti vychovávat mistry světa, ale vychovávat dospělé jedince, kteří budou milovat sport po zbytek svého života. To znamená, že i ve chvíli, kdy odejdou z toho sportu, ať je to v jakémkoliv věku, jestli to bude v 15, 16 s pubertou, anebo jestli to bude v 25 po té, co se stanou mistry světa, tak pro mě je důležité, aby odcházeli z toho sportu s pocitem, že neodchází od sportu. Že třeba odchází k jinému sportu klidně, ale že zůstanou pořád milovníky sportu, že i ve 25, ve 30 letech, ve 40 se svýma dětma budou chtít jít na kolo, budou chtít jít na procházky, budou chtít jet na jachtu, to je jedno, ale budou chtít sportovat.
1: Co Aleš Valenta plánuje stihnout v roce 2026? Co vás teď čeká, Aleši?
2: Dlouhý seznam. Dlouhý seznam věcí. Od rekonstrukce, anebo pokračující stále rekonstrukce sportovního centra Acrobat Park, kde neustále věci zdokonalujeme ke spokojenosti všech těch sportovců, kteří tam jezdí, až po zlepšování jak sama sebe v trénování, tak i pomoci jakoby těm sportovcům. Samozřejmě děláme už dlouhý roky více jak, nebo teď jsme plně ve 13. sezóně dětského sportovního magazínu Lvíčata v České televizi, takže tam samozřejmě se neustále snažíme zlepšovat a posouvat nejenom ten magazín, ale i ten náš přístup dál. A je tady další spousta projektů, které dělám a jsem součástí, takže můj harmonogram je docela naplněn a asi bude naplněn i dál tento celý rok.
1: Aleši, já vám mockrát děkuju, že jste si našel čas, že jste nám přinesl tady tu úžasnou zlatou medaili ukázat a přeju vám krásný zbytek dne a ještě jednou díky, že jste si udělal čas a dorazil do studia.
2: Děkuju. Díky za pozvání taky.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Poslanec Filip Turek dnes boural v centru Prahy. Střetl se s vozem, který akutně převážel krev pacientovi. Zastupitelé 6. pardubického obvodu odvolali obviněného starostu Králíčka. Zítra bude převažovat velká oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V centru Prahy dnes havaroval poslanec a vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy. Srazil se s vozem, který s majáky převážel pacientovi krev. Kdo nehodu zavinil, zatím není jasné.
2: Takhle popsala nehodu jedna ze svědkyň.
3: Houkalo to zdravotnický auto a právě to černý do něj nabouralo.
2: Zmiňovaný černý vůz řídil právě poslanec Filip Turek. Po nehodě řekl, že jel na zelenou.
4: Pán má odřenou ruku, ale vypadalo, že je pořád. Brzí mě to.
2: Pražská záchranná služba potvrdila, že řidič druhého vozu skončil v traumacentru se středně těžkými poraněními hlavy. Mluvčí fakultní nemocnice Motol a Homolka Martina Dostálová říká, že vůz převážel pacientovi krev a šlo o akutní případ.
5: Auto nehodou teda bohužel ten materiál byl znehodnocen, takže už ho nebylo možné použít.
2: Kdo nehodu zavinil, teď vyšetřuje policie.

0: Horko na trati narušilo gumové těsnění u kolejnice, informovala o tom mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková. Tramvaje jezdí odklonem přes Žižkov a Kobylisy. Horko zároveň zastavilo tramvaje i přes Čechův most směrem do centra, kde se do kolejí dostal rozteklý asfalt. Kdy se provoz vrátí do normálu, zatím není podle mluvčí jasné. Sport. Šampionka tenisového Wimbledonu Linda Nosková je zpátky v Česku. Do Prahy přiletěla po 17. hodině a i s trenérem Krupou zamířila rovnou do areálu na Štvanici. Tam ukázala svou novou trofej a mluvila taky o tom, jestli už si plně uvědomila, co v 21 letech dokázala.
1: Asi mi to s odstupem času už teďka došlo. Bylo těch momentů, kdy by dali zpátky ten talíř. Cesta byla krátká, sice jsme všichni unavení, ale myslím, že ten dopamín ještě trošku jede. Těším se na odpočinek asi nejvíc, tam bude teďka nejdůležitější.
0: Nosková se v novém vydání světového žebříčku posunula na 7. místo. Poražená finalistka Wimbledonu Karolína Muchová je 6. Počasí. Zítra čekáme přes den velkou oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 jeďte opatrně na 87. kilometru ve směru na Hradec Králové. Po dálnici tam pobíhá pes. A na silnici 50 čekejte zdržení mezi D1 a Slavkovem u Brna. Stala se tam vážná nehoda kamionu a osobního vozu. Policie odklání dopravu přes Křenovice. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
3: U dalšího z nejdojemnějších příběhů vás dnes vítají Carmen Majerová
4: a Petr Kostka. Manželé, které vám představíme, našli odpověď na 3 otázky životních hodnot. Co je posvátné, za co stojí žít a za co stojí umřít. Odpověď je stále stejná. Je to láska.
3: O své životní pouti dnes bude hovořit pár, který byl sezdán před 55 lety. Jemu je 77 let, ona už oslavila 74. narozeniny.
4: Na jejich lásku a život prý dohlíží odmala svatý Antonín. Poslouchejte a pochopíte proč.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Zlatá láska je pořadem o síle, odhodlání, čistotě, pokoře, souznění a hlavně o citech k těm, které milujeme.
1: Františka a Jaroslav Pálkovi z Velkých Bílovic na Jižní Moravě letos oslavili smaragdovou svatbu.
0: Jejich příběh nám připomněl, že jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.
1: Proto jsme za nimi poslali něžně naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Vy budete Františka?
4: Ano, ano. Františka Pálková, Velké Bílovice.
3: A kdo nás to ještě přišel přivítat?
4: To je Roxina.
3: Kolik je?
4: Musí být první 4 roky.
3: Krásná. Paní Pálková, pro vás mám kytičku.
4: Tak, děkuji pěkně za kytičku, ale nemuselo to být.
3: Mělo by. Za ta léta, která oceňujeme v tomto pořadu, kdy jste s manželem spolu?
4: 55 roků jsme byli v lednu spolu.
3: A slavili jste?
4: No moc ne, on byl v nemocnici akorát, no to bylo v lednu a byl akorát hospitalizovaný, takže moc ne.
3: Dobrý den, vy budete Jaroslav.
5: Jo.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: My jsme vám přivezli, paní jsme dali kytičku pro vás, jestli můžete, ale můžete se rozdělit, je to na 2 části, pro vás i pro paní čokoládu.
5: Děkuji.
3: Jste na sladké?
5: No, ne, já jsem na ženský.
3: Tak to jsme tady dobře. Právě o vztahu ženy a muže si budeme vyprávět, tak se asi posadíme.
0: Františka Pálková vyrostla v Blatnici pod svatým Antonínkem na Slovácku. Na kopci nad vesnicí stojí poutní kaple svatého Antonína s kašnou a bazénkem, kam si malá Faninka chodila hrát.
1: Bylo to místo jejich dětských her. Co by školačka tam vídala poutníky i mladé chlapce. Na její výchovu dbala zbožná maminka.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Maminka mě potom říkali, víš, ale když chceš hodného chlapca, musíš se za něho denně modlit. Tak já jsem říkala, že se budu, ale oni říkali, víš, tady byla jedna taková ženská a ona se šla modlit ke svatému Antonínkovi na večer a modlila se tam u dveří a ona nevěděla, že je tam kostelník a říkala, svatý Antoníne, dej mě muže, ať by byl, jaký byl, a i kdyby mě třeba byl, jenom kdyby byl. Ale já jsem se tak nemodlila. Já jsem se modlila jinak, tak jak nás to naučili.
0: Roky utíkaly a Františku čekalo osudové setkání s chlapcem jejího života. Jak se všechno seběhlo a kde k tomu došlo, nám odvypráví oba dva. Františka a Jaroslav Pálkovi.
4: Na vinařské škole ve Valticích. Jeden člen z domácnosti musel jít jedno dítě vždycky do zemědělství a rodiče říkali, ty se dobře učíš, můžeš jít na vysoku, tak půjdeš ty. Takže jsem s tím souhlasila a šla, chtěla jsem jít do Bzence na zahradnici a tam už to bylo obsazené a automaticky mě přeřadili do Valtic na vinařskou školu. A tam jsme se seznámili a až po delší době, až po půl roce, protože manžel hrával ve školní kapele a hrál na kytaru a můj děda vždycky říkal, já ti koupím kytaru, nauč se hrát. Tak mě koupil kytaru a já jsem potom po nějakém chlapcovi, to byl Slovák, vzkázala, co s ním kamarádil, aby mu vyřídil, že bych s ním chtěla mluvit, že bych se chtěla naučit hrát na kytaru. No a tak jsme se seznámili.
3: Byli jste ve stejném ročníku na té škole?
5: Já jsem 3 roky později. Jako. Já jsem byl taky tak nějak na tým 8 letce. Byl nábor do zemědělství, já jsem chtěl na elektrotechniku, tam se mě vysmáli, že jsem byl ze zemědělské rodiny, že nikam do zemědělství, takže nic. Z Valtic přijeli 2 pánové a dělali nábor do vinařské školy a tak jsem se tam začal, zapsal, no tak jsem se tam dostal a ani jsem nevěděl, co to, jak to je, ale no tak jsem se odstal ve Valticích, no.
3: A tam jste byl v nějaké té kapele?
5: A to bylo později, no, to jsme v prvním ročníku techniky, tam byl takový Šramel, no, takový samorosti, no.
3: A co jste hráli v kapele?
5: Tak měli jsme tam harmoniku, kytaru, saxofon, trubku a to bylo všechno, no. Po večerách jsme si tak hráli tam, no.
3: Seznámili jste se díky tedy hraní na hudební nástroje, nebo jste se v té škole potkali nějak jinak blíž, přeci jen každý v jiném ročníku? Jak to bylo, Františko?
4: Seznámili jsme se díky té kytaře právě, že jsem chtěla, aby mě učil hrát, protože jsem věděla, že hraje v té kapele a že hrát umí, tak kvůli, jako díky tomu jsme se seznámili.
3: Myslím, že seznámení přes hudební nástroje jsme v našich příbězích ještě neměli. Jaký to šlo na kytaru?
5: Nic moc, a ještě já jsem už na ní myslel před kytarou taky.
3: Jo.
5: No takže, že vždycky z vlaku jsem spěchal za ní, ona byla menší, malá, taková, takže měla zrychlý a krok, nekytl jsem, on vždycky jen utekla. No ale později, když teda došel to, tak se poštěstilo, že jsme chodili, jsme tam měli takovou místnost, kde se hrávalo, tak tam jsme se zašili a kulturně jsme se vzdělávali.
3: Tak to bylo.
4: Ano, bylo to tak.
3: K čemu byly ty kulturní místnosti? Teď už to konečně víme. Vám se tedy Františka líbila?
5: Ano.
3: Jak vypadala? Popište nám, jak vypadala ve vašich očích tehdy? Jak jste ji viděl?
5: Tak byla to hezká holka, šikovná, hodná hlavně, co víc, no.
3: Jak se líbil Jaroslav vám?
4: No, já jsem zprva nechtěla s nikým chodit, protože rodiče pořád půjdeš ještě na školu, na vysoku a to, s nikým si nic nezačínají, no ale bohužel došlo k tomu, že jsme spolu začali chodit, no. A rodiče ani nevěděli potom, že jsme se zasnoubili, jako potají a...
3: Jak se to dělá potají?
4: No, koupili si prstinky, dali se a když jsem jela dom, tak jsem ho vždycky strčila kamarádce na ruku, vzala si ho dom, aby ho doma neukázala nebo tak a bylo to.
3: Vy jste taky skrýval lásku k Františce před rodiči?
5: Ne, neskrýval.
3: Jak jste to řekl vy jim, nebo jak se to vaši rodiče dozvěděli?
5: No, jsem jednou přivedl domů bez ohlášení a to bylo, myslím, nahody, že... Sousedka jí říkala, že je to pětinka. Ona byla taková malá, je pětinka. Jako.
3: Takže jste začali spolu chodit. To vám bylo tedy kolik, ať si to zařadíme časově, nebo který se psal rok?
5: To je 64.
4: Já jsem přišla do prvního ročníku a on končil, měl maturovat už. Byli jsme spolu tam rok akorát na té škole, potom dojížděl za mnou.
3: Jak vypadaly takové schůzky milenecké, rande, nebo jak jste to nazývali, já nevím.
4: Schůzky vypadaly tak, že jsem přijela do Břeclavy, tam jsem čekala 2 hodiny na vlak a jel se mnou do Valtic ve vlaku. Já jsem šla na internát a on jel zpátky a když usnul, tak zajel až do Brna.
3: A ty schůzky, jak vy si pamatujete, když jste si domluvili, že se s Františkou sejdete, mě totiž zajímá, a to je úkolem i našeho pořadu, zjistit a popsat vlastně i těm mladším, jak se tehdy lidé seznamovali, co prožívali na těch schůzkách, jak se k sobě chovali, jestli chlapec zval dívku někam na rande, na čaje, scházeli se, u vás už tedy víme, v té kulturní místnosti, ale jak ty schůzky probíhaly, jestli ve vší slušnosti, co jste si říkali a tak.
5: A nejvíc to bylo ještě ve škole, tak. Jsme chodili na kino, my všichni měli zaracha a my jsme šli, protože já jsem se rýpal v těch rádií a televizoru, jsem tam zpravoval vychovatelům a ředitelovi a tak dál. Tak jsem měl, já jsem řekl, jdu do kina, šel jsem do kina, ona šla se mnou, ale jinak, tak jsme měli takový privilegium. No a jinak jsme jezdili domů, dobylo víc hodně a na všelijaký ty hody nebo nějaké ty zahrávky na zábavy a pak byl problém se dostat zpátky do Novaltic. Někdy musela i sestra ji zavést, protože já jsem byl v práci už, takže sestra ji vezela do školy.
3: Kdy jste se odhodlal dát Františce poprvé pusu?
5: No.
4: On se neodhodlal. To bylo až za nějakou dobu. Jsme byli u kamarádky na Hodech a vyšli jsme potom večer ven a ona volala, dej jí pusu, tak mě dal po první pusu.
3: Jaký to bylo?
4: No dobrý, pěkný.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Tento příběh patří manželům Františce a Jaroslavu Pálkovým, kteří oslavili 55 let manželského života.
2: Ze studentů se stali milenci, tajní snoubenci, dva mladí, kteří měli život před sebou a plánovali jim projít bok po boku.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Řekli jste, že jste se zasnoubili tajně vůči rodičům. Jak jste jim to řekli? Proběhlo pak nějaké oficiální zasnoubení?
4: No, my jsme měli zasnoubení tady u jeho rodičů. Oni o tom věděli, ale moji rodiče nevěděli o tom.
3: A ty se to dozvěděli jak?
4: Ty se to nedozvěděli ani, že jsme byli zasnoubení. Já jsem to neříkal potom už.
3: Tak aspoň řekla jste jim, že potom, máte Jaroslava.
4: Ano, potom nastane, no on k nám jezdil. Oni si ho oblíbili velice, jak on byl, jak jejich syn, oni ho měli velice rádi. A pak ještě oni v JZD jako zakládali vinice pro těchto lidí, že si můžou vysadit třeba 5 nebo 10 dárů vinohradu, když budou manžele, tak ještě to byl důvod, že jsme se vzali kvůli tomu, aby jsme měli nějakou korunu, aby jsme mohli podnikat, stavět a to. Potom nastala taková situace prostě, že jeho otec těžce onemocněl a my jsme se rozhodli teda, když jsme chtěli stavět, že potom nebudeme čekat až kdysi cosi, že bude ten smutek a bárco, protože nám řekl doktor, že už je to konec a tak jsme se vzali 27. ledna 68 a jeho otec nám na tu svatbu právě zemřel. No. Takže, ale nám to bylo jedno, my jsme hlavně chtěli, jich bylo 9 dětí, aby se všechny sešly a všechny byly ještě s ním. Jakože chtěli jsme tady k tento akt udělat vůči tomu tatínkovi, aby zemřel doma mezi svými. No.
3: To znamená, váš vstup do života a slavnostní okamžik začátku byl zároveň loučením s tatínkem.
4: No. Ano. Večer zemřel. Ráno jsme měli svatbu a večer o 7:30, ale zemřel. Ale všetci byli okolo něho, jako ty děti a to. Nám nešlo tu svatbu prostě.
3: Jaroslave, jaké to pro vás bylo? Ve svatební den berete si Františku a zároveň jeden život mizí, odchází tam nahoru.
5: No, bylo to smutný.
3: Jak říkala Františka, sešla se celá ta rodina a byli u toho, a to si myslím, že je hodně důležité, pro nikoho, kdo to nezažil, tak se říká, je těžké možná být u toho, když někdo odchází, ale vlastně mu tomu, kdo odchází, to ulehčí a líp se s tím srovná i ten, kdo u toho je a zůstává.
4: Celý den za ním se tam střídali ty děti jako a vykládali si s ním a seděli tam s ním celý den jako. No.
3: Jak pro vás se změnila ta svatba? Vy jste měli po obřadu asi nějaká hostina. Ten zbytek té svatby asi neproběhl u vás tak, jako jinde probíhá.
4: Ne, tak se šlo potom hned spát a už se zase plánoval pohřeb. No. Na druhý den už se zase to všecko chystalo a na ten závěr.
3: Klobouk dolů tohle ustát. Nevím, jak bych to zvládnul. Takový den, na který se člověk těší, hodně štěstí a vlastně milovaný člověk odejde. Já vás obdivuju, Jaroslave.
5: No, co se dá dělat?
4: Je to život.
3: No, svým způsobem je to sice svatba, ale život za život. Jaký byl tatínek? Jak na ní vzpomínáte dnes?
5: No, byl pracovitý, on dělal zemědělství. No, protože nás bylo hodně dětí, tak byl jako jeden z mála propuštěný z družstva a mohl jít do průmyslu. Takže tu dobu v družstvu se ani neplatilo některý měsíc. Tak jezdili do Ostravy pracovat, no a tak víte, no, nic moc to nebylo, no, že...
3: Jak moc v takovou chvíli, když ten tatínek odchází, jste se dokázal opřít o, nebo vám pomoci ta Františka jako vlastně vaše nová žena, se kterou jste vstoupil do života, jak moc vám pomohla ustát tuhle chvíli?
5: No, byla velice snaživá. Starala se o rodičů. Matka ji uzřela v náručí, když ji uzřela k doktorovi.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska.
1: O svém životě nám vypráví Františka a Jaroslav Pálkovi. Je to příběh silných emocí, ale i velkých překvapení.
2: Jedno takové čekalo na Františku po svatbě. Se zájmem si prohlížela Jaroslavovo fotoalbum z dětství. A když obrátila jeden list, nevěřila vlastním očím.
3: No, zajímala jsem se o album, jaké má tam fotografie, protože věděla jsem, že pořád fotil. A když jsem to otevřela a dívala jsem se, tak jsem zjistila, že tam má fotku od svatého Antoníčka, jak tam stojí uprostřed bazénku na rybách. A teď jsem viděla, dívám se a vidím tam nějakou holku a říkám, teď to jsou já. Já si pamatuju dodnes, dneska je mě 75 skoro, a dodneska si ten okamžik pamatuju jak včera.
4: Vy jste viděla sebe na fotografii v albu Jaroslava?
3: Ano, já jsem tam viděla sebe, tak jsem mu to řekla, že to jsou vlastně já. Potom jsem to ukazovala mojim rodičům a oni taky říkali, no to si ty. Potvrdili teda.
4: To znamená, že vy jste se museli poznat mnohem dřív.
3: Že naše první rande to už bylo, já říkám teď dětskám. No.
1: Od okamžiku, kdy byla pořízena fotografie, do chvíle, kdy ji Františka poprvé uviděla, uteklo téměř 10 let.
2: Pro vysvětlení se musíme vrátit v čase. Je slunné odpoledne roku 1961. K bazénku u poutního kostela přichází malá Františka a ve stejný čas tam přijíždí i klučina Jaroslav. Jeden druhého neznají. Co se ten den stalo, vám odvypráví každý za sebe.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: No, byla jsem na svatém Antonínku, byli jsme ve Vinohradě s rodiči a bylo mě horko, tak jsem se šla koupat ke svatému Antonínu do bazénku.
4: A svatý Antonínek kde?
3: V Blatnici pod svatým Antonínem. Na kopci. A když jsem tam tak byla, za chvíli tam dojela třída takových školáků a byli v takovém rozpoložení, rozkurážení, bylo tam křiku a pak jsem se dozvěděla, že byli v Blatnici ve sklepě.
4: Ve vinařském sklípku.
3: Ve vinařském sklípku byli tam, jako jak se jezdí na konci roku na výlet, tak oni jeli na takovou, na exkurzi.
5: No, tak jsme popíjali ve sklepách a tak jsme šli dole podívat se ke studánce a no, blblo se a někteří tam se fotili na kopkách, cena a mě tam kluci hodili boty do vody.
3: A já jsem řekla, že mu ho vytáhnu a on nechtěl. Tak jsem potom si namočila sukni, tak jsem si ji tak držela, oni se nám smíli a dělali si s něho posměšky, až, že je to jeho galánka nebo něco takového. A já jsem ještě byla taková asi v šesté, v sedmé třídě, že jsem to tak nebrala, že mě to bylo jedno.
5: No, nakonec se tam lezl pro ty boty sám a tak jsem se nechal vyfotit ještě. Tam jsem si stoupil a ty boty jsem měl teda vedle sebe. No, je to tady na fotce.
4: Já vám řeknu, tohle, to je osud, ne?
3: Svatý Antonín byl také patron milenců a zamilovaných a ztracených věcí. Takže to, co jsme všechno ztratili, jsme zase našli, že?
4: To znamená, že vy jste už osudem měli naplánováno, že budete jednou spolu a možná musíte přestát zkoušku některých špatných událostí, abyste se potkali a abyste pak žili spokojeně. Když se u jiných párů ptám, jestli mají nějaké to svoje místo, které pro ně něco znamená, tak u vás se ptát nemusím a rovnou vím, že je to ten kopeček u Blatnice, u svatého Antonína, ta kašna a ta síla toho místa, která vás vlastně dala dohromady už mnoho let předtím, než jste jako mladí se mohli vy sami dát dohromady, nevěda toho, že už to osud dávno zařídil, že budete spolu.
3: Ano, je to tak.
2: svatbě bydleli Františka a Jaroslav Pálkovi u Jaroslavových rodičů. Později jim JZD v obci přidělilo partaj v novém bytovém domě, ale to už si oba plánovali vlastní rodinné bydlení.
1: Jaroslav pracoval jako technik v ovocných sadech a Františka záhy otěhotněla.
3: A přišlo to náhodou, bylo to všechno takové za příčiny těch okolností, co se odehrály, tak to bylo taková náhoda. No.
4: To znamená, bylo na dítě založeno už před svatbou nebo po ní právě?
3: Po svatbě.
4: A kdo přišel na svět?
5: To zase bylo takový smutný. Dcerka, ale ta se narodila mrtvá.
3: Za 9 měsíců to odumřelo den před porodem, jako.
4: Františku.
3: No, bylo to velice těžké. Bylo to velice těžké, ale pomohla mě porodní babka. Došla a povídá, ale děvčičko, co máš z toho, do roka proroka. Tak když mě to tak řekla, tak do roka byl prorok. Narodil se syn Jaroslav.
4: Bál jste se o to víc, když byla podruhé Františka těhotná, aby všechno bylo v pořádku?
5: Nějak jsem se nebál. Nevím, co to tenkrát bylo, nějak, čím se to stalo.
3: Ne, já jsem pracovala, zohybala jsem se, sbírala jsem polínka, skládala, říkala jsem si, že nebyla jsem ještě tak zkušená, jo, a lékaři říkají, to není nemoc, musíte pracovat až do konce, a já jsem nevěděla, že se nemám tolik zohýbat, a tím pádem to tam odumřelo, jako. No, muselo se to překonat, nedalo se nic dělat, protože...
4: Byl Jaroslav oporou?
3: Ano, byl oporou, a pak jsme se domluvili na tom prorokovi, do roka proroka.
4: Když tedy přišel malý Jaroslav na svět, jaký pocit vás, toho, kterého zalil?
3: No, já jsem byla trochu zklamaná, protože jsem chtěla holčičku. Ale pak jsem byla ráda, že hlavně, že je to zdravé, no.
4: Byl jste konečně táta.
5: Povíte, no, tak jsem tenkrát už točil filmy jako na kameru normální, 16, tak se bylo pořád mrtění, že no, máme den nějakým, po každý nějaké akci natočenýho. Poslal mi potom ještě Roman, jak přišel. Tak jsem se bavil tím, že jsem hodně fotil a filmoval.
4: Byl jste hrdý táta?
5: No. To víte.
4: Jak moc jste pomáhal Františce se starostí a výchovou dětí?
5: Jsem tam někdy. To jedině až večer. Jedině, že jsem s nima vyjížděl ven, ale jinak jsem byl od rána do večera v práci.
3: Ale byl dobrý táta.
4: Jaké nejšťastnější období vy sami v tom svém životě partnerském, v té vaší lásce vnímáte? Který rok, který den, která událost?
3: No, bylo to, když se narodili ty děti, když byly zdravé, tak to bylo jako krásné okamžiky. A potom také říkám, když jsme se scházeli jako rodina, všetci pospolu, jako, tak to bylo teda úžasné.
2: Velká opravdová láska ukáže svou plnou sílu jen tehdy, podaří-li se jí ze 2 milenců udělat lidi nebojící se ani změn, ani neštěstí, ani nemoci, ani života, ani smrti.
1: Za tu lásku, díky které všechno dokázali přestát, jsme se jim rozhodli po Patrikovi poslat 2 dary. Velký automatický kávovar a přenosné digitální rádio. Má to být pro ně překvapení.
3: Jejda. No je to krásný a nemuseli nám za to nic dávat. Já jsem byla ráda, že jsem všem vyznala to, co jsem prožila s manželem a že jsme teda ten dar a tu lásku a všechno dostali od toho svatého Antonína. Děkuji za všechny jeho dary. A...
5: Bože, bože, bože, proč nám to dáváte?
4: Protože Petr Kostka a Carmen Majerová si řekli, že chvíle u dobré kávy je chvílí, kdy si zamilovaní a partneři udělají čas na sebe, mohou si něco přes ten den říct, tak vám to usnadní přípravu té kávy, proto ten kávovar. Navíc je tam digitální rádio, abyste si i tenhle pořad a další mohli poslechnout v digitální kvalitě a samozřejmě káva a tím můžeme umlít a můžeme si dát kafe.
5: No tak moc, moc krát děkujem.
4: Vy si to zasloužíte.
5: Kdepak.
4: Určitě. Tak. Máte nějaký vzkaz třeba pro Petra s Carmen, co byste jim chtěli osobně říct?
3: No já bych chtěla říct, že jsem jich sledovala jako celý život, když byla televize na jejich filmech a inscenacích a že jsem jich měla ráda. A děkuji jim za všechno, co pro nás udělali. Já jsem to všechno dělala, hlavně pro manžela, abych ocenila to, ten jeho celý život, tu usilovnou práci.
4: Tak už víte, proč to tady máme. Protože Františka vás miluje, má vás ráda a chce to vykřičet do světa, aby i to ostatní věděli, Jaroslave.
5: Děkuji, děkuji vám a i Františce.
4: A dáme si kafe.
3: A dáme si to kafe teda.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes to není zlatý, ale smaragdový pár. Manželé Františka a Jaroslav Pálkovi už oslavili 55 let společného času.
2: To už je kus života, kdy každý musel toho druhého dobře poznat. Obstojí tedy v malém manželském testu?
1: Patrik Rozehnal si pro ně nachystal několik obyčejných otázek. Odpovídali na ně každý zvlášť, neslyšeli se. Vy teď můžete jejich odpovědi porovnat.
3: Jaroslave, prosil jste Františku někdy na kolenou o něco?
4: Na kolenou ani ne, ale spíš normálně.
3: Prosil vás někdy na kolenou? Klečel někdy před vámi?
2: Prosil? No já nevím. To teda nevím.
3: Bylo někdy zapotřebí?
2: Já myslím, že nebylo.
3: Pamatujete si, kam jste jeli na první výlet spolu?
4: Myslím, že to byly Němčice.
2: No já myslím, že jsme jeli do těch Němčiček, kde mě dal tu pusu. Ale já nevím, vlastně on si to tak pamatuje. A potom jsem byla u nich tady.
3: Jakou květinu máte nejraději?
2: Všechny. Růže, gerbery, já nevím. Vánoční kaktus, neřekl?
3: Já myslím, no poslechněte si to.
4: Jsem měla různý, ona měla ráda kaktusy, kvetoucí a růže.
3: Je nějaké místo, které vy doma máte obzvlášť rád, nějaký svůj koutek, kam se rád uklidíte?
4: V první řadě v dílně, tady pod barákem.
3: Kam se nejraději zašije, kde je mu dobře?
2: U počítaču, ale aj v dílně, aj v dílně.
3: Kolik času stráví takhle v koupelně, když provádí celou hygienu, i se sprchou, s vanou, jak dlouho tam dokáže vydržet?
2: V koupelně, no on má rád vanu, takže on je tam dlouho. Půl hodiny, hodinu.
3: Takhle jak dlouho?
2: Jakdy, no.
3: To strpíte?
2: Ano, protože jeho bolí u ledviny, tak on se pořád nakládá do vany.
3: Jak dlouho se sprchujete, nebo jak dlouho trávíte čas ve vaně?
4: Ve vaně tak půl hodiny maximálně.
3: Už jste usnul někdy ve vaně?
4: Ano, v lázněch.
3: Co vás od Františky dojalo? Co udělala? Čím vás obdarovala? Co provedla? Co vás dojalo? Co si tak vzpomenete nejvíc?
4: Tak ona napíše k narozeninám vždycky nějaký pohled nebo nějaký takový psaní květiny a jako vyzná lásku.
3: Co ho přivedlo třeba k slzám? Co ho překvapilo? Byl dojatý, že zrovna vy tohle a tak?
2: Asi to, že se starám o něho.
3: Jsou i takové pravidelné věci, že vy i napíšete hezké přání?
2: Jo, to napíšu, ale on ho vždycky někde mrskne a já si říkám, že ho ani nečte.
3: Za co vám žena nejvíc hubuje?
4: Když nejdu do zavčasu jest, jako pozdí příjezdy nebo tak jinak.
3: Má ráda dochvilnost?
4: Jo.
2: Ano, tak to já, mě ta nedochvilnost jako vadí. Nedochvilnost to já nemám ráda jako.
3: A čekáte na něj často jako takhle někde venku nebo i doma, nebo že někam nepřijde včas, třeba k snídani nebo k obědu?
2: Teď už je nám to jedno.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Padesát pět let jdou spolu životem jako manželé Františka a Jaroslav Pálkovi. Naděje, že oslaví diamantovou svatbu, slábne každým dnem.
2: Když se brali, netušili, jaké rány jim osud nachystá a před čím je svatý Antonín ochrání.
1: Dnes se k němu obrací znovu, aby dal Jaroslavovi sílu bojovat s ošklivou rakovinou. Nemoc si ale každým dnem bere kus jeho sil.
4: Mě nepomůže ani zlatý, ale s tím já už čítám, už jsem to tolik prožil, že s tím jsou smířený, že tady za pár týdnů, no měsíců nebudu, no. Co se dá dělat, že? Ale já už to mám život za sebou.
3: Promítá si ho v tu chvíli člověk, když říkáte, že ví, že toho času už se ukrajuje víc a víc a zbývá méně? Přemýšlíte, rekapitulujete, říkáte si, co byste udělali jinak, nebo co ještě stihnout?
4: No to pořád ještě tady mám resty, že v důchodě dám dohromady ty filmy všechny, protože tam máme vše starý normální kinofilmy přehrávat. Takže to mě mrzí teda, že to už si nezvládnu. No.
3: Je něco, co byste chtěl ještě prožít s Františkou? Někam se podívat, něco dokázat?
4: No, podívat se na Slovensko ještě možná k rodičům tady. Někde na vodu, na loďku, vyspolem. To jsem měl sen takový, že si někdy zaplaveme, když tam bude díra v té lodi. A...
3: Jaroslave, vy jste ale silný bojovník. Máte ten úsměv na rtech, furt uvažujete, co ještě musíte, nepropadáte tomu. Velký bojovník a velký strážný anděl tedy v podobě Františky. Ona vám taky asi dává sílu, ne? Hodně.
4: No, hodně. Kdyby ji nebylo, říkám, no to v 50 rokách už jsem byl někde za kopečkama.
3: Vy máte nějaký kšeftík s tím svatým Antonínkem?
5: Ano, ano, máme kšeftík se svatým Antonínkem. On nám dává sílu a drží nás a pomáhá nám teda.
3: Jak náročné je třeba být tou oporou? Vy zase tak pozitivní úsměv na těch i v těchto chvílích. A stále si dáváte tu sílu navzájem. A vy tu lásku máte ukrytou v té vzájemné podpoře mezi sebou, to, že se tu držíte. Ale řekl bych, a tak to cítím z vás, pořád v rámci možností v radosti a úsměvu a pohodě, kde tu sílu, lásku, tuhle lásku v sobě berete?
5: No volám, když je mě těžko tyho svatého Antonína a kamarádka říká, no já ho můžu volat jak chcu, když je pořád u vás. Že nikdy se ho nedovolá, protože je pořád u nás.
3: Je tedy čas ještě i v takhle třeba těžké a náročné době, která s věkem přichází a se zdravím, se zasmát, mít veselý den?
5: Já myslím, že jo. My si ho vždycky uděláme, protože manžel vtipkoval celý život a tak vždycky něco. A i dneska, i když tu byla sestřička, tak vtipkovala, říkala, že no takového pacienta jsem ještě u nás nezažila. Takže to bylo dobrý, no.
3: Co pro vás osobně, nebo jak vy jste to v životě poznali, znamená láska? Co za tím slovem nejenom vidíte, ale i cítíte, co se za ním podle vás všechno skrývá?
5: Já myslím, že je to, že má mě drát jeden druhého, že to cítí s něho, že mu nemusí prokazovat nebo dělat si romantické večeře, ale dělat všechno pro to odpouštět, ne jak dneska řekne něco a už jdu od sebe, už se rozvedou, to ne. Musí umět odpustit, pochopit a trochu se sklidnit, a aby to proběhlo, jak to má. No,
4: no všechno pozitivní. Že jo, její úsměv, ona byla velice pěkná, hezká, pomilování.
5: Co láska je to, že ho pochopíte, že ho chytnete za ruku, že ho pohladíte a ten člověk sám musí cítit, že ho máte rádi. Že to člověk nedělá jenom tak bezištně.
3: Je ta láska cítit od Františky, že stačilo, že se jenom na vás podívala?
4: Je. Já to cítím.
3: Kdy jste dal naposledy Františce pusu?
4: No, každý den dává.
5: No, každý den si dáváme teď.
3: Kdy vás Františka naposledy pohladila po tváři?
4: Každý den. A i po vlasech někdy tak, no. A po ruce tak někdy.
3: Vy se máte tak rádi. A ten Antonínek o to asi tak pečuje, že i přes ty těžkosti pořád v sobě máte tu lásku. Pořád si ji umíte dát, projevit. A vy to musíte ještě dlouho být, abyste to naučili i ty druhé.
5: No nevím, jestli jich to naučíme, ale snažíme se jim to vštěpovat do hlavy a ukazovat jim příklad. No. Nelituju toho, co bylo, a jenom si přeju, aby ještě manžel tady nějaký čas byl s náma. No. Víc nic.
4: Já myslím taky, že jsme prožili stejně krásný život. No. Ať je tam, co tam je, co se stalo, smutné věci a to, ale jinak nemůžu si stěžovat. A taky aj pokud půjdu za kopečky, tak mě nic jako nějak tak zas nemrzí.
3: Jaká byla ta vaše láska?
4: Že mám on živa rád. Já jsem nikdy o ní nepozachyboval. Velice rád s ní chodím. Chodím do společnosti rád s ní. A to je to šikovná, hezká holka. No a mám mě ráda, no.
5: Co mám na to říct?
3: Že ho máte ráda? Že ho milujete?
5: Ano, mám ho ráda. Měla jsem ho ráda celý život a neměnila bych.
3: Za co byste mu poděkovala?
5: No, že mu děkuju za všechno, za celý ten život, za všechno jeho úsilí pro rodinu, že za to budování, že jsme postavili dům a všechno jako ten sklep. A za to, že to se mnou vydržel, že jsme si dovedli, když jsme se někde poškorpili, odpustit. A že to bylo, jak to bylo. A nic nechceme vracet a říkám, všechno to bylo tak, jak to mělo být asi. No. Jinak to bez toho nejde, že to přejde nějaká ta bůřka a říkám, potom se zase obloha vyčistí a je zas, jde to dál život. No. Říkám, děkuju za všechno, za tu prácu, za úsilí a za to, že mě došel do cesty.
3: A vlastně je tomu Antoníčkovi.
5: Antoníčkovi hlavně. No, to tam jezdíme pořád mu děkovat a prosit. Za zdraví, za sílu hlavně. O sílu a zdraví. Miluju ho. Měla jsem jenom jednoho muže a s tím aj skončím, říkám. Na celý život. No. Jeden a dost.

0: Člověka nemůžete zachránit. Můžete ho jen milovat. To dobře ví Františka a Jaroslav Pálkovi. Jakoby říkali, miluji tě a budu tě milovat, dokud nezemřu. A pokud bude nějaký život potom, budu tě milovat i potom.
1: Jeden francouzský spisovatel napsal, nic na světě nemá takovou cenu, abychom se kvůli tomu museli vzdát toho, co milujeme.
0: Proto milujte každým dnem. Nepromarněte ani hodinu, kdy můžete lásku projevit a užívat. Láska je silná, věčná, ale čas je krátký.
1: To si uvědomuje i Carmen Majerová.
0: A Petr Kostka.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Zítra zasáhnou celé Česko. Horké počasí zastavilo v Praze na dvou místech provoz tramvají. Zítra bude převažovat velká oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko zítra zasáhnou silné bouřky. Provázet je budou přívalové deště, silný vítr a až 2 cm kroupy. Varují před tím meteorologové. Výstraha platí pro celou republiku od 11 dopoledne do 10 hodiny večer. Podle Mariana Sandeva z Českého hydrometeorologického ústavu můžou rychlé deště rozvodnit menší toky.
2: V některých případech se objevují i 100 mm úhrny srážek za maximálně 2 hodiny, čili je téměř jisté, že dojde k lokálnímu zatopení podchodu a garáže a podobně.
0: Horké počasí zkomplikovalo pražskou veřejnou dopravu. Mezi Florencí a Palmovkou nejezdí kvůli vysokým teplotám tramvaje. Odkloněné jsou přes Žižkov a Kobylisy a cestující můžou využít v úseku metro B. Horko na trati narušilo asfaltovou zálivku u kolejnice, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
3: Tato uvolněná asfaltová zálivka se dostala do podvozku a brzdového systému 2 tramvají. Nyní probíhá za asistence hasičů dopravního podniku odtah těchto 2 tramvají. Následně dojde k odstranění uvolněné asfaltové zálivky z tratě. Po kontrole tratě bude na ní obnoven provoz.
0: To by podle Šabíka mohlo být kolem půlnoci. Horko zároveň zastavilo tramvaje i přes Čechův most směrem do centra, kde se do kolejí dostal rozteklý asfalt. Dálnici D35 chtějí podle ministerstva dopravy dostavět 3 konsorcie.

0: tým později dostává zpátky.
1: Stát bude dálnici splácet 22 let, konzorcium ji bude po tu dobu spravovat. Jakub Vik, Český rozhlas. Sport.
2: Česká tenistka Sára Bejlek porazila na úvod turnaje v Aténách 6-0, 7-5 Slovenku Morvajovou a postoupila do druhého kola. Počasí. Zítra čekáme přes den velkou oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, které, jak už jsme zmínili, můžou být ojedinělé i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 dejte pozor na kilometru 210 směrem do Ostravy. V jízdním pruhu je tam rozházené dopravní značení. A na dálnici D5 je mezi kilometry 10 a 15 směrem do Plzně kvůli práci údržby uzavřený levý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná divadlo pro vaše uši.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer s divadlem pro vaše uši. To dnešní začíná tak trochu jako pohádka. Žili byli na světě tři kamarádi. Rudolf Hrušinský, Josef Kemmer a Vladimír Salač. Každý z nich tu po sobě zanechal něco ze svého hereckého umění na jevišti, na filmovém plátně nebo v televizi a samozřejmě taky v rozhlasovém archivu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem si nedávno po jednom z představení v Divadle na Jezerce povídal s tamnějším principálem Janem Hrušinským, stejně v tu chvíli kolem nás byli určitě všichni kolegové jeho tatínka, paní Dana Medřická, Jana Hlaváčová, Miroslav Macháček, Josef Kemr a mnozí další. Ostatně najdete je všechny na fotografiích ve výpravné knížce Rudolf Hrušinský 100 rozmarných let, v níž nechybí, jak už patrno, nejenom z názvu, nikoli let, ale let, a samozřejmě i z úvodní fotografií na obalu, taky vzpomínka na chvíle natáčení filmového rozmarného léta. A tak teď na pana Rudolfa Hrušinského zavzpomíná nejen jeho mladší syn, ale i režisér Jiří Mencel.
2: Přál jsem si pracovat s Rudolfem Hrušinským už od svého prvního filmu. Měl jsem ho rád od dětství. Hrál v českých filmech většinou floutky a záporné role buržoazních synků. Už tím mi byl sympatický. Donesl jsem mu scénář rozmarného léta do jeho vilky v Nuslích. Vzal ho mezi dveřmi do ruky a nic mi neřekl. Pak jsem se za ním rozjel do Plané nad Lužnicí, kde měl chatu. Byl tam sám, seděl nad splávkem, mlčel a koukal do vody. Sedl jsem si vedle něj, mlčel a koukal taky. Nechtěl jsem ho rušit. Za celé odpoledne jsme si řekli asi tak 20 slov. Na otázku, jestli scénář četl, jen pokýval hlavou. Jestli se mu scénář líbí, jsem se ho už zeptat neodvážil. Vzal jsem sebou do Plané cívkový magnetofon a pouštěl mu Nat King Cole. Koulův medový hlas se hodil do toho slunného odpoledne, klidné hladiny řeky a palouku na protějším břehu. Když dozněl Koulův Stardust, Rudolf se nadechl a dlouze a něžně vydechl. Ještě. To bylo jedno z těch 20 slov. Pustili jsme si Stardust ještě několikrát a potom jsme jen seděli, mlčeli a poslouchali Nat King Cole. Smrklo se, Rudolf nechytil nic.
3: Jazz má Rudolf rád. Sedí ve své pracovně, kouří jednu cigaretu za druhou a ví, že má jen několik málo chvil pro sebe. Je na vrcholu tvůrčích i fyzických sil. Ve všech jeho pohybech i gestech jsou na jevišti přítomni jeho tatínek a maminka. To, co bytostně potřebuje, je profesní realizace. A k té má v 60. letech tolik příležitostí, že pokud ho nenajdeme na filmovém place, najdeme ho na jevišti nebo v televizním studiu. Rudolf má za sebou různá setkání. Z mnoha z nich vznikla velká přátelství, z nich některá jednou nazve těmi celoživotními. Milých, zábavných i laskavých lidí má kolem sebe hodně. Ale Josef Kemr je jenom jeden, stejně jako byl jenom jeden Vladimír Salač. Pouto, které vzniklo v době, kdy se všichni tři profesně teprve formovali, je léty i zkušenostmi prověřené dostatečně a dennodenní setkávání jen potvrzuje jejich společnou souhru. Kemr a Salač v podstatě patřili do rodiny Hrušinských. Hrušinský ví, co je herecká práce. A ještě něco. Hrušinský přijímá pokorně svůj úděl herce. Zkouší někdy 3 až 4 hodiny v kuse a ani na okamžik si nesedne, ačkoliv z něho pot jen lije a je unavený, zatímco jeho mladší kolegové si sednou, aby si odpočinuli. Alfred Radok v časopisu Květy 5. listopadu 1966. V roce 1960 oslavila Eva 32. narozeniny. Je manželkou, matkou, přítelkyní, řidičkou, hospodyní i manažérkou. Vším, čím je potřeba. Když jí chce její muž něčím obdarovat, přiveze jí z natáčení filmu 31 ve stínu nůžky, na kterých je napsáno Made in England. Nůžky, které je možné sehnat ve všech papírnictvích i galanteriích, řekli byste. Jenže Rudolf to nevěděl a Evě to nevadilo. Při natáčení Bílé paní se Hrušinský ještě více zblížil s Milošem Kopeckým, s nímž se poznal už během realizace Švejka. Miloš jezdil do Plané rád a většinou tu zůstával i několik dnů, pokud to pracovní vytíženost obou dovolila. S Rudolfem spolu mlčeli u řeky, pili fernet, kterému Kopecký říkal Francouzák chudých. Rudolf Hrušínský miluje divadlo a umění, ale takových nás je, jenže umění miluje Rudolfa Hrušínského a takových je jako šafránu. Je to oboustranná láska. Krásná věc. Miloš Kopecký v Divadelních novinách 29. prosince 1965.
4: Zatímco na jevišti nebo před kamerou herec přečasto touží, aby záběr spěl ke konci, v životě je tomu právě naopak. Tady si člověk přeje a touží, aby opona spadla co nejpozději. I bez podlesku.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Vždycky jsem se těšil na návštěvu Jana Třísky. Byl vtipný a uměl všechny bez rozdílu věku spolehlivě rozesmát. Vždycky nás dovedl překvapit a pobavit. Jednou mi třeba podával vojenský nůž, bajonet, se slovy: nikde to, Honzo, neukazuji, tohle jsem pro tebe ukradl Československé lidové armádě. Na jevišti Národního divadla se táta díky četnému obsazování potkává s kolegy, kterých si profesně i lidsky velmi váží. Karel Heger, Jan Pivec, Bohumil Záhorský, Vlasta Fabiánová nebo Olga Scheinflugová. Vzpomínám si, jak jsme byli na návštěvě u paní Scheinflugové. Chtěl jsem zavřít zahradní branku a ona volala: nech to, Honzíku, otevřené, za chvíli přijde Karel. Celou dobu, co nám servírovala dort a čaj, jsem přemýšlel, jak by se tam ten pan Čapek mohl objevit, když přece zemřel, nebo snad přijde? Bylo mi 10 let a do té 10leté hlavy to nějak nešlo. Samozřejmě měla tehdy na mysli svého bratra Karla Scheinfluga. A ten přišel. V 60. letech byl Rudolf v jednom kole. Dlouho mu ale tělo nedovolilo, aby příznaky únavy a vyčerpanosti ignoroval. Za ta léta, kdy se nešetřil, najednou platí i z úroky. Točil jsem ve dne v Praze s Angličany 31 ve stínu a na noc mě vozili do Blatné, kde jsem zase s Podskalským dělal Bílou paní. Takhle jsem to provozoval týden, spal jsem jenom v autě. V pátek jsem jel se synem Rudolfem na chatu a vezl nás barandovský šofér. Věděl jsem, že přes víkend mám volno a odpočinu si. A cestou mě to vzalo. Úplně školní případ. Prudké pálení uprostřed prsou a vystřelování bolesti do stran. Nechal jsem to být. Až v pondělí jsem se zmínil Podskalskému a ten mě okamžitě odvezl do Strakonic ke svému známému doktorovi. Tam mi natočili EKG a už si mě tam nechali. A tak Rudolf prožije svůj první infarkt a po pobytu v Poděbradských lázních se bez větší zdravotní kázně znovu vrací do pracovního procesu. Hrušínský má v sobě ponorné řeky. Pracují v něm, má dar vyprávět divákovi o jejich plynutí střídmě, neokázale, cudně a mužně. Vždycky se zatajeným, něžně lidským chvěním. A zdá se mi dokonce, nevím, jestli to je jen můj trvalý pocit, s jakýmsi neustále přítomným odstínem smutku. Tichého, smířeného a moudrého. Sergej Machonin v Divadelních novinách v květnu 1962. V červnu roku 1965 přijel za Rudolfem do Plané nad Lužnicí Otomar Krejča a dal mu text inscenace Maškary z Ostende. Doufal, že Hrušínský ukončí angažmá v Národním a přijme nabízenou práci v nově vznikajícím divadle Za branou. Seděli tehdy na obědě v restauraci u Machoňů, kam hrušínští chodívali nejraději a kde měli i svůj štamgastský stůl. V paměti mi z toho dne zůstaly vzpomínky podobné rychlým filmovým střihům. V poledne Krejča přesvědčivě vypráví o plánech divadla Za branou, odpoledne sedíme na zahradě u chaty a Krejča zaníceně pokračuje v plamenném přesvědčování o atraktivitě dramaturgického plánu nově vznikajícího divadla Za branou a najednou je večer, sedí se na dřevěné lavici u ohně a Krejča stále ještě pokračuje ve výkladu o zamýšlených kvalitách právě se rodícího hereckého souboru. Táta, který byl známý tím, že řekl maximálně 2 věty za hodinu, při loučení s Krejčou pronesl: tak jo, děkuju, já si to přečtu. Nakonec se rozhodl zůstat v Národním divadle, kde ho do konce 60. let čekají nejlepší role i divadelní režie. Těžko usuzovat, jestli by měl v divadle zabranou stejně krásné nebo ještě lepší herecké i režijní příležitosti. Faktem zůstává, že v roce 1965 nemohl tušit, že osud obou divadel vezme brzy nečekaný směr. 2. srpna 1967 mělo v New Yorku premiéru filmové drama režiséra Normana Joycena V žáru noci, do kterého se Rudolf okamžitě zamiloval, i když pro něj jméno právě tohoto režiséra znamenalo hořkou vzpomínku. V roce 1966 nabídl Joycen Rudolfovi roli ruského generála v připravovaném filmu Rusové přicházejí, což totalitní režim zakázal. A Rudolfovi byl pro jistotu zabaven i cestovní pas. Roli původně zamýšlenou pro Hrušínského hrál nakonec herec Alan Arkin a celkem získal snímek 5 Oscarových nominací. Co by tato nabídka znamenala pro Rudolfa a jaké další možnosti by díky ní získal, kdyby mu ji režim dovolil realizovat?
5: Já jsem dostal několik nabídek, velice dobrých. Byla to anglická agentura Al Parker, která zastupovala Oliviera třeba. A nabídli mi zastoupení pro Spojené království, že poslali mi smlouvu a protože šlo o právní věci, že tak jsem ji dal na Prago koncert a tam leží do dneška. Pak to byl americký, já nevím, jak on se jmenal, Kroner nebo takhle nějak. Byl to člověk, který zastupoval Voskovce a Tverik mi tenkrát říká, dědo, člověče, já se celý život snažím, aby mě zastupoval a on si vybere tebe. Taky k tomu nedošlo, samozřejmě, protože už mě nepustili. Nepustili nikam.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu na začátku mluvil o přátelství mezi Rudolfem Hrušinským, Josefem Kemmerem a Vladimírem Salačem. Ve filmu spolu třeba v mládí studovali za školou. No co na tom, že ten poslední z té trojice neměl třeba takové herecké štěstí jako jeho kolegové. Ale jak už jsme slyšeli, jsou přátelství, která vydrží celý život bez ohledu na nějaké herecké úspěchy nebo neúspěchy. Vladimír Salač byl kdysi v rozhlase hostem, dnes by se řeklo, virtuální kavárny nad řekou a četl v ní jednu z literárních povídek. Ty další doplní Bohumil Bezouška a hostitelem nám bude Jiří Šašek.
2: V kavárně nad řekou se šeří, brzy bude tma. Tam někde za sedmi horami a sedmi řekami už rozžaly světla v ulicích a tady hoří, šlehá a čadí metrový plamen. To je zvláštní, jak se u ohně pěkně povídá, co?
3: Začátkem letošního léta se mi podařily dvě úžasné věci. Především jsem se seznámil s báječným děvčetem. Já vím, to se mezi mladými lidmi stává dost často. A pak sehnal jsem náhradní baterie do tranzistoru. Tedy podařily se mi dvě úžasné věci, souhlasíte? No. To si myslím. Pochopitelně jsem si bral na vzájemná setkání tranzistor s sebou. Kdyby člověku došla řeč, pustí hudbu. Kdyby nebyla hudba, lze mluvit o tištěných spojích. A člověk s tranzistorem si přece jen jinak připadá. Za nedělního večera jsme zamířili do sadu. Patříme mezi ty, kteří rádi chodí po parcích. Věřiny rodiče mají televizor, není je tedy možno podplatit lístky do biografu, a moje bytná má velmi bujnou fantazii. Co pak asi hrajou, řekla jakoby jen tak Věra. Okamžitě jsem vyhověl nevinné ženské zvědavosti. Tranzistor vydal Rick, ne tak docela nepodobný aréně s bíčími zápasy. To je přece, no ano, samozřejmě, to je přece Československo-Brazílie. Krista pána, jak jsem jen mohl zapomenout. Na tomto malém příkladu vidíte, jak člověk citově postižený může zapomenout i na historické okamžiky dějin. Věčná mi za to hanba. Představte si neotevřít tranzistor, jak bych se byl býval v pondělí plížil uličkou hanby a opovržení. On neposlouchal, neposlouchal. Usedli jsme. Za námi v patách se připlížila druhá dvojice. Pardon, povídá mužská část té druhé dvojice. Bude vás to moc zlobit, když si přisedneme k vám? To je strašný, všecky lavičky natřou, lepí se to, akorát tahle ne. Lavička je veřejná pro každýho, řekl jsem ledově. Jiří, pravila ženská část druhé dvojice. Já jsem tak ráda. Moment, znervozněla mužská část a přiklonila se ke mně. A pak si s úlevou oddychla. Strašné nebezpečí bylo odvráceno od svatyně. Usedli jsme patrně na nejkrásnějším místě Petřína, neboť za námi, před námi i vedle nás usedali dvojice a tichonce se nakláněli k nám tak, jako květy za sluncem. Nejsem sobec, pustil jsem tranzistor co nejhlasitěji. Děkujem, ozvalo se pod lavičkou. Ulekaně jsme sebou trhli. Ne, pod lavičkou nikdo nebyl. To jen z blízkého křoví se ozvaly hlasy a nám se zdálo, a jak padalo podvečerní šero a tma houstla, tu se kol nás rozprostřel kruh ohýnků z cigaret. Tak nějak vypadají vlčí oči, které čekají kolkořisti. Ne, ne, to není správné přirovnání. Vlčí oči planou nehybně, kdežto ohýnky cigaret se nervózně třepotaly vzduchem. A jak šero houstlo, položila si Věra jen tak lehce, z lehínka hlavu na moje rameno. Přitáhl jsem jí blíž a docela blizonko tváře jsem se naklonil. Gól! Zařičeli lavičky, traviny i křoví a ohýnky cigaret vylétly k černému nebi jako rachejtle na 6. července. Věra odsedla a řekla rezolutně. Zavři to, prosím tě. Věro, prosím tě, žadonil jsem. Půjdu, řekla. Vypjal jsem tedy přijímač. A tu se z okolních křovin, travin i laviček ozvaly takové hlasy nevole, až mi přejel mráz po zádech. Večerním šerem se ozvaly hrozivé kroky davu, který mířil k lavičce, kde jsme seděli. Podívej se, kamaráde, ozval se jakýsi hlas. Nebuď sobec a odevři to. Tady nejde o špás, tady jde o vlast. A tehdy jsem poznal Věřino dobré srdce. Že se necháš takhle prosit. Takový zajímavý zápas. Slečno, vy jste anděl, zahučelo zleva z křoví. Zítra večer v 6 u muzea, přijdu s bílým karafiátem, křikl někdo zprava. Nezřetelné postavy kolem nás zahučely smíchem. A já zapěl tranzistor. Zápas skončil a my se zvedli. Křoviny i stráň zahučely dík. Chápeš, před čím jsem tě zachránila, řekla Věra, když jsme přicházeli k refíži. Jedině díky jí jsem nebyl byt, samozřejmě. To je zajímavé. Ženy nás vždycky moc rády zachraňují z toho, kam nás sami vecpali. Ale proč my jsme jim za to vděční, přátelé?

0: Od řeky zavála vlna teplého vzduchu a plameny ohně vyskočily vzhůru. Kolem je už noc, hluboká a temná. V takových chvílích se nejlépe vyprávějí půlnoční příběhy. Trochu cimbuří starého hradu, sem tam bílá paní. Ale ne, snad něco modernějšího. Půlnoc ať zůstane půlnocí, ale bílá paní nechce změní v bílou slečnu. Zkusme to.
1: Hodina duchů už pomalu končila, když jsem dospěl k názoru, že včera narozená mistrova dcerka je již dostatečně oslavena a po delším loučení jsem se opět nadýchl čerstvého vzduchu. Nespěchal jsem, protože tak jako tak se mnou zítra nebude doma mluvit ani truhlík na uhlí, a tak jsem se v náladě více než dobré doloudal k řece. Dle železných zákonů zlomyslnosti noční tramvaj odjela asi před 10 minutami a tak jsem měl celou půl hodinu k pozorování řeky, ulice k bráníku a po uličních hodin, které houževnatě ukazovaly 11, čímž klamali noční poutníky. Básník by řekl, že jsem tam byl sám s měsícem a řekou. Jako technikou pokažené dítko tohoto století jsem nepřikládal těmto skutečnostem velký význam. Spíše moji pozornost upoutala dívka, která mezi tím také přišla čekat na svou další dopravu k domovu. Opírala se o zábradlí nad řekou a dívala se na měsíc, který asi byl sympatičtější než já. Bylo vidět, že miluje slunce a dovede ho využívat k zvýšení svého půvabu. Připadala mě jako veliká dvoubarevná kočka z barvy tmavé broskve, což byla barva jejich nohou a paží, a z oslnivě bílé sukně a svetříku. A přimyslíte-li si k této barevné kombinaci ještě smolnou čern vlasů, pochopíte, že jsem dospěl k názoru, že čekání ve dvou bude rozhodně příjemnější. Než jsem se stačil přiblížit a oslovit jí, kvikly brzdy. Kde se vzala, tu se vzala červená Felicie. Zastavila těsně před dívkou a z ní se vyhoupl elegantní mladý muž. Ano, přesně jako v kině. Darebák, předběhl mě. Ale dobře mě tak, kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Byl jsem bohužel tak daleko, že jsem neslyšel, o čem je řeč. Asi k nenápadnému seznámení předstíral neznalost pražského místopisu. Jasně předstíral, protože vůz měl pražské číslo, jak jsem později zjistil. No, a teď si přisedne k němu. Kde pak takovým lidem by se vůbec neměli vozy prodávat? Nějak se mi i na dálku zdálo, že rozhovor se mění v monolog. Elegant brzy spotřeboval dary svého ducha konverzačního a začal zprvu nenápadně, pak čím dále tím živěji gestikulovat. Přecházel z larga přes tremolo do fortissima. A náhle, docela bez předchozí slovní přípravy, padl políček, aneb jak my, lid prostý, říkáme facka. Ale ne nějaká divadelní nebo koketní, nýbrž taková, o které se říká jako dům. Až to plesklo. A dívka se otočila a odcházela. Ústup insultovaného elegána měl být vzhledem k jeho motorizovanosti bleskový, leč opět zaúřadovaly zákony zlomyslnosti. Ne a ne odstartovat. Přiblížil jsem se, protože hrozně rád radím. Zdvořile jsem se dotázal, cože na tom má. Rozhněvaný mladý muž odpověděl pouze jedním slovem, které trávníček uvádí s poznámkou, že jde o výraz vulgární. Motorizovaný elegán mi teď byl docela sympatický. No jak pak by ne, když jsem si představil, že tu facku jako dům jsem docela snadno mohl dostat já.
0: Každý závod každé cenové skupiny má svou specialitu. Bramborové placičky, či maďarský guláš, či řízný mok, či nejpomalejší obsluhu, či vrchního, co se rád přepočítá. Kavárna nad řekou nemůže tedy zůstat pozadu. A proto v kavárně nad řekou tedy zavoní káva. Kde pak asi jsou ti těrné porcelánové šálky? Ale ty přece patří tam někam na všechny světové strany, kam se za týden dva vrátíme. V kavárně nad řekou se čepuje do plechové misky sběračkou. A káva chutná přesně podle receptu. A jen co se roznesou šálky, jen co osvěží první vřelý doušek, budem vyprávět.
2: Já, vážení, já jsem prodal rádio, televizi. Babičce jsem daroval gramofon. Desky ty jsem rozlámal na drobounké kousky a teprve teď cítím hluboké zadosti učinění. A vás, přátelé, vás varuji před všemi těmi pekelnými přístroji, hudby a hlasu. Radím vám dobře, ničte magnetofony, rozšlapávejte gramorádia a zacpěte si uši před všemi těmito lákadly. Jestli váháte, tak si poslechněte můj otřesný příběh. 5 roků jezdím za rodinou do jižních Čech, až za Soběslav, týden co týden, protože jsem řádný člověk a miluji pořádek. Před nějakou dobou zavedli pro poučení a obveselení cestujících vlakový rozhlas. Prosím, to je jistě vynález, o kterém jsem si já myslel, že má budoucnost. Nám stálým cestovatelům rozhlas časem nahradil pohled z oken i hodinky. Věděli jsme například, že než dojedeme do Říčan, uslyšíme řadu dobrých rad, jak se chovat ve vlaku, abychom nepili uhřátí a nevyskakovali z rychlíku za jízdy. Pak nějaká ta reklama na dětský zásyp anebo šampon a už tu byly Čerčany a potom dechovka. Tou dobou pravidelně usínám. Ne, nebojte se, já nepřejedu. Zvykl jsem si totiž jako kanár na hodiny s kukačkou. Začne zpívat sotva to v nich zachrastí. A já se zase chystám vystupovat, jakmile se ozve vodník Čochtán. To jako pan Verich. No, však to znáte, jak tehdy zapálil Třeboň a jak mu došly sirky a jak ten scout si dával na pás reklamu, že je připraven a pak nebyl. No, ještě ho má schovanýho. Prostě vodník Čochtán ze Zlaté Stoky okres Třeboň. To je pro mě znamení domova. Jednou jsem takhle jel na dušičky večerním rychlíkem, mlha, chladno, takové typicky dušičkové počasí. Ve vlaku bylo proti všemu očekávání a zvyklostem teplo. Stočil jsem se pěkně do rohu, kabát přes sebe a dřív, než jsem stačil vyslechnout dobře míněné rady a porady, už jsem usnul. Náhle v polospánku zaslechnu známý hlas. Ještě ho mám schovaný. No nazdar, Čochtán! A vlak už stojí, chytím kabát, aktovku a vyletím ven jako raketa. A jen jsem přistál na peroně, vlak se rozjel. Rozlížím se a hrome, to jsou teprve Olbramovice. A rychlík si to sype beze mne k táboru. Zeptal jsem se ještě železničáře, jestli to jsou skutečně Olbramovice. Pro jistotu, víte, no rozespalému člověku se může ledacos přihodit. A on vám mi povídá, jo, tak to vy jste taky vystoupil podle Čochtána z vlakového rozhlasu. To museli v tom vysílání nějak přehodit pořadí, protože vy jste už šestej.

la la la la la, jen mi do zpěvu. Podzimní déšť okno smívá, kytička už není bílá, ale ty zdál, moje milá, tra la la la la la, jen mi do zpěvu.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: No a posledním do hereckého a lidského trojlístku v tom přátelství tří českých herců, Rudolfa Hrušínského, Vladimíra Salače a Josefa Kemra, už zbývá právě jenom Josef Kemr, kterého si dnes v Divadle pro vaše uši připomeneme ve šťavnatém dialogu s Josefem Somrem. Poustevník Ivan a kníže Bořivoj v apokryfu Františka Nepila, Noc a skála. A to celé v režii Jiřího Horčičky. Krásně se to poslouchá i po letech. Inu, kdo umí, ten umí. Tak všechno dobré a ve zdraví zase brzy naslyšenou.

0: louk. Tak, to je tvůj konec.
1: No.
2: U všech čertů, jak to, že honíš v mém lese mou laň?
0: V tvém lese tvou laň? V mém lese mou laň, když už...
2: V čím lese čí laň?
0: V mém lese mou laň.
2: No to se povedlo, v jeho lese jeho laň. Jeho.
3: Tak ji podoj.
1: Cože?
3: Aby si ji podojil, když je tvoje.
1: Já a dojít?
3: Jestli se nechá a ona se nenechá, od tebe ne. Ode mě jo, protože je moje.
1: Tvoje?
2: Ha. Chudinko moje upocená, beruško moje uřícená, ten tě zřídil, holomek.
1: Cože?
3: Ne, nic studeného ti nedovolím, uvařím ti čaj.
2: Kde pak studený?
3: Slez toho koně, vzácný pane, tady máš na dobu a přines vodu.
1: Přines vodu.
3: No přines vodu.
1: Já
3: no tak nelelkuj a přines vodu.
1: Přines... Víš, kdo já jsem?
3: Představíme se až potom. Ke Sturance vede tahle pěšinka. No co stojíš?
1: Prve si ukazoval na druhou
3: Prve
1: stranu.
3: Prve jsem neukazoval nikam.
1: To teda ukazoval.
3: To teda neukazoval. Já přece vím, kde je v mém lese u mé jeskyně moje studánka.
1: V jeho lese, u jeho jeskyně, jeho laň a jeho studánka. To se teda bavím. Dvezníku, já jsem... Dvezníku, já vodu.
2: Prosím.
1: A k čertu.
3: Vodu.
1: Zapomněl jsem, že zde nemám svého věrného sluhu.
2: Vodu.
1: Vodu. Laskavě.
2: Vodu.
1: Pro vodu. Sám.
3: Ukážu ti svůj příbytek, jestli tě to zajímá.
1: Nechám ho pást volně, jestli ti to nevadí.
3: Máš pěkného koně.
1: A, to je arabský hřebec.
3: No, to zase není, to jo. By musel mít menší hlavu a víc vykulené oči.
1: Oči.
3: Ale pěkný je. Jak pak si k němu přišel?
1: Mám vlastní stáje.
3: Ty vůbec vypadáš na dost zámožného chudého šlechtice. Co pak si vlastně zač?
1: Nelekej se, ale jsem kníže Bořivoj. Ale zůstaň stát, nemusíš přede mnou klekat. A ty jsi kdo?
3: Nelekej se, ale jsem poustevník Ivan. Ale taky si neklekej, já jsem v jádru prostý člověk. Tohle je moje sluj, velmožný pane.
1: A? Tak takhle bydlíš. A máš to tu pěkné.
3: Ale kdepak, ještě to není takové, jaké by to mělo být.
1: Ale no co, to nejnutnější tady je. A být toho víc, tak by ta jeskyně byla přeplácená.
3: No ne, ono by to chtělo například přivalit ještě jeden kámen pod hlavu na spaní.
4: Co, taky máš radši víc pod hlavou?
3: Když mám málo pod hlavou, tak hrozně chrápu.
4: Je, já taky, já zrovna tak.
3: Já nemohu ani spát, ano. Jak drnčím, když chrápu.
4: Já taky, já zrovna tak. A počkej, taky se v tom spánku slyšíš?
3: No, to je to nejhorší. Jo. Slyším se a nemohu se probudit, abych přestal.
4: Jo.
3: Takže celou noc nezhamouřím oka.
4: Zrovna tak, jako já.
3: Do bílého dne.
4: Hlava taková zle.
3: Jako snop.
4: Tak,
3: jako snop.
1: Podívejme těch snůbků. Co ti to visí pod stropem za snůbky?
3: Léčivé bílý, velmožný pane. Z toho jsem vařil čaj pro svou laň.
1: Moment. Pro mou laň. Ale zatím si ji nech, já ti ji propůjču k užívání.
3: Nebudu.
1: Ale je to moje laň.
4: Počkej.
1: A na čí je tohle? Že to tak divně voní.
3: To je koní trut.
1: Koní co?
3: Koní trut. Ten se dává při srdeční vadě a melancholii.
4: Je, to já mám, to mám. Já mám tak vané a melancholické srdce, že se za ně až stydím.
3: No, za to ne.
4: Počkej, tohle ale voní jako fialka.
3: No, taky, že to je fialka. Proti...
4: Co?
3: Proti záduše.
4: Proti záduše.
3: No.
4: Na tu já asi zajdu. Jak přijde chladno, ano, že, ano. Já, že já nemohu popadnout dech.
5: A vydechnout?
4: No to už vůbec ne. Já vdechnu a teď nemůžu to dostat ven.
3: No to je fialka k nepřekonání.
4: Ano.
3: Zrovna tak jako tadyhle starček proti zacpání jater.
4: Jater, co já s tím zkusil? Svému největšímu nepříteli bych nepřál zacpání jater.
3: Moment, velmožný. A nebyly to ledviny?
4: Ledviny, o těch mi už vůbec nemluv. Když mě chytnou ledviny, tluču hlavou do zdi.
3: Kameny.
4: Tluču hlavou do zdi.
3: Kameny.
4: To spíš snesu zacpání jater.
3: A špičatý.
4: Zase mě berou. Dveřníku, kočičí kůži.
3: Zapomněl jsi, velmožný pane, že zde nemáš svého sluhu.
4: Aha, učerta.
3: A kočičí kůži zahoď. Co? Je stejně jenom na zahřátí. Lepší je jahodové té. Po něm pak aspoň nepřichází...
4: Co?
3: Hučení v uši.
4: Vidíš, mám.
3: Že jo?
4: Dnes a denně, jako bych seděl...
3: U splavu.
4: U splavu.
3: No jo, kdy to povídám.
4: Ano, u splavu, ano, tak. Já si už nejednou říkal, že snad nejsem ani kníže, že jsem snad spíš vodník. Mě to tak rozčilovalo.
3: Na to jsou zase hluchavky.
4: Ano, to se dá léčit. Rozčilení?
3: To se dá těšit. Rozčilení hluchavkami a leknutí čekankou. Leknutí a bušení srdce.
4: Co já se narozčiluju a srdce...
3: Buh.
4: Ano, že? Ano, že? To mi tluče kolikrát od rána až do noci. Včera jsem se například tak rozčilil, že z toho ještě teď rudnu. Hele, že z toho rudnu. Podívej se na mě, že z toho rudnu.
3: No jo.
4: Ano,
3: víš. A jak? Oh. A já vím proč.
4: Schválně proč.
3: Ty máš dceru.
4: Mnohem hůř. Já mám

0: tak mi pověz o svém synovi, velmožný pane.
1: Můj syn...
0: Ale půjdeme na to před jeskyní. Nebude ti vadit, když přitom podojí.
1: Mně ne, mně rozhodně ne. Ty dojíš na večer?
0: Na večer a ráno, jinak by se jí to za...

0: Pojď, malička, no, pojď. No, povídej, velmožný pane.
1: Tak můj syn...
0: No, Beruško, tak.
1: Můj syn,
0: se,
1: drahý
0: no.
1: Od...
0: Ale... No, no, co ten tvůj syn, povídej.
1: Můj syn, drahý oče Ivane, můj nástupce.
0: Hodná, Beruška.
1: A kdyby se něco se mnou stalo, už by to mohl pomalu za mě vzít.
0: Neboj se.
1: Se zbláznil.
0: Zbláznil.
1: Jo, do holky.
2: Za okny hasne den a rosou zvrhla tráva. Máš vlasy jako len a slunce ti v nich spává.
3: Ty tak divně zpíváš, Vratislave. Zaspívej mi to ještě jednou, ale tišej.
1: Zblázní se do holky, kterou jsem našel v lese, do Sebrance.
0: Jak to našel v lese?
1: No, při lovu. Jedu, oštěp v ruce, jelení zadek před očima a najednou tam leželo nemluvně. Holka. Někdo ji tam prostě odložil.
0: A že jí něco nesežralo. Nemluvňata jsou přece chutný, že ano? No to se divím. Tady býval takovej vlk, ten snad nic jiného, než nemluvňata ani nejet. Nejraději tedy nemluvňata, potom lezouny, ale batolata ne. Ty na něj byly už tvrdý.
1: No, ale ta holka tam prostě ležela. Nebyla tedy sežraná?
0: Ne.
1: No ne. To bych měl o starost míň.
0: A tvůj syn se zamiloval do toho nemluvněte?
1: Bohužel. Holka to byla. Já ji odvezl domů, ona nebyla ničí, tak jsem ji dal na vychování své klíčnici.
0: A je hezká?
1: Ale hezká, taková stará megera, to je vždyť její taky už, já nevím, 60, 70.
0: A té klíčnici je kolik?
1: Cože?
0: Kolik že je té klíčnici?
1: Ale, no té klíčnici je 60, 70, ne té holce.
0: Jenže já se ptám na to děvče, jestli je hezké. Jestli by slušelo tvému synovi, velmožný pane.
1: No samozřejmě, že je hezká. Já bych přece nesebral v lesích nějakou ochechuli.
0: No tak.
1: Jenomže pochop, drahý otče, já jsem přece kníže. A žádný kníže přece nemůže přemýšlet v takových pojmech, jako jestli je holka, do které se zbláznil jeho syn, hezká, co?
0: No pokračuj.
1: Takový kníže musí neustále mísit dvě vlastnosti. Rozvahu a odvahu. Rozvahu k oběti, odvahu k sebeobětování.
0: Na to má přece lidi.
1: Lidi?
0: Ha. No proč by obětoval sebe?
1: Psal bych ti vidět ženu některého knížete zblízka.
0: Osud mi dosud nepopřál.
1: No vidíš. 3 lány sušené čekanky by ti někdy nestačily na to leknutí. A to ve dne ještě ujde. To bývá zabalená do brokátu a sametu, ověšená drahým kamením, ale ta hrůza vidět jí, drahý otče, po svém boku po ránu. Jeden vlas takhle, druhý takhle, třetí buchví kam.
0: Usta hromu, proč jí teda bral?
1: Třeba proto, že jeho země potřebovala hradbu hor proti sousedu ze severu. A tu mu ona přinesla věnem. On se otče Ivane musel obětovat, aby si jeho sedláci a dřevaři a uhlíři a kameníci a dveřníci mohli v bezpečí brát holky jako cumel. Dveřníku!
0: Zde nemáš svého věrného sluhu, velmožný pane.
1: No tak vidíš, dveřník. Dveřník si zrovna vzal holku jako cumel.
0: Dobře, ale když už ten kníže, rozumíme si, má hradbu hor proti sousedu ze severu, tak si přece jeho syn, rozumíme si,
1: ano,
0: nemusí brát nějakou maškaru.
1: Ale musí.
0: No.
1: A potřebuje přece hradbu hor i proti sousedovi ze západu.
0: Tak ať tu hradbu dobude.
1: Vyženit, to je lepší.
0: Chudák, takový syn.
1: Mezi námi, drahý otče, může se stát, že takový nějaký syn Rozumíme si?
0: A rozumím.
1: Spotřebuje 20 lánů čekanky, až ji spatří.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdravím vás na Prahu noční linky. Prozatím s datem 13. července 2026. U mikrofonu v brněnském studiu Borek Kapitánček. A těším se už teď na vás všechny, kteří zavoláte nebo napíšete opět na jedno téma, které by mělo spojovat vaše příběhy, které uslyší i ti ostatní a třeba je inspirujete. Náš život se sice na číslovky, kterými označujeme náš věk, příliš neohlíží, ale pokud pro potřeby dnešní noční linky přistoupíme na to, že se náš život vyvíjí v desetiletých skocích, či chcete-li etapách, která životní dekáda pro vás byla tou nej? Ta první, dětsky bezstarostná? Ta, která začínala trojkou? Ta, kdy už jste o životě něco málo věděli a byli jste plni sil? Bylo pro vás nejúspěšnější desetiletí vašeho života, když vám bylo 50 a víc a po vyletnutí potomků z hnízda jste měli čas i na sebe? Zkusme se dnes ohlédnout za desetiletími vašich životů a říct, kdy se vám svět jevil v tom nejlepším světle. Ano, přiznávám, dnes pro tohle téma dekády, desetiletí života, mám svůj osobní důvod, ale není to proto, že bych se chtěl něčím chlubit. Naopak, nechal jsem se jenom inspirovat. A zajímá mě, kterou dekádu svého života vidíte dnes, pokud bychom měli provádět tu pomyslnou retrospektivu, vidíte jako nejplodnější, nejidyličtější, no prostě nej. Volat můžete na číslo 731 800 900, psát na web rozhlas.cz/linka. Děkuji už dopředu vám všem, kteří to uděláte. A abych demonstroval, že web funguje, to přinejmenším, ocituju to, co už napsala Helena Znáchocka. Nejkrásnější období bylo kolem mých 30 let. Dva synové, Jezevčík Broček, jezdili jsme na výlety na kolech, vlakem na dovolené a trávili jsme je na chaloupce v Českém ráji. Pak kolem 50. Děti se osamostatnili, druhá svatba, dovolené u moře v Chorvatsku. Dnes jsem v důchodu. Sama, ale zůstaly krásné vzpomínky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Příjemný letní večer přeju, vážení přátelé. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma desetiletí, dekády vašeho života. A znovu opakuju, že náš život samozřejmě nebere vůbec žádný ohled na to, jak my si číselně označujeme naše věky, naše desetiletí, ale přece jenom, kdyby to měla být ta retrospektiva, ten pohled nazpět, které desetiletí vašeho života pro vás bylo tím nejidyličtějším? Paní Emo, to už je vlastně otázka na vás. Otvíráte noční linku, dobrý večer.
1: Dobrý večer, první radě bych chtěla pozdravit všechny posluchače a takové ty řeči, že se k vám není možno dovolat. Mně se to podaří skoro každý večer podle téma, jo. Mm-hmm. Je se možno k vám dovolat. A jako takhle, a dnešnímu tématu je úžasné, protože moje první takové super téma bylo ve 30 letech, když se mi narodil první syn, protože jsem ve 20 letech prodělala těžkou operaci břicha a všichni mi tvrdili, že už v životě nebudu mít děti. A ve 30 se mi narodil první syn, v 31 druhý syn, tak jsem byla v sedmém nebi. Je pravda, že potom po 10 letech mi zkrachovalo manželství, ale jako byla jsem z toho nešťastná, ale potkala jsem muže, s kterým jsem 10 let žila, 15 let už jsme manžele, tak jsme spolu 25 let. A můžu vám říct, že lepšího manžela, partnera, tátu pro své děti bych v životě nenašla. On měl dceru, byl vdovec, jeho dcera mi říká, maminko, její děti mi říkají babičko, už jsem jí prababička. A opravdu, takže to bylo ve 30, v 50, jo, a teď si to užíváme s manželem úplně. Máme vlastně dva syny, jednu dceru a k tomu máme 3 pravnoučata a 3 vnoučata. Vnoučata, pak 3 pravnoučata. Z mé strany od synů ještě bohužel nemám žádné děti, protože ty bojujou, ty mají kariéru, když je za to uháním, že už bych chtěla být i z její strany babička. Nejstarší syn je šéfkuchař a mladší syn má v Rakousku dílnu a dělá starožitný nábytek, vyrábí pro

0: Rakušany.
1: Vy když jste mluvila o těch nejlepších desetiletích vašeho života, tak jste mluvila víceméně o své rodině, ale potom jste zmínila třeba i kariéru, kterou dělají vaše děti, respektive vnuci. Vy sama jste na kariéru zaměřená nebyla?
0: Jo. Já jsem měla v dětství kamarádku a její maminka dělala v hospodě. Chodili jsme za ní, když si se čepovala limonáda, že do půl litru a takové. A mně se to hrozně líbilo. A já jsem si v 18 letech udělala hotelovku. A já to řeknu normálně otevřeně, já se na to nestydím. Mě 66 let, no v červnu mi bylo 66 let a pořád dělám hospodskou. Já tím prostě žiju, to jsem si splnila takový svůj dětský sen.
1: Šťastný ten, který svoji práci má jako zábavu a svoji zábavu jako práci, řekl bych.
0: No to jako já nejít, já už jsem v důchodě, já chodím na brigádu do svého zaměstnání, v kterém pracuji už 26 let, ale nebýt tam, tak asi bych asi umřela doma. Prostě jo. Já třeba my tady v Javorníku naproti bydlení máme krásnou hospodku s posazením, všechno na to. A když tam přijdeme a je tam nějaká brigádnice, tak to je pracovní deformace. Já říkám, ty poslouchej, a to pivo by nemohli mít větší pěnu, nebo to jo. A ty holky jsou ze mě úplně nešťastné prostě. Moje práce je moje, já nevím, koníček. A kdykoliv přijedu, tak to hodnotím, jo. Úplně tím žiju. Ale říkám, ve 30 letech bylo nejúžasnější to, že se mi narodili dva synové. V 50 letech jsem potkala svého nového manžela. Získala jsem dceru, kterou jsem neměla. Mám vnoučata, pravnoučata. No, lepší život. Přála bych to všem, aby toto zažili, aby viděli, co je to za krása, když vás někdo cizí přijme do rodiny a chová se k vám, jak kdybyste tam patřili celý život. Prostě něco úžasného.
1: Paní Emo, já vám moc krát děkuju. Třeba i za to, že jste těm, kteří měli podobný osud a třeba se jim během jednoho původně možná úspěšného desetiletí rozpadlo manželství, vy jste jim dala naději, že vlastně život něčím takovým neskončí. Že ještě i v 50, v 60 může přijít ten okamžik, kdy vás, jak vy říkáte, někdo vezme do rodiny, přijme za svou a žijete život, o kterém jste snila.
0: Ano, přesně tak. A ještě si můžu říct, tak jako ke mně, já už jsem to jednou říkala v nějakém tématu u vás, ke mně chodila pošťačka, super holka, mladá, já jsem vždycky nachystala něco dobrého na jídlo, donesla mi poštu, pojedla, poseděla a jednou mě pozvala, tak jsem k ní přišla, na mě se znamila s tatínkem a všichni říkali, jak jsme se s jejím tatínkem, on byl dovec, se známili, tak popraskali žárovky, vybuchl celý prostor a všichni věděli, že je to tutovka. A už jsme spolu, jako 10 let jsme spolu žili a 15 let jsme spolu manžele. Takže 25 let spolu žijeme a prostě úplně úžasné, fakt.
1: Paní Emo, já zdravím vás i vašeho partnera a jsem moc rád, že jste zatelefonovala. Děkuju a naslyšenou.
0: Já jsem rád, že se dovolala dneska jako první, česky jsem tak poslední anebo předposlední. Zdravím všechny posluchače a vaše rádio je úžasné. Bez něho bych nešla spát. Prostě ani s mým pejskem Diankou, která leží vedle mě a poslouchá, co si vykládáme, protože to je takové další moje děcko třetí.
1: Tak i za mě podrbejte na bříšku.
0: No, to nám miluje.
1: No, já vím, naše Uzinka a Sárinka taky.
0: Já mám jezevčici a vy máte jako pejska.
1: Labradorky, obě dvě.
0: Já mám jezevčici a to jsem našla, když jsme byli v Mikulovicích, v lese krabici s 13 štěňatama a Diušku jsme si nechali, tak zbytek jsme dali do dobrých rukou.
1: Za to vám taky děkuju. Paní Emo, mějte se hezky a přeju vám krásné léto.
0: Vám taky a všem posluchačům. A zas příště bude super téma, okamžitě volám.
1: Děkuju vám a naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky a naschledanou.
1: Bohumír napsal na rozhlas.cz Lomítko Linka k tématu desetiletí, dekády života následující. Nádherné dětství ve srovnání s dnešní dobou. Život rychle utíkal a přišly děti. Máchání plínek se skutačením v letních dnech ve staré plechové vaně, ježdění na rekreace ROH s děláním ohňů při opékání špekáčků, jinak krátce strávený čas v roce 68 svobodou. No a v důchodě začlenění do senior klubu s dobrým kolektivem. Na to se nezapomíná. Bohumíra děkuju A můžeme jít k dalšímu příběhu, tedy doufám, že další příběh po písničce Pavla Vítka bude čekat na 731, ještě jednou, 731 800 900, ale pro jistotu znovu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma desetiletí, dekády života. A dalším posluchačem, který čeká na telefonu 731 800 900, je Jarda. A jestli si dobře pamatuju, vy jste buď to přímo z Pelhřimova, nebo malý kousek od Pelhřimova, možná že z Kojčic. Dobrý večer.
1: Ne, já jsem přímo z Pelhřimova, zdravím všechny posluchače Noční linky a také obzvláště paní Danu z Blaté, jestli poslouchá ještě, už jsem s ní dneska hovořila, nebo ní, ale dobře, jak si ji udělá lépe, jsou slučky a pejsto vyčerpaná.
0: Děkuji za všechny, které jste pozdravil. Jarda, ano, k tématu. Které desetiletí vašeho života považujete za nejšťastnější?
1: Takže já ty dekády mám za sobou 4, jo, že jim přes 40.
0: Mm-hmm. Takže jedete pátý gumy, takzvaně, jak se říká.
1: Jo, pátý gumy už, jo. Dá říct. No, hlavně se mi to všechno přinese, jak tady vůbec bude člověk dlouho, to nikdo neví, že jo. Mm-hmm. A takový ty dekády, ta nejlepší byla ve 30 letech přímo, jakoby, mm-hmm. ta dekáda, ta třetí.
0: A teď proč?
1: Protože jsem poznal největší lásku, mm-hmm. kterou jsem žil, no, byli jsme spolu vlastně jakoby rok. A pak jsem to díky svojí neopatrnosti definitivně celý pohřbil.
0: Mm-hmm.
1: No.
0: Vyčítáte si to?
1: No, tak jako musí se jít dál, musí jít a jsem to nezvládl, já tak by měla svůj šťastný život to na beze mě, no, šťastnější, no.
0: Zkoušel jste to, čemu se říká druhá šance?
1: Jako ne, ona má, jakoby, asi bych to už do toho ani, kdyby nabídla tu druhou šanci, ona by do toho asi stejně po druhý nešel.
0: Mm. Takže ve 30.
1: Jak se říká dvakrát do stejný řeky se stupit, když se nemělo nebo nestoupíš. No.
0: Ano, pan Tarej, vše plyne. Ve 30. největší lásku. A jak jste na tom se zdravím? Kdy jste byl nejzdravější? Já vím, že to je možná až příliš osobní, ale nemůžu se nezeptat.
1: Zdraví tak celkově dobrý nějak. Tak každý věc, co tohle v dnešní době nějaký to zdravotní komplikace trápí, co si budeme povídat, že jo?
0: No to je pravda.
1: Dneska bez nemoci to není asi vůbec nikdo.
0: No tak lékařská věda pokročila a já myslím, že každému jde najít nějaká nemoc a někdy i vícero.
1: Ale nějaká neduha, ano, a někdy i vícero, přesně tak. Jak říkal Pepíček Josef Hrálovský, že vždycky ten vymyslel nemocí, když to nějaký mezi námi není, Pepíček Hrálovský, vždycky to...
0: Jardo, takže 30. 30 a dále, nejlepší dekáda.
1: Ale pak ty dekády je to horší, s tím mi zběratel asi, kdyby se to, ty mě hrozně trápí a už jsem úplně celý tady v tom baráku zarovnanej. V tom bytě, to je šílený. To zběratel si to je úplně neštěstí už, to by se chtělo nějak všechno, ale to, je to silně jakoby, takový návykový, co si kupovat z toho zběratelství, no, že bych potřeboval nějak teďko omezit, no.
0: Tím vlastně navazujete na jedno z velmi dávně minulých témat, šťastný ten, kdo nepozná svoji drogu. A vaše droga je prostě sběratelství.
1: No, teď taky trápí mě, mám skoro 400 kusů lahví alkoholu, co já s tím budu dělat, že to se nedá ani na do konce života vypít, jo.
0: To neříkejte. Jsou i tací, kteří by to zvládli, Jardo, ale nebudu navádět, protože všeho s mírou, že? Děkuju vám za váš telefonát, Jardo, a přeju vám ještě plno krásných let.
1: Taky, děkuju, vám taky přeju hodně zdraví všem i všem posluchačům a krásný léto, ať to užívají a ať se na ty teploty nezlobí, takže léto má prostě do tom patří k letu, tyhle teploty.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Ono se to vlastně už trošku myhlo v tom, co říkal Jarda, ale Maruška, která napsala na rozhlas.cz/linka, to definuje v jedné krátké větě. Pro náš další život je důležitý mír a zdraví, ať je věk jakýkoliv. Zdraví Maruška. S tím samozřejmě souhlasím, ale přesto, Maruško, když se ohlédnete nazpět, které desetiletí jste se měla nejlíp, bylo nejzdravější, považujete jej za nejšťastnější dekádu svého života? Je to vlastně otázka, kterou dostáváte oklikou i vy ostatní. Možná, že po písničce Věry Martinové uslyšíme další příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jak před malou chvílí zaznělo, možná to bude další příběh na téma desetiletí, dekády života. A řekl bych, že jsem se docela trefil. Čeká na telefonu naše další posluchačka, ale než dostane slovo, tak si dovolím ocitovat to, co napsala paní Helena na rozhlas.cz Lomítko Linka, a tak trošku tím vlastně posouvá dnešní téma. No, neposouvá, pořád to jsou dekády, ale no, poslouchejte. Pro mě to byla 90. léta, ty takzvané divoké devadesátky, a to jsem v Česku ani nežila. Devadesátky mi přáli ve všem, v kariéře i v osobním životě. Hodně se toho změnilo s 9.11, tedy s 11. zářím. Najednou se všechno začalo hroutit a nic nebylo jako dřív, a to v každé oblasti života. Tahle dekáda nezačala moc dobře, ale zdá se mi, že se přeci jenom začínají věci zlepšovat a naděje neumírá nikdy. Tak mě možná opravdu čeká to nejlepší a doufat v to lepší budu určitě. Napsala Helena. Ale teď už je čas paní Nory. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku.
0: Zdravím vás.
1: A zdravím všechny posluchače, co stále věrně noční linku poslouchají.
0: Za všechny díky.
1: A mohu si dovolit popřát taky někomu, jako vám, ve vaší osobě, mnoho šťastných let, dobrého zdraví a úspěchu do dalších desetiletí, když máte teďka takové nějaké zaoblené výročí.
0: Nemůžu říct ne, takže říkám ano. Vy jste to napálila naplno, já říkal, že mám důvod k tomu, abych dnes mluvil o dekádách desetiletí života, protože ano, já už, pokud se budu držet toho, co zaznělo před chvilkou s Jardou, nasazuju sedmé gumy. Právě dnes. Ale paní Noro, které desetiletí bylo pro vás tím nejlepším?
1: No, tak když to promyslím z toho vysokého pohledu svých 85 let, tak je to skutečně taková rekapitulace. Čili uvědomuju si, když řeknu, že to bylo prvních 10 let mého života, tak pochopitelně, že tehdy v tom věku od toho narození do 10 let bych to těžko mohla nějak popisovat, protože to člověk může skutečně až s tím vzdáleným odstupem, co všechno předtím prožil. Ale to první desetiletí bylo skutečně, no, já nevím, jestli bych řekla nejlepší nebo idylické, ale bylo hezké, bylo pěkné, bylo teplé, protože jsem se narodila v našem domě, ve kterém do dneška žijí, který stariček předtím 5 let před mým narozením postavil, že jsem tady vyrůstala se svými prarodiči a rodiči, a za 2 roky se narodil potom můj bratr, což jsem byla pověřena od začátku, kdy se narodil, že mě maminka kladla na srdce, že je to můj bratříček, o kterého se musím starat, já jsem starší, takže musím na něj dávat pozor. A od mého narození jsem tady vyrůstala se svým věrným kamarádem, naším bílým špiclíkem německým, jmenoval se Trefeček jsme mu říkali. A ten právě, když jsem měla 10 let, dostal potom psinku a zemřel. Ale to byl náš věrný kamarád. Náš dům je perfektní, krásně se v něm žije, tak jako nevypadá ani tolik velký, ale je tak prostorově upravený, ale tak perfektně. A my jsme ho měli s bratrem prošmejděný od sklepa po půdu. A kolem domu a za domem ta velká zahrada a tolik těch ovocných stromů. A tehdy všechny ty stromy rodily tolik krásného ovoce. Takže nejenom, že jsme to mohli pojídat během celého od konce jara, celé léto až do podzimu, ale taky, že se pořád zavařovalo, něco dělalo, nějak se to zužitkovalo, že jsem mohla obhlížet to, co dělá stařenka, co dělá staříček. Maminka s náma chodila na procházky, jezdila s námi po okolních kopcích, vykládala pohádky, vyprávěla nám různé tajuplné příběhy tady z okolí, z Podbeskydí. A tatínek, ten mě přivedl k základům symfonické hudby, kterou jsem s ním poslouchala. No a to byl taky začátek školy, na kterou jsem se velice těšila, ráda jsem se učila, a byl to asi začátek poznávání i toho vztahu k přírodě, který mám od narození vypěstovaný, protože jsem žila stále tady v té podbeskydské přírodě. Chodili jsme pod Radhoš, pod Javorník, všude do okolí, a naše zahrada, to byl to bylo hotové Eldorado, kde jsem se naučila lézt po stromech, skákat přes řídky, lézt přes plot, když jsme chodili na malé koupaliště plivátko, které je vzdušnou čárou od nás ani ne 200 metrů. No to byly krásné
0: věci. Idylické, bezstarostné dětství.
1: Ale s tím pohledem toho vysokého svého věku si uvědomuji, jak se na tom dobře podíleli i moji rodiče, prarodiče, i všichni příbuzní, který jsme tehdy měli poměrně hodně ve Frenštátě, že nás i tím politicky neklidným obdobím mezi tím 40. a 50. rokem provedli, že to na nás zanechalo nějaké divné stopy, i když 48. rok si už dobře uvědomuji, ale tehdy můj dětský rozum to ještě nedovedl s takovým určitým procítěním hodnotit, tak jak jsem to mohla poznat potom. Ono i ty další desetiletí, v každém by se dalo najít něco dobrého, ale bohužel v každém už byly takové řádné kopance, které tehdy režim mnoha lidem uděloval a které naši rodinu velmi těžce postihly. Ať to bylo potom do toho ještě navíc úmrtí mého tatínka, když jsem měla 14 roků, hned na to zemřela i stařenka, i staříček. A těžké období potom, když mě nechtěli pustit na vysokou školu a další. Ale to už je takový propletenec, to už se potom prolíná tím životem. To je takový věnec, kde se střídá to dobré i to špatné. Ale zatím jsme to přežili, zatím tady ještě jsem, tak nevím, těšit se na to další, prostě hold, já to beru tak, jak Lenský v Evženovi Oněginovi od Puškina vlastně zpívá v tu árii, co mě příští den připraví, taky vždycky čekám, co bude další den. Kéž by nám to vyšlo dobře. To zase straší bouřkami na zítřek a pozítří tady ještě na severovýchodní Moravě. Kéž vydržíme, kéž nám zdraví slouží a všichni, ať můžeme dál poslouchat Noční linku a vám, pane Borku, moc přeji, ať s námi vydržíte a v tom rozhlase, ať vydržíte a dál se s vámi můžeme setkávat.
0: Ze srdce děkuji.
1: Přeji dobrou noc.
0: Děkuji vám moc krát, paní Nora. Mějte se hezky. Skoro jste mě dojala. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer při poslechu Noční linky a pěkné pondělí. Stále ještě platí to, že máme ten první pracovní den tohoto týdne. Nicméně, už za 25 minut bude čas říct vám, že máme nové datum a že má svátek Karolína. Ale do té doby ještě pár vašich příběhů, aspoň doufám, vašich příběhů na téma desetiletí, dekády života zazní. S tím dalším, zřejmě, je připravena paní Iveta na telefonu 731 800 900. Dobrý večer.
1: Tak krásnou noc, já vás zdravím.
0: Děkuji.
1: Všechny posluchače a v první řadě bych vám chtěla, pane Borku, popřát všechno nejlepší k vašim dnešním narozeninám.
0: Děkuji, ale abychom neupozadili to ono téma, já jenom upozorňuji dopředu, důležité jsou vaše příběhy, ne moje narozeniny,
1: já jsem se inspiroval. Já jsem vám jenom chtěla popřát.
0: Děkuji.
1: Jo, všechno nejlepší, hodně hlavně zdraví a úspěchu.
0: Moc krát děkuji.
1: Já bych chtěla říct, že první takový mezník, samozřejmě dětství bylo dobrý, pěkný, ale takový můj první mezník bylo 20 let. Mně se narodili dvojčátka, takže to pro mě bylo nádherný, ale bylo to takový těžký období do těch 30 let, protože manžel studoval, to už jsem říkala v Noční lince a tak dále, jo, já jsem živila rodinu a tak dále. A potom, jak děcka rostly, tak můj nejlepší potom mezník byl kolem 40 let. Jo, to jsem začala, holky už byly větší, velký, tak studovali, tak já jsem potom začala hodně jezdit na kole, to mě perfektně bavilo, sportovala jsem, aerobik a tak dále, spinning, a na tom kole, to vám chci povědět, já jsem najela za sezónu, zhruba od března do září, 6000 kilometrů na kole, každý rok. A nejdelší trasu jsem jela z Nízkého Jeseníku domů do Olomouce. Jsem jela 100 kilometrů, já už jsem nemohla, ale já jsem to dojela. Já jsem byla vyřízená.
0: No tak, ale ten adrenalin vás možná poháněl. Říkala jste si tak a mám rekord. No, je to tak?
1: No, já jsem najela opravdu domů tak 100 kilometrů a já jsem to fakt ujela. A ještě vám chci říct, a v tom období jsem se stala ředitelkou mateřské školy, kterou jsem řídila 10 let, takže to tak bylo takový perfektní období, fakt kolem těch 40 let. A potom to bylo výborný a i do těch 51 let, to bylo taky výborný. To jsem dělala tu kariéru, sportovala jsem, holky už šly na výšku potom. A potom v těch 51 letech, potom s manželem jsme se rozvedli, tak potom můj pes, já jsem měla pejsky vždycky. Vy máte labradorky a miluju to, co hodně psí. Já mám belgičáka obrovského černého, nádherného. A on mě seznámil normálně s jedním mužem, on na něho vyskočil v hospodce. Bylo parný léto, bylo vedro jak hrom tenkrát. On na něho vyskočil capama v té hospodce, říkám, co to děláš? Říkám, dolů. A on nás seznámil a s tím pánem jsme spolu žili do těch 61 let, to bylo taky pěkný období, chodili jsme s psama na výlety a tak dále. Teď už jako on žije sám, ale pořád za náma chodí, takže taky dobrý období. Takže mě je teď 65 a pořád se cítím duševně, jo, duševně, taková, jakoby fit, jo? I když už nejezdím na kole, kolo mám v garáži dole, já jsem dělala rekordy na tom kole. A to chci říct lidem, že nejde jenom o ty mezníky po 10 letech, ale naše tělo, víte, že se zajímám o tu ezoteriku, naše tělo se obnovuje, buňky a tělo, každých 7 let se obnovuje náš organismus. Jo?
0: Já už to taky slyšel, ano.
1: Ano, každých 7 let se nám obnovují buňky v těle, jo, se to mění, takže prostě záleží ještě na tom, jak který člověk se cítí v duši. Nejde fakt o věk, věk je jenom číslo. Já se furt cítím jako ta holka, já nevím, jak je to možný, možná mi to aj udržuje.
0: No ve 40 jste začala jezdit na kole, tak vám to vydrželo hodně dlouho? Ta forma, do které jste se dostala?
1: Ne, pozor, já jsem jezdila na kole vždycky ráda, už jako děvče, jo, v 18, potom maturita a tak dále. Já jsem vždycky milovala kolo, vždycky. Takže na kole jsem jezdila k vodě a tak dále. ale potom kolem té 40, já jsem potom narazila na jednoho kluka cyklistu, jako kamarád, jo, kamarád. Mm-hmm. A ten byl blázen do toho kola, jo, on furt jezdil, on jezdil denně jak blázen. A on mě potom tahal na ty vylety a on mě tak vypracoval, že jsem pak ujela těch 100 kilometrů z Jeseníka do Olomouce. Jo, on mě jako táhl. A já jsem prostě jezdila, to byl ale kamarád jenom, jo. A já jsem valila na tom kole, já jsem potom měla, to byl galuskáč, on mě sehnal kolo, on dělal v cyklodílně nebo opravně, nebo jak to bylo. A on mě sehnal perfektního galuskáče po nějakým borcovi, to mělo normálně berány, já jsem na tým jezdila jak blázen. A no, takže a aerobik jsem dělala, spinning, jogu, jo, fakt všechno možný. Já jsem fakt hodně sportovala, kromě běhu. Mě běh, představte si, běh mě nedělal dobře. Mě bolely nohy, všecko, ale na kole jsem valila, plavala jsem v létě, jo, všechny možné sporty. Mm-hmm. Ale běh mě nedělal dobře, běh ne.
0: Jenom se dohaduju, ale možná to bylo tím, že jste běhala po asfaltu, respektive po betonu, takže to odnesli tak trošku možná klouby. Ale jak říkám, jenom se dohaduju.
1: Neběhala se vůbec, protože běh mě nechytl u srdce. Kolo, plavání, aerobik, já jsem dělala i cvičitelku aerobiku jednu dobu. To mě bavilo.
0: Žijete bohatým životem neustále, Iveto, a děkuji vám za tuhle vaši zprávu, za to ohlédnutí, za vašimi ano. desetiletími. Mějte
1: říkám,
0: se hezky.
1: Kolem 40 nejlepší.
0: Děkuju.
1: Tak
0: mějte
1: ještě jednou gratuluju, ať se vám daří. Děkuji.
0: Díky. Naslyšenou.
1: A zdravím lidi, nashledanou.
0: Desetiletí života, dekády vašeho života. Které byly ty nejúspěšnější, nejzdravější, nejidyličtější? O tom všem si můžeme povídat až do zítřejší jedné hodiny v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte. A nejen telefonáty, ale i to, co napíšete na web rozhlas.cz/linka, odezní, pokud se to samozřejmě týká tématu. Marie z FNO, to bude zřejmě Friedland nad Ostravicí, dohaduju se, napsala: celých životních dekád mám už 7 a 8 dekády skoro 3/4. První 2 desetiletí, dětství a mládí, byly krásné. Pak jsem se vdala a narodily se 2 děti. Bohužel obě zemřely. To bylo moc těžké období. V mých 30 se nám narodil zdravý syn. O rok později zdravá dcera. To byla šťastná doba. Pak ale, když bylo dětem 15 a 16, náhle zemřel můj manžel. A zůstali jsme sami. Ještě, že jsem měla 4 sourozence, když bylo potřeba, pomohli. Obě děti jsou velice hodné, máme spolu moc hezký vztah. A tak mohu říct, že i když některé dekády mého života byly složitější, přijala jsem je tak, jak přišly. Jsem šťastná a těším se na každý nový den. Zdravím všechny posluchače Noční linky. Podepsána Marie.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dovolím si navázat na to, o čem zpíval Marek Ztracený. Ta písnička se jmenovala Naše cesty. A já si troufám říct, že cesty, kterými se ubírají naše životy, jsou mnohdy klikaté, plné zákrut, někdy i objížděk, taky ale propastí. Tím vlastně jenom jinými slovy říkám to, že v každé dekádě našeho života se najde to dobré i to horší. Ale možná, že v některém desetiletí Honzova života něco převažovalo. Je to ten další posluchač, který čeká na telefonu 731 800 900 a i jej se ptám, které desetiletí svého života považuje za nejidylečtější, nejzdravější, no prostě to nej. Honzo, dobrý večer.
1: Dobrý večer vám přeji a nejen vám, Borku, ale všem posluchačům. Ještě jednou všechno nejlepší k těm vašim sedmi gumám, jak jste řekl.
0: Děkuju.
1: A pane Borku, když jsme u těch desetiletí, Já si vás pamatuju z jednoho nejmenovaného rádia z 90. A podívejte se, uběhne 35 let a stále slyším váš charakteristický hlas zase z rádia. Prostě to je úžasný. No, takže to tak na okraj a jinak moje nejlepší desetiletí, přestože už se necítím, je mi něco teda v úvozovkách jenom přes 50, ale necítím se mít tolik energie jako ve 30, ale přesto si myslím, že mých posledních 10 let jsem toho zvládl nejvíc a jsem tak jako nejšťastnější.
0: Mohl byste trošku zalistovat tím posledním desetiletím, tedy říkáte, že se vám toho povedlo nejvíc, tak co je tak nejvíc k chlubení? Klidně se chlubte, protože když to neuděláte vy, kdo to udělá za vás?
1: Jasně. Oženil jsem se, děti odešly do svých životů z domu, oženil jsem se teda už po druhé, a postavil jsem dům a když jsme u těch psů, tak mám taky před 10 let jsem neměl pejsky, ale mám pejsky, máme dokonce několik pejsků, no a prostě mi tak přijde, že posledních 10-12 let je to nejlepší.
0: Já vím, že se o tom bude těžko mluvit, ale zeptám se vás ještě na jednu věc. Ano. Já tu otázku vlastně ještě v souvislosti s těmi nejlepšími dekádami našich životů nepoložil.
1: Ano.
0: Jak to vidíte s životní moudrostí? Kdy jste se jí, řekněme, kdy se vám jí dostalo nejvíce?
1: Ano. Právě bych řekl, že do těch 30-40 jsem dělal samé blbosti, hlouposti a nevážil jsem si. A právě od těch 40 let a poslední roky zvlášť, co nám čím, a teď nechci zase na nějakou smutnou notu, ale čím jsme starší, můžeme ztrácet i některé své blízké, tak si víc uvědomuju důležité věci a že jsem tak jako začínám moudřit až po té 40. Jako no.
0: Já si dovolím vypůjčit pár slov, která jste právě pronesl. Zjistil jste, co v životě je hodně důležité a co méně důležité. Ano. Je to tak?
1: Ano, přesně tak.
0: Máme to stejný. Přesně Honzo, tak. Moc krát vám děkuji i za tu vzpomínku na doby, kdy jsem začínal za rozhlasovým mikrofonem. Je to 35 let, letos v listopadu to bude tedy 35 let. A vrátil jste mě nazpět do toho desetiletí, kdy jsem byl asi tak zhruba nejzdravější.
1: Výborně. Rádi vás posloucháme, nejen váš pořad, ale vůbec vás, když jste za mikrofonem. Tak pěknou noc, zbývající čas do té jedné hodiny, ať se daří.
0: Honzo, moc krát vám děkuju. Ze srdce děkuju. Udělal jste mi radost.
1: Ano.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Od Gianni Nannini to byla Foto romance a od Marcely Holanové Cesty lásek. Poslouchali jste tuhle písničku v noční lince Českého rozhlasu a teď si v ní můžete poslechnout další příspěvek na téma desetiletí, dekády života. Je to paní Marie, která čeká na čísle 731 800 900 s tím, která byla nejlepší ta dekáda jejího života. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, krásnou pohodovou noc všem. Tak moje nejlepší desetiletí bylo od 80. do 90. roku. Bylo to hlavně kvůli tomu, že maminka přežila těžký infarkt na klinickou smrt a řekli nám, že nebude. Ona se pak ještě nakonec vdala. A dali mi taky, bylo mi asi 27, zhruba dali mi byt, 2 plus kuchyňský kout. A já jsem teda měla předtím už před svatbou a partner maminku nechtěl, když jsem si jezdala k sobě do jeho bytu, tak jsme se rozešli. Já jsem pak dostala teda svůj byt. No a maminka, když se z toho dostala, tak jsem tam za ní jezdila. Vedle byl volný soused. Mamince padal barák na hlavu. Tak prostě jsme se se sousedem dali dohromady a kluka, který ho nikdo nechtěl, tak vlastně pak jsem poznala, že to byl nejlepší člověk a asi i ten, kdo mě měl nejvíc rád a udal by pro mě úplně všechno. Bohužel už od roku 2005 není. No tak takhle nějak to bylo u mě.
0: Už by to chtělo zase nějaké hezké desetiletí, říkáte si, že, paní Marie?
1: No, tak to bylo potom taky, když, to jsem se teda zasmála, když jsem končila, já jsem přesluhovala 7 let na železnici a už mi bylo zlé, ale chtěla jsem si udělat 50. Už jsem nemohla, ale. A zjistili mi, že mám srdeční vadu. Oni mi to zjistili, až když jsem měla být dávno v důchodu, když jsem přesluhovala. Já jsem celou tu dobu dělala noční, dělala jsem i 24, 12, dojížděla jsem. Jo, a prostě tak nějak to šlo, ale možná, že to bylo i tím, že opravdu ten partner pro mě dělal všechno. Když rušili ty určitý ty stanoviště, musela jsem se posouvat k té Praze a on třeba ze začátku chodil se mnou na ty první vlaky, nebo mi chodil naproti. On takhle mi jako hodně pomáhal, aby se mi nic nestalo. Já jsem dělala na trati, jako zajišťovala jsem bezpečnost vlaku, aby třeba nenajel vlak na vlak. Tu práci jsem měla strašně ráda. No, ale nechtěla jsem ji opustit, takže já jsem vlastně nechodila ani k doktorům, když mi něco bylo. Protože jsem se opravdu bála, že by mě z té služby stáhli. Mysleli si, kdo ví, jak nejsem zdravá. Jo, já jsem byla vlastně na tom takhle. Ale jako díky tomu partnerovi, tak opravdu dalo se vydržet hodně. Přeju to i jiným ženským, jo. Prostě někdy ten chlap se zdá, že je k ničemu, ale opravdu potřebuje pohladit trošku to zázemí a je to dobrý. No a když se nepolepší, tak ať jde. Není po válce chlapů je dost.
0: Máte pravdu, je nás plno.
1: Paní na ženský Marie. Na ženský to platí, ale taky. Jo?
0: Takže vy vlastně, ano, na obě dvě strany téma. Říkáte, pro jedno kvítí, slunce nesvítí.
1: Ano,
0: tak.
1: Zkoušet to, furt to zkoušet, až to vyjde.
0: Děkuji moc krát, možná je to návod pro mě.
1: Taky.
0: A mějte se hezky, přeju vám krásné léto, paní Marie.
1: Já vám taky moc. Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Ono naslyšenou vyřkla paní Marie přesně ve chvíli, kdy odbyla půlnoc. Teď už vás vítám v novém dni. Je 14. v měsíci červenci, svátek má Karolína a já nositelkám tohoto krásného jména přeju zdraví, štěstí a lásku. A kdybych mohl mít aspoň drobný hlas, jako takovou tu drobnou přímluvu tam nahoře, dámy, ať tím dnešním dnem začíná to nejlepší desetiletí vašeho života. A tím vlastně tak trošku směřuju do vlastní kuchyňky, protože ono desetiletí života, dekády vašeho života a která z nich byla z vašeho zpětného pohledu nejlepší, je tématem i té další hodiny Noční linky. I tentokrát můžete volat na číslo 731 800 900 a psát na rozhlas.cz/linka. Michal napsal: v jistých ohledech je u mě tou nejlepší ta současná, čtvrtá životní dekáda. A to navzdory tomu, že jsem si během ní vyslechl diagnózu nevyléčitelného neurodegenerativního onemocnění a trpím syndromem tonického napínače bubínku, vzácným, extrémně neurotizujícím stavem, který u nás neznají ani ušní specialisté. Po dosažení 40 doznala řada mých životních postojů překvapivých změn, pokračuje Michal. Osvobodil jsem se od starých myšlenkových struktur, hlavně co se týče investičního uvažování. Taky jsem začal, trochu s podivem, milovat, co jsem dřív nesnášel a nesnášet, co jsem dřív miloval. Nesnášel jsem lazaně a teď je miluju. Miloval jsem učení se jazykům, teď to nesnáším. Na pozadí všech svých současných útrap ale cítím, jak se hluboko ve mně rozvíjí zvláštní proces, který buduje jakýsi trvalý vnitřní pocit myšlenkové ukotvenosti a vyrovnanosti. A toho si nezměrně vážím. Michale, já si vážím vašeho vzkazu, stejně jako všech vašich psaní na rozhlas.cz/linka a už dopředu děkuji vám všem, kteří zavoláte a řeknete, která dekáda vašeho života byla tou nejpřínosnější, nejzdravější, nejidyličtější, no prostě tou nej.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě jednou vás vítám v novém 14. červencovém dni. Máme 6 minut po půlnoci a na telefonu 731 800 900 čeká pan Láďa, který má myšlenku, který chce říct to, co jej napadlo, jakmile slyšel téma dnešní noční linky, která tady vlastně ještě nezazněla. Já už říkal, že v každé životní dekádě nás potká něco dobrého, něco špatného, někdy je jednoho víc, druhého míň, ale to důležité nám už řekne samotný Láďa. Zdravím, na Pardubicko jste říkal, že jo?
1: Ano,
0: dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobré ráno.
0: Ano. Za chviličku vychází sluníčko, to je pravda. Tak a teď už vás poslouchám.
1: Já bych chtěl říct, že jako mě už teda je 70 let a v podstatě, kdybych měl hodnotit ty dekády, tak každá dekáda má svoje plus a mínus a vždycky mě nějakým způsobem navedla, poučila a myslím si, že bych je chtěl znovu prožít, protože kdybych měl jenom samé úspěchy, potom by ten život byl jednotvárný, kdybych měl samé jaksi neúspěchy, bylo by to špatný a to poučení, které jsem v podstatě získal, mě nějak dovedlo, že jsem maximálně spokojen a kdyby se to mohl opakovat, neměnil bych.
0: Takže zastáváte názor díky za každé nové ráno, podobně jako já.
1: Přesně tak, přesně tak, protože si myslím, že měl jsem štěstí v rodinném životě, měl jsem štěstí. Děti jsou dneska významní vědci nebo tak, jo, a v podstatě v práci jsem byl úspěšný, ale musel jsem samozřejmě, nebo to zadarmo, a musel jsem pracovat a to právě ty neúspěchy mě k tomu vedly, takže v podstatě jako chtěl bych, že každá ta dekáda byla jak výsledkem toho a jako ve stavu, kterým se nacházím a v podstatě jako mě to poučilo a našel jsem si vždycky nějakou cestu a ať už to bylo společenský dění nebo tak, jo, ať už to bylo rodinný zázemí a podobně, místo, kde bydlím a podobně. Jediné, co mě možná teďka je stáru, jako trošku znepokojuje, je to životní prostředí, který je teda strašně drasticky vůči nám tady. Sice potřebujeme postavit dálnice a podobně, ale ta příroda dostává tvrdě, jak se říká, na fraka, bojím se, je naše děti, nebo takže to prostě těžko dát dohromady, protože jako sice vědci říkají, že vznikají nové a nové objevy, nějaké mikroorganismy a podobně, ale za chvilku nám bude vzácná kráva, kůň a podobně, protože za chvilku nebude ta příroda v podstatě jako žádná. No.
0: Tomuhle apelu velice dobře rozumím a souhlasím s ním. Ale vraťme se k těm desetiletím života. Takže vy vlastně říkáte, a já s tím, ano, už dopředu říkám, vlastně taky souhlasím, že každá dekáda sice měla své, ale byla důležitá i v tom, že vás poučila pro další dekády a desetiletí vašeho života. Je to tak?
1: Je to tak, přesně tak. A když byl nějaký neúspěch, tak mě to namotivovalo, hledal jsem příčiny toho neúspěchu a poučil jsem se a myslím si, že o tom je ten život, no.
0: Přesto se ale zeptám, když už vzpomínáte na minulost, na kterou dobu, a znovu se dostávám k těm desetiletím, na kterou dobu vzpomínáte nejraději, která byla pro vás nejidyličtější?

0: nejlepší, protože paní Nora tady mluvila o té první dekádě svého idylického dětství, tedy života idylického dětství. Tak jak je to u vás, když jste byl teenager, nebo když vám bylo 20?
1: Já bych to řekl jináč. V dnešní době, když to beru zpětně, tak když je člověk do těch 35 nebo tak, tak má dveře otevřené, je tady cena pro mladé vědce nebo tak prostě, jo. Když už je starší, tak už ty šance jsou menší, musí ho ohodnotit nějaká opravdu významná práce a to si myslím, že třeba mě asi bylo jako nejlíp asi v 50, protože to jsem dosáhl určité vědecké hodnosti nebo tak, jo, a v podstatě bylo to výsledkem nějaké systematické práce, která měla smysl, jo, myslím pro lidi a podobně, takže, ale to jako neznamená, že já si myslím, že každý, jako každá profese je důležitá, jo, pro život společnosti, ale jako je to už výsledek, že už jsem se uměl podívat dozadu, že jo, už jsem viděl, jestli to má smysl a podobně a tak nějak asi už jsem po těch 50 se už možná nechá hodnotit, možná je to je brzo pro někoho, ale myslím si, že už to je taková doba, kdy se trošku můžeme podívat dozadu. Předtím to ještě jako stále je cesta určitého hledání nebo tak.
0: Láďo, moc krát vám děkuju i za vaši upřímnost a za váš příběh. Mějte se hezky a přeju vám krásné léto a hodně zdraví.
1: No, děkuji, dobrou noc. Naschledanou.
0: Naschledanou. Na rozhlas.cz / Linka se teď objevilo hned několik vzkazů, takže zkusím jen tak v rychlosti třeba to, co napsala Dana z Blatné. Dětství bylo nezapomenutelné a do 40 jsem rostla a sdílela i rozdávala štěstí. Teď už hlavně vzpomínám a rekapituluju a snad i moudřím a zpomaluji tempo. Užijte života s nadhledem a ve zdraví. Je to největší štěstí a bohatství i dar.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tuhle písničku Pavla Nováka si pamatuju z prvního desetiletí mého života. A říkám to záměrně, protože dekády desetiletí života, to je téma dnešní noční linky. Říkám dnešní, ale začala včera, už máme úterý 14. července. Nicméně do jedné hodiny bude čas na vaše příběhy na tohle téma. A paní Jana z Prahy je tou další, která nám chce říct, kterou dekádu svého života považuje za nejšťastnější. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já chci říct, celý můj život byl krásný a opravdu si ho vážím a všichni bychom si měli vážit života. Samozřejmě byly období horší, lepší. Ráda vzpomínám na dětství, ráda vzpomínám na mládí. Měla jsem velké štěstí, rodiče se dožili požehnaného věku 90 let. Mám sestru, se kterou výborně vycházím, mám dobrou rodinu, se kterou dobře vycházíme. Takže celý život byl opravdu šťastný. A jestli můžu říct nejšťastnější, těžko říct, ale snad od 40, kdy vlastně se mi podařilo stmelit rozbitou rodinu po rozvodu. Znovu jsme se s manželem dali dohromady k radosti dětí. Byli už sice starší, takže zas to neprožívali až zas tak úkorně, ale byli rádi, že jsme zase spolu a moc si toho vážím a jsem šťastná.
0: Můžu mít hodně indiskrétní dotaz?
1: Ano.
0: Byla jste vy iniciátorkou toho znovu shledání a znovu partnerství s vaším manželem?
1: No v podstatě jo, ano.
0: No, už jste to říkala, že se vám podařilo stmelit rodinu, tak jsem jenom chtěl na tuhle strunu udeřit znovu. Jste spolu dodnes?
1: Jsme spolu dodnes, chvála Bohu, vycházíme výborně. Manželovi je 78, tak jak tak ty roky chodí, ty problémy všelijaký, ale vycházíme dobře a je to opravdu hezký.
0: Možná je to trošku kacířské, to, co teď řeknu, ale možná, že vám prospěl ten oddech.
1: No ten oddech, abych se přiznala, nebyl až zas tak dlouhý. My jsme vlastně byli rozvedení, no jak, dva, tři roky. Problém, který vedl k rozvodu, manžel vyřešil velice, velice teda radikálně. Takže jsme se dali zase dohromady, no.
0: Konec dobrý, všechno dobré, chtělo by se říct, ale jsem rád i za to, co zaznělo na začátku našeho rozhovoru, že vlastně všechny dekády vašeho života byly, některé možná byly trošku smutnější, ale zase to vyvážilo možná něco veselějšího, že všechny dekády vašeho života za to stály. A já jsem rád, paní Jano, že jste to řekla. Mějte se pěkně.
1: Ano.
0: Díky.
1: Děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Telefon 731 800 900 máte stále k dispozici a stejně tak i web rozhlas.cz/linka. No a říkám to hlavně proto, že na něm vidím to, co napsal do několika řádků Marek. Když se psal 1. leden roku 1990, tak jsem ještě nebyl na světě. Když se psal 31. prosinec roku 1999, tak jsem měl 8 let, 1 měsíc a 19 dní. Z té doby si toho moc nepamatuji, ale tato dekáda byla nejlepší od 60. let. Mohli jsme jet kamkoliv jsme chtěli, rádia hrála to, co jsme do té doby neznali a v televizi běželo to, co jsme také neznali. Marku, i za tohle, co jste napsal, děkuju. A jak je to u vás, vážení přátelé, vy, kteří právě teď posloucháte noční linku. Které desetiletí vašeho života byste i do vysílání, pokud se dovoláte, označili jako to nejzdravější, nejšťastnější? Nejvíc jste cestovali? No prostě největší idyla. Uznávám, že to, co říkala paní Jana, má hodně co do sebe. Nicméně, pokud máte nějaké desetiletí, které byste chtěli označit i zlatou medailí třeba, tak zavolejte. Číslo je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a když jsme v ní, tak u těch desetiletí vašeho života, tak si nemůžu odpustit jednu poznámku k té předchozí skladbě. Tak to byly osmdesátky, to byla Bonnie Bianco, Pierre Cosso a jejich Stay. No pro mě osmdesátky to bylo něco, to se v pop music dělo věcí. Hlavně v té anglosaské, ano, o ní mluvím, ale teď zase naspět k tématu a k desetiletím vašeho života. Tou další, která na telefonu 731 800 900 čeká, je paní Mirka. A já ji zdravím. Přeju vám krásné léto, paní Mirko.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Moc zdravím všechny ponočníčky a hlavně vás, Borku.
0: Děkuji.
1: Tady je Mirka z Brna. Toto téma se mně velice líbí a já bych začala hned, teda už mám těch desetiletí za sebou dost, ale začala bych svým krásným dětstvím. Prožila jsem ho v lednicko-valtickém areálu, nedávno jsem o tom taky mluvila, takže se nechci moc opakovat. Ale bylo to nádherné dětství, neustále na kole, lednickým parkem, k minaretu, tam jsme si vylezli snad 20krát, k Janohradu. Léto jsme prožili u Apola, to je ta soustava těch rybníků, tam Hlohovecký, Prostřední a Apolo s tím krásným zámečkem. Tam jsme byli celé léto. Rodiče měli pole, vinohrad, maminka mě posadila na trakač a už jsme jeli do Vinohradu. Taky, ale nestydím se za to, byli jsme pionýři a pionýrky a právě, že v Lednici je do dneška vysoká škola zahradnicko-ovocnická a studenti právě nás tom pionýru vedli. A ti byli teda bezvadní. My jsme projezdili okolí Pálavy, do Břeclavy lesem, právě k těm rybníkům, do Valtic. Opravdu se nám věnovali a bylo to bezvadné. Tak to bylo moje hezké dětství. Vždy jsme se koupali, rodiče vůbec neměli strach, já nevím jak to. No, tak bylo to krásné. A potom další období bylo ale taky hezké. To jsem se dostala studovat na průmyslovou školu oděvní do Prostějova a to mě strašně bavilo. To bylo úžasné. Prostějov bylo městečko, kde se říkalo, že každá druhá rodina má v rodině nějakého krejčího. Byly tam obrovské a krásné oděvní závody a my jako holky, studentky, které teda nemohly dojíždět, tak jsme bydleli na internátě. Krásný internát, který byl původně, vlastnil ho ten majitel prostějovských oděvních závodů, Nehera se jmenoval, měl krásnou vilu u Hloučele, u rybníčku, u lesíku a to byl právě náš internát. Dodneška mám z té školy a z toho internátu kamarádky po celé republice, protože ta oděvní průmyslovka vlastně, ona vychovávala takové ty střední kádry technické pro oděvní průmysl po celé republice. Tak holky byly některé nahoře, dostali umístěnku, vy si asi tu dobu nepamatujete, ale to my jsme museli nastoupit na umístěnky po maturitě. Tak moje kamarádky šly třeba nahoru do Liberce, do Prahy, dolů do jižních Čech, do Třeboně. No a já jsem dostala umístěnku do Brna a seznámila jsem se tam se svým manželem, teda, který byl na letišti jako voják. No tak jsem se dostala do Brna a moje vytoužené prostě takové přání bylo jít učit do školy, takže po krátké praxi jsem učila na oděvním učilišti v Brně a to bylo zase tak hezké období. Mimochodem, Borku, já jsem taky učila Zdenka Bakalu konstrukci střihu. Představte si, on to moc nezveřejňoval, ale prostě bylo to nějak tak, že se nedostal na gymnázium, tak šel k nám se vyučit. Vyučil se, udělal si maturitu a potom teda jako emigroval. No a co bylo pak dál, o tom už nemluvím, ale byl to klub teda zvídavý, to musím říct, tak to je taková zajímavost, kterou občas teda dám k lepšímu. No, bylo to tak, takže učila jsem, bylo to bezvadné, to mě bavilo, moje zaměstnání byl můj koníček, no, měla jsem dva kluky, no a opravdu jsem byla šťastná. To bylo období, kdy jsme jezdili na brigády, na papriky, na rajčata, celou Vysočinu jsme objeli prostě. No bylo to krásný, no. Ale Borku, já musím teda říct, že jsem v důchodu samozřejmě už delší dobu a já zase ale jsem spokojená. Já mám kamarádky, s kterýma jezdíme do Luhačovic, manžel teda zemřel. To bylo špatné období, smutné, ale nějak prostě jsem se z toho dostala právě díky kamarádkám. A tak jezdíme do Luhačovic, každý rok si zaplatíme týden, chodíme každý týden k sobě na karty a je to takové prostě hezké, družné. No a tady bydlím kousek od Čelepky, která teďka teda není v provozu, to asi víte.
0: Ano, vím.
1: No a tam jsou další moje přítelkyně, tady z okolí, jak je Tábor, Klusáčkova, Chlupova, tak se tam sejdem skoro každý druhý den. No a zase je to takové hezké. Takže já musím říct, že opravdu ten život jsem prožila prostě hezky. Nemůžu něco říct, že by bylo nějaké tragické. No a jak mluvím o tom přátelství, tak Werich napsal takový hezký citát. Přátelství je součástí šťastného života. A to si myslím, že je pravdivé a moc se mě to líbí. Takže pomalu bych teda ukončila, já bych ještě vykládala, ale chtěla bych moc pozdravit moji přítel, teda z rodiny Janu Darmovzalovou, která poslouchá noční linku každý den a čeká na vás právě, že vás má moc ráda. No a ještě zdravím Aničku z Miroslavy, to je opravdu žena, které si hodně vážím. Určitě vám to taky připomíná něco. Anička z Miroslavy.
0: Ano, samozřejmě.
1: No, takže to by bylo tak všechno.
0: Mirko, já vám moc krát děkuju i za to potvrzení toho, že vlastně život se neohlíží v žádném případě na čísla, kterými my označujeme dekády, první, druhá, třetí a tak dále a tak dále. A že vlastně taky v každém období našeho života lze najít věci jak dobré, tak věci méně dobré a že všechno, neděje samo o sobě a že z každé dekády, jak už tady taky od našeho posluchače zaznělo, si můžeme vzít přinejmenším poučení pro budoucnost.
1: Ano, ano. Tak já vás děkuju. Moc zdravím a těším se na vás, až bude den otevřených dveří zase.
0: Děkuju a budu se těšit taky.
1: A hodně štěstí vám přeju.
0: Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Vy taky. Naviděnou.
0: Vážení přátelé, noční linka má před sebou už jen posledních 27 minut. Je čas na to, abych vám znovu připomenul telefonní číslo. Díky němuž se už po písničce Michala Hrůzy v tomto případě a vlastně taky naskočí na tu naši dnešní retrospektivní vlnu písničkou Budu ti vyprávět. Ano, seriál Vyprávěj. Tedy je čas, abych vám připomenul telefonní číslo, na němž už po písničce Michala Hrůzy možná uslyšíme ten váš příběh a to, které desetiletí vašeho života pro vás bylo tím nejšťastnějším. A nebo na něj aspoň nejraději vzpomínáte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Částečně za to může moje zvědavost, ale vlastně i to, že Michal Hrůza přišel do Noční linky právě s touhle písničkou ze seriálu Vyprávěj. Takže se ptám Jardy, který jako další čeká na telefonu 731 800 900, jestli se dívá třeba i na seriál Vyprávěj, který je taky takovou retrospektivou našich životů. Jardo, dobrý večer, díváte se na Vyprávěj?
1: Dobrý večer. Ježíš, to jsem miloval, ten seriál.
0: No prosím, takže to ohlížení do minulosti máte natrénované. Třeba i díky tomuhle seriálu. Teď se vám to bude hodit. Kterou dekádu vašeho života si nejraději vybavujete?
1: No já bych to vzal trošku obšírný. Hejte, mě je 55. 22 let jsem byl na kamionu. Takže jako ten úsek života, já jako miluju řízení od dneška, jezdím furt ještě a, ale jestli teda můžu trošku odbočit,
0: samozřejmě.
1: Je to asi tak 15. člověk přede mnou, který se dovolal, tak říkal, že mu je kolem 50 a že je vlastně tenhle ten věk, nebo co prožívá vlastně tuhletu chvilku, takže je nejlepší a já s tím úplně plně souhlasím.
0: Řekněte proč. Definujte.
1: Proč? Proč? Úplně jasná věc. Děti jsou pryč, jsou veliký, ten člověk má už potom čas jenom sám na sebe vlastně a užívá si ten život vlastně úplně v klidu a tak, jak si ho nastaví sám. Takže já tomu pánovi děkuju za to, že to řekl a já s ním na 100% souhlasím. Teďka řekl bych jméno, ale já si nepamatuju, že to je, říkám, 15. člověk, který volal přede mnou.
0: No byl to zřejmě Honza, který se po 40 oženil, děti odešly, postavil dům, má psy. To bude zřejmě on, na kterého navazujete.
1: No, asi máte pravdu, asi je to Honza. A tímto bych ho rád pozdravil a řekl mu znovu ještě jednou, má 100% pravdu.
0: Zeptám se vás ještě na vaši profesi. Vy říkáte, že jste víc než 20 roků byl a stále ještě jste kamionákem. Je to tak, ano?
1: Nejsem.
0: Už nejste.
1: Já jsem, byl jsem 22 let, ale potom z rodinných důvodů jsem se na to musel vykašlat, protože umřel tatínek a maminka to doma se mu nedávala. Tak jsem to hodil na hřebík a zůstal jsem si doma. Teďka jsem řídil autobusu zase, no, takže...
0: Takže pořád kulatá práce.
1: Určitě, víte co, já bez toho nebudu. Já tu mám, to je... Můj tatínek byl celý život řidič a já jsem to nějak po něm... Aniž by on chtěl, tak já jsem to vlastně víceméně po něm nějak podědil, ale... Říkám, ani by on chtěl, jo. Takže já tu práci miluju a mám to rád a bez toho nebudu. Takže než půjdu do chodu, takže asi se tomu budu věnovat. Ale teďka říkám, ten kamion jsem hodil už jakoby na řebík a věnuju se teda autobusu a teďka jezdím autobusem. No,
0: takže no já jsem špatně použil ten příměr kulatá práce, tedy označení kulatá práce, protože to je spíše ta cirkusácká, ale prostě, že máte pořád v ruce ten volant, ano, tak jsem to myslel. A jak to plánujete právě až směrem k důchodu, to byla ta otázka, ke které jsem spěl, odpověděl jste na ni a já vám za to děkuju i za váš telefonát. Jardo, dny, které žijeme právě teď, jsou nejdůležitější, protože minulost nezměníme, budoucnost je nejistá. Důležité je teď a tady. V tom s vámi souhlasím. Nicméně ptám se přesto na to, na které desetiletí nejraději třeba vzpomínáte. Ale od vás mě stačilo tohle. Děkuju a naslyšenou.
1: Ne, prosím vás, ještě můžu jednu věc.
0: Samozřejmě.
1: Já když jsem byl mladší, tak jsem třeba, když byla neděle večer, tak říkám, zase zítra, zase pondělí. O, zase do práce. Už byl pátek. Jo? Ale čím je člověk starší, tak já teďka třeba prožívám to, že si říkám, ne, bacha, každý den si musíme užít. Ať je špatný nebo dobrý, ale každý den si musíme prožít a užít si ho. Protože čím je člověk starší, tak už víte co, nějak...
0: Cítí to, že může přijít konec kdykoliv, ano.
1: Tak a vlastně dneska, když to vidíte někde všude na těch sociálních sítích, jak umírají ty lidi ve 40, v 50, v 60, říkám ne. i když je pondělí, já si ho užiju, užiju si to úterý, středu, čtvrtek, pátek a až přijde ten pátek, tak ten si užiju ještě víc a potom bude sobota, neděle, krásná práce. Takže říkám všem, každý den si užijeme úplně naplno, protože nikdy nevíme, kdy bude ten poslední.
0: Carpe diem qua minimum credula postero. Užij dne, tak. Zítřku ni moc málo nedůvěřuji.
1: Mějte se hezky. Teď se mi to vzal ze srdce.
0: Děkuju a přeju vám
1: taky děkuju.
0: Krásné léto. Naslyšenou. Vy všichni, kteří ještě pořád čekáte na další příběh, se aspoň věřím, po písničce Marty Kubišové určitě dočkáte. Telefon uslyšíte, ale já tady mám před sebou poměrně dlouhý vzkaz, který si dovolím ocitovat alespoň tu část, která se týká dnešního tématu, a je to vzkaz naší posluchačky Daniely. Můj život lze dělit na 8 dekád. To první, zdánlivě nejsladší, zakončilo povolání tatínka do PTP a 2 roky pro dítě nepochopitelné. Druhá dekáda byla právě v závěru krásná, protože mě kvůli kádrovému posudku na tatínka faráře nevzali na pedagogický institut a já musel nastoupit hned po maturitě do zaměstnání. Třetí dekáda byla nezapomenutelná. Práce v rozhlase, kam jsem se vlastně dostala místo školy, takzvaně za trest, mě bavila. Dokončila jsem vysokoškolské vzdělání, porodila syna a měla jsem dojem, že tak sladký bude celý můj život. Nebyl. Na 4. dekádu bych raději nevzpomínala, i když jsem si dobrý vztah k práci dokázala najít i ve sběrných surovinách. Dostavily se nemoci a zoufalé prázdno v pracovní sféře. 5. dekádu pokládám za boží dar a za nezapomenutelnou pomoc kolegů z branže. V hlavním městě, kam jsem se přestěhovala, žiju dodnes. Podařilo se mi v 6. dekádě sepsat knihu, v níž se trochu vyrovnávám se životem. 7. dekáda mě postavila před těžké onemocnění a díky zdravotníkům se dnes cítím zcela obstojně. Zapojila jsem se do práce v pacientské organizaci a vím, že jediná cesta k dalším desetiletím vede přes aktivitu. Ani stará bába nemůže ležet v posteli a čekat na smrt. Tak se snažím. Doufám, že jsem nebyla moc dlouhá, protože ten prožitý život mi teď připadá velice kratičký. Podepsána Daniela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 3/4 na 1 a to znamená, že jdeme do finále dnešní noční linky Českého rozhlasu. Vidím to tak na jeden, možná dva telefonáty a tohle je ten první ze zmíněných a očekávaných dvou. Je to Jindra, která čeká na telefonu a která nám poví, které desetiletí svého života považuje za nejšťastnější. Dobrý večer.
1: A nejsmutnější, ano.
0: A nejsmutnější.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tak moje nejšťastnější období bylo, když jsme se s manželem poznali v Krkonoších na horách. Tehdy existovali závodní výbor LOH, ty rekreace.
0: Takže tak asi 50. Parta, léta, předpokládám.
1: Ano, parta kluků a parta děvčat, tak jsme navazovali známosti. No a tam jsme se s manželem poznali. No ale nebylo to ještě nic tak vážného, že jo, tak ha, ha, ha, chy, chy, chy. No a když jsme potom byli doma, tak jsme si začali psát. No a nakonec to dopadlo, že teda za mnou jezdil do Zlína. A na cestě bylo dítě, narodila se dceruška. Tchán mě poslal skládací dešník, který to neexistoval, to někde sehnal v Tuzexu celý přešťastný. A velkou kytici, ale já jsem ještě nerodila, já jsem ležela na pokoji v bolestech a oni mě přinesli
0: kytici
1: a deštník skládací.
0: No tak zní to komicky, ale ta doba...
1: Pak se zhodil.
0: Tu dobu jste, ano, tu dobu jste popsala dobře. Něco takového jako skládací deštník v 50. letech, to neexistovalo.
1: Ne. No a tak narodila se teda holčička, ale byla nemocná, srdíčko měla špatný, tak zemřela ještě v nemocnici. Byla jsem z toho teda špatná, manžel taky, ale rodiče nás podpořili v tom, že jsme mladí a že budeme mít další děti. No tak jsme byli zdraví a věřili jsme tomu. No tak jsme teda, byla svatba a zažádali jsme si obyt v Brně. A těšili jsme se, no a koupili jsme si teda 3-pokojový krásný byt. Tak začalo zařizování, no a postupně vždycky jsme jeli v zimě na hory, v létě k moři, narodili se kluci 66, 67, byli jak 2 budulínci. Tak to rostlo prostě, až nakonec šli do školy. Já jsem byla ve škole na internátě a nám se tam s holkama ze Zlína moc líbilo. Tak jsem byla ráda, že kluci chtějí taky na internát. A s manželem jsme jim nebránili. Byli to kluci, tak jsme říkali, ať se trošku oťukají ve světě hned. No a samozřejmě, jak odešli kluci do škol, tak jsme s manželem, nějak jsme měli na sebe málo času, nevím, jak bych to řekla, nebo jsme se o sebe tak už, neměli jsme se tak rádi, jako když jsme byli všichni doma. No a nakonec teda manžel si našel v České Třebové jednu paní, ale já když jsem slyšela, že má 2 děti, dceru a kluka na škole, tak jsem manžela prosila, ať od nás neodchází, že nás budou kluci potřebovat. A že ta paní má 2 děti a nepůjde hned, prostě nebude se rozvádět. No tak manžel si nedal říct. Odstěhoval se do České Třebové a dopadlo to tak, to víte, že byla jsem z toho strašně smutná, ale byli tady kluci. A tak začal manžel strašně pít, to jsem se dozvěděla od kamarádů z práce, že ho nechala nakonec ta paní a že teda moc pije. No, kluci se oženili, založili rodinu No a manžel teda se upil k smrti, ale vyloženě upil. Práce ho vyhodili. Bylo to smutný. Nakonec jsme se synama ho museli z toho bytu, co dostal, vystěhovat nábytek, odvést veškeré věci. A já jsem prostě se z toho skoro složila, protože když jsem viděla ty věci, co tam měl, tak to všechno se mě vracelo. Když jsme se poznali a protože jsem rodinný typ, tak jsem byla z toho zdrcená. No ale kluci zase měli svoje starosti, tak jsem to prožívala s něma. Tak jsme to nakonec ukončili, že teda jsme ho vystěhovali. No a kluci dneska už mám vnoučata, pravnoučata, tak se z toho těším. A když je toto téma bylo, tak jsem si prostě nějak posteskla.
0: Já vám naprosto rozumím, paní Jindro.
1: Je mě 83, víte, jsem v podstatě jakž tak zdravá. Lidi jsou ke mně v pořádku, chovají se, starají se o mě, nemůžu si naříkat, ale na toho manžela nikdy nezapomenu, protože jsme se měli 20 roků strašně rádi. To bylo údobí, kdy se kluci už honili za holkama a už to prostě mělo známosti. Tak to je asi všechno. Bylo to hezký, když jsme se poznali, ale pak to bylo velmi smutný. A já jsem to nestrávila dodnes. No, nezlobím se na něj, zamiloval se. Nedá se nic dělat. Tak vám děkuju.
0: Nemáte zač, paní Jindro. Nemáte zač, myslím si, že příběh, který jste jenom v kostce právě zveřejnila, je příběhem mnohých z nás.
1: Ano, ano.
0: Nejsem tím nijak nesnižuju ale vaše neštěstí, ale
1: ano, ano. Ne, to je
0: chtěl jsem říct, že v tom nejste sama.
1: Ale dožila jsem se pěkného důchodu, je mě 83, když jsme mohli s tím manželem prostě dožít takového věku třeba, nebo no je to všechno pryč. Já myslím pozitivně spíš, jako už dneska.
0: To jsem právě chtěl říct, že s vámi částečně nesouhlasím, protože ano, věci jsou pryč, ale pokud se nebudeme dívat dopředu a to pohledem třeba právě na vaše děti, na vaše vnuky a vnučky a pravnuky a pravnučky. Tak to nepůjde. Takže dívejme se dopředu, i když si občas vzpomeneme na ta nejkrásnější desetiletí našeho života. Mějte se hezky a přeji vám dobrou noc.
1: Děkuji pěkně, děkuji, dobrou noc.
0: Naslyšenou. No a protože už se opravdu přiblížila jedna hodina, tak právě teď je čas na ještě jeden telefonát, který v zápětí po paní Jindře uslyšíme. A doufám, že teď už vlastně jenom ze zhruba 2- nebo 3-minutovým příběhem na téma nejlepší dekáda či desetiletí mého života. Tak jsem zvědavý, koho teď máme na telefonu. Tady je Borek. Dobrý večer.
2: No, prosím, dobrý večer.
0: Kdo je prosím u telefonu?
2: Chtěla bych vám hlavně poděkovat za krásné vysílání. Je to moc, je to nejlepší stanice, kterou ráda poslouchám.
0: Moc mě to těší, co říkáte.
2: Mám hodně štěstí a spokojenosti a do života a radosti. A chtěla bych tomu tématu říct jenom, že nejlepší léta jsem měla, když se nám narodili děti, kolem 30 letech, po 6 letech manželství. A horší léta přicházejí teď, kdy už jsem sama 20 roků.
0: A je vám smutno?
2: Loňský rok byl docela špatný, protože zemřela dcera jedna v 50 letech. Nechali ji v nemocnici zemřít úplně zbytečně. Takže to bych chtěla jen tak říct tomu tématu. Bude konec vysílání, tak děkuji moc.
0: Já vám děkuji, ale pro jistotu ještě jedenkrát zkusím ten dotaz. Vaše křestní jméno, abych aspoň věděl, kdo uzavřel Zdena. Noční linku. Paní Zdena. Paní Zdeno, děkuji vám za upřímnost.
2: Jo.
0: Mějte se hezky.
2: Děkuji.
0: Dobrou noc.
2: Vám za všechno a mějte se moc hezky a hodně radosti a krásné léto. Naschledanou.
0: Děkuji a naslyšenou. 731 800 900, tenhle telefon použijete v noční lince znovu za nějakých 22 hodin a 5 minut. Já vás všechny, kteří jste měli to štěstí, ještě jednou zdravím a vám, kterým se nepovedlo dovolat se do studia noční linky, vás musím poprosit o odpuštění, protože ani zdaleka není v našich silách, aby všechny vaše telefonáty a všechny vaše příběhy odezněly. Všechny vaše příběhy, které se týkají tématu dekády, desetiletí života, a které jste napsali na rozhlas.cz/lomítko linka, za malou chvilku uvidíte na zmíněném webu. No a když už tedy mluvím o tom, co všechno bude, tak řeknu i to, že ta příští noční linka bude s Jarkou Barboříkovou a jejím tématem budou slova, která mi zůstala v paměti. Už teď si můžete vaše příběhy chystat, už teď je můžete dokonce i psát na rozhlas.cz/lomítko linka. A dodám ještě poslední dva vzkazy a můžeme si poslechnout písničku Krištofa, tedy kapely Krištof a Tomáše Kluse. Zdraví vás Jana Zírkova a píše, tak asi takové nejklidnější desetiletí pro mě bylo od narození do 10 let. No a za 10 let nastala trpká dospělost. Je mě líto, že to tak vidíte, no ale nedá se nic dělat. No a krásný večer přeje i Pavel ze Židlochovic a ten si myslí, že na něj ta nejlepší dekáda jeho života teprve čeká. Držím mu v tom palce a vám přeju dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitančík.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Hrajete si rádi? Možná si říkáte, co je to za otázku, notabene na úvod dalšího divadla pro vaše uši, ale všechno vysvětlím už za chvíli. A vlastně něco prozradí i tahle první muzikálová písnička.
2: Ať žijou konzumáci! Ať žije sport!

Je to tak, klapzubáci Eduarda Basse, jeho Klapzubova jedenáctka se v rozhlase dočkala i vlastního muzikálu. My si ale tenhle nestárnoucí fotbalový příběh dnes budeme vyprávět prostřednictvím několika dramatizací. Třeba té s Jiřím Sovákem jako starým Klapzubou, anebo Josefem Beckem, který si Klapzubu zahrál v poněkud aktualizované verzi, totiž při fotbale

0: Soudruhu Ženíšku!
1: Soudruhu Ženíšku, vy jako zkušený fotbalový internacionál budete v dnešním finálovém zápasu vyhodnocovat nejlepší hráče. Co byste řekl k tomuto turnaji učňovských a studentských fotbalových mužstev, který každoročně pořádá redakce Večerní Prahy zde na Letenské pláni?
2: Turnaj Večerní Prahy má svůj zvuk a můj názor je ten, že i opodstatnění. Navíc, Letenská pláň patřila vždy mladým fotbalistům. Vyrostlo jich tu dost, proč by tu nerostli dál?
1: Děkuju vám. Byl jsem informován, že bývalý výborný obránce Dukly Praha Ivan Novák je metodikem učňovského střediska ČKD dnešního finalisty turnaje.
2: Tady ho máte.
1: Řeknete nám několik slov, Ivane?
3: No, kdyby naši chlapci z ČKD dneska zvítězili, byli by první v historii turnaje s dvěma úspěchy za sebou. Soupeř učňovská škola Malešice, ale fyzicky velmi zdatný a má dobrou obranu.
2: A zvlášť bystrého brankáře.
3: Ano, ano. No my ale děláme proto, aby naši svěřenci byli úspěšní všecko, co je v našich silách. Na dnešní finále jsme si pozvali dokonce na pomoc i Josefa Beka. Představovat ho nějak zvlášť jistě nemusím. Chtěli bychom, aby tak trošku psychologicky zapracoval na našem družstvu.
4: To je ten nejlepší trik, který si mohl Ivan tady vymyslet. On si pro mančat vymyslí psychologa, aby když to prošvihnou, to měl na koho schodit. To je tedy dobrá metoda.
1: Co byste nám, mistře, řekl k tomuto fotbalovému turnaji?
4: Kdo jako já?
1: No zajisté.
4: Tak co bych tak řekl. Sleduji tento turnaj již několik let. Upřímně řečeno na stránkách Večerní Prahy. Ne, ale vážně.

0: Pas o třetí a čtvrté místo.
1: Povím jim historku o jedné slavné fotbalové jedenáctce.
0: Tak ale jenom ne žádné školení, aby nám neusnuli.
1: Zkus usnout, když ti starý Klapzuba začne vykládat historii Klapzubovy jedenáctky.
2: Inu, začalo to tak, že jsem měl 11 synů.
3: Ano. Tak prostě a jednoduše to všechno začalo.
4: Ve své chudobě nevěděl pan Klapzuba, co s těmi kluky.
2: A tak jsem z nich udělal fotbalové mužstvo. U chalupy jsem měl pěkný kousek loučky, z té jsem udělal hřiště a pak jsem prodal kozu, koupil za to dva míče a kluci začali trénovat.
5: Nejstarší Honza byl čahoun a tak šel do branky.
6: Frantík a Jura byli drobní a mrštní.
2: Tak ty jsem postavil na křídla. Kluci, 5 hodin, vstávat.
6: A šlo se na ostrý hodinový pochod do lesa.
4: Po 6 kilometrech?
2: Šelem vzad.
7: A zpátky to vzali klusem.
6: Pak teprv dostali snídani a po ní se šlo kopat.
2: Kluci, každý musíte umět všechno.
5: A tak je učil brát míče ze vzduchu, umrtvit je, podávat,
6: falšovat, střílet v klidu i v běhu, ze země i rovnou z podání, centrovat, dávat zadovky, driblovat,
7: hrát hlavou, kopat desítky a rohy,
4: házet aut, brát míč z nohy, chytat jej na prsa,
5: kombinovat třemi vnitřními, přihrávat na křídla,
4: provádět dlouhé odkopy, umisťovat rány, vyťukávat drobnou kombinaci,
3: dobíhat, vybíhat,
7: vyrážet míč robinzonádou,
3: otáčet jej ve větru i v bezvětří,
4: falšovat, nestát offside,
6: přeskočit nastavenou nohu,
5: kopat špičkou, nártem, kotníkem, patou.
3: Zkrátka bylo toho moc, čemu se Klapzubovi kluci museli naučit.
7: Ale to ještě nebylo všechno. Cvičili skoky a běhy a rychlý start.
5: A to zas nebylo všechno. Házeli koulí, oštěpem a diskem, aby dostali pevná ramena.
6: Museli zápasit, aby celé tělo bylo pěkně pevné.
4: A museli přetahovat lano, aby měli postavu jako ze železa.
2: A cvičit dech, kluci, protože bez dlouhého dechu a klidného srdce je každé cvičení zabiják.
3: Když tohle všechno měli kluci za sebou, zhltli oběd a vylízali, kde jaký drobeček uvízl v hrnci nebo na pekáči.
6: Pak se natáhli jeden vedle druhého na podlahu nebo na zemi na dvorečku
8: a hodinu odpočívali.
4: Moc řečí přitom nebylo. Každý byl rád, že může své tělo složit a nehýbat se.
5: Pak si Klapzuba vyklepal fajfku a...
6: A šlo to znovu. Večer vtrhli domů jako velká voda.
4: Klapzuba jednoho po druhém vymasíroval, vychrstl na každého 3 škopky studené vody.
6: Sprchy v chalupě neměli.
2: Pak lehkou večeři, chvilku si popovídat a spát. Večerka.

0: takhle to šlo den za dnem po 3 roky.
1: Tak kluci, jak víte, dneska jsem byl v Praze. A tohle jsem odtamtud přivez.
2: Vytáhl bílou tabulku s modrým rámečkem.
3: SK Klapzubova 11.
1: Honza ji přibije na vrata. A tady v kapse mám potvrzení, že se Klapzubova 11 zařazuje do 3. třídy.
4: Jen do 3. třídy, to snad ne, táto.
1: Všechno musí být pěkně po pořádku. Dá pán Bůh, že to jednou natřete i Slávii, ale napřed se k ní musíte dostat. Já jsem vás naučil všechno, co potřebujete. A teď se musíte sami probíjet kupředu. Jinak to ve světě nejde.
5: A na jaře se začalo hrát o mistrovství 3. třídy.
6: Pánové, na tenhle zápas musíme jít. Nějaká Klapzubova 11, už jenom to jméno, hraje s AC Hlubočepy.
7: Pánové šli a chechtali se ještě víc, když viděli těch vyjevených 11 venkovských kluků s beranicemi, kteří nikdy nebyli ve městě.
8: A které přivezl starý strejda s fajfkou v puse.
9: To bude

nebyl zápas, to bylo boží dopuštění. 32-0 pro Klub Zubáky skončil první poločas. A do druhého poločasu AC Hlubočepy vůbec nenastoupili.

0: Pánové, tohle musí být nějaký omyl. Tohle mužstvo přece není žádná třetí třída. Pane Klapzubo!
1: Řekl rozhodčí starému Klapzubovi.
0: To je nějaké nedorozumění. Budu to okamžitě hlásit.
2: Starý Klapzuba si přendal fajfku do druhého koutku. Tak jo, pane soudce. Kluci, jdeme domů.
3: To bylo v neděli a ve středu.
2: Tady mi píšou, že Klapzubova jedenáctka se s okamžitou platností povyšuje do druhé třídy a je v neděli máme nastoupit proti SK Vršovice.
4: Nebudeme to zdržovat. Klapzubáci nastoupili proti Vršovicím.
5: Diváků přišlo moc tisíc, protože se po Praze rozkřiklo, jaké je to zvláštní mužstvo, ta Klapzubova jedenáctka.
2: Starý Klapzuba si zase sedl s fajfkou na lavičku, mrkl na kluky a...
5: 14-0, pánové, s tím se musí něco udělat.
3: Zase přišel dopis a Klapzubáci byli v první třídě.
6: Dnes bychom řekli v lize.
5: A

0: Bylo to přesně tak. Poráželi klub za klubem.
1: 13-0, 16-0, 11-0,
2: 9-0, 12-0, 10-0,
3: 8-0, 15-0, 7-0,
4: 4-0, 6-0.
0: A pozor, jednoho dne měli proti sobě Spartu.
5: Tak, kluci, dneska si dejte záležet. A protože Sparta si nás už očíhla, uděláme to takhle.
6: Klabzuba těsně před zápasem úplně přestavěl mužstvo. V publiku i ve Spartě z toho bylo zděšení, ale...
7: Paní Klabzubová, telegram!
5: Paní Klabzubová, dolní bukvičky, stop. Spartu jsme porazili, 6-0, stop. Připrav vepřové a kotel k nedlíku, stop.
6: A teď už zbývala jenom Slávie.
1: Tenhle zápas se nesmí odbít, protože na hřišti Slávie byl takový nával, že vojsko muselo vytáhnout a uzavřít ulice.
2: Všechny ostatní zápasy byly odřeknuty, aby každý mohl vidět Klabzubovu jedenáctku.
6: Přijela v autobuse.
5: Starý Klabzuba seděl u šoféra a koukal po lidech. Odvedl své kluky do šatny. Tak co, kluci, nandáme jim to?
8: Nandáme!
6: A šli na hřiště.
1: Klabzubu odvedli dva výboři do lože, kde seděl pohromadě s pražským starostou, policejním ředitelem a ministrem financí.
9: V ložích je zakázáno kouřit, ale když starý Klabzuba vytáhl fajfku, mrkl policejní ředitel na strážníky, že jako tenhle pán si tady zakouřit může.
1: Klabzubovi kluci hráli svou nejkrásnější hru.
6: Slávie byla taky ve formě, ale v poločase prohrávala 3-0 a v druhém to dostala ještě dvakrát.
3: Celou Klabzubovu jedenáctku odnesli lidé na ramenou až do hotelu.
2: Ovšem před hotelem byla taková tlačenice, že policejní ředitel požádal starého Klabzubu, aby promluvil z balkónu k lidu, jinak že se mu nerozejdou.
5: Starý Klabzuba vyšel na balkón, vyndal z pusy fajfku, pošoupl beranici a počkal si, až se hlučící a ječící tisíce dole uklidnili. No jo, to je tak. Já jsem jim řekl, se sakra kluci, nandejte jim to. A oni jim to nandali. Inu, není nad to, když děti poslouchají své rodiče.
0: A to byla řeč, kterou starý Klabzuba promluvil k 20 tisícům lidí, když jeho jedenáctka vyhrála mistrovství celkovým skóre 122-0.
10: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
11: To bylo tedy vítězné tažení Klabzubáků na začátku jejich sportovní fotbalové kariéry. Teď ale před sebou mají velkou výzvu, totiž zápas až v samotném Londýně. Komentovat ho budou díky rozhlasovému střihu společně, a to navzdory času a v různých inscenacích jednoho příběhu, pánové Jaroslav Štercl a Karel Heger.

natáhne svá klepeta. Zazvoní už rána, míč se v síti třepetá. Stop, šut, už to piš, raději níž, než li víš.

0: Poslyšte, Olenbaj, ještě slovíčko. Jak odhadují vaši lidé návštěvu? Pokladní si hlásili před čtvrt hodinou 160 tisíc. Všechny dosavadní rekordy jsou překonány, Chormiku. A jak stojí sásky? 3-1 pro Huddersfield. Musíme to vyhrát. Je to národní povinnost. Děkuju vám, Olenbaj, s Bohem. S Bohem, Chormiku, nashledanou. Tento rozhovor konal se v předsednické lóži na jižní tribuně největšího hřiště londýnského. Předseda Olenbaj potřásl srdečně rukou svému dlouholetému příteli Chormikovi, redaktoru New Sporting Life. Pak usedl k zábradlí, zatímco Chormik zmizel v chodbě. Byla to nekonečně dlouhá chodba, kudy teď proudili tisíce vzrušených lidí. Chormik proklouzával hladce mezi nimi, zabočil po schodišti k otevřeným tribunám, vystoupil až nahoru a obešel poslední řadu až na konec. Tam byla v dřevěném pažení malá dvířka. Chormik vyňal klíč, odemkl a vystoupil na malý balkonek, který byl přistavěn na vnější straně tribun. Pod ním se táhlo široké, travnaté prostranství, kam ústily 3 široké ulice. V tuto chvíli bylo prostranství obrovským hemživým raveništěm lidí a povozů. Všechno se tlačilo k 11 branám hřiště. Vzduch se chvěl rozčileným pokříkem tisícerých hlasů a ohlušivou směsící výstražných signálů vozidel. Jako 3 nekoneční hadi táhli se z 3 ulic, řady aut, sportovních kočárků, kebu, omnibusů a autobusů k hřišti. Chormik se díval chvíli na toto vlnivé a kmitavé hemžení, pak zamkl dvířka za sebou a vyskočil na zábradlí balkonu. Na zdi před ním byl upevněn železný žebřík. Chormik vystoupil po něm na střechu tribuny. Byla to obrovská, mírně nakloněná plocha, rozpálená plným slunečním světlem. Při zvýšené straně tyčil se uprostřed vlajkový stožár. Chormik zamířil k němu. Stála tam židle, na níž ležela telefonní přílba. Chormik vzal přílbu a nasadil si ji na hlavu. Obě sluchátka přilehla mu na uši, mluvítko se octlo právě před ústy. 2 šňůry několik metrů dlouhé vedly k stožáru, od něhož se táhl kamsi ke vzdáleným domům telefonní drát. Na jeho konci, mnoho kilometrů odtud, byly redakční místnosti New Sporting Life. Tam seděl u stolku mladý hoch, také s přilbicí na hlavě a s psacím strojem před sebou. Několik pánů se povalovalo v klubovkách kolem. Všichni čekali, až Chormik začne telefonovat svou zprávu. Malá sklíčka byla připravena na vedlejším stole, na něž měl jiný písař stručně psátí postup zápasu, aby se zprávy mohly ihned promítat do uměle zatmělého okna. 100 lidí již čekala pod redakcí na první zprávu. Zatím Chormik vzal židli a usedl na ní těsně na okraji střechy. Nad ním na stožáru pleskala dvojí vlajka. Nahoře anglický kříž, pod ním bílý a červený pruh s modrým klínem, táhnoucím se od žerdi do polovičky praporu. Dole ve velké hloubce zářila sitá zeleň dokonalého hřiště, leskly se bílé linie značek a černaly se ohromné davy na tribunách. Mezi tribunami a vlastním hřištěm bylo široké místo pro atletickou dráhu. Na ní stálo kolem dokola 130 nehybných strážníků, přesně vždy 25 kroků od sebe vzdálených. Z té výše vypadaly jako podivné tlusté patníky. U obou branek seděli a leželi na zemi fotografové. Chormik obhlédl celé toto divadlo zkušeným okem a viděl, že je to dokonalé. Pak se pohodlně opřel v židli, přehodil pravou nohu přes levé koleno, vyňal z pouzdra táhlé námořní kukátko, nařídil si je, aby dobře viděl, a pak začal svůj nekonečný rozhovor s telefonním mluvítkem. Hello, Atkins, ne, dobrý den. Slyšíte mne dobře? Hello, slyšíte dobře, ano? Ano, děkuji. Ten pleskavý zvuk, to jsou vlajky nade mnou, na ty si brzy zvyknete, třepotají se až drnčí. Je tu pěkný větřík tady nahoře, lepší posedení než dole v tom dusnu. A pak mě nikdo neruší při telefonování, byla to dobrá myšlenka. Halo, řekněte Fredovi, že tu sázku se mnou prohrál. Před čtvrt hodinou bylo prodáno 160 tisíc lístků. A u všech pokladen se prodává dále. Uslyšíte-li hrozný rachot, vysvětlete obecenstvu, že se zřítily tribuny, že se roztrhly pod strašlivým návalem. Pochybuji, že bych vám to potom mohl ještě říci. Sletěl bych o 40 metrů níž a náš drát není na to vypočítán. Co prosím, že bychom mohli začít? Ano, ano, prosím. Tak úvod jsem vám napsal už předem, prosím vás, přečtěte mi jej pro kontrolu. Chormik se na střeše odmlčel, naslouchaje drobnému rachtání v telefonu. Po několika minutách zase promluvil. Ano, správně, správně, nic se na tom nemusí měnit. Všechno vypadá tak, jak jsem to předem popsal. Haló, haló, pozor, prosím, pište, diktuji. 17:10, rozehřmívá se celé obrovské prostranství nekonečným potleskem.
1: Prodalo se už 175 000 vstupenek. Jestli ovšem uslyšíte strašlivý rachot, vězte, že se řítí před spané tribuny. No v takovém případě by ovšem umlku můj hlas, nenaže byste ho slyšeli ze zároveň. A pozor, pozor! Na hřiště bíhá naše reprezentační mužstvo. 11 hrdin Huddersfieldských. Je rozkoš dívat se na pružnost těch 22 nohou, na moutné klemby hrudníku pod žlutými a modrými kruhy drezu. Jásot! Ohlušující jásot vítá vítěz národa, který dnes opět uhájí prvenství britských barev na zeleném trávníku.
0: Nikdo nepochybuje, že mistři ligy nemohou zklamat našeho očekávání. 3-1 zní výsledek sázek, v níž proti Huddersfieldu sází jenom cizinci a lidé, tuhle větu škrtněte, uděláme z toho nakonec zvláštní odstavec. Už jste to škrtl? Ano, prosím, diktuji tedy dál. Ale již se otvírá klubovní branka podruhé a mistři pevniny vcházejí. I je zdravý vyspělé obecenstvo potleskem, který však ustupuje přirozené zvědavosti. Toto jsou tedy slavní borci, jež malá ctižádostivá republika v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávy po celém světě. Jaká to pitoreskní představa 11 bratří, kteří vrozené city sourozenské dovedli vypracovat ve famózní kombinaci a jednotný celek. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy nemohou se měřit s atlety Huddersfieldu. Zdají se být zaražení pohledem na černající se tribuny. Jdou ke středu hřiště v houfu, jako by si tímto sevřením chtěli dodat ti odvahy.
1: Tak to jsou tedy ti slavní borci, již malá ctižádostivá zemička v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávu po celém světě. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy se nemohou měřit s atlety Huddersfieldu.
0: Soudce pan Sarri jde jim vstříc. Kapitán Winnipel se odděluje od svých, aby pozdravil hosty. Haló, haló, pozor, pozor, teď je tu něco nového. Haló, napište podtitulek, jeho veličenstvo král. Haló, máte? Pište nový odstavec. Haló, diktuji. V tu chvíli se nový jásot rozléhá kolem hřiště. Na stožáru na severní tribuně se zvedá velká vlajka windsorská. Dveře ústřední lože se otvírají a jeho veličenstvo král s královnou a princem Walesským vstupuje. Klubovní direktoři s G.W. Olenbajem v čele vítají vznešené hosti. Královští manželé děkují lidu za nadšené ovace. Zvednutím ruky pozdravuje král hráče, kteří se seskupili před jeho loží k improvizovanému holdu. Pak usedá, aby zhlédl největší zápas anglických dějin. Haló, ta slova největší zápas anglických dějin dejte potrženě na zvláštní řádek jako podtitul.
1: Huddersfieldští vyhrávají los a volí si hru s větrem zády. A už to začalo. Pan Sarri otevřel hru. Je 17:21:16. Střední útočník Klabzubu podal míč pravé spojce. Čárkot jde proti ní. Spojka však vrací míč pravému záložníkovi. Čárkot dostihuje záložníka, chce se zmocnit míče. Ale ne, nezmocnil se ho čert. Ví, jak to ten chlap udělal. Má míč dál. Bering a Winnipeg se mu ženou na pomoc. Centr. Míč se přenáší šikovce na levé křídlo. Skvělé přihrání právě mezi naším záložníkem a bekem. Ohromný běh po levé straně. Kdo dřív? Malé křídlo červenobílý dostihlo míče. Pol se jich před, no tak. Už je pozdě.
0: Centr, příliš vysoký, jde ve výši žaludku. Levá spojka a střední útočník jej míjí. Göringer na levém beku zvedá nohu. Kde se tu vzal pravý halbek? Obrací míč hlavou k levé spojce. Borzi!
1: Je tam.
0: Jak dlouho to trvalo? Zrovna 67 vteřin od výkopu.
1: Byla to strašná morda levé spojky, na jakou se na anglickém hřišti desetiletí nepamatujeme. Ale, no tak, No tak pro jednou není tak zle, ale naše mužstvo je svěží. Dobré náladě a v nejbližších vteřinách jistě předvede chválně známou útočnou hru.
0: Než mohl Clark zvednout ruku, byl již míč za jeho zády. Kormík nemohl na střeše rozčilením vydržet. Musil aspoň stát a postavit si jinak židli. Pak zase začal diktovat a popisovat útoky Huddersfieldu. Rozplýval se nadšením nad jeho kombinacemi. Ale každé chvíle musel požádat Atkinsona, aby škrtl z článku kletby, který mi doprovázel znamenitou obranu klapzubů. A jednou se odmlčel tak, že Atkinson ho znepokojen vyburcoval, cože se děje. Docela smutně mu Kormík oznámil, že Anglie právě dostala druhou branku. Nic není platno, Atkinsone. Musíme konstatovat, že jsou Čechoslováci v převaze. Napište na sklo, že jsou naši v dobré náladě a že vyrovnají. Jinak by vám mohl Dav vymlátit redakci. No tak haló, tak 43. minuta z výkopu. Provádíme útok levým křídlem. Záloha ji zastavuje. Ve středu hřiště se rozvíjí vzájemný boj. Střelil přes, jes, to je smůla. To je. No, míč se z výkopu nese k pravému křídlu. Konec první půle, prohráváme 0-2. Ale naši hráči jsou svěží a nasadí v druhé půli své ohromné závěrečné tempo. Obecenstvo je naprosto rozčarováno. Ale obdivuje se dokonalé hře našeho protivníka. Věru, že není hanbou být poražen mužstvem takové síly. Já. Jeho veličenstvo je zřejmě vzrušeno. Direktoři Huddersfieldu mu vysvětlují příčinu porážky. Předseda Olejmban odchází. A teď se vrací zpět a s ním je jakýsi podivný stařík. Představují ho jeho veličenstvu. Je to jistě. Ano, jistě to bude otec Klapzubu. Musím tam i hned běžet, vyzvědět, co si spolu povídají. Odpočiňte si, Atkinsone, do začátku druhé půle budu zpět. Poznamenejte ještě, že král velmi srdečně potřásl starému Klapzubovi rukou. A Kormík shodil telefonní přílbu, rozběhl se po střeše, sklouzl po žebříčku na balkon a zmizel v davech, které v největším rozčilení hlučeli a třeštili po tribunách. Rozhovor, jež měl starý Klapzuba s anglickým králem toho dne, kdy jeho kluci porazili Huddersfield FC 4-0, nebyl nikdy uveřejněn ani v New Sporting Life, ani kde jinde. Listy přinesly jen stručné výtahy, jakým je prozradili direktoři Huddersfieldu.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Cože? Slyšel jsem dobře? Že prý se žádný záznam z rozhovoru mezi anglickým králem a starým Klapzubou nedochoval? To se na to podívejme. Nebo spíš, tak si to poslechněte, o čem se na tribuně povídalo a jak to bylo s Klapzubáky dál.
2: Jeho veličenstvo je zřejmě vzrušeno. Ale co to? Teď mu přivádí do lože jakéhosi podivného staříka. Představí ho. A to je zřejmě otec Klapzubáku. Jeho veličenstvo mu velmi srdečně potřásá rukou.
3: How do you do?
4: Judu? Judu nemám. Jejich anglický veličenstvo. Já mám Judu. Judu do totiž Jirku. A pak mám...
5: Ale ne, pane Klapzubo. Jeho veličenstvo se neptá na vaše syny. Chce vědět, jak se vám vede.
6: Tyto věty pronesl náš milý pan Maceška, už dlouhá léta zaměstnaný na konzulátě v Londýně. Byl to nadšený sportovec, ale protože byl nesmírně tlustý, věnoval se zprvu pouze přetahování lanem. Později sportovní činnosti spolkové. Nesmíte zapomenout, že tohle všechno se událo ještě před válkou. Maceška se v Anglii o Klapzubáky výtečně staral, dělal jim průvodce a tlumočníka. Obzvláště v poslední funkci se pořádně zapotil při rozhovoru starého Klapzuby s anglickým králem.
4: Jo tak, jak se mi vede, no... I pro pánička, jejich anglický veličenstvo, jak pak se drobnýmu chalupníkovi může vést? Nebejt těch kluků, je to pořád 0-0. A když sem tam nějaký gol padne, tak je to vždycky obsáhlý.
3: A jak se daří paní Klapzubové? Taky s vámi jezdí.
4: Ne, bůhu chovej, pane král. Pořádná kupana není jako králování, aby do toho směli mluvit žensky. Jejich anglický veličenstvo neráčej se urazit, ale na pořádnou kopanou je toho potřeby víc než na králování.
3: Tak vy si, pane Klapzubo, králů moc nevážíte.
4: Ale proč pak ne? Osud nadělil lidem všelijakou živnost a i mezi korunovanýma se jistě asi najde semhle támhle pořádnej člověk. Ale mně osobně se to jako řemeslo nezamlouvá. Ovšem, jaký pořádek si který národ zavede, ten ať platí.
3: Tak vy byste prostě králem být nechtěl, milý Klapzubo, vidíte.
4: Bůh zachovej. I když tvrdím, že kopaná je mnohem těžší hejbl než králování, pane král. Že by stáli třeba před brankou. A v tom jim křídlo krásným šouráčkem podámí. Tak tuhle jsou oni, jo? A tuhle je branka. A oni by teď museli svolat celou ministerskou radu, aby se poradila, jestli je lepší čutnou čpičkou, nebo nártem do pravýho rohu nahoru, a nebo do levýho dolů. Sakra, mi čuda, to by to dopadlo.
3: Vy jste povedená kopa, pane Klapzubo. Vás bych chtěl mít za dvorního rádce.
4: No jinu, když budou mít nějaké těžkosti, tak klidně si zajdou k nám do dolních bukviček a já už jim poradím.
3: Kdyby to bylo tak jednoduché, pane Klapzubo, starosti, které nás v našem vznešeném povolání stíhají, nejsou nikterak malé. Jak často si například myslívám, když přihlížím takovému zápasu, jako je ten dnešní, proč nebyla kopaná povýšena na oficiální projev zdravé síly tělesné i duševní? Je k ní třeba tolik sebeovládání, důvtipu, bystrosti, soudržnosti, sebeobětování, zkrátka tolik individuální práce ve prospěch celku, že je ze všech sportů nejlepším obrazem dobře rozvinutého života.
4: Je to mají set sakra pravdu, pane králi. Proč pak se místo vydržování ohromných armád nevypěstuje v každém národě dokonalý fotbalový mužstvo? Kdyby došlo k nějakému sporu, který by nešel odklidit smírnou cestou, no tak by místo vojska nastoupilo z každé strany 11 hráčů a ti by tu otázku rozhodli.
3: S vámi jsem si tu zrád popovídal, pane Klapzubo. A abyste na ten rozhovor měl nějakou památku, dovolte, abych vám věnoval tuto lulku.
4: No ne, to je opravdická tam, no jak se to říká, brýlka?
3: Ano, je. Doufám, že vám kouření z ní bude chutná.
4: To bych řekl. Teď musí dovolit voní, pane král, abych já jim věnoval svoji fajfku. Maršánka to sice není, je jenom porcelánová, ale jak ráčej vidět, má na sobě vymalovanýho jelena a visí od ní zelený střapec. Když ji budou řádně propucovávat, bude jim táhnout jedna radost.
6: Tu fajfku věnoval král britskému muzeu, kam se na ně houfně jezdili dívat fotbalisté z celého světa. A klapzubáci se po svém vítězství v Londýně konečně zase vrátili domů jako mistři.

0: stop, šup, už to piš, ať gol uvidíš.
1: Jakmile klapzubáci vběhli na zelený trávník a zapíli svou hymnu, kterou pro ně po prvním evropském turné složil nestor českých básníků Vincent z Kabrna, už napřed se jejich soupeři chvěli před tuchou porážky. No prostě nikdo neměl nejmenší naději, že by nad klapzubáky zvítězil. Tak běžela léta a starý klapzuba se zubil na celé kolo, když jeho jedenáctka šla od vítězství k vítězství. Méně se však zubil, když najednou začal pozorovat, že jeho kluci už trénují bez radosti a bez nadšení a zápasy v cizině, že odbývají jenom jako trapnou povinnost. A jednou, když se zase vrátili z ciziny a na večer všichni odpočívali na zahradě, zabafal starý klapzuba z královské lulky.
2: A co se vám nelíbí, táto? Přece jsme vyhráli, jako vždycky.
3: Ano, vyhráli, vyhráli. Ale nesměl bych být klapzuba, abych nevěděl, že už to taky někdy můžem projet.
4: Kluci natáhli uši a teď už poslouchali všichni.
3: Který se sakra čert vám vlez do hlavy? Už ani nemluvíte, nespíváte, nehvízdáte. Odkop děláte, jako by vám Mičuda překážela. Co to s vámi je?
2: Začali se vrtět a převalovali se z boku na bok.
3: A starý klapzuba, když už jednou začal, šťoural se v jejich svědomí dál. Vždyť už si toho i ta vaše máma všimla, že jste jako vyměnění. Tuhle přijde za mnou a povídá, co pak státo s těmi kluky proved? Že prej už nejste takový, jako jste bývali. Že prej si už ani její Jirka nevšimne. No, a tak se mi z toho rozplakala, chudák, stará.
4: To není pravda, že si ji nevšímám.
3: Ono to ve skutečnosti nebylo všecko tak, jak to tatík klukům vyprávěl, ale on, kůže mazaná, si řekl, že musí kluky rozebrat a přimět k hovoru.
5: Táto, mi prostě... Táto, kolik máte peněz?
6: Peněz? No, nějakou tu stovku mám, ale... Tak o co pak ti jde, Honzíčku?
5: Víte, táto, to je tak. Vy jste nás naučil hrát, aby jsme si mohli vydělávat na živobytí. Ale to víte sám, že my sami jsme pro peníze nehráli, to teda ne. My nikdy nevěděli a nevíme, kolik jste za všechny ty zápasy dostal. Taky se potom nijak nescháníme, že jo, kluci?
6: Abyste se naučili skutečně mistrovský hrát, k tomu jste museli mít čas a ten čas nás samozřejmě něco stál.
5: No stál, samozřejmě, ale taky je jasný, že to něco káplo, ne? Já vím, přestavil jste chalupu, naše tréninkové hřiště, má šatny, sprchy, tělocvičny, skoupil jste všechny pozemky tady kolem, pro každého z nás jste vystavil pěkný domek. No, je to celá rodinná kolonie, o který se psalo po celém světě. Ale táto, nám jde jenom o jedno.
6: No, bo co pak?
5: O to, jestli jste už s maminkou na dosmrti zajištěný. A jestli ne, tak už o tom dál nemluvme a hraje se dál, že jo, kluci?
6: Jestli jsme zajištěni, jo?
5: V tom pádě to necháme. Nebo aspoň nebudeme hrát za peníze.
6: Jo, tak. Tak vy teda hrajete jen pro mámu a pro tátu. Set sakra, jedenáctko, a z čeho pak budete živit vy sami?
5: O nás se nestarejte.
7: Budeme třeba dělat trenéry.
6: No za peníze.
8: No bude, ale... však se o nás ještě porvou.
6: No to jistě, to jistě, no jo. Tak vy byste chtěli rozpustit nejslabnější mužstvo.
5: Jo. Nenecháme přeci po sobě poškrbovat kde jakýho pihovatýho kluka.
6: Jakýho kluka? Kdo se to po vás poškrboval?
8: Ale no ne, no jen to řekni tátovi, Honzo, řekni mu to.
5: Ale no, šli jsme, jednou na večer jsme se šli takhle projít a když jsme došli dost daleko za naše lesy, tak jsme uviděli na takovým pěkným paloučku tlupu vesnických kluků, jak hrajou fotbal.
8: A... Ale tak, jak kluci fotbal hrajou, však to znáte, táto, ne? Branky udělaný ze svlečených kabátů, vyhrnutý, nohavice, vysoukaný rukávy.
9: Ale Mičudu měli bezvadnou, koženou.
5: To měli, no. Když nás ty kluci zmerčili, tak přestali hrát a několik jich teda vykřiklo klapzubáci.
9: Musím říct, že s Outstou.
5: Jo. My jsme se jim nabídli, že si s nima zahrajeme.
6: A... No a?
5: No, takovej pihovatej kluk, ten, co mu patřila ta Mičuda, povídá, to nejde, my s máma nemůžeme hrát.
7: Proč ne, povídá Honza, bojíte se porážky, my se rozdělíme.
5: Porážka, to by nebyla žádná hanba. To povídá ten pihovatý kluk, ale vy jste profesionálové a my hrajeme pro čest a vy hrajete pro peníze a tak s váma nechceme nic mít. Takhle nám to vpálil do očí, táto.
3: Jo, pořád jsem čekal, že se jednou rozbijete, ale vždycky jsem si myslel, že to bude kvůli holkám. No, pojďte k mamince, ta bude chudák taky koukat.
4: A toho večera bylo zas v chalupě po dlouhé době řečí a křiku.
2: Jako tenkrát, když je táta hnal poprvé do Prahy na zápas.
3: Starý Klapzuba mohl na nich oči nechat, když je tak viděl sedět u stolu mladé, zdravé, plné chuti do života. Však on taky až dosud v nich viděl jen hráče a jinak o nich skoro ani neuvažoval. A teď vidí, jak vyspěli, jací jsou z nich urostlí, zdatní, zdraví mužové. A tak by samou radostí a pýchou zapomněl, že má v kapse pro ně veliké překvapení. Kluci, dost řeči.
5: Telegram.
8: Jaký telegram?
4: Od koho?
6: Od londýnského Vincence Macešky. Já vám to přečtu. Austrálie vyzývá zápas mistrovství světa. Za 3 měsíce Sydney telegrafuje podmínky Maceska.
4: Austrálie,
8: mistrovství světa?
5: Tato, a co vy? Co vy tomu říkáte?
6: No, co můžu říkat? Že je škoda, že to přišlo tak pozdě. Hrát už nebudem, tak co se s tím trápit, že jo? Já hned zítra obstarám ve vsi pluh a rozoráme hřiště, no pak ho posejem, to dá nějaký obilíčko taková, odpočatá půda, že jo? Jináč, arci nebejt vašeho pevného rozhodnutí, set sakra kontinent, to by jsme se na tu Austrálii vytáhli. S Austrálcema jsme se ještě nesrazili, tak měli plný právo nás vyzvat, že jo? No jaká pomoc? To se hned po světě rozkřikne, že Klapzubáci mají z té Austrálie strach a že radši zahazujou printu do žita.
5: A to zase ne, táto, to teda ne. Taková skvrna na nás zůstat nesmí.
6: No jo, to, co chcete dělat, se sakra manšafte? Nechali jste hry a já se s tím musím smířit. Jak povídám, zoráme, zvláčíme, zase jeme.
5: Počkejte. Tak dobrá, táto. Zoráme hřiště. No, usejeme políčko. Ale co budem dělat pak?
6: Jinu, set sakra hospodářství. No pak budeme čekat, až vyroste to obilíčko. Do žní budeme mít času habaděj.
5: No, právě. A toho habaděje musíme nějak využít.
8: Správně, odziku.
5: Jak dlouho jede loď do Austrálie?
6: Z Brindisi do Bombaje to trvá 13 dní.
5: 13 dní.
6: Z Bombaje do Sydney 20.
7: No, asi za měsíc jsme teda tam a za další měsíc zpátky. To znamená, kluci.
5: Ano, to znamená, že do žní můžeme být zpátky doma.
6: Takže
5: se do té Austrálie jede.
10: Divadlo pro vaše uši.
11: Celé to dnešní divadlo pro vaše uši patřilo fotbalu a příběhu Eduarda Basse o Klapzubově jedenáctce. V rozhlase, jak jste sami slyšeli, je těch zpracování a dramatizací hned několik. No a tak v samotném závěru nemůžeme jinak, než aby se potkali starý Klapzuba Josefa Becka, Jiřího Sováka i Karla Hegera dohromady. Jak se to říkalo? Dobrý den, sportu zdar a fotbalu zvlášť. Tak hlavně ve zdraví, zase někdy naslyšenou a teď s Klapzubáky hurá do Austrálie.

0: Konečně! Slavnostní fanfára, to znamená, že mužstva nastupují.
1: Mohutný pleskot, jenž zní jako prudký déšť.
2: Uvítací potlesk 320 tisíc dlaní.
0: Mistři pevniny a mistři Austrálie běhli na hřiště.
3: A pak rázem zoufalé ticho.
4: A do toho ticha se ke konci první půlky ozval podivný zvuk. A za 3 vteřiny po něm zaburácel šílený vítězný ryk. To křupnutí, to byl konec královské lůlky, kterou starý Klapzuba v rozčílení překousil, když dřív než kdokoliv jiný v publiku poznal, co přijde.
0: Dostali gól!
5: No ano, 3 vteřiny předtím, než se to stalo, ozvalo se v předsednické loži tiché prasknutí. Otec Klapzuba překousil královskou lulku. V tom zlomku vteřiny on, starý kopácký tatík, už viděl, že je zle. Protože se v první chvíli zdálo, že útok půjde středem, byl pravý obránce moc vpředu a vracel se teprve, když už australské pravé křídlo centrovalo.
6: Ano, vážení sportovní přátelé, jak tak míč obloukem letěl před branku, náš skvělý Short vyrazil ze středu útoku.
7: Narazil na míč, který mu přišel krásně na nohu, přesně na nárt pravé nohy, když šla zrovna vpřed. Míč prošel levému obránci Klapzubu mimo pravé koleno a...
8: Klapzubové! Právě dostali gól!
9: Řev diváku trval plných 12 minut. Už dávno se zase hrálo, ale na tribunách ještě lidé poskakovali, dupali, objímali se a boxovali. Starý Klapzuba, trochu pobledlý, se díval nehnutě. Ne, nemýlil se. Chlapci hráli docela jinak, než je kdy viděl hrát. Koukal jsem se na vás, jak jste hráli. Moc pěkně. Opravdu moc pěkně. Takovýhle výkon jsem u vás ještě neviděl. Toník zvedl podezíravě oči. Tenhle přesladký tón se mu nijak nelíbil. Ale otec pokračoval. Skutku, podivuhodná hra. Běh, souhra, střílení. Moc velkou radost jste mi udělali. Přišel ke mně jeden tlustý gentleman a povídal mi, že prý mají v Sydney klub 100-kilových, že prý si také občas zahrají kopanou, a tak jestli prý byste si s nimi nechtěli příští neděli zahrát. No ovšem dříve ne, až prý si trochu odpočinete, abyste byli pro ně dost dobří soupeři. Jo, a potom taky přišla ke mně jedna slečinka, že prý tam zavádějí házenou, jestli prý by vám to nebylo milejší a příhodnější, nežli se plést do kopané. No, a pak jsem slyšel 2 staré babičky se hádat, jestli se za jejich mladých dob taky tak často míjel míč, jako jej ztrácejí nynější Evropané. Všichni brečeli vzteky. Set sakra manšafty! Až tohle to budu povídat mamince. Nesnesli toho déle, utíkali ven, kde soudce pískal už zuřivě a tribuny řvali po zničení Čechoslováků.
2: Přišlo to ohromující a zdrcující jako bouře.
6: Byly chvíle, kdy se Australci v nejprudším běhu bezradně zastavovali, aby se rozhlédli, co se to vlastně kolem nich děje.
10: Útok bílých.
0: 8 mužů letí po hřišti jako vichřice.
7: Kde se mezi nimi přeletuje míč?
2: Neviditelný.
6: Ale to už leží pod sítí branky.
7: Obrana. 11 mužů jako bílá zeď.
10: Kombinace?
6: To už jste vůbec nepostřehli. Není ani vidět v těch šílených letech od branky k brance.
7: Na tribunách se přestává dýchat. To už není 11 hráčů, kteří si hrají s míčem. To míč sám ožil, očarován, nabit pekelnou vůlí vlétnout do sítě.
6: V nejnevypočitatelnějších klikatinách skáče vpřed a vzad, vpravo a vlevo, nahoru a dolů.
10: Uhýbá Australcům, přitáčí se k bílí.
7: Prodírá se vpřed,
6: teď se jen kutálí
7: a teď zas fičí dopředu. Malý kulatý ďábel ve službách československé 11. vlastně bylo?
6: První branka padla ve třetí minutě. Nebyla vůbec vstřelena. Karlík vnesl míč až do sítě na prsou v zuřivém běhu.
0: 1-1. Druhou branku stočil Pepík z křídla tak, že míč poskakoval po horní tyči a pak se Palší stočil a spadl na druhém konci.
7: 2-1. Další branku vstřelil Toník ze 30 metrů, kdy ještě nikdo na ránu ani nepomyslil.
0: 3-1.
6: Čtvrtá branka padla Frantíkovou hlavou z rohu.
0: A pozor, pátou branku, nejkrásnější a nejpodivuhodnější, můžete dodnes vidět na filmovém záznamu archivu Světové fotbalové federace.
11: Jirka asi 20 metrů před brankářem vidí úzkou skulinku mezi obránci.
7: Kličkou doprava a hned doleva se uvolňuje.
5: A nasazuje kráně.
7: Dělovka.
6: Brankář chce střelu krýt Robinsonádou.
7: Je natažený jako svíčka, padá vodorovně na míč.
12: Ale střela je tak prudká, že míč přemáhá váhu brankářova těla i setrvačnost jeho pádu.
6: A otáčí brankáře ve vzduchu o 90 stupňů.
7: Brankář padá na zem, ale leží ne už podle branky, ale kolmo k ní.
6: Zkrátka nohy venku, trup za brankovou čárou.
5: A míč v jeho náručí je v brance taky.
0: Gól! 6-1!
6: Tuhle branku si zoufalí Australci dali sami.
7: 4 další rozhodčí pro domnělý offside neuznal.
0: Pozor, zbývá ještě 8 minut.
6: A to stačí, aby Pepík, Slávek a Jirka dali 7.
7: 8.
6: A 9. branku. A co bylo potom?
7: Co by bylo? Vrátili se do dolních bukviček?
0: Zrovna dozrálo obilí. Pokosili, sklidili.
6: A potom?
5: Klapzuba otevřel až dosud pečlivě zamčenou zásuvku kuchyňského stolu a kolem pole na loučkách, které přikoupil, vyrostlo 11 bílých domků. Jeden jako druhý.
6: A potom?
5: Potom už to bylo všechno tak, jak si to kluci řekli tu noc, kdy je rozebral ten pihovatý kluk. Čímž se velká historie Klapzubovy jedenáctky končí definitivně.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.